Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, jsme tady na jevišti. Je tady připravená celá řada křesel, trůn a za námi, to vám popíšu, originální kostýmy, kostým Rumburaka, pana Viga a máme tady i originální cestovní plášť. Tím budeme potom v závěru všichni mizet. No a protože jsme tobogan pohádkový, tak já vám teď dokážu, že zázraky se dějí a sny se plní. Dámy a pánové, povedlo se to. Právě teď přicházejí dvě královské sestry, Arabela s Xenií. Dámy a pánové, Jana Naďová a Dagmar Patrasová.

0: sny se plní po 45 letech. Obě královské sestry tady v Pražském divadle u hasičů. Jana Naďová, Dagmar Patrasová. Dámy, vítejte, posaďte se. Nečekal jsem, že si sednete tak daleko ode mě, ale chápu vzhledem k mému kostýmu, že se se mnou, že se se mnou nechcete družit, to je ono. Ano, vidíte, předám mikrofony, ať je to v pořádku. Pro rozhlasové posluchače můj kouzelný prst vylil rovnou jednu skleničku, poprosím Helenku o hadr. Dívám se, Dádo, na tvou ruku. Máš prsten, Arabela má taky prsten. Dámy, prozraďte mi jednu věc, která by mě zajímala hned v úvodu. Jaký je to teď pocit? Jaký je to teď pocit? Vyprodané divadlo, posluchači, diváci vás sledují a my slavíme 45 let.
1: Já z toho mám velikou radost. Mám radost z diváků, že je baví náš seriál. Mám radost z tebe a z mojí sestřičky Jany. A jsem šťastná, že jsem mezi vámi.
0: Děkujeme za to, že jsi dorazila. Princezno Arabelo. Já jsem mluvil o tom, že Arabela pro nás všechny obyčejné smrtelníky začala existovat toho 25. prosince roku 1980. Těch seriálů a filmů vzniklo v té době díky bohu v Česku a v Československu hodně. Ale byli to návštěvníci, byl to Bambinot, byl to létající Čestmír, byla toho celá řada těchto nádherných pokladů. Ale musím říct za nás za všechny, že Arabela, a věřím, že se mnou budete souhlasit, ta mezi nimi naprosto kraluje. To je ta královna českých pohádkových seriálů. Je to tak? Máte to taky tak? Je to totiž fascinující, protože jenom se rozezní ta znělka a mě jde mráz po zádech a vlastně je to jenom 13 26-minutových dílů. To není delší. Kdy vy jste se prvně dozvěděli o tom, že existuje nějaká Arabela, že se bude točit seriál? Dádo, ty jsi byla první obsazená do té role potom Janička. Vzpomeneš na to, co se dělo před těmi vlastně možná 46, 47 lety? Jak to bylo? Jak jsi přišla ke Ksenii?
1: No, jako obvykle byl konkurs.
0: Aha.
1: A dopadlo to dobře. Pro mě.
2: Ale my jsme neboli společně na konkurze, byť?
1: Ne.
0: Čili jak to mělo být úplně původně? Ono už hodně se o tom psalo, ale dneska, když tady slavíme těch 45 let, jak tedy vznikla tahle ta vaše sestřičkovská dvojice?
3: No, takto. Já jsem točila jeden slovenský seriál. Ja už teraz neviem presne, ako sa to volalo. Ja som to našla práve v zozname, ktorí herci tam hrajú. Ona tam Dáda hrala, ale my sme sa nikdy nestretli. To bolo poprvé. Po druhé sme sa stretli pri smrť stopaře.
1: Áno, to je pravda.
3: A to bolo tiež v 78. roku, režisér Polák. A ja si myslím, že vtedy, keď pán režisér Borlíček hľadal Arabelu, ona mala byť najprv tmavá a Ksenie mala byť blondína. Nakoniec sa to otočilo. Arabela bola blond a Ksenie bola černá. A hľadal vlastne náhradu za Libušku Šafránkovú a vypísal konkurs. Už ostatné postavy viac menej boli obsadené. Bola to stále tá istá parta, ktorú pán Vorlíček z filmu do filmu proste obsadzoval. Koľkokrát sa musel hádať aj s mnohými producentami kvôli tomu, aby ich uvoľnili na tento seriál alebo aj v divadle. No tak som dostal

0: Dostala pozvanie, ja si myslím, že ma videl s Dádou vo filme Smrť sopáček a dostala som pozvanie na konkurs. No na ten prvý konkurs, keď som prišla, tak som viac menej odišla domov a čakala som, čo bude. Prišla správa, že si pán režisér ako našiel niekoho druhého. OK, tak dobre. Išla som ďalej, bola som už obsadzovaná herečka v divadle, čerstva. No ale asi za týždeň alebo za 10 dní som dostala ešte raz telefonát, že predsa len proste pán režisér ma chce ešte raz vidieť. Na toto druhé kolo, vlastne ten casting, dneska sa to hovorí, sme vlastne robili už s Mirkom Dlouhým a ešte niekto tam bol, ale nie s Dádou. No a proste po tomto druhom castingu ma vlastne pán režisér Forliček obsadil.
1: Zaplať pambu.
2: Dobře udělal. Víte, co mě fascinuje? Velmi příjemně hřeje u srdce a musím to prozradit i vám všem, že tyhle dvě sestřičky, by tě osud samozřejmě zavál každou jinam, jakoby drželi při sobě a jste pořád ve spojení, voláte si, píšete si. Málo kdy se stane, že by dvě seriálové postavy, respektive jejich představitelky, se takhle seznámily. Dádo, vy jste ve spojení celý ty roky nebo poslední dobou? Jak to
1: ne,
2: máte
1: my jsme pořád ve spojení.
0: A zmenej raz viacej.
1: Ano, podle času.
0: Presne, ale písali sme si to, čo u nás bolo napísané. Viete, ja už som dneska nad vecou. To, čo mne napíšu, to píšu tam niekto, niekde za mnou, hej? Ale ja stojím stále v prvej rade. Nech si píšu, čo chcú. A písať o tom, že ako sa my nenávidíme a aké máme spory a čo medzi nami bolo, to všetko sú vlastne blbosti. Vymyslené hlúposti, to vám môžem potvrdiť po 45 rokoch. A s Dádou sme vždycky boli jak na placi, tak v súkromní až do dnešného dňa priateľkami. A ja si toho veľmi vážim a veľmi si Dády vážim tiež, že ona zostala verná aj mne rovnako, hoci teda ja sa sťahujem z jedného miesta na druhý, jak taký cigáň. Ale chvála Bohu, máme sociálne siete, máme WhatsAppy a Messengery a Instagramy, takže si môžeme písať a konečne už dúfam, že tentokrát ma nesklame moja cégra a moje pozvanie aj príjme a že príde ma aj pozrieť.
1: Áno, ráda.
2: Mimochodem, já jsem říkal, máme to tady takové pohádkové. Pohádkově přišly obě sestry. Jestli máte pocit, že ten cestovní plášť, který je za námi, ten originál, Arabela použila k cestě sem, ta cesta byla mnohem prozaičtější, jenom abyste věděli, co má dneska za sebou. Ona dokonce u nás v rádiu, můžu to prozradit, ona dokonce u nás v rádiu i přespala.
0: Ano.
2: Ne, že bychom neměli na nějaký lepší hotel.
0: Moment, nie celú noc.
2: Ne, to ne.
0: To bylo
2: Co máte za sebou, Janičko, za dnešní cestu?
0: Viete čo, niekedy si skutočne prajem mať taký čarovný kufor alebo ten plášť. A ten by som dnes tak strašne potrebovala, respektíve včera, pretože ja som už včera odišla o 6. večer. Dala som manželovi pupu, čau, možno prídem zajtra, možno zostanem v Prahe. Sadla na vlak, bum, do Curychu a v Curychu som nasadla do autobusu, existuje fantastický autobus. Hore sa sedí, respektíve aj pololeží a dole je restaurace. Čiže tam sa dá sedieť, niečo vypiť, dať si nejakého párky alebo utopence. A tak dala som sa na túto cestu autobusom. Zhodou okolností som si povedala, tak aj tak ešte nevieš zaspať, idem do tie schodky dole, dám si dvojku červeného a budem lepšie spať. No ako som si tam sadla, tak z hodou okolností jeden pán, druhý pán, tak sa na mňa dívali a tak samozrejme ja v civile, čapica, nenalíčená, ale im to nejak nedalo. A teraz počuli, že sa rozprávam s tým vodičom, kde som si objednala, že hovorím po slovensky, tak už im to nedalo, tak jeden sa spýtal, je to možné, že bych vás znal? Ja hovorím, no to je možné, ale ja nepoznám vás. Tak sa predstavil a hovorí, to je neuveriteľné, to je neuveriteľné. Ja musím zavolať maminke do Ostravy, že ja cestujem za Rabelo. Takže si ten druhý pán tiež prisadol, dali sme sa do reči, no a bolo z toho pol jednej noci, kým som vyliezla tie schodky ešte s bolavou nohou. Ale dobre, zažmurila oči a konečne ráno som dorazila 4.45 do Prahy. Prišla som do rozhlasu, kde som dostala akože, ubytovna, áno, to je ubytovna asi pro, ja neviem, pro muzikanty, pro rekvizitáře, pro upratovačky.
2: To je náš nejlepší pokoj, co tam máme na tý... Janí, takhle my tady žijeme, to... Pokoj pro upratovačky, ne to... A to jsme to ještě včera gruntovali do večera. Jo, jo. Já jsem vám povlíknul.
3: Nebylo převlečený nič, musela jsem si to sama tam dávat.
2: No, tak... No.
0: Tak, ale okej, okay, boli zlatí, že mi dovolili teda skutočne v Českom rozhlase, aby som sa aspoň na tú hodinu alebo na tie dve hodinky mohla vystrieť do vodorovnej polohy, dať nohy trošku nahoru a sa osviežiť, lebo už ráno o 8 som mazala pekne, poctivo ku kadernice. Takže toto bola moja cesta, to som si včera veľmi prijala, keby som mala ten čarovný prsteň, alebo ten čarovný pláž do prčic, jak by som tu bola za... 5 minut, ani
1: já,
0: to ne.
1: Já bych si taky strašně přála, aby to fungovalo, ale hrozně bych to potřebovala, musím
3: jo,
1: říct.
3: Ty ještě asi více jako já. Jo.
2: Kéž by fungoval, všichni jsme o tom sněli, tak to byla pohádková noc princezny Arabely. Proto jsem nepovlíkal. Já myslel, že otočíte prstenem a máte povlečeno. Jsem říkal, co se tady s tím budu, teď má prsten. Říkala... Samozřejmě, ten seriál a další role přinesou to, že jste prostě slavné. Dá do tobě se někdy stane, že tě někdy někdo nepoznává? To už taky asi ne.
1: Ne.
2: Ksenii prostě pozná úplně každej a tam to někde začalo. My samozřejmě ještě několikrát dneska uslyšíme tu nádhernou melodii Luboše Fischera a vždycky bude vítat dalšího hosta, ale Arabela sama o sobě vlastně nemá svoje písničky, i když o Arabele se tu zpívat bude, o hudbu a o zpívání se dneska postará mladý muž, který na Arabele vyrůstal, který Arabelu miluje a miloval a já si vzpomínám, když jsme měli tobogán, kde byla Dáda ještě s Aničkou, tak si z toho dělali legraci, protože oni byli velcí kamarádi a Anička tenkrát s humorem sobě vlastním mu říkala, víš co, já si myslím, že ty se mnou kamarádíš stejně jenom proto, že moje máma je Ksenie. Dámy a pánové, pan Milan Peroutka.

0: Jak se to krásně vychutnává. Krásné, dobré dopoledne. Ne, pojď sem za mnou, ty mi musíš odtajnit jednu věc. Za prvé, jak ty to máš tedy s tou, teď vedle tebe vypadám opravdu jako chcípák v těch šatech, jako, ale tak ta muskulatura se mi úplně zmenšila, ještě to má jakou vycpávku fejkovou. Co ty máš společného s Arabelou, jaký ty jsi milovník Arabely?
1: Největší. Pro mě je to krásná čest, děkuji ti za tenhle vánoční dárek, že tady můžu být a už si tam se všema povídáme a je to nádherný. Kostým Willibalda byl taky moje dětské přání, leč teda představoval jsem si ho lehce jinak, ale jsme rozhlasoví, takže nechci posluchači představí nádherný kostým a nebudeme to dále rozebírat. No a prsten mám teda taky Arabelin, ale protože dámy Ksenie i Arabela ho mají taky na prstu, tak jsem zjistil, že ho mám dvakrát větší. Nevím, co to znamená, jestli o to je kouzelnější. Nebo jak to je?
2: A to je to duplex. To jsou obě dvě princezny v jednom prstenu.
3: A přiznej se, že na přímluvu mojí dcery Aničky jsem ti ho na hodně dlouho půjčila.
1: Ano, a bohužel pak Dáda se ptala, kde je ten prsten. Já jsem myslel, že na to zapomněla, takže jsem musel schánět dál, ale je pravda, že když jsem měl jednu premiéru v divadle, tak jsem se ho půjčil a točil jsem teda o 106, aby se to povedlo.
0: No. Mně se líbí, jak jako poeticky a noblesně řekl, že ho ukrad, Dádě. Jako, že ty mám prsten, jako jak to znělo noblesně, ty jsi ho ukrad. Hele, a mě by jenom zajímalo, jako kdybych třeba chtěl nějakou opravdu obyčejnou věc, jenom třeba opravdu první písničku, funguje to, že byste zatočili, já řeknu 3-2-1 a zkuste zatočit a přeju si opravdu začníme něčím menším, tedy píseň od Milana Peroutky. Tak pozor, 3 prsteny, z toho jeden je dvakrát větší než ty dva první. 3-2-1 Aha. Tak jsou to fejky, no dobře, ale myslím, že to máte ze stejného e-shopu, jako já ten kostým, ale ne, pozor, my jsme v rozhlase vybaveni, stačí, abych zavolal do našeho rozhlasového vozu a zkusíme to ještě jednou. Pozor, teď už i s rozhlasovým kouzlem. 3-2-1 Zázraky se dějí a je tady píseň Milana Peroutky na dvojce a na pohodě ve velkém dvouhodinovém toboganu, který dnes vysíláme v přímém přenosu z Pražského divadla u hasičů k 45. narozeninám seriálu Arabela.
4: Můžete se mnou klidně, tohle znáte určitě. Snažil jsem se vybrat písně, které vám doufám udělají radost. Já budu chodit po špičkách.

0: Děkuji moc.
1: Milan Peroutka živě v přímém přenosu Českého rozhlasu. Slavnostní tobogan. Máme tady Arabelu, máme tady Xény. Dámy a pánové, přichází další člověk, který k Arabele neodmyslitelně patří. Je to sice host druhé kategorie, tedy čaroděj druhé kategorie, ale Arabela by bez ní nebyla Arabelou. Dámy a pánové, pan Jiří Lábus. Dámy a pánové, osobně tady u nás v toboganu na trůnu sedá Rumburák.
2: To je co? To je sešup. Rumburák, mě bylo 28, když jsem to točil, si představte. To je sešup. Tři plastiky.
3: Jedna 28,
2: Jirko. Neuvěřitelný.
3: Jirko, 28. A cože? Nechcel si ani jednu, ani druhou.
2: No, cože?
1: On si se... Už je to 45 let.
2: Do 45 let to je, co jsme to... No.
3: Nie. Ale že si mal 28 rokov, taký no. Mladík si bol.
2: No, to jsem
3: no, ale že si nechcel ani mňa v skutočnosti ani dádu.
2: No, no já jsem chtěl Arabelu strašně moc.
3: Ale tady... vo filmu, privátně.
2: No, ve skutečnosti také, já jsem se styděl. On tam byl menšík. No, tak jsem... No, tak jsem nechtěl.
1: Já si připadám, to je úplně jak neskutečný, jak, ale opravdu jak v tom blázinci v Arabele, že prostě jsem na jevišti, mám na sobě tenhle kostým a vedle mě sedí Xenie, Arabela, Milan Peroutka a Rumburák. To kdybych někomu řekl před 30 lety, tak mi dají tablety na uklidnění.
2: No to si myslím, to je pravda.
1: Jiříku, prosím tě, Rumburák v tvém životě, ty z toho odehrál neskutečný množství, ale jaký místo mezi těma všema postavama zaujímá Rumburák?
2: No, musím říct, že skutečně přední, protože to byl vlastně, mě, jak jsem říkal, mě bylo 28 let a vlastně to byl můj vlastně první seriál a já si přesně pamatuju, jak mi zavolali z produkce. Pane Lábus, bude se točit takový seriál, bude to 13 dílů, to byla ta první série, že? A my jste chtěli, dělá to pan Vorlíček, napsal to s pan Macourkem a je to taková role takový, jestli vzpomínáte, viděl jste Dívku na koštěti a já jsem říkal, no viděl. A oni říkali, tak to je něco, jak tam hrál pan Bláha, takového toho. A jako říkám, no, tak to je to takový čaroděj. No, tak my vám pošleme scénář, tak mi poslali scénář a já musel, že jsem to přečet opravdu se strašným zájmem, protože to bylo super napsaný teda. Opravdu senzačně. Tam se míchal humor s napětím, že pohádka, skutečnost, no, ideální, bylo to fantastický scénář Macourkův a Orlíčkův, že jo. No a pak byla maskerská zkouška a vymysleli mi tady tu ofinu, to byly moje černé vlasy, si představte ještě v té době, ano. A fousy mi lepili, já nesnáším fousy, tak mě museli lepit každý den, to bylo strašný. Teda. No, ale hlavně potom bylo zajímavé to, že já jsem si uvědomil, že já jsem předtím pana Vorlíčka, ani pana Macourka moc vůbec neznal. A já vůbec nevím, já jsem ani nedělal vlastně herecký zkoušky, jo. Tak já nevím, že se mi tak ten pan Vorlíček vyjazil, že, ale opravdu nedělal a to byla obrovská samozřejmě role, jo. A musím ještě říct takhle, já jsem to bral, mě bylo 28, já to bral jako, tak točíme takový pohádkový seriál a vůbec mě nenapadlo, že to bude takhle slavný seriál, který obletí opravdu hodně zemí světa. Dokonce mám jednu historku, která je úplně čerstvá, si představte, je to asi 3 dny, jedu tramvají a vedle mě stál takový pán, nevypadal jako Čech, měl takový, až jako by se řeklo trošku indiánský výraz. Ne, skutečně. A měl foťák, jo. A já vystupoval s ním a on taky a říkal, pane Lábus, mluvil perfektně česky, můžu s váma mluvit? Já říkal, no prosím, nebo říkal, víte, já mám maminku, ona je Peruanka a tatínek je Čech, jo, a já tam do toho Peru samozřejmě často jezdím a víte, že i tam šla Arabela. Představ si, i v Peru šla Arabela. No, no. A dokonce šla i v Číně. No já byl na Tajvanu s divadlem a teď nám proti mě jde taková paní anglicky, samozřejmě Tajvanka s mou dětma, malýma, a říká anglicky, že jsem herec, já jsem říkal, že jsem herec a my jsme nás viděli v pohádce. A pak jsem mluvil s Vorlíčkem, když ještě Vorlíček žil, že jo. A já jsem říkal, vy jste prodali do Číny práva? Jo, taky. Tak mě by zajímal čínský dubbing teda. To by mě moc teda zajímalo teda.
1: Mě by zajímala čínská sledovanost. Tam to muselo být vysoký čísla v televizi.
2: Miliardy. No.
1: ale Jiříku, krásný je, že ten Rumburak vlastně jako padouch.
2: No jo, padouch,
1: ano. Ale my jako děti ho milovali.
2: No to je pravda.
1: To bylo, že vlastně jsme fandili, ale vlastně jsme nechtěli, aby Arabele ublížil, ale vlastně on byl tak trochu nemehlo malinko, no, že jo, promiň.
2: No, byl, ano. Že jo. Ale to je tak, mě psali děti, že mi drží palce, já jsem říkal, že přijdu do polepšovny, se bude písal. Ale opravdu jsem dostal strašně takových dopisů, no. A já jsem jenom o tom mluvil s Menšíkem, jo, když jsme to jako dotočili. Já jsem říkal, člověče, to je Vladimír je divný, že mě jako děsně fandí děti. A on řekl jednu větu, teď se budu možná trošku chlubit, ale nadat, a to říkám. On říkal, víš, ty jsi tomu dal té postavě obrovský lidský rozměr, tomu Rumburakovi, jo. Že to byl samozřejmě padouk, ale zároveň měl v sobě něco, co jako ty lidi jak přitahovalo, no. Tak nevím, no tak jestli je to pravda, tak děkuji. No hlavně ještě já jsem tím, že už jsem takhle v takovém věku, že, tak jsem byl šťastný, že jsem mohl pracovat s tak velikýma českýma hercema. Jako, to byla pro mě obrovská škola, snad větší než Damu, s panem Menšíkem, že, se Sovákem, se Stelou Zázvorkovou, s Brodským, s Filipovským. Já jsem pak s nimi točil ještě jiný filmy, taky, jo, ale to bylo tak fantastické setkání s těma lidma. A pro mě v tom mladém věku to byla opravdu úžasná lekce. Teda. A za to jsem samozřejmě s váma, holky. No vy jste byli mladičky, ježi. To jste,
1: ne, takže... je zvláštní, že teda, promiň, po 45 letech si Arabela stěžuje na to, že si je nechtěl. No. Dámy, ale proč vy jste teda nechtěli toho Rumburaka? No, vy jste ho tam měli, on se nabízel neustále, dobrá partie, prsten měl, plášť měl, hrad měl, všechno. Služebnictvo, no, a vy nic. Arabelo, že vy jste se tak jako zdráhala?
3: Jirko bol vždycky taký akoby introverťák. Ono dneska hovorí ďaleko viac ako kedysi.
2: No.
3: Prišiel na plac, odrobil si, odmakal si a zase odfrčal.
2: No je to pravda, takže... Tam to byl problém, protože já měl hrozně představení, že jo. Já jsem
3: no
2: vždycky, my jsme ráno točili, já jsem teda obdivoval, musel jít pana Filipovského, jo. Já vždycky ráno, mě bylo daleko samozřejmě než panu Filipovskému, a já přišel do té maskérny a byl tak po ránu člověk, že jo, v 7 ráno tam v té maskérně. A pan Filipovský tomu tam lali ty chlupy, lepili a on, ha, holky, už je plácal po zadku. Ten byl obrovský, to byl jak Louis de Finé, normálně. Obrovský byl ten...
3: Strašná energie.
2: Obrovská.
1: Prosím tě, když jsme u toho, ty na tom hradě, ať si uděláme jednou po letech v tom pořádek, jak se jmenovalo to služebnictvo tam? Pamatuješ?
2: Mekota,
1: hezky.
2: Pekota, Jekota, myslím, jestli se
3: nepadá. Fekota?
1: A psi byli Fekota a...
3: Blekota, Mekota, Fekota, Jekota. A ještě jeden.
1: Pekota.
3: Pekota.
1: Pekota. Ano. A pozor, komu patřili, my jsme se doma dovzdělávali,
2: no.
1: Komu původně patřil ten hrad? Jejich pán se jmenoval, no ty nekoukej, Milánku.
2: Husák.
1: Ten byl na jiným hradě.
2: No promiň. Promiň.
1: Ale to máš pravdu, že Husák tam taky měl Mekotu a Blekotu.
2: No to jo, tak tam měl hodně. To je pravda.
3: A tam visel obraz Husáka, ten, který museli sundat dolů, takže jako...
2: Ano.
1: No, komu to patřilo, no? Pamatujete si to někdo?
2: Já nevím.
1: Komu? Ne, Pekota tam byl, ale jejich pán původně byl... Chechota.
2: Chechota, jo.
1: No, no a Chechota tam nevystupoval, protože...
2: Nevím.
3: Se chechtal.
1: No, ne, jeho už nebavilo, že tam strašit na tom hradě, tak se proměnil v lesní vůni. Hele, děti, puste si to není špatný seriál.
3: Musíme si to pozrieť ještě jednou, no, už máme výpady.
1: Ale vidíte, já jsem léta si říkal, máme doma schované, že jako tady máme DVDčka celé Arabely, tak dneska si je konečně necháme sice podepsat, ale už si to nemáme na čem pustit. Ale to je jedno. Dámy
2: a
1: pánové.
2: Já vám řeknu ještě otřesný zážitek.
1: No jistě.
2: To už asi 10 let, no, o to je to otřesnější. Jsem šel po ulici a proti mě 3 cikáni, tyhle Rumburak, on ještě žije, no tak to... To je opravdu strašný, jo. No. To je pravda.
1: Já hledám vhodný oslí můstek.
2: No.
1: A rád bych se tedy tímto dostal k dalšímu hostovi, než...
2: Já to ruším.
1: Nevím, co je otřesnější, že před 10 lety to by se mohlo stát i dneska. A ty potkáváš zajímavý lidi toho s těma indiánskýma rysama, ty mi musíš říct, kterou jezdíš tramvají.
2: 22.
1: No, jo, tak tou nepojedu. Ale dámy a pánové, mladý chlapec, kterému ta naše generace vlastně neskutečně záviděla, protože on tam byl. On to všechno zažíval. Ano. On byl vlastně účasten obou těch řad první i druhé Arabely. Tak nám řekne, jaké to tenkrát bylo. Dámy a pánové, Honzík Majer, pan Ondřej Kepka.
2: Ano, ano.
1: Dámy a pánové, to je ten malý chlapec, který tam jezdil tou aerovkou. Zdraví se svojí švagrovou vlastně. Ano, to je tvoje švagrová, pravda? S celou královskou rodinou. A podívejte, po letech se úplně bez bázně a Hany sedá vedle Rumburaka. To bych tenkrát do tebe neřekl.
0: No tak já jsem tak nějak to bral, že tady patřím sem jako.
1: No, ale tak ty jsi to dotáhl nejdál, z tebe je prezident.
0: Ale
1: to je... Honzíku. A zvláštní teda je, jak to člověka nutí oslovovat i Honzíku. A ty to dobře víš, že několikrát mi to i ujelo, protože prostě jsi Honzík. Navždycky budeš.
0: Já bych začal takovou historkou trošku podobnou, jak tady říkal Jirka.
1: Koho jsi kde potkal?
0: No právě, já jsem potkal takovou paní, a říká, vy jste tak krásný dítě. Já jsem se tak rozářil, že jo, šel jsem k ní a ona říká, podívala se na mě, říká, ale hodně jste zestárnul. Takže takhle je to asi s tím Honzíkem, no.
1: Ale je teda pravda, že ve tvém případě Arabela zasáhla do velké části tvého života, mluvím i o tom dalším pokračování potom. Ty jsi strávil dlouhé roky s Arabelou. Jak jsem říkal, my jako děti jsme ti to záviděli. To, že je tvoje švagrová Arabela, že je všechny znáš, maminka Stella Zázvorková, tatínek Menčík, Jezevčík, já nevím co všechno. Jak jsi to bral ty? Přišlo ti to zvláštní, nebo už si vlastně hrál, jsi z herecký rodiny samozřejmě. Jak jsi to prožíval ty jako dítě?
0: Já měl trošku tu výhodu, že jsem se téměř narodil v divadle na Vinohradech a my jsme prostě denně potkávali pana Kopeckého, pana Satoranského, pana Brodského, takže já jsem tak trošku byl zvyklý, že jsou to jako úplně normální lidé, jo, ale pak jsem samozřejmě, a že máma dělá normální profesi, pak jsem ale ve škole zjistil, že jsem jediný, kdo má takovou maminku, jo. Takže jsem zjistil, že to tak úplně normální, ale no samozřejmě mě Arabela dala úplně všechno, protože, jak tady říkal Jiří, Vladimír Menčík, otec, Stella Zázvorka, maminka, oni se k nám chovali jako parťáci, oni nás brali prostě do hry, hráli si s námi, tedy hlavně Veronika si chtěla hrát. Veronika vždycky, a budeme si hrát na manžele, jo, a teďka jako tohleto. A já jsem tohleto, nevím proč, ne nám jako tuhle zrovna, ale jakoukoliv hru, nebo a já jsem a ty budeš Jelínek a takovýhle různě. A já jsem prostě tyhle ty hry nějak vůbec jako nějak...
2: To jsem rád přepčenem jednom nočním klubu.
0: Jo. A já jsem prostě tyhle ty hry nějak... Já jsem se vždycky na ní podíval a vždycky jsem jí to nějak zkazil, jako jo. Takže si pamatuju třeba, že jsme měli takový ty rekvizity jako telefony, tehdy pevnou linku samozřejmě, že jo, oni byli zaslepený, že jo, nefunkční, ale jako dělalo se, že telefonuje a tak dále. A Veronika jako vytáčela číslo, že jo, a teď trr, trr, jako halo, jo, a teď chtěla, abych já to vzal, rozumíš, a teď jako trapný, ne, jako, rozumíš, no tak jsem to vzal, abych to rychle ukončil, říkala, to je omyl, tady soukromý byt a zavěsil jsem. A takovýhle věci, a Láďa Menčík si některých těch věcí vytvořil potom scénky, který začal vyprávět, a tam jsem poznal tu jeho genialitu, že on vždycky vzal takovouhle jako základ a teď to jako rozkošatil, jo. Takže jsem mu asi za čtvrt roku slyšel vyprávět něco úplně jiného, co se nestalo, ale bylo to geniální samozřejmě, no.
1: To je úžasná historka. No. Protože tuhle tu hru na tatínka, na maminku chtěla hrát v tom seriálu, čili ona to chtěla hrát i mimo to natáčení.
0: Ano, neustále bylo něco, tak ona byla autorkou toho nápadu, že jsme si vyprali kostým, že jo, v hotelu Černíkov, Hradci Králové. A ono bylo nějak podzim, to jsme, výjimečně byl exteriér jako s noclehem, jo. A bydleli jsme společně v takovém pokoji, že hotel. A Veronika, to máme špinavý, to musíme vyprat, no tak jsme to vyprali, jenomže to nadáme to natopení, které netopilo, protože bylo konec září, že jo. No a ráno to bylo totálně mokrý, jo. A to byla doba, kdy ještě nebyly takové ty možnosti, jako nestal, který jsou, že jo. Tak to nešlo a my jsme si natáhli, z toho byl strašný průšvih, se půl dne nenatáčelo. Hrozná ostuda. to je Láďa, že jo, menšík, hned jako, ty vypadáš jak vodník, a takový tohle to, jo, a tak. Borlíček strašně rozčílený. Ani co nás měla, tak ta měla z toho velký průšvih, jako že to neohlídala, jo, protože a takovýhle věci. Mimochodem pak jsem jí potkal, nebudu jmenovat, je to režisérka docela známá, ona dělala panu Vorlíčkovi asistentku a já jsem jí potkal, ona měla hrozný průšvih kolem nás, kvůli nám, jo. A já jsem jí potkal potom, když jsem dělal přijímací zkoušky na FAMU na režii, tak ona dělala tajemnici, víš. A já jsem přišel, jmenovala se jinak už, takže a já ji jako nepoznal po těch letech. A já jsem tam přišel a říká, ona říká, pamatujete si mě? A já říkám, no, tak a teď jsem tak jako, no, já jsem ta, co jsem byla vyhozena z natáčení kvůli vám, tak já jsem zbalil ty texty a šel, říkal jsem, tak jsem tady skončil na té škole, ale naštěstí se tak nestalo, teda byla ohromná. Takže takovýhle, no, to bych tady mohl sedět, prostě vyprávět. A Láďa hlavně byl úžasný tím, jak on dokázal menšík, ale Jirka Labus je jeho věrný pokračovatel, teda, jo, v tomhle tom, samozřejmě. Ale on třeba jsme točili v Černošicích v té naší vile a Láďa Županiš, který hrál tatínka Veroniky, že jo, tak byl v takovým suterénním okýnku a koukal jako na zahradu, jo, a byl takhle pode mnou a já jsem stál nad ním a Láďa přišel, říká, vidíš, Láďo, ten Ondra už tě přerost. A on měl před sebou takový ty šprušle, jo, jako, že jak bývají v těchto těch oknech a říkal, no, Láďu už zavřeli, protože na to jeho herectví se nedalo koukat. Rozumíš, a takovýhle věci. A to tak jenom tak sypal, jako mezi záběrama, no.
1: A to se dozvídáme díky tomu, že je tady Honzík Majer, je tady Rumburak, je tady Arabela, Xenie, Milan Peroutka a já mám pro vás teď jedno překvapení. Vy uslyšíte písničku, kterou jste možná ještě nikdy v životě neslyšeli. Představte si, a tím se obracím na Janičku Naďovou a Arabelu, že ta úvodní znělka, kterou všichni dobře známe, má text a dokonce ji Arabela i naspívala. Janičko, jak k tomu došlo? Protože my jsme ji hledali hluboko v archivu, dohledali jsme ji.
4: Já taky.
1: Taky, no taky samozřejmě, i tu úvodní.
4: Jinou.
1: Ano, ale ta úvodní znělka, Janičko, ta je vaše, jak k tomu došlo tenkrát?
4: Já si už presne nepamätám, jak to všetko bolo, ale bolo to v tom čase, keď som žila v Prahe v 90. rokoch a viac menej sa natáčala už druhá Arabela, druhé pokračovanie a ja som z istých dôvodov proste neúčinkovala a tak som si povedala, asi to bol môj taký malý protest, tak aspoň, že si naspívam z písničku a s textom išla som za pani Janžurovou, ktorú som nesmierne obdivovala. Tá, keď nehrala, tá si sadla, buď plietla, robila stále ručné práce, alebo sa učila texty, proste tá žena bola stále niečím sa zapodievala. A ja som si povedala, ona aj píše básne, hovorím, skúsim ju osloviť. Tak som za ňou išla, či by mi otextovala práve túto pesničku. No, a výsledok uvidíte, alebo budete počuť.
1: Jo, milí posluchači, zároveň bychom chtěli rádi pozdravit Ivu Janžurovou. Měla tady být dnes s námi, ale bohužel sklátila jí choroba. Je u rozhlasového přijímače. Ivuško, zdravíme vás. Zdravíme velmi Ivu Janžurovou.
4: Zdravíme, paní Iva, a děkujem.
1: A teď už tedy to překvapení, píseň, kterou pro Janu Naďovou napsala Iva Janžurová.

0: Dámy a pánové, Jana Naďová, geniální hudba Luboš Fischer, geniální text Iva Janžurová. A vy posloucháte přímý přenos Pražského divadla U hasičů, kde slavíme 45. narozeniny seriálu Arabela. Je tady Arabela, Ksenie. Dádo, zamýšlela ses někdy nad tím jako hlavní hrdinka seriálu, v čem to je? V čem bylo to kouzlo seriálu? Obsazení samozřejmě, bylo to geniálně napsáno, ale proč ta Arabela jako seriál je opravdu na tom piedestalu mezi těmi ostatními geniálními seriály, které třeba pánové Macourek a Vodlíček udělali? V čem to bylo? Myslela se někdy na to?
1: No, tak bylo to pohádkové téma a nádherné téma. Zamilovali si ho nejen děti, ale i dospělí. Mm-hmm. I my, že jo? A Arabela byla seslána od Pána Boha.
0: Je to fakt, no. A jak jsme milovali Rumburaka, který byl ten negativní, tak jsme milovali Ksenii, která taky byla trošku jako...
1: Trošku hodně teda.
0: Trošku hodně?
2: A včera ty páni, ty ostraváci v autobuse, my jsme vás mali hrozně rádi, ale ta Patrasová, to byla sexice.
0: Dobrá. A tak je pravda, že to zase si byla za sexici v jiných seriálech, protože tvoje scéna s delfíny z návštěvníků, tvoje scéna ve vaně z vrchní prchni, že a tak dál, ovlivnili celé generace, mojí teda ne, ale celé...
1: Fakt?
0: No, tak zkoušel jsem to, no, ale je fakt, že ty jsi se zapsala neskutečně, to je pravda, no. Ale krásný byly ty scény, které jsi tam měla, že jo, když jsi stavěla tu továrnu. My milujeme, jak jsi drhla to nádobí. Ona ty kastroly nemeje, ona je šimrá. A víš, co ty jsi na to řekla? Kdybych tady měla svůj bičík, no to jsou, vidíš, my bychom mohli citovat. Zgustla jsi na tom, jaká to byla mrcha občas?
1: No docela ano, musím říct, že jo, protože hrát jiné role, jako protikladné role, než jsem doposud předtím hrála, tak tohle byla prostě pro mě něco, bylo něco neuvěřitelně úžasného.
0: Nádhera, nádhera. Pokračujeme dál, pokračujeme dál. Máme tu pro vás jako překvapení ještě dva, respektive tři hosty. Zajímavé je, že celkem si vás v Arabele zahrálo 225. Včetně těch trpaslíků, co tam spadli do té záchodové mísy. Prostě kompletně 225 lidí. Zajímavé a smutné je, že už jich není tolik, které bychom mohli pozvat. Ovšem, až pozvu dámu, která právě přijde, tak si řeknete, Ježišmarja, co ona tam hrála, tu si pamatujeme z jiných pohádek, z jiných filmů, ale co dělala v Arabele? To se budete divit. Dámy a pánové, Ivana Andrlová. Ivana Andrlová, další slavná česká princezna. Nekomentuj, prosím tě, to, co mám na sobě. To je Willy Balt. Ano, vypadám, jak vypadám, ale v rozhlase jsem si to prostě musel dopřát. Ivanko, tady je mikrofon. Vítej opět po čase v přímém přenosu Toboganu. Krásné dobré dopoledne.
3: Děkuji.
0: Ivanko, každý si teď řekne, no tak samozřejmě doba vánoční, princové jsou na draka, zahumný je draka, já nevím co všechno, létající Čestmír, další z dílny geniálních pánů. Ale co ona hrála v Arabele? Jednu ze zásadních rolí, a teď se vám vaří mozky, teď se vám vaří hlavy.
3: I mě.
0: Ano. No, protože, rozumíš tomu, seznam těch lidí, které je ještě možné pozvat z Arabely, už není velký, takže už se dostalo i na tebe.
3: Ještě, že je to letos už.
0: Tak prosím tě, prozraď, kolik bylo těch filmovacích dní a jak jsi zasáhla do tohoto seriálu?
3: Myslím si, že já tomu říkám, že to byla jedna z mých zapomenutelných rolí asi. Já ani si nevzpomenu, jestli jsem měla jméno v tom seriálu, nebo jestli jsem byla jenom spolužačka Petra Majera. To jsem byla, jo.
0: Ano.
3: Ale jestli jsem měla vlastní nějaké jméno, to nevím. Myslím, že jsem měla možná dva natáčecí dny jenom.
0: No.
3: A jednou, a vím, jediný, co se mi vybavuje, že jsem do něj byla asi zamilovaná a někde... Myslela jsem, že na schodech, ale Ondřej říkal, že v učebně jsem mu zpívala Ach, ta láska nebeská. A víc nevím nic.
0: No ale ty jsi byla u té scény, kdy jste třeba viděli to letící auto za oknem. To si pamatuješ, nebo to tam neletělo?
3: Jo. Jo. Ale teď, když si to řekl, tak se mi to vybavilo, ale jinak bych si na to vůbec nevzpomněla.
0: A ono tam letělo?
3: Asi letělo.
4: No.
3: Tenkrát se všecko muselo udělat doopravdy. Dneska se to všecko udělá někde jinde, někdy jindy, ale na kompjutru ty lidi u toho nejsou. Dneska už točí filmy tak, že za nima je modrá, zelená stěna a oni si tam hrajou svoje. To by mě teda vůbec nebavilo.
4: No v Titaniku prý vůbec nebyly ani ve vodě, ty byly na suchu celou dobu, to jsou všechno podvody.
3: Takže tenkrát se prostě všechno muselo udělat tak, že tam letělo auto, tak jako jsme v Čestmírově lítali na nějakých těch kšandách a lítali jsme, tak prostě tam letělo auto, no.
5: Ale já musím, pardon, jenom...
4: Ano.
3: Červená Škodovka, ano.
5: Jenom k tomu doplnit, ona i v té první Arabele se občas děly podvody, jo, protože já třeba jsem nikdy neviděl těch 7 trpaslíků. Tam je scéna, kdy já stojím v lese s Veronikou, ano, a jde Sněhurka, koukám a říkám... Podívej, nebo ona něco říká, že jo, podívej, co to je, a já jejda a tohleto. Já jsem onemocněl totiž.
4: Ano.
5: A oni už měli domluvených, to nebyla legrace sehnat těch 7
4: trpaslíků
5: a se Sněhurkou, že jo, takže sehnali dublera přes noc.
4: Jo.
5: To rameno, které tam je, když je záběr na trpaslíky, není moje.
4: Jo.
5: Jo, takže ten můj dubler viděl 7 trpaslíků a já asi za půl roku jsem stál na praktikáblu někde u Dobříše,
4: jo,
5: a pan Vorlíček marně se mě snažil vzbudit a říká, tam je těch 7 trpaslíků, a já, je, už je vidím a to. A já mu říkám, ty tam nejsou, říká Ježíši Kriste a takhle, no. Takže takhle to probíhalo. To bylo asi půl roku po tom záběru, kdy jsme to dotáčeli, no.
4: Vy nám to rozklížíte, ten seriál, úplně, ale pozor, jak jsou hledači chyb v seriálech, ty jsi byl účasten jedné z největších chyb.
5: Ano.
4: A to byla ta s tím vlakem, jak letíte na tom lítajícím kufru.
5: Ano.
4: Tak se blížíte k motoráčku.
5: Ano.
4: Tam je motoráček, který má 2 vagónky.
5: Ano.
4: A v zápětí vletíte do kupé.
5: Do kupé, ano.
4: Motoráček nemá kupé.
5: No to teda by se zdivil, jaký tam bylo kupé.
2: Vy jste ještě neboli na světě, tak nemůžete vědět, jak...
4: Bodeď by se tě Arabela nezastávala, když tak takovýhle...
5: Ale pozor, to byl teda mimochodem mistrovský trik.
4: No to byl.
5: A na tu dobu to obdivovali Američani a tak, protože to my jsme na jeřábu, opravdu v tom kufru, několik metrů nad zemí. Oni odsunuli jednu řadu těch sedadel, my jsme vletěli do toho kupé,
4: jo,
5: přesně, a potom zasunuli tu řadu těch sedadel, prostě to bylo neuvěřitelné, zadní projekce do toho propera a Luděk Nešleha, mimochodem, který hrál toho spolujezdce, cestujícího teda, že jo, ten to, na to si to pamatuju, tak potom byl krátký prostřih na něj, jo, to je trošku už filmová teorie, a zpátky prostě na nás, a to už byl, jsme byli jenom s kufrem a už jsme ho skládali a tak dále. Geniální záležitost.
4: Čili to byl jediný motoráček, v kterém byly kupé. Já jsem to teď pochopil, že vlastně
5: je to
4: pravda.
5: Taky se některé věci nepodařily hned na poprvé, takže třeba scéna, nevím, jestli to Jirka si vzpomíná, když letí z čarodějnicí a křičí něco jako, nebo se směje a dole pan Sová kouká a říká, čaroděj druhé kategorie se nám zvrhnul nebo co.
4: Ano.
5: A nad ním, to je velmi těžký trik na tehdejší dobu, že jo. Tak ten dělali, asi 3x,
4: ano,
5: protože se to neustále to je dělený obraz a tak dále. A tam prostě se vždycky čekalo na ten výsledek, ne jako dneska ťuk
4: že
5: myší,
4: to je rovnou.
5: Že jo.
3: To se muselo dát do laboratoře vyvolat, že jo. To nebylo, že si to pustějí na zpátky a koukají. To šlo takzvaně do laborek a někdy se taky stalo, že ty materiály takzvaně vykoupali a točilo se to znovu, že jo? Celý se to muselo všecko udělat znovu.
4: Okénko pro diváky pamětnických filmů, ano, prosím vás, ano. A pak se dostaneme i k tomu, že Ivanka začala točit již i barevné filmy, ale k tomu až potom možná někdy.
3: I zvukové.
5: Ano.
4: I zvukové, ale Jiříku, pokud se, poprosím jenom o mikrofon, znamená to, že Rumburak, a teď teda se snaž, ať mi to neví, Rumburak teda lítal, viď?
6: Lítal. No to byla situace, to jsme točili někde v Voznice, u lese takovýho, a to byl opravdu jeřáb, jo. A já jsem, mě dali lana takový po ten kostým, že jo. Tam paní Skořepová hrála tu Ježibabu a já jsem měl ještě za úkol, jako jsem tam vzlítnul, ještě tam z výšky říkám, naschledanou paní kolegyně, to se bylo jak dneska, jo. A teď jsme to natáčeli a já jsem říkal, já jsem se bál dneska Vodličkovi předtím, prosím tě, já nevím, co když to praskne tohle, no. On říkal, no my tam zkoušeli srsku a to vydrželo. Říkal, takže to bylo dobrý, jo. Tak pak jsem se už teda přestal bát a opravdu to byl jeřáb a mě to uvedlo potom v té vejšce, až skoro nad lesem, do vodorovné polohy. Ale pak to prudce zastavilo a já začal takhle lítat tam, jo. A představte si, že se to muselo točit znovu, protože se v laboratoři zjistilo, že tam byly vidět ty lanka, které nešly z to byl ten odraz toho slunce, byl takový, že tam ty lanka byly vidět proti tomu lesu, takže se točilo asi ještě asi dvakrát potom. No.
4: A tam se to panu režisérovi zalíbilo a natočil Letajícího Čestmíra. Teď ano, jsem to pochopil celý, ano. Dámy a pánové, slavíme 45. narozeniny Arabely. Máme tady nadšeného diváka Milana Peroutku, který sedí, poslouchá a práce žádná. Chtělo by to nějakou písničku, co nám zaspíváš?
7: Zaspívám vám Stín katedrál.
4: Je, děkujeme. Milan Peroutka tady u nás v divadle U hasičů, kde slavíme 45. narozeniny seriálu Arabela a jeden z fanoušků seriálu odkojen tímto seriálem přišel i zaspívat.

To byla první část prosincového přímého přenosu z Pražského divadla U hasičů. Tu druhou vám nabídneme za týden v tomhle čase. Připomínám také, že na dvojka.rozhlas.cz už jsou v prodeji vstupenky na zářijové tobogany. Ty budou patřit Daniele Kolářové, Janu Nedvědovi, Mirku Kořínkovi a také Freddy Mercurymu. Tomu by bylo 80. Společně se uvidíme i na speciálu k nedožitým 90. Václava Havla. To všechno se odehraje v Pražské křižovatce, a to 3. října. Podívejte se na naše stránky a tam se dozvíte víc. Užívejte si posledních prázdninových a dovolenkových dní a já se budu těšit opět za týden v Toboganu. Naslyšenou.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Dnes to bude záznam gala večera, kdy posluchačskou cenu za rok 2017 ve 22. ročníku ankety převzal herec Viktor Price.
5: Dámy a pánové, teď už vás zveme do Královéhradeckého kongresového centra Aldis, kde právě začíná gala večer spojený s vyhlášením výsledků 22. ročníku celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku 2017. Večerem vás provedou Lada Klokočníková a Miroslav Vaňura.

0: Po roce, krásný dobrý večer z Hradce Králové, dámy a pánové, krásný večer vám tady, jak už jste slyšeli, v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, ale a možná i hlavně také vám, kteří nás posloucháte vlastně v celé České republice. Hezký večer.
1: Ano, jak už řekl Mirek, vítáme vás na gala večeru, na kterém vyhlásíme už po 22. vítěze naší rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku. A musíme říci, že i letos by si všech 10 nominovaných tento titul zasloužilo, ale vítěz může být jen jeden a my ho vyhlásíme dnes v konci večera. A když rozhlas slaví 95. narozeniny, tak jsme si řekli, že tady nemůže chybět ten, komu to také bude velmi slušet, a to je Big Band Českého rozhlasu Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem a solisty tou první je Daša.
2: Dobrý večer.

0: Ty 95. rozhlasu jsme si řekli, oslavíme tím, že ten večer dnešní bude dvojnásob rozhlasový, protože tady je řada hostů nominovaných, kteří právě s rozhlasem spolupracují a právě ty vám představíme a o tom rozhlase asi to bude hodně.
1: A tomu jsme rádi, že přijeli. Ono, ta čísla vlastně jsme si řekli, že nám budou pro dnešní večer osudná, protože a tomu se také nejde vyhnout, nejen 95. rozhlas, ale také 100 let republiky. Stovku, to bychom asi hledali dál u našich hostů těžko, ale osmičky, 1918, 48, 68, i ten rok 1988 už nahrával tomu 89. Ta osmička je tady vlastně takovým hlavním dnešním symbolem.
0: My jsme si řekli, když tedy ty osmičky, takže jako první mezi nás pozveme dámu, která se stala šarmantní osobností roku 2008. Nevím, jestli si na to ještě pamatujete, protože byla to krásná dáma, nesmírně šarmantní herečka Hana Maciuchová, která dnes přijela a zveme ji na pódium.
1: Dámy a pánové, šarmantní osobnost za rok 2008, Hana Maciuchová. Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
2: Dobrý večer vám všem, posluchačům i vám. Tady.
1: Nejvíc tleská stůl Českého rozhlasu, Hana.
2: Ano, ale oni vědí, protože jsou to moji milí, se kterými jsem strávila v Olomouci prý Bohemia Rádio.
0: Ano, to musíme říci, že Hana Maciuchová, víte to asi mnozí, je prezidentkou rozhlasového festivalu Prý Bohemia Rádio a my jsme si tak říkali, vy jste asi tady dnes, paní Maciuchová, jediná prezidentka v sále.
2: Jiřík Bartoška tady není?
1: Není, není.
2: Ten výborně.
0: Jediná.
2: Ano.
0: Já si myslím, že ta vaše rozhlasová práce, to je také jedna velká srdeční záležitost. Když byste zavzpomínala, vzpomenete na to první setkání s rozhlasem?
2: Já mám pocit, že mám s rozhlasem celoživotní hluboký vztah. Z mé strany absolutní věrnost. On teď v poslední době je trochu liknavý, ale musím se přiznat, že jako malá jsem poslouchala absolutně vše. Pohádkami začínají, četbami, veškeré hudební produkce. A díky rozhlasu vlastně jsem si taky jako tříbila svou představivost.

0: Protože to si myslím, že pokud někdo poslouchá Český rozhlas, tak má tu šanci, že ta představivost mu dovolí daleko zajímavěji režírovat svůj život. A potom, když jsem tedy jako začala pracovat ve své profesi, tak zase díky rozhlasu jsem dostávala neuvěřitelně krásnou práci, za kterou nepřestávám děkovat.
1: A byla nějaká role nebo nějaká práce, na kterou obzvlášť ráda na tu rozhlasovou vzpomínáte?
0: Já tak nerada favorizuju, ale musím říct, že pokud jsme s Pepičkem Sommerem četli pohádky Tisíce a jedné noci, ano, no tak jsme se rok a půl setkávali a prostě natáčeli tu krásu, která tedy taky říká, že samozřejmě všechny ty věci, které se staly, by pro nás měly být ponaučením, abychom se dalším problémům vyhnuli. No, vzhledem k tomu, že je to tak stará záležitost, tak nevím, milí přátelé.
2: Nemáte o rozhlas strach v budoucnu?
0: Ne, já si myslím vůbec ne. Protože je bezkonkurenční svou tvorbou, jako těma možnostma, tím širokým spektrem. Opravdu záleží jenom na divácích. Promiňte, že se vám takhle dívám do očí, tak to takhle štosuju na vás. Ale taky záleží na posluchačích, jako co si vyberou. A prostě v té nabídce, v té bohaté nabídce, něco prostě musí ulovit.
2: Takže nabídky je prostě dost.
0: Myslím si velmi.
2: My jsme se chtěli zeptat na to slunce. Nezapomněla jste na to, že jste v roce 2008 byla ta nejšarmantnější v celé republiky?
0: Jak bych mohla zapomenout? Já ho mám perfektně instalované, takže každé ráno, když otevřu oko, vidím své slunce.
1: Poprosíme vás, abyste se posadila tady sem k nám do křesla a strávila ten průběh večera ve svém křesílku. Ale paní Hano, když se podíváte na to křeslo, tak tam sedí krásná panenka copatá. To je panenka, kterou šily děti, východočeské děti. No a vy jste také pro UNICEF ušila panenku?
0: Nebo samozřejmě nejen jednu. Já jsem ušila Ginger a Freda. Bůh ví, kde tancují.
2: Hana Maciuchová.
0: Děkuji vám já.
2: Moc děkujeme. Hana Maciuchová si sedá do krásného křesla ke krásné panence. Já jsem to teda nechtěl říkat, ale teď to řekneme. Kdybyste jí paní Hano ukázala, to má být Anče. To má být Anče. Kubu teda nemáme. Jakoby vám z oka vypadla.
0: Ta je hezčí.
2: Ne, v žádném případě. Dámy a pánové, Haně Maciuchové přichází zaspívat další nominovaný s rozhlasovým orchestrem Gustava Broma, David Dale.
3: Dobrý večer.

0: Děkuji. Big Band Českého rozhlasu pod vedením pana dirigenta Vlado Valoviče.
1: A David Dale.
2: David je služebně nejmladší nominovaná šarmantní osobnost v historii 22-leté historie celé ankety. Je to tak, Lado?
3: Je to tak. No a my bychom možná mohli říct, že také je to takový skokan roku, objev roku, kdyby to bylo možná v ceně Český slavík. U vás to není poprvé ten skokan roku, objev roku. Vy těch cen už máte dost a dokonce jednu rozhlasovou, když už o tom rozhlase. Je to
4: noční
3: tak?
4: Noční prout.
3: Noční prout?
4: Je to tak, no. Ano. No já bych chtěl říct, že jsem tady nedopatřený. Prostě když se řekne šarmantní osobnost, tak si představím ženu, která v něčem vyniká a je prostě oduševnělá, něco umí. Nemusí to být Melanie Trump, ta je krásná, ale šarmantní osobnost pro mě je, že má prostě něco v duši a je chytrá a říkám, něčem vyniká.
1: Musí to být žena.
4: Takže to já nejsem.
1: A musí to být žena?
4: A jsem tady, no jako může to být i pán, ale já když zavřu oči, tak si představím prostě šarmantní osobnost ženy.
3: Vyhlašujeme 22. ročník ankety, rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku. Dovolte nám přivítat a pozvat na pódium paní Pavlu Gomba, ředitelku Českého výboru UNICEF.
1: Dámy a pánové, Pavla Gomba.
3: Dobrý večer, Pavlo.
5: Dobrý večer.
3: Pavlo, my jsme se tady na tomto pódiu vídali mnohokrát právě, ale to byly v hledišti děti, jak už jsem říkala, byly jich tisíce. My jsme si říkali, že si právě ty panenky dnes vypůjčíme jednak, protože jsou krásné a že k šarmu patří, ale také proto, že k šarmu patří ta snaha pomáhat druhým. A to vlastně se dá říci i o řadě osobností, které také, jak už jsme se dozvěděli, tady šijí panenky. A vy jste se nechala slyšet, že máte radost, že ta snaha pomáhat druhým, alespoň z pohledu UNICEF, je tady stále a dokonce v minulém roce byla i větší oproti letům minulým. Je to tak?
5: Je to taková záhada, protože někdy, když se dívám na to, co se ve společnosti děje a lidé, kteří mají nejrůznější pochybnosti a podobně, ale vím a vlastně to je to nejhezčí na té mojí práci, že se setkávám s lidmi, kteří mají dobré srdce, kteří neváhají nabídnout pomocnou ruku a vlastně i s dětmi, že to začíná už v tom nejútlejším věku, takže já opravdu o Českou republiku nemám žádnou obavu.
1: Pavlo, my vám děkujeme, vemte prosím místo. Pavla Gomba usedá do jednoho z přesel. No a my jsme se vlastně, Ladi, dostali tak trochu, no stali jsme se teď mezinárodní zrovna. Máme tady to překvapení.
3: Ano, slibovali jsme ho po celý týden, ano. A musíme říci, že i pro nás to bylo překvapení a jsme nesmírně rádi, že teď ho můžeme konečně prozradit. Dalo to hodně práce, abychom to nepověděli
1: ano,
3: předem.
1: Ano, a máme z toho i trochu trému, hnedka vám vysvětlíme proč. Dámy a pánové, teď přivítáme ženu, která je zaprvé mezinárodní, ale ta její rodina to vzala tak, že to vzala až do toho kosmu. Vlastně teď propujeme zase to nekonečno. Je tady s námi a zveme ji na pódiu paní Indíra Feustl, což je manželka astronauta Andrewa Feustla, který v tuto chvíli létá nějakých těch pár desítek kilometrů nad námi. Nemá tam mis, panenko, ale má tam krtečka. Dámy a pánové, Indíra Feustl.
3: Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
3: My na paní Indíru už víme, že umí trošku česky, jsme za to velice rádi a domluvili jsme se tedy, že v češtině pozdraví vás všechny a zároveň, že se jí také zeptáme, vy nejste ve východních Čechách poprvé.
6: Už jsem v východních Čechách byla jsem s manželem a s kluky a dostali jsme v Pardubicu velké perněkové srdce.
3: Jste dostala.
1: Musíme říct, že paní Indira má maminku ze Znojma. Maminka se seznámila s tatínkem v Brně, že jo? A jo, že máte dva syny, jak jste říkala, ty dva kluky, že jste tady byla. No a teďka teda jsem si napsal zásadní otázku. Jsou Češi šarmantní?
6: Určitě ano. Jen se podívejte všude kolem.
1: My vám moc děkujeme, moc ho pozdravujte. Paní Indíra Feustl, dámy a pánové. Já bych poprosil Davida, kdyby se chopil toho mikrofonu zpívajícího a jednu písničku poslal možná i tam nahoru, na tu vesmírnou stanici. Dámy a pánové, David Dale.
7: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2017, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

0: David Dale a rozhlasový Big Band Gustava Broma s Vlado Valovičem podávají si ruce, bylo to nádherné.
1: Když zaspomínáme na šarmantní osobnost za rok 2007, musíme říct, že s Karlem Gottem se tady o první místo utkal muž, ze kterého teda já mám respekt.
0: Ano, je to mistr etikety Ladislav Špaček, který je i letos nominován. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Perfektní, já už jsem to sjel zákulisí. Dokonalý Windsor, jak vidíte, ano, žraločí výmeček.
0: Ale vy máte úplně stejné kravaty, když se na vás dívám.
1: No, my jsme se domluvali.
2: Ne, červené kravaty nosí pouze sebevědomí muži.
1: Jo, tak.
0: Aha, tak proto.
2: Proto. Ostatně vaše červené šaty k tomu ladí dokonale.
1: Děkujeme Ladislavovi, že nás popsal pro rozhlasové posluchače. Jestli si vzpomínáte na váš příchod v roce 2007 na pódium?
2: Vzpomínám. Já jsem tehdy uvízl v nějaké zácpě a přijel jsem na poslední chvíli. Řekl bych, že vlastně už pořad začal a tehdy se přicházelo ze zadu, ze zákulisí a já jsem neměl uvázanou kravatu, protože prostě v autě jsem si ji sundal a řekl jsem si, že si uvážu až v šatně. A když jsem takhle vbíhal v poslední chvíli, najednou jsem si vzpomněl kravata v kapse, vytáhl jsem ji a začal jsem si uvazovat, ale to už jsem byl na pódiu a uvazoval jsem si v přímém přenosu.
1: Ale vy jste to udělal s takovou noblesou, že od té chvíle všichni gentlemani chtěli tu kravatu si vázat vždycky, když přicházeli třeba na raudaš.
0: No, Mirek se o to dneska pokoušel, ale radši zvolil tu variantu v zákulisí. V každém případě pojďme k té rozhlasové práci, pane Špačku, protože vy máte v Českém rozhlase pořad a my ho vysíláme, jmenuje se Pardon. A my jsme si říkali, jak je to s tím slovem pardon? Nosí se ještě v současné době, kdy tady máme různé sorry, kdy tady máme různé hustý a podobně?
2: No, máte pravdu. To slovo pardon už je opravdu zastaralé. Patří tak do jazykové výbavy za první republiky a možná ještě před takovými 20 lety. Nicméně teďka opravdu už zvítězilo takové to standardizované promiňte. No a v té mladé generaci to sorry, soráč.
1: To nám jenom řekněte, protože Gut Jarkovský dal základ té etice. Ale podle mě už je řada situací, věcí, já držím tablet v ruce, to ten Gut vůbec nemohl tušit ani, že to bude. Kde vy berete ty nový v uvozovkách předpisy, že vy se vymýšlíte, nebo kdo to vlastně diktuje, jak se mám chovat s mobilem s dámou u stolu, že jo, například?
2: Tak samozřejmě Gut Jarkovský je legenda, legendy patří do historie. Gut Jarkovský napsal svůj společenský katechismus v roce 1914, je i před 100 lety. Tehdy ještě dáma nemohla třeba, dejme tomu, jít samostatně do restaurace, to nejde. Tehdy ještě dáma nemohla za muže zaplatit, dneska už to jde, to si ženy vybojovali. Ano, já myslím, že to je krok správným směrem.
1: Ano, ano.
0: No tedy nevím.
2: Tak samozřejmě Gut Jarkovský nemohl předvídat, že budou jednou mobily, nebo že budou manažeři jezdit na jachty a budou chodit na golfové turnaje a podobně. To znamená, že musí přijít někdo, kdo bude tu etiketu, tak říkajíc, updateovat. To znamená uvádět do současného života. No a někdo se toho úkolu prostě hold musí ujmout. Ano. Takže snažím se odezírat ten svět kolem sebe. Všímám si toho, jak lidé chodí oblékaní. Já samozřejmě nemůžu nařizovat, že by měli lidé nosit fraky, žakety, i když David Dale má perfektní žaket. No, takový trošku, jako řekněme, módnější, ale ano, je to...
1: A to je novinka pro Davida.
2: Ano.
1: No, dámy a pánové, Ladislav Špaček tady s námi zůstává. Budeme o to víc nervózní, protože nás teď bude hodnotit ze zadu ledo, ale já doufám, že to nevadí, že si najde svoji panenku a svoje křeslo. To je vaše.
0: Další nominovaná osobnost v 22. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku, takže už je tady David Dale, je tady Ladislav Špaček, no
1: Hana
0: a můžeme pozvat třetího nebo třetí nominovanou
1: Dobře.
0: dámu.
1: Musíme říct, že z této dámy jsme tak trochu na větvi.
0: Já si myslím, že jsme s ní na větvi, to si myslím, že je přesnější výraz, protože je to dáma, která už několik let v Českém rozhlase má svou talk show, úžasnou talk show na větvi s Halinou a to je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 cm, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
0: Dobrý večer, paní Halino.
3: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Počítali jsme dobře TT? 3 jsme říkali.
3: Já jsem byla tak soustředěná na ty schůdky tady, no. Že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl 3, tak to bylo správně.
1: Skoro jste byla na větvi, nám řekněte ještě než...
3: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků, to posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat, ale hlavně musela jsem, já nevím vůbec, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější části a takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
0: No, já si myslím, když... že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
3: Ne, ale když mluvím, že jo, tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No to takhle. Můj muž mě viděl poprvé zezadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
0: Paní Halino, nejsou to jenom vaše pořady na větvi s Halinou, ale jsou to také krásné glosy, které vysíláme v magazínu Šarma v celém českém rozhlase. Český rozhlas Dvojka s nimi přišel. Co pro vás ta rozhlasová práce, kdy jste se s ní na poprvé potkala?
3: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě... Na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jakože tam můžu tak sedět pohodlně a ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři, oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam, což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
0: Ty pořady na větvi s Halinou, ty už mají tady několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
3: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk,
4: no, přijel.
3: To teda, ten by stál za hřích. No.
1: On to třeba slyší. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
3: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marném, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
0: Halina Pavlovská.
1: Halina Pavlovská.
0: Děkujeme. Děkuji. A je nejvyšší čas pozvat dalšího.
1: Ano.
0: A já jsem teď trochu napnutá, protože my nevíme, jestli už dorazil.
1: Dorazil. Bude to hodně vlastně o rozhlase, protože to bude o slovu. Máme velkou příležitost vám zviditelnit neviditelného herce.
0: Ano, dámy a pánové, dovolte, abychom přivítali mezi námi herce, dabéra, neviditelného herce, mnohokrát oceněného pana Viktora Preisse. Pan Viktor Preiss, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jsme velice rádi, že jste přijel. Měli jsme trochu obavu, protože ta cesta vždycky z Prahy do Hradce je trochu náročná. Všechno v pořádku?
5: Všechno dopadlo dobře. Já se omlouvám, že nesedím v té stolové úpravě, protože jsem se zpozdil, ale slyším, že je tady atmosféra mimořádná. Stále se tleská a smějete se, tak doufám, že to neskazím.
0: My jsme velice rádi, že jste přijal pozvání, protože jsme si říkali, my tady hodně mluvíme o těch osmičkách, mluvíme tady o 95 rozhlasu a tak samozřejmě na ten rozhlas se vás také budeme ptát. A je to tedy 8krát ten neviditelný herec? Počítáte to vůbec?
5: Já to nepočítám, ale asi je to pravděpodobné číslo, ano.
0: A ten rozhlas tedy, pane Preissi, u vás, kdy byl poprvé, vzpomenete na to setkání s tímto médiem?
5: No samozřejmě jako dítě narozený po válce jsme měli jenom rádio. A samozřejmě, já to opakuju pořád, je to médium, který podporuje fantazii. Dnešní děti jsou na tom troufám si říct, trošku hůř. My jsme vyrůstali na pohádkách, na té imaginaci, na představivosti, na fantazii, a to je rádio.
0: Co posloucháte nejradši a kdy posloucháte rádio?
5: Je to trošku barbarský, ale to mluvené slovo v autě. No a jsem vlastníkem malého rádiíčka v kuchyni, takže si pouštím, co chci, že?
0: Když se podíváme na tu vaši rozhlasovou práci, byla nějaká, která vám dala hodně zabrat, hodně jste spolupracoval s paní Kofránkovou, to byla určitě krásná práce, a byla některá hodně náročná, která vám třeba i nedala spát?
5: Já jsem jako spousta mých kolegů měl v té určité době štěstí na veliký rozhlasový osobnosti a bylo by trapný nebo nevhodný někoho vynechat. Hanička Maciuchová je toho svědkem, co jsme měli za štěstí potkat za režiséry. Já to nechci bagatelizovat, ani to nechci přehánět, ale když člověk na něčem pracuje, tak na tom nutně musí myslet a samozřejmě to s ním chodí i po ulici a chodí to s ním i do postele, ale rozhlasová práce je prostě jedna z nejkrásnějších, které vůbec jsou, a měli jsme tam příležitost dělat věci, které na divadle, ve filmu ani v televizi prostě nebyly k dosažení.
0: Možná, jestli teď můžeme od toho rozhlasu přejít k věcem, když tady se díváme do toho vesmíru. My jsme se dozvěděli, že vy jste také letěl, také jste se díval na republiku z výšky, ale nebylo to takové jako Andrew Feustel, ale že jste letěl balónem, je to pravda?
5: No tak já jsem trošičku ulítlej na balóny. A lítal jsem například při pořadu Pražské věže a potom i soukromně, a byl to jeden z nejhezčích zážitků v mém životě. Když letíte nad Prahou v 4:30 ráno a startujete z Karlova náměstí mezi tramvajem a z parku, tak to je opravdu unikátní. Moc rád na to vzpomínám.
1: Netoužil jste někdy ten z toho balónu třeba přesedlat na letadlo, protože my víme, že pro vás rodina, dětství jsou motorky a vůně benzínu.
5: Já jsem na motorkách jezdil a na motorkách jsem vyrost. Mým nejkrásnějším autem byl Hadraplán, můj otec byl invalida z revoluce květnový, takže měl poukaz, takže mým prvním vozem, který jsem přijel do okresního města Rokycany za svojí ženou, tak byla Hadraplán tříkolka a moje tchyně studem zalezla domů. Přijel ženich,
1: samozřejmě. No mimochodem, Hadraplán z Hradce Králové, nebo z východních Čech?
5: Z východních Čech, ano, samozřejmě, z Vrchlabí, myslím.
0: My se určitě budeme těšit na další setkání s vámi. Teď vás poprosíme, jestli byste také přijal místo.
5: Děkuju.
0: Za vámi tedy je další Miss Panenka.
1: Tak, ne všichni osobnosti těch 10, které byly nominovány a byly pozvány, mohly přijet a mohly se zúčastnit dnešního večera tady v Hradci Králové. Jsme rádi, že alespoň většina přijela a někteří vás chtějí alespoň pozdravit. Mezi ně patří Jitka Molavcová a Jiří Suchý.
6: Tak jsme zase jednou nominovaní na šarmantní osobnosti roku.
3: A moc si toho vážíme.
6: Moc si toho vážíme, ale zase nemůžeme přijít. A to je ta tragédie.
3: A přitom je to takový slavnostní večer. Navíc 95. výročí rozhlasu. A rozhlas je můj věrný kamarád. No. Já miluju rozhlas.
6: No a my budeme scházet. No.
3: A my budeme
6: ale
3: scházet.
6: Já taky miluju rozhlas, ale miluju taky naše divadlo, zvláště je-li vyprodané, což je teď, a takže musíme.
3: No, my se moc omlouváme, ale taky milujeme šarmantní osobnosti, že?
6: No tak to jsme my dva, takže navzájem.
3: To taky, to taky.
6: No, takže
3: ale šarmantní osobnosti, co bychom jim popřáli? Já bych jim pogratulovala, že jsou šarmantní, a popřála bych jim, aby zůstali šarmantními.
6: Ano, aby jim to dlouho vydrželo.
3: Aby jim to dlouho vydrželo. Aby nestráceli humor a vtip a dokázali druhé potěšit.
0: Jitka Molavcová, Jiří Suchý, my děkujeme za tuto zdravici.
1: Tak,
0: takže budeme
1: vyhlásíme v podstatě tři ceny. Cena internetu, rozhlasová cena Šarmu za rok 2017, ta se uděluje za práci v rozhlase, tedy v minulém roce, no a pak samozřejmě šarmantní osobnost. Dámy a pánové, dovolte nám, abychom pozvali k nám na pódiu Kateřinu Dvořákovou, což je šéfredaktorka Českého rozhlasu Dvojka, a Tomáše Faltuse, což je ředitel kongresového centra Aldis, který letošní vysílání a letošní nahrávku Šarmantní osobnost hostí. Dobrý večer, do potlesku.
0: Dobrý večer. My vás poprosíme, Kateřino.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer, dámy a pánové a posluchači stanic Českého rozhlasu a také Dvojky, odkud jsem přijela.
1: Tak, máte milou pominost dohromady, Tomáši a Kateřino.
7: Já jsem rád, dám vám přednost.
0: Kateřina Dvořáková, takže kdo to bude? Je to cena internetu za rozhlasové hlasování na internetu. A kdo se stává vítězem?
7: Cenu internetu získává...
8: David Dale.
1: David Dale.
0: David Dale.
1: Kateřina Dvořáková, šéfredaktorka Českého rozhlasu Dvojka, a Tomáš Faltus, ředitel kongresového centra Aldis, předávají nejmladší nominované osobnosti v historii ankety Šarmantní osobnost cenu za internet. Děkujeme. Můžete se posadit, protože přistupujeme k dalšímu vyhlášení. Pozvali bychom k nám Naďu Mečířovou, což je šéfproducentka celého Českého rozhlasu, a také Tomáše Doubravu za Deník k nám na pódium. Do vašeho podlesku.
0: Dobrý večer, Naďo.
9: Dobrý večer.
1: Potřebovali bychom převzít obálku.
0: Já bych řekla, že je to cena za rozhlasovou práci v roce 2017 i předchozích letech, a tu dostává...
10: Halina Pavlovská.
1: Halina Pavlovská!
11: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2017, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
1: Nadě Mečířové a Tomáše Doubravy Halina přebírá cenu za rozhlasovou cenu Šarmu za rok 2017, což
0: ano,
1: je?
0: Je to váza od akademické sochařky Dagmar Štěpánkové Černé. Je to sada krásných šperků, paní Halino, z českého granátu. Věnoval granát Turnov, a nádherná kytice speciálně dělaná pro vás ze Střední školy vizuální tvorby v Hradci Králové. Nadě Mečířová, Tomáš Doubrava. A držitelka ceny, rozhlasové ceny za rok 2017, paní Halina Pavlovská.
1: Děkujeme Nadě a Tomášovi, a teď bychom poprosili, aby mezi nás přišli tři, v tuto chvíli v podstatě nejdůležitější pánové. Jan Menger, ředitel regionálního vysílání Českého rozhlasu, Josef Havel, ředitel sekretariátu generálního ředitele Českého rozhlasu, a hostitel v tuto chvíli Jiří Kánský, což je ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice. Také mají rádi potles. Děkujeme za něj.
0: Dobrý večer. No a já si myslím, že asi dostanete slovo, než vyhlásíme absolutního vítěze letošního ročníku, pane řediteli, řediteli Jiří Kánský.
12: Dobrý večer. Já bych rád poděkoval všem posluchačům, kteří hlasovali, kteří zaslali hlasy do ankety, protože díky ním už tahle krásná tradice trvá 22 let a každoročně je víc a víc hlasů, což nás těší. A to, že hlasují stále mladší posluchači, to je, myslím, i důkazem dnešní vítěz internetového hlasování. Takže děkuji všem posluchačům, kteří hlasovali.
1: Děkujeme. Dámy a pánové, v tuto chvíli nastoupí vlastně další tradice.
0: Ano, my pro vás nemáme obálku, protože dle tradice vítěze letošního 22. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku vyhlásí vokální soubor Gentleman Singers. Takže, gentlemani, je to vaše.

0: Dámy a pánové, šarmantní osobnost roku 2017 je Viktor Preiss. Toto ocenění přebírá z rukou Jana Mengra, ředitele regionálního vysílání Českého rozhlasu, Josefa Havla, ředitele sekretariátu generálního ředitele Českého rozhlasu a také Jiřího Kánského, ředitele Českého rozhlasu. Hradec Králové a Pardubice a v neposlední řadě je tu se Zlatým sluncem Hana Maciuchová.
1: Já bych jen doplnila, že tedy Zlaté slunce, to je tradice. Zlaté slunce akademické sochařky Dagmar Štěpánkové, černé paní Hana Maciuchová už jedno doma má, teď ho bude mít i Viktor Preiss, doufám, že mu udělá stejnou radost. Dostáváte také české granáty od granátu Turnov a kytici květin ze střední školy vizuální tvorby v Hradci Králové. A pane Preissi, jedna věc je tam navíc. Je tam speciálně pro vás let balónem a máte ji od největšího mistra, který umí létat v balónech, a to je David Línek. Děkujeme mu za to.
2: Děkuji vám. Já jsem, nebudu dělat zaskočeného, překvapeného, jsem velmi rád. Chci vám něco říct. Prý před lety tady pan Radovan Lukavský blahé paměti vytáhl lísteček, který já mám tady za sebe v kapse z naučného slovníku, z cizích slov, a přečetl, že šarmantní znamená roztomilý, okouzlující. A já si myslím, že tahle cena by slušela dámně, ale děkuju vám všem, hezký večer a vážím si toho. Díky.
0: Viktor Preiss, šarmantní osobnost roku 2017. Pane Viktore, tuto cenu vám měla předat do této chvíle úřadující šarmantní osobnost za minulý rok Simona Stašová. Máme od ní vzkaz.
1: Ano, Simona Stašová se na poslední chvíli omluvila, ale stačila se dozvědět, kdo vyhrál, a opravdu velmi rychle připravila tento vinč. Dovolte, abychom vám ho pustili.
3: Milý Viktore, to, že jsem tvůj velký fanda, to už víš dávno. To, že jsi, jak říkávala moje babička, šarmantní osobnost, to ví každý. Ale to, co si na tobě nejvíc cením, je člověčina, moudrost a velký srdce, který prostupují tvým herectvím a každou tvojí rolí na jevišti, před kamerou i v rozhlase. A já jsem pyšná na to, že jsem tvůj tajný kamarád. A přeju ti, aby tě neopouštěl humor, vnitřní síla a chuť do všeho, co právě děláš. Ať se ti daří, Viktore. Tvoje Simona Stašová.
2: S tím jsem nepočítal, to si nezasloužím. Děkuju vám.
0: My také děkujeme. Vy máte první povinnost a samozřejmě je to naše prosba, kdybyste vyhlásil další ročník.
2: Vyhlašuji 23. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku. Šarmantní osobnost roku. Šarmantní osobnost roku. Šarmantní osobnost roku.
1: Šarmantní Viktor Preiss.
0: Dámy a pánové, jsme ve finále. My v tuto chvíli budeme děkovat. Chceme poděkovat paní Haně Maciuchové, chceme poděkovat Halině Pavlovské, paní Indira Fojsto, Pavla Gomba, Daše, Davidovi Dejlovi, Ladislavu Špačkovi, Viktoru Preissovi, samozřejmě rozhlasovému Big Bandu Gustava Broma, vedenému Vlado Valovičem, a zkrátka vám všem.
1: Děkujeme i všem předávajícím, děkujeme i vám, báječnému publiku, a děkujeme i všem posluchačům, kteří do této chvíle ladili Český rozhlas.
0: Hezký večer od Lady Klokočníkové
1: a Mirka Vaňury.

To byl záznam vyhlášení šarmantní osobnosti roku 2017, kterou se stal herec Viktor Preiss. Za týden v tomto čase vám v reportáži ze zákulisí přiblížíme, jak vypadaly přípravy gala večera.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Když je vrah mazanější než policie.
2: Snad by mi už někdo konečně mohl říct, proč jste tady. Je mi totiž zima, jen tak v pyžamu.
3: Podívejte, potřebujeme každou pomocnou ruku. Víc zatím nemusíte vědět.
0: Musí se do vyšetřování pustit sami občané.
4: Čeká nás fůra práce.
5: Všichni jsme vynervovaní, vždyť na řadě může být kdokoliv z nás.
2: Hleďte, v těchto věcech se já moc nevyznám. Co taky můžu vědět o nějaké honičce na chlapa? Já se toho zúčastním třeba finančně. Pár dolarů na to věnuju.
0: Smrt. Hororová krimikomedie Woodyho Allena s Josefem Kemrem.
1: V neděli po 20. hodině na dvojce.
6: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
7: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
8: Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak chovat žížaly na výrobu kvalitního hnojiva. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na chov raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna na zahradě. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naší půdu.
1: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
0: No, je to opravdu tak, my to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařené jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
1: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku. Takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
0: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
1: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov, a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
0: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru. Někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
2: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížal máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Samozřejmě se musí sbírat sucha dopoledne. Teď nám jde jenom o výživu bylinky.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Já s bylinkami nedělám vůbec nic. Nechávám jim svobodu. Hlavně je nehnojím, protože v přírodě taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým, a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky, a ty často rostou na takových nepříznivých místech. Rostou na suchých místech, na skalách. A právě to, že dokážou odolávat jí nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto bejt, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená, a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva, ty u nás na zahrádce nemají co dělat. Ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům, a to jenom přírodní ze slepiče. Zdroždí a podobně.
3: Zdroždí?
2: No, to je takový úplně jednoduchý babský recept, kdy se kostka droždí dá do 2-litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10-litrové konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické, zužitkuju na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni, a krásně se potom ty jahody mají k světu plodí.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám ve skleníku nastěhovaný larvy proustíku. Vybírám je každý den, ale nemůžu se toho nijak zbavit. Poradíte mě?
0: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já nám obecně samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme, a ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravků proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou. Ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cennou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zaryjete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým igelitem nebo něčím takovým. A zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná, a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník, nechat vyvětrat tu půdu, a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit. Pak by to mělo být OK.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Sokolníkem se člověk nestane díky tomu, že si koupí dravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám, přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
2: Královna je Rerich Lovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadské pouště, z odchovny a byla tady používaná k odchovu sokolovitých dravců, těch Rerichů Loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s ní nějaký lehký sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
3: Zasloužila matka to je.
2: Zasloužila matka.
3: A dneska už babička, teda babička. V těch 18 letech.
2: Ano, ano.
3: Kolika ti se dožívá?
2: Tenhle Rerich Lovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety, je standardní věk, kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a u sov se odvozuje zhruba podle velikosti, jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší, delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supi, velcí kondoři, což je 80 až 100 let. Rekordmanem v té dravčí říši je sup hnědý, který vzal v New Yorku, žil 113 let.
3: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Rerich Lovecký, jste říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
2: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji veme do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku, nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. A domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry naspátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat. Ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Když uloví kořist, nažere se a už dál se s ním nepracuje.
3: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
2: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám od malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu mláďata.
1: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající orlici cizího orla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjima kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru. Potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík, jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín.
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny. Takže začneme u vymetacího otvoru, provedeme otevření dvířek do komína, mrkneme, jak to tam vypadá, žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je, nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, komínický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazenin, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, naběračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti.
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, v případě nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za dva roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za dva roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší. Tak kdo ví? No a za chvíli tady máme konec srpna a to je bohatá sklizeň, celoroční dřiny, dá se moštovat ovoce, vínečko se dá lisovat, kompostovat dobroty na zimu, sázíme jehličnany a stále zelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak tu máme dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi je třeba počkat až na říjen. V září se ale můžete pustit do ošetřování volné půdy a připravit ji tím na jaro. A sklízejí se ořechy a potom ještě na světlém a suchém místě se nechají tak 3 až 5 dnů sušit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře zase krásně obrazila. Pustíme se také do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Kdo má internet, tak nás najde na webových stránkách rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A své dotazy můžete telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný zahrádkářský víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Meteor na Dvojce.
1: Proč nám nechutnají sliny? Které rostliny dokáží přežít oheň? A vyřeší doktor Watson svůj první případ?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
3: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, je 5 hodin a my vám pro brzké sobotní ráno nabízíme reprízu pořadu Omeletky.
4: Milí posluchači Dvojky, chystáme se na dovolenou do Polska. Jedeme tam s vnukem. Je mu 14 a nejraději ze všeho je zalezlý ve svém pokoji a hraje s imaginárními kamarády počítačové hry. Mám ho moc ráda. Se mnou hraje karty, prší a většinou nade mnou vyhraje, i když já si o sobě myslím, že jsem zdatný karbaník. Můj vnuk nejraději jí pizzu, těstoviny s máslem, hamburger a stejky. Propadám bez naději, co mu uvařit, aby byl spokojený a jeho hubené tělo dostalo patřičně živiny. Mé tělo dnes dostalo hodně živin, protože jsem udusila čerstvé lišky na smetaně a k ním jsme si dali plátky panenky a karlovarský knedlík. Malý. A snědla jsem ho jenom půlku. Syn snědl druhou mou půlku a taky jeden knedlíček. Omáčku si přidal a domů na chalupu si odvezl hned celou půlku koláče. Cítila jsem se jeho zájmem o mou kuchyni nebývale poctěna. A o tom dnes budeme mluvit v Omeletkách. Právě začínají a vy jistě víte, že se jedná o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

Milí posluchači dvojky, omeletky jsem dnes naplnila poctou, poctami, poctivci a ctnostmi. Slovo pocta vzniklo ze slova čest a znamená, že poctu prokazujeme někomu, kdo si zaslouží naši.

0: druhou mám já. Na Gimplu jsem taky měla moc krásnou kamarádku. S její inteligencí už to tak slavné nebylo. Spravedlnost musí být. Kluci ze čtvrťáku si postavili motorový člun a pozvali nás na slavnostní spuštění na vodu a kamarádka Krasavice pochopitelně byla poctěna úlohou kmotry. Celý týden přemýšlela, co si udělá s vlasy a co si vezme na sebe, protože majitele člunu hodlala zbalit. No a pak přišel den D. Krásné počasí, břeh Orlické přehrady, lahev šampusu na provaze a kamarádka nádherná jako víla se té flašky chopila a se zářivým úsměvem se obrátila na ten svůj objekt. A jak silně mám tou flaškou hodit, aby ta loď sklouzla do vody. Jeden je Bůh, 12 bylo apoštolů. Ne, nezešílela jsem, ani se ze mě nestal náboženský blouznivec. To vám jen cituji slova, která můj otec Bohatýr provolával, když zoufalým hostům rozleval další a další rundy vodky. Maminku to dost ničilo. Když jednou o prázdninách tatínek otrávil alkoholem všechny známé v Pecce a druhý den odpočíval, šli jsme my dvě na nákup. Do mlékárny pro tvaroh, do sámošky pro rohlíky, do drogérie projet na myši. Zabalím vám to, aby se vám to nerozsypalo do tašky, nabídl prodavač. Nemusíte, řekla má matka suše. Já si to s ním tady. No co k tomu dodat? Snad jenže i velkého neposedu skrotí malá kapka jedu.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce. Už se

0: chlapci, poctivci, čest. To jsou pojmy, kterými jsem naplnila dnešní omeletky na dvojce. Víte, kdo je to optimista? Muž, který přijde domů a když v posteli najde nedopalek, tak si vzdychne. Bože, už i moje žena začala kouřit. Velmi si většinou vážíme lékařů. Pro mě je pocta, že pár jich patří do naší rodiny. Já nicméně vždy, když mám navštívit lékaře, počítám s nejhorším. Možná to mám po mamince. Když ji jednou kvůli šedému zákalu měli operovat obě oči, celá se chudinka před zákrokem klepala. Když jí udělali první oko, dali jí malou pauzičku a na chvilku mě k ní pustili, abych jí povzbudila. Tak jsem se k ní radostně vrhla. No tak mami, a už ti zbývá jenom jedno. Když už se bavíme o optimismu, musím zmínit jednu svou nesnesitelně optimistickou kamarádku. Když naše jiná společná kamarádka dostala od přítele rozchodovou SMSku a hroutila se z toho, tak jí naše optimistka řekla, hele, ale buď ráda, že ti vůbec napsal. Mimochodem právě tahle má kamarádka zjistila, že jí bez příčiny ubývají peníze. A rozhodla se proto jednoho dne, že si veškeré výdaje bude pečlivě zapisovat. A ten den vypadal takto. 2 koblihy plus 2 rohlíky, 68 korun. Časopis 85 korun. Oběd 185 korun. Ostatní drobné výdaje 1860 korun. A když už udávám tuhle svou kamarádku, tak v tom budu pokračovat. Má velmi problematického syna. Žádná práce, samé šílené projekty, dluhy. Nedávno za ní přišel a skuhral. Mami, jdou po mně vymahači. Jestli do zítřka neseženu 200 tisíc, budu se muset zastřelit. Nemohla bys mi pomoct? A kamarádka už něco podobného slyšela mockrát. A taky už synovi v průběhu let odevzdala všechny své peníze. Takže se tentokrát hezky usmála a odpověděla. Ale jo, ráda. Jenom si musíš přinést revolver. Johann Wolfgang von Goethe pravil. Umění je zprostředkovatel toho, co nelze říct jinak. A v tom je jeho největší podsta životu.
1: Český rozhlas 2.

0: Dobří umělci kopírují, velcí umělci kradou, pravil Picasso. Nešlo o cynismus. Picasso tím myslel, že skutečný umělec převezme myšlenku a přetvoří ji poctivě do svého výrazu, čímž vzdává poctu tomu, kdo ho inspiroval. Milí posluchači Dvojky, o poctě, o poctivcích, o tom si dnes povídáme. Můj přítel si před nádražím všiml stařenky, která sotva vláčila těžký kufr a tašku. Nedalo mu to a nabídl jí pomoc. A babička navíc netušila, odkud jede vlak, takže se oba potáceli ze schodu do schodu, z peronu na peron. Když konečně správný spoj našli a Karel zavazadla uložil až do kupé, stará paní mu dojatě děkovala. Děkuju vám moc krát, jste velmi laskavý. To se dneska už nevidí. Kouříte? No, ano, odpověděl přítel v rozpacích. Ale to bych si od vás nemohl. No, já jsem si tam myslela, přerušila ho babička vítězně. Moc rychle jste se udýchal. Měl byste toho nechat. Starý profesor říká studentům, poctu člověk pozná podle toho, že ji nepotřebuje. A student se zeptá, no a co když ji přece jenom dostane? Profesor se usměje, no pak je to omyl, a nebo pohřeb. Jeden můj kamarád je profesorem na vysoké škole. Tuhle jsme si povídali o dětech a on mi řekl, hele, já ti nevím, ten náš kluk, ono mu to moc nejde a oni furt říkají, že je dyslektik. Ale já si myslím, že to není tak zlý. Já si myslím, že je jenom blbej. Kolegyně novinářce přebrala muže její kamarádka, nejmenovaná tanečnice. A zrovna ve chvíli, kdy o ní měla kolegyně rozepsaný veliký článek. No, tak se jí do něj aspoň podařilo vpašovat větu. Tanečnice XY se neustále udržuje v kondici. A výsledkem je tak útlý pas, že vás okamžitě napadne, jestli se tam ještě vůbec vejde páteř. Napadá mě na základě tohoto příběhu poučení. Pomstí se sladce za zrádné akce. A je čas na písničku.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: Pocty jsou dnešní nádivkou omeletek. Teď je ale čas na rubriku Co Čech to Němcová. A já vám přečtu příběh, který mi poslala posluchačka paní Drahomíra Stínilová. Její text má název Vzpomínka na Zakynthos. Nepochybuji o tom, že na Zakynthu pobývali bohové. Apollon a jeho sestra Artemis si ostrov oblíbili pro jeho krásu i pro vlnitý terén. Až tam totiž na ně nemohl dohlédnout z Olympu jejich otec Zeus. Když jsem se procházela kdysi sama, bylo to začátkem června v podvečer, po poloprázdné pláži a zapadající slunce růžově laskalo hladinu moře, najednou se mi zjevila bohyně Artemis. Dováděla s Apollónem a její půvabné nožky se dotýkaly na modrých oblázků pláže Maratias. Jak jsem bohům záviděla, že nestárnou, protože moje unavené nohy čekaly ještě výstup olivovými háji k našemu pronajatému domu. Útěchou mi byla zastávka v nedaleké taverně, kde na mě čekal zbytek rodiny už v rozverné náladě. Po posezení při skleničce vína se šlo do prudkého kopce hned lehčej. Cestou na nás dotírali vůně mnoha druhů koření i květin. Nadarmo se Zakynthos nenazývá ostrovem vůní. Žádné starosti, žádný spěch. Jen každé ráno vyvstal problém, na jakou pláž se ten den vydat. Začali jsme omlazováním, aspoň to dcera slibovala, když mě lákala na smradlavou pláž Xygia. Vlastně jsou to takové přírodní sirné lázně. Přestože tam byla voda dost studená, postivě jsem se do ní v pravidelných intervalech ponořovala i s obličejem, doufajíce, že omládnu. Mé starosti, že při návratu z dovolené neprojdu pasovou kontrolou, byly plané. I když jsem vydržela neosprchovaná půlhodinovou divokou cestu autem z pláže domů, aby koupel správně působila. Večer potom byla opravdu moje pokožka krásně napjatá. Noc ale všechno pokazila. Ráno se na mě ze zrcadla opět přátelsky zubily vrásky. Vyhrabala jsem se na snídani dost otrávená. Ale překrásný výhled z terasy na Želvý ostrov mi nastartoval dobrou náladu. Zrovna náš přítel Spiros, správce objektů, popisoval slušnou angličtinou mému zeťovi cestu na další zajímavou pláž, Gerakas. Tam se člověk může pohybovat jen těsně u moře, které je mělké a teplonké. Jinak celý prostor patří želvám kareta kareta. Vylezají v noci, aby zahrabali vajíčka do teplého písku. Želvy je možné taky spatřit přímo v moři, když se vynořují, aby se nadechly. Všichni, včetně mé vnučky, z vypůjčené lodě karety zahlédly. Já ne. Než jsem k ním nasměrovala zrak, vždycky zmizely. Ještě, že jsem vyfotila modré jeskyně a užila si božskou koupel v tyrkysové vodě pod skalnatým jeskyním stropem. Ráda bych toho o ostrově Zakynthos napsala mnohem víc. O jeho stejnojmenném pohodovém hlavním městě, o přístavu, o kostelu svatého Dionýza, patrona ostrova, o nádherné vyhlídce u majáku Kerry při západu slunce, o vynikajících řeckých pochoutkách, o typických tavernách, tajemných olivových hájích, o opuštěném pohádkovém domku, na který jsme čistě náhodou během jedné procházky narazili, i o nepopsatelné vůni čerstvě utržených citronů. O místních lidech, jako byl fantastický Spiros, který se stará v létě obětavě o turisty a ve zbytku roku o sklizeň oliv. Krásný a tajemný ostrov opředený bájemi, o němž psal i Homer. My se o jeho mystické síle přesvědčili večer před odjezdem. Seděli jsme na terase, mlsali sýr a olivy. Loučili se s tímhle fantastickým místem. Nalité sklenky s vínem tiše poslouchali náš rozhovor. Stáli na stolku dost daleko od nás. aniž bychom se nějaké dotkli. Najednou se před našimi zraky jedna přímo rozprskla. Úžasle jsme na to zírali a nechápali. Snad někdo něco špatného řekl? Nebo chemická reakce při oteplování vína? Kde pak? Já vím o tom své. To bohyně Artemis při svých rozverných hrátkách namířila svůj neviditelný šíp na sklenku, aby dokázala, že bohové jsou pořád na tomhle tajuplném ostrově mezi námi.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: Milí posluchači Dvojky, o poctách a poctivcích dnes konverzujeme v omeletkách. Před písničkou jste vyslechli příběh, který mi poslala posluchačka paní Drahomíra Stínělová. A věřím, že jsem vás četbou jejího zážitku iniciovala, abyste i vy popsali svá dobrodružství a své postřehy. Své texty mi pošlete na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka Omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Určitě víte, že je velikou poctou získat Nobelovu cenu. Možná ale nevíte, že se každý rok uděluje IG Nobelova cena, neboli Ig Nobel, což znamená nešlechetný. Uděluje se za výzkum, který vás nejdřív rozesměje a pak donutí přemýšlet. Já vám dám nějaké příklady vítězů. Zvítězila například studie o tom, jak vypadá nosorožec obrácený vzhůru nohama. Tento výzkum byl zahájen kvůli přepravě helikoptérou. Taky zvítězil výzkum, kolik slin produkuje průměrné pětileté dítě za den. Zvítězila analýza, proč chodíme s kávou v ruce a proč nám tak často vystříkne. A mám pro vás ještě další kuriózní informace, které nezasluhují poctu, ale říkají si o pozornost. Víte, že počet slov, které potřebujeme k životu, se neustále zvětšuje? Dřív stačilo pár slov. Desatero božích přikázání má 279 slov. Prohlášení nezávislosti severoamerických států z roku 1776 má 1500 slov. A nařízení EU o dovozu karamelových bonbonů má 25 911 slov. Arytmománií trpí lidé, kteří mají obsesy na čísla. Pár příkladů. Jistý pan se počítá vše, co je mu položeno na stůl. Při každém jídle vede pečlivě tabulku, ve které si zapisuje, kolikrát si kousl do chleba nebo do masa, kolik vypil vody nebo vína. V případě, že dostane naservírované rajče, tak začne i hned počítat, kolik má rajče semínek, aby to potom mohl zase zapsat do svých tabulek. Vynálezce Nikola Tesla byl posedlý matematickými operacemi. Při chůzi neustále počítal kroky. Vše provedl tolikrát, aby počet provedených úkolů byl dělitelný třemi. A při jídle si u každého sousta v duchu vypočítal jeho objem. V Severní Koreji bylo údajně udělováno vyznamenání za čistotu myšlení a těla, které mohly získat členové strany, kteří se denně myli, četli projevy vůdce a nenosili západní oblečení. Eugene Shoemaker je jediný člověk, jehož popel byl dosud poslán na měsíc. No a dáme si písničku.
1: Český rozhlas Dvojka.

Milí posluchači Dvojky, možná, že už máte našeho dnešního omeletkového tématu, kterým jsou pocty, plné zuby. No a proto vám přečtu jednu svou starší povídku. Jmenuje se Světlík lékařský. Má dcera byla s kamarádkou na chatě. Vrátila se a hned jsme šli do nemocnice, protože měla zánět středního ucha. Bolelo jí hrozně. Byla to bolest z lásky. Má dcera totiž nastydla, když šla Jardovi v liáku do vesnice pro žvejkačky. Proč šla Jardovi v liáku pro žvejkačky? Nechápala jsem. No protože je chtěl, řekla dcera. Už jsem chtěla protestovat, když jsem si vzpomněla na světlík lékařský. Bylo mi 20. Milovala jsem tenora. Studoval konzervatoř. Bylo mu 25. Měl takový pravidelný a jasný obličej a na krku nosil puntíkovaný šátek, protože měl hrozně citlivé hlasivky. Tenor se jmenoval Mirek. Zmítal se vášněmi, zda má podlehnout mé pražské lásce anebo zůstat věrný své křehké ženě z Vysočiny. Zmítal se asi 2 měsíce. Líbal mě náruživě po parcích a vzdychal nad tím, jak si s ním osud krutě hraje. Hlasivky ho zlobily čím dál víc. Pak se Mirek odhodlal a mé lásce zcela podlehl. Líbilo se mu to. Pán Bůh ho hned potrestal. Hlasivky skřípaly tak silně, že Mirek pochopil, že ho zachrání jenom světlík lékařský. Žili jsme tehdy v hluboké totalitě. Přírodní léčby zaváněly západoevropským tmářstvím. Světlík lékařský na pultech nebyl. Nejdřív jsem šla na brigádu v noci na nákladové nádraží. Tam jsem táhla balíky, abych dostala peníze. Ty jsem pak směnila s jedním vexlákem, ale musela jsem ho francouzsky políbit v průjezdu. Pak má maminka podplatila jednu známou z banky štanglí u Heráku. Ten jí nechala naše teta, co prodávala v řeznictví. Za tu štangli jsem dostala devizový příslib. A pak jsem s kamarádkou odjela stopem do Švýcarska. Nejdřív se nás pokusili znásilnit Rakušani, pak nás osahávali Turci a pak s námi havarovali východní Němci. Pak jsme ve Švýcarsku zjistili, že ani na pultech švýcarských lékáren není světlík lékařský. A odešli jsme trhat byliny na horské louky. Měli jsme stan bez spacáku a málem jsme umrzli pod Mont Blancem. Tam jsme se potkali s jednou kořenářkou. K penězům jsem přidala ještě svůj zlatý křížek a dostala jsem od ní platěný pytlíček s omamnou vůní. Po peripetiích s celníky, chtěli nás zavřít za pašování drog, jsem svému tenorovi vítězně předala světlík lékařský. Hlasivky se mu pronikavě zlepšily. Dostal hlavní roli a asi 10 dnů se se mnou bezstarostně miloval. Pak měl zkoušku v divadle. Čekala jsem na něj na koleji. Rozprostřela jsem si vlasy na polštář, nadýchala jsem si rukávky noční košilky a pak jsem si všimla, že na stole leží otevřený dopis. Přečetla jsem si ho. Vlastně jsem ho četla jenom kousek. Z toho kousku jsem se dozvěděla, že Mirková manželka z Vysočiny je moc šťastná, že konečně získala světlík lékařský. A že se jí exém na tlapičkách byla klavíristka. Báječně hojí. Vlasy jsem si stáhla do ohonu, balonky u rukávů mi splaskly a asi měsíc jsem se chtěla zabít. Pak jsem udělala zkoušky na vysokou školu a slíbila si, že tohle Mirkovi neodpustím. Že to neodpustím žádnému muži. Že až do konce života si budu pamatovat, že síla mé ženské lásky zmůže všechno. Až na proradné mužské srdce. Chutnaly mu ty žvejkačky? Zeptala jsem se dcery. Nevím, řekla vesele. Já jsem je po cestě všechny sežvejkala. No, a co z toho tedy vyplývá? Prostě všichni jsou schopni všeho.

Dotyk lékařský se jmenovala povídka, kterou jsem vám před písničkou přečetla tady na dvojce v omeletkách. A teď vám dám recept na feniklový salát s grapefruitem. Je to nezvyklá kombinace, ale je to moc dobré. Takže na salát potřebujeme 2 bulvy feniklu, 1 velký růžový grapefruit, 2 lžíce řepkového oleje, 1 pomeranč, mletý černý pepř a sůl. A bílé feniklové bulvy omijeme a nakrájíme na tenké nudličky i se zbylými zelenými listy. Oloupaný grapefruit zbavíme všeho bílého pod slupkou, nakrájíme ho na tenká kolečka a ta ještě rozkrojíme na čtvrtiny. Olej vyšleháme s pomerančovou šťávou a solí do bělavé emulze. Feniklové nudličky smícháme s grepem, přelijeme emulzí a jemně opepříme. A dáme vychladit a podáváme. A nutriční hodnotu tohoto salátu můžeme zvýšit přidáním kousků opečeného drůbežího nebo králičího masa. Řapík feniklu patří už spoustu let ve Francii, Itálii a v Řecku k opravdovým lahůdkám. U nás se zatím velké oblibě v běžných domácnostech netěší a je to ale nicméně nesmírně dobré. A grapefruit lze nahradit taky nakyslými bobulkami angreštu. Teď je sezóna. A nebo červeným rybízem. Semena feniklu používaly naše babičky k přípravě silných odvarů a slabších čajů, které skvěle zabírají na žaludeční potíže, proti nadýmáním a také proti dusivému kašli. Takže to zkuste. Fenikl s grapefruitem. Na závěr bych chtěla naše vyprávění o podstách shrnout citátem. Albert Einstein pravil: chvála mě nechává chladným, stejně jako kritika. Buď vím, co dělám, nebo ne. Oscar Wilde řekl: svědomí je vynález lidí, kterým chybí sláva. Medaile je její náhražka. No a já říkám: dítě počítá ovečky, žena počítá vrásky, stařík počítá svá ocenění a doktor kosti v těle. Nepočítej prachy, vždycky se měj skvěle. No a to je pro dnešek o podstách všechno. Snad jenom ještě drobná rada. Kašli na poctu, často chutná po octu. A poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Připomínám, že Halina Pavlovská své omeletky bude servírovat i krátce popoledni. Teď jste poslouchali reprízu pořadu.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí nový pořad Výjimečný.
1: Otevíráme galerii současných osobností Česka.
0: Osobností, které se svým talentem, odhodláním i výsledky zařadily ke špičkám ve svém oboru.
1: Výjimečný.
0: Už od 6. září každou neděli po 18. hodině na Dvojce.
1: Mrazivé léto.
0: Rozhlasová hra na Dvojce.
1: Když je vrah mazanější než policie.
2: Snad by mi už někdo konečně mohl říct, proč jste tady. Je mi totiž zima jen tak v pyžamu.
3: Podívejte, potřebujeme každou pomocnou ruku. Víc zatím nemusíte vědět.
1: Musí se do vyšetřování pustit sami občané.
4: Čeká nás fůra práce.
5: Všichni jsme vynervovaní. Vždyť na řadě může být kdokoliv z nás.
2: Hleďte, v těchto věcech se já moc nevyznám. Co taky můžu vědět o nějaké honičce na chlapa? Já se toho zúčastním třeba finančně. Pár dolarů na to věnuju.
1: Smrt. Hororová krimikomedie Woodyho Allena s Josefem Kemrem.
0: V neděli po 20. hodině na Dvojce.
6: Nenechte si ujít v České televizi.
7: Je s tebou fajn.
8: V 16 se všechno láme.
7: Je to jiný než holku.
8: První vztahy. První rozhodnutí.
9: Říkal jsi, že má holku?
10: Jo.
8: A snaha zapadnout.
9: Já.
7: To je Matyáš.
9: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
8: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
10: Je Radek doma?
11: Toho ti nic není.
8: Filtr. Ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
12: Zítra končí pro Čechy v zahraničí lhůta, dokdy se mohou nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů a lidé mohou přes víkend darovat školní pomůcky pro děti z chudých rodin. Bude polojasno až oblačno na horách, ojediněle s přeháňkami, na východě ráno i zataženo s deštěm a nejvyšší teploty většinou do 25 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Čechům žijícím v zahraničí zítra končí lhůta, dokdy mohou zažádat o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby, pokud chtějí do Česka přijet volit na voličský průkaz. Žádost o zápis je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad, pokračuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
13: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
12: Volit přímo v zahraničí možné není. První kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října. V Praze končí prázdninový provoz MHD, metro a autobusy zase jezdí v kratších intervalech, od pondělí vyjedou častěji také tramvaje a školní autobusy vyrazí na své trasy poprvé v úterý. V hlavním městě se také sjednotí jízdní řády spojů pro soboty a neděle, které se dosud mohly lišit. O tomto víkendu mohou lidé přispět do sbírky školákům od srdce. Ve vybraných prodejnách budou dobrovolníci vybírat tušky, pera, sešity, penály, ale taky třeba láhve na pití anebo aktovky. Pak je předají dětem z chudých rodin, pokračuje manažerka sbírky Magda Frišová z Diakonie Českobratrské církve evangelické.
14: Uvádí se, že v Čechách je ohrožený příjmovou chudobou kolem milionu lidí a třetina z nich jsou vlastně samoživitelé, což vlastně je to největší téma pro ně, protože tam prostě jenom jeden plat a těch peněz na ty pomůcky je málo, takže vlastně kolem 200 000 dětí třeba v České republice nemá dostatek školních pomůcek nebo žije v tom ohrožení chudobou a ta sbírka je vlastně zaměřená pro ně.
12: Do sbírky školákům od srdce je možné přispět také online. Pražští policisté pátrají po 16-leté dívce, trpí duševní poruchou a může být dezorientovaná. Vysoká je přibližně 170 cm, má hnědočervené vlasy, po ramena a modré oči. Na sobě měla červeno-růžové tričko, modré džíny a široké boty. Typická je pro ní nekoordinová, klátivá chůze. Dívka odešla včera kolem 2. odpolední z dětského domova v Praze 4 a nevrátila se. Případné informace sdělte na lince 158.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
12: bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle s přeháňkami. Na východě ráno ještě i zataženo s deštěm. Večer bude na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
0: Doprava.
12: Na 27. kilometru D1 směrem od Prahy se v levém pruhu srazila dvě osobní auta a je tam kratší kolona. A na silnici číslo 374 mezi obcemi Knínice a Vážany je na železničním přejezdu stále červený signál. Lze to objet přes Šebetov a další okolní vesnice. Zprávy končí. Ránem na dvojce vás dnes provede Michal Jagelka.
4: Ano, přejeme vám pěkné 29. srpnové ráno, milí posluchači. Co vám na dvojce nabídneme v té příští hodině? Tak už za chvíli to bude třeba vzpomínka na krále popu Michaela Jacksona, který by dnes oslavil 68. narozeniny. Kolem 6:45 si řekneme, jaké nás dnes a zítra čeká počasí a před 6:30 vás ještě vezmeme na Chebský hrad, který si pro své návštěvníky připravil jednu moc šikovnou a vychytanou novinku. Po 6:30 vám nabídnu dva programové tipy k poslechu naší stanice o tomto víkendu a před 7:00 se ještě stihneme vypravit do Liberce, kde se koná zajímavá výstava historických čepců nevěst a ženichů, mapující třeba moravské anebo podkrkonošské tradice. Věřím, že si spolu ty dvě následující hodiny užijeme a že vám sobotní dobré ráno na dvojce s datem 29. srpna bude milým a přívětivým společníkem. Z režie od mixážního pultu Dáša Nejedlá a od mikrofonu ze studia pak Michal Jagelka. To jsme my dva, kteří vám přejeme v tuto chvíli, tedy v 6:05. Dobré ráno a příjemné vstávání.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Jsou data, u kterých člověk pokaždé tak trochu zapochybuje o tom, kolik času už uplynulo a zda to dobře spočítal. A dnešní 29. srpen je jedním z nich. Věřte tomu nebo ne, milí posluchači, ale právě dnes by oslavil 68. narozeniny král popu Michael Jackson. A když si uvědomím, že už je to 17 let, co tu není, skoro se mi tomu nechce věřit, protože jeho písničky jsou pořád všude kolem nás. Billie Jean, Beat It, Thriller, Bad, Black or White, stačí pár prvních tónů a člověk přesně ví, že to je Michael Jackson a že jsou alespoň na chvíli zpátky 80. nebo začátek 90. Já mám navíc s Michaelem Jacksonem spojenou jednu velmi osobní vzpomínku. 7. září 1990 96 jsem byl mezi těmi desítkami tisíc lidí, kteří přišli na jeho legendární pražský koncert na Letenské pláni. Bylo mi 19 a dodnes si pamatuju ten pocit, když se král popu objevil na pódiu. To nebyl jen koncert, to byla obrovská show, jakou jsme tady do té doby prakticky neznali. Monumentální scéna, světla, tanečníci, efekty a uprostřed toho všeho člověk, kterého jsme předtím znali jenom z videoklipů a televizní obrazovky. A najednou stál pár desítek metrů před námi na Letné. Michael Jackson tehdy právě v Praze zahajoval své světové turné History. Do města přijel několik dní před koncertem, u hotelu Intercontinental na něj čekali davy fanoušků, navštívil dětské nemocnice a také obrovský pomník na Letné, kde kdysi dávno stával Stalin. A právě na tom místě pak vyrostla gigantická Jacksonova socha, která tehdy budila skoro stejné emoce jako samotný koncert. Na Letnou tenkrát přišlo podle dobových údajů zhruba 125 tisíc lidí. A já jsem dodnes rád, že jsem byl jedním z nich. Viděl jsem potom v životě spoustu koncertů a spoustu velkých světových hvězd, ale tenhle večer zůstal jedním z nejsilnějších hudebních zážitků mého života. A možná i proto mě pokaždé trochu zamrazí, když si uvědomím, že Michael Jackson zemřel už 25. června roku 2009. Bylo mu pouhých 50 let. Jeho život byl už odmala poměrně komplikovaný, někdy podivný, v posledních letech také plný kontrovers.

0: brzí. Ale když dnes vzpomínáme na jeho narozeniny, můžeme na chvíli nechat všechno ostatní stranou a připomenout si to, co po něm zůstalo, a tím je hudba. Hudba, která dokázala spojit pop, soul, funk i rock. Videoklipy, které změnily způsob, jakým se populární hudba prezentovala. Tanec, který se snažili napodobovat celé generace. A písničky, které ani po desítkách let nezestárly. Michael Jackson by dnes oslavil 68. narozeniny. A my ho tam někam nahoru do toho pomyslného hudebního nebe z dvojky zdravíme a jednu jeho písničku si teď pustíme. Tak přejeme dobré ráno a příjemné vzpomínání.
1: Michal Jagelka
2: a sobotní Dobré ráno na dvojce.

0: počasí.
1: V 6 hodin a 17 minut už vám teď v sobotním dobrém ránu nabízíme aktuální předpověď počasí, se kterou už je na naší lince připraven meteorolog František Šopko. Přejeme z dvojky pěkné ráno a otázka se nabízí, jak bude v České republice dnes a zítra.
2: Dobré ráno, tak dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. A teď v ranních hodinách na východě území je ještě zataženo a doznívají ty noční srážky, to znamená zejména Ostravsko a Moravskoslezský kraj. Teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude dnes až 28 stupňů a povane mírný západní vítr, který večer bude slábnout.
1: Františku, jak bude zítra, jaká bude neděle?
2: Zítra očekáváme zpočátku velkou oblačnost, v Čechách se ojediněle vyskytne slabý déšť a během dne pak očekáváme většinou polojasno, odpoledne jen ojediněle se může vyskytnout přeháňka. Teploty budou asi tak o 2 stupně Celsia vyšší než dnešní teploty a to vystoupí na 23 až 27 stupňů, na jižní Moravě až ke 30 stupňům Celsia.
1: Františku, prozraďte, vydrží ještě po nějaký čas léto, nebo už se máme chystat na to babí neřkuli na podzim?
2: Na babí léto je ještě brzy, to bývá spíše až v druhé polovině září a v říjnu. Zatím myslím, že počasí bude velmi příjemné, teploty odpolední čekáme v tom příštím týdnu převážně od 22 do 26 stupňů Celsia, srážky spíš jen ojedinělé a o něco více srážek bude teď v pondělí, kdy se vyskytnou na většině území a může být i bouřka.
1: Tak to zní poměrně optimisticky a pozitivně. Děkujeme, to byl meteorolog František Šopko. My děkujeme a přejeme hezkou sobotu.
2: Také přeji hezký den, naslyšenou.
1: Milí posluchači, už za chvíli vás vezmeme v reportáži na Chebský hrad, který si pro své návštěvníky připravil jednu moc šikovnou a vychytanou novinku. Jak vypadá kaple Chebského hradu z výšky? I to si můžou návštěvníci historické památky prohlédnout při procházce hradním areálem. Stačí si naskenovat QR kód na pokladně třeba do chytrého telefonu a prohlídka může začít. Víc už po písničce.

0: Chebský hrad si v letošní sezóně připravil pro návštěvníky novinku. Pokud si nechtějí vzít papírového průvodce nebo využít komentovanou prohlídku, je pro ně připravená ještě jedna možnost. Na pokladně po zakoupení vstupenky si zájemci naskenují QR kód třeba do mobilu a průvodce mají před sebou. Lidé o takovou prohlídku hradu zájem mají. Kromě textu jsou pro ně připravené totiž i zajímavé fotografie.
1: Něco tam je, ale nevím, jak je ten výsledek.
2: Tak.
1: Přijď na webovou stránku a vítejte.
2: Vítejte na Chebském hradě, takže ano. Vám se to povedlo přes ten QR kód načíst a tady paní vedle češtinu si dáte a můžete si projít.
3: A můžeš to zvětšit a nemusím si číst ty cedulky. Je to super.
2: Jana s Josefem si právě načetli tady QR kód na jedné z cedulí. Vy jste se dostali vlastně na webové stránky Chebského hradu a teď si vlastně můžete ten hrad tímto způsobem projít. Můžeme se jít podívat ven? A co tam máte prvního?
1: Slovanské hradiště 19. až 10. století.
2: A tady stojíme u Černé věže, tak si zkusíme tak. Si otevřít Černou věž, co nám tam...
1: Černá věž.
2: Co se tam dozvíme?
1: Černá věž.
2: Máme tam historii.
1: Ano.
2: Vidíte tady fotografii. Jano, co říkáte tomu systému?
3: Mně se to líbí, protože bych si tady mohla sednout na lavičku a nemusela bych šlapat ani ty schody.
4: Je to krásný, takhle když se dívám, tak si tady to můžu všechno obnovit třeba i doma, jo?
2: A když tady se podíváte na tu kapli, tak tady vidíte vlastně, i z vrchu jsem viděla ten obraz.
4: Jo. Vidím, že jsem si tam i vlastně na těch místech dělala fotky. Jo, je to fajn.
2: Markéta Šedivá, zástupce kastelána Chebského hradu. Vy jste autorkou toho projektu?
5: Tak nápad to byl můj, ale samozřejmě chceme se držet moderních trendů v cestovním ruchu. Myslím, že mobilní průvodce textový byl jasným krokem, kterým bychom chtěli vlastně návštěvníkům zase zpříjemnit návštěvu Chebského hradu. A zároveň je to vlastně způsob, jak přiblížit mladší generaci vlastně historii naší Chebské falce, protože pro mladší generaci, pro mladší návštěvníky je to úplně přirozený způsob, že se podívají do chytrého telefonu, mají tam tu informaci a mnohem blíž, mnohem lépe se jim tato informace zprostředkuje, protože dneska je chytrý telefon pro mladé komunikátorem.
2: Na pokladně pracuje Herbert Kovařík. Pane Kovaříku, skenují si lidé QR kód, využívají to?
6: Několik lidí si to tady nasnímalo.
2: Kastelán Chebského hradu Tomáš ho dostal. Letošní novinkou v té návštěvnické sezóně tak je prohlídka hradu pomocí QR kódu. Je to jediná novinka v letošním roce?
7: Tak nám se podařilo, respektive městu Cheb se podařilo po několika letech dokončit prostor takzvaných šancí, které leží v předhradí Chebského hradu, kde vznikl vstupní domeček, skrze který bude možné od příští sezóny, už se na to velmi těšíme, navštěvovat proslulé chebské podzemí, takovou soustavu barokních kasemat, které mají návštěvníci velmi rádi a opravdu těch několik let po nich velmi prahli.
2: Hrad navštíví každý rok průměrně až 60 tisíc návštěvníků. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Děkujeme, Andreo, tak je jasné, že pokrok nezastavíš a že už se i na české hrady a zámky dostávají ty moderní digitální technologie. QR kód a vstupenka, to se mi docela líbí. Zajímavý tip na výlet na ten poslední prázdninový víkend, který právě teď probíhá. 6 hodin a 26 minut, stále je s vámi sobotní dobré ráno s datem 29. srpna a my vám z dvojky přejeme příjemné ráno a příjemné vstávání.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Drobná a kurážná žena s fotoaparátem, která dlouhá léta patřila k tvářím Karlovarského filmového festivalu, Zuzana Mináčová, oplývá i po devadesátce úžasnou vitalitou. Čím ji tak uhranul svět kinematografie i výtvarné fotografie? Co se naučila od italských kolegů? A kolik úsilí vložila do jedné občanské iniciativy, za kterou se jí obec Kamenice odvděčila velkolepou výstavou?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9:00 na dvojce.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré jitro. Nástup na střední nebo vysokou školu už studenti pojišťovnám oznamovat nemusejí. Měli by to udělat školy. Dříve to měly dělat obě strany, ale stávalo se to, že nakonec pojišťovně to nenahlásil nikdo. Pojišťovny nicméně doporučují klientům, aby si ověřili, že škola svou povinnost splnila. To mohou udělat v mobilní aplikaci na webových stránkách anebo osobně na pobočce. Česku by mělo ubýt míst bez mobilního signálu. Český telekomunikační úřad požaduje po operátorech, aby do roku 2034 2/3 takových míst pokryly. Aktuálně je v tuzemsku bílých míst bez signálu zhruba 1800. V Praze končí prázdninový provoz MHD. Metro a autobusy zase jezdí v kratších intervalech. Od pondělí vyjedou častěji také tramvaje a školní autobusy vyrazí na své trasy poprvé v úterý. V hlavním městě se také sjednotí jízdní řády spojů pro soboty a neděle, které se dosud mohly lišit. Poslední prázdninový víkend se lidé mohou zapojit do sbírky Školákům od srdce. Pořádá ji Diakonie Českobratrské církve evangelické a cílem je zajistit výbavu do školy pro děti z chudých rodin. Na sběrných místech mohou lidé odevzdávat psací potřeby, penály, aktovky nebo třeba svačinové boxy. Online mohou zájemci přispívat také na kroužky, obědy a doučování. Vojenské technické muzeum v Lešanech na Benešovsku uzavírá návštěvnickou sezónu. Dnes pořádá tradiční tankový den. K vidění bude technika z období studené války, včetně desítek tanků, obrněných transportérů a letadel. Chybět nebudou ani bojové ukázky, které začnou zhruba hodinu před polednem.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle s přehánkami, na východě území ráno ještě i zataženo s deštěm, večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy může být až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
1: Doprava.
0: D5 směrem na Prahu je teď neprůjezdná po vážné nehodě osobního auta na 48. kilometru. Zasahují tam záchranáři. Sjíždějte na 50. kilometru na silnici číslo 605. Zpátky na D5 se vrátíte na 41. kilometru. Na 213,5 kilometru D1 směrem na Prahu je po nehodě osobního auta blokován levý pruh. Projíždějte kolem opatrně, příliš se tam nezdržíte. A opatrně taky na Pražské okruhu směrem k D1 před Komořanským tunelem stojí osobní auto na krajnici. To byly zprávy, Michal má opět slovo.
2: Děkujeme Josefu Maršálovi za další ranní aktuální zprávy tady u nás na Dvojce v sobotním dobrém ránu s datem 29. srpna roku 2026. Přesný čas máme 6 hodin a 33 minut k tomu. Zítra nám končí 35. týden roku a dnes slaví svátek všechny Evelíny, takže zdravíme a přejeme pochopitelně z Dvojky všechno nejlepší. Narozeniny dnes mají režisér Saša Gedeon, slovenský zpěvák Martin Harrych, emeritní pražský arcibiskup Jan Graubner. 68. narozeniny by dnes oslavil také třeba král popu Michael Jackson, o kterém už tady na Dvojce dnes byla řeč. Takže všechny zdravíme a přejeme pochopitelně všechno nejlepší. Dnes je také Mezinárodní den proti jaderným zkouškám a co vám nabídneme v té druhé čtvrtině dnešního sobotního dobrého rána, tak už za chvíli to budou dva programové typy k poslechu Dvojky. Mimochodem už teď můžu prozradit, že se oba budou týkat našeho mrazivého léta, které i nadále na Dvojce pokračuje. No a před 7. hodinou se ještě podíváme do Liberce. Zajímavou výstavu, která odkazuje na krkonošské sklářské řemeslo, připravila galerie v libereckém paláci Líbik. Pentle, třásně, střapce, chocholky a hlavně skleněné foukané perle. To všechno podle tradice zdobilo slavnostní čepce na Moravě i na Slovensku. Více se dozvíme v reportáži. Michal Jagelka vám přeje z Dvojky i nadále dobré ráno a příjemné vstávání.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: To byly irští Westlife a song Mandy tady u nás v sobotním dobrém ránu s datem 29. srpna roku 2026 v 6 hodin a téměř 43 minut. Milí posluchači, když jsme tu dnes vzpomínali na Michaela Jacksona, představte si, že Westlife vydali píseň Mandy v roce 2003, takže už i to je rovných 23 let, pokud to tedy správně počítám. Toto letí. Ale teď už tu pro vás mám dva slibované tipy k poslechu dvojky o tomto víkendu. Mrazivé léto na vlnách Českého rozhlasu dvojka pokračuje a obě programové pozvánky proto budou tak trochu mrazivé a jsou z pořadů, které jsme pro vás připravili na zítřejší večer. Ta první se týká smrti, tedy ta první ukázka, přesněji hry Smrt, jejímž autorem je legendární Woody Allen. Toho známe především jako filmového scenáristu, režiséra a herce, ale Woody Allen je také autorem úspěšných divadelních her. A hra Smrt má všechno, co od něj můžeme čekat. Chytrý humor, absurditu, trochu hororu a obyčejného člověka, který se proti své vůli ocitne uprostřed pátrání po nebezpečném zločinci. Dvojka vám reprízu inscenace Smrt nabídne zítra, tedy v neděli od 8 hodin večer ve skvělém rozhlasovém nastudování z roku 1989. Režisérem byl tehdy Josef Červinka a v hlavní roli uslyšíme nezaměnitelného Josefa Kemra. Vedle něj se můžeme těšit třeba na Miloše Hlavicu, Petra Čepka, Tomáše Tepfra, Lubu Skořepovou, Simonu Stašovou, Václava Postráneckého nebo Jana Přeučila.
1: Snad by mi už někdo konečně mohl říct, proč jste tady. Je mi totiž zima jen tak v pyžamu.
2: Podívejte, potřebujeme každou pomocnou ruku. Víc zatím nemusíte vědět. No a teď už se konečně oblečte, ano?
3: A hoďte sebou.
1: Tak jo, už se oblékám. Jenom bych rád věděl, o co tu vlastně jde.
4: Máme stopu toho vraha. Dvě ženy ho viděli, jak vešel do parku.
1: Jakého vraha?
3: Teď není čas na žvanění, Kleinmann.
1: A kdo žvaní? Já se ptám, jakého vraha? Vrazíte sem, já tvrdě spím.
4: Vraha Richardsona a Jumpela.
3: A Mary Quiltyový.
5: Toho maniaka.
3: Toho škrtiče.
1: Jakého maniaka? Jakého škrtiče?
4: Ale no toho, co zabil Eislerova chlapce a uškrtil Jensena strunou od piana.
1: Jensena? Toho kulturistu, co dělá nočního hlídače?
2: Právě toho. Přepadl ho ze zadu. Tiše se připlížil a otočil mu strunu kolem krku. Když ho našli, byl už celý fialový, sliny stuhlé v koucích úst.
1: No jo, ale helejte, já musím ráno do práce.
3: Jdeme, Kleinmane, musíme ho dostat, než zase zaútočí.
1: Kdo my? My? A já?
2: Policie na to zjevně nestačí.
0: Jestli vám tohle pořád nepřipadalo dost mrazivé, můžeme ještě trochu přitvrdit. Zítra večer ve 22 hodin totiž začneme v repríze vysílat mrazivou 12-dílnou četbu na pokračování se skvělým Miroslavem Moravcem s názvem Parfém. Čeká nás příběh vraha, který chtěl vyrobit nejsvůdnější parfém světa. Pro ženy, ale také bohužel z žen. Jeden z nejslavnějších německých románů 20. století vypráví příběh člověka s geniálním čichem, který dokáže rozeznat a zapamatovat si vůně celého světa a zatouží vytvořit tu nejdokonalejší a nejsvůdnější ze všech. Jenže surovinou pro jeho parfém se mají stát právě mladé ženy. Nahrávku z roku 1994 tehdy přivedla na svět režisérka Markéta Jahodová a čte, jak už jsem říkal, hlasem pro tenhle příběh jako stvořeným Miroslav Moravec. První díl už zítra po 10. hodině večer.
6: Genoj seděl na hranici s roztaženýma nohama, zády se opíral o stěnu kůlny, oči měl zavřené a nehýbal se. Neviděl nic, neslyšel nic a nepocitoval nic. Čichal jen vůni dřeva, která k němu stoupala a kupila se pod střechu jako pod čepicí. Vpíjel do sebe tuto vůni, utápěl se v ní, impregnoval se jí až do posledního póru. Stával se sám dřevem jako dřevěná loutka, jako Pinokio ležel na hranici, jako by byl mrtev. Až po dlouhé době, možná teprve po půl hodině ze sebe vypravil slovo dřevo.
0: Tolik moje dnešní programové tipy a za chvíli už vás v sobotním Dobrém ránu vezmeme do Liberce, kde se koná unikátní výstava svatebních čepců, nevěst a ženichů, které byly dřív oblíbené třeba na Moravě anebo pod Krkonoší. Ale teď už nám bude zpívat Karel Gott, no jak jinak, léto, jak má být, tak přejeme z dvojky. Dobré ráno a příjemné vstávání.

0: Jaké slavnostní čepce nosili nevěsty a ženiši na Moravě nebo třeba v Krkonoších? To se dozvědí návštěvníci nové výstavy v libereckém paláci Líbig v galerii Johann. Jde o sbírku parádních čepců ozdobených skleněnou perlí z poniklé. Výstava vznikla ve spolupráci s muzeem Českého ráje v Turnově jako součást festivalu Crystal Valley Week.
1: Když vidíme ty čelenky, tak vypadají vlastně úplně podobně jako ty cizokrajné indiánské třeba. Po tom obvodu je imitována čelenka z rozmarínu, ale aby to bylo trvanlivé, tak je to uděláno z husího peří.
2: Řeč je o ozdobné čelence na výstavě v galerii Johann v Libereckém paláci Líbig, jak popisuje Václav Holas z Muzea Českého ráje v Turnově, z jehož sbírek čelenka pochází.
1: Tady pod tím vidíme pak dále takzvané třeslice, to jsou vlastně ozdůbky, když ta nevěsta šla, vydávali takový cinkavý zvuk.
2: My se právě nacházíme v první ze tří místností, co nás tady přivítá.
3: První místnost je taková suši, je to více vykladání, jak v Krkonoších začaly se udělat ty foukané perličky.
2: Vysvětluje scénograf výstavy původem z Brazílie Ricardo Hojnev. Parádní čepce, které návštěvníci v galerii uvidí, podle tradice využívali lidé v Česku i v zahraničí při svátečních příležitostech.
3: A když jdeme do další místnosti, tady už začíná být trošku veselější. Tady máme dokonce tři originální malé korunky. Dokonce tady je i mapa místa, který dodnes se setkáváme s těma perličkama. Perličky jeli až do Ekvadoru. Tady se také mi moc líbí, je zběranice, ale na tom je takový půlměsíc udělaný z těch stříbrných listečky s těma látkovými květinama. K tomu jsou perličky a třasny.
2: Jde o dva obřadní čepce. Jeden z nich je pro nevěstu nebo pro družičku. A ten druhý je pro ženicha a pochází z Kunovicka.
3: Tady je taková velmi zajímavá trojce. Oni jsou ze Schwarzwaldsko, říká se to šápl, tak si představte, že to je takový košík, který má stuhy, aby se drželo ze zádu na hlavě. Na ten košík je nasazený prostě misa, která je celá poseta stovky barevných foukaných perlíček.
2: Doplňuje scénograf Ricardo Hojnev. Výstavu Parádní čepec Krkonošské perle na svátečních krojích lidé uvidí do konce října. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: Přesný čas máme 6 hodin a 53 minut a s vámi je stále Dvojka a její sobotní dobré ráno s datem 29. srpna. Po 7. hodině budeme pokračovat a v celou se vám představí opět Josef Maršál, který pro nás připravil další aktuální ranní zprávy. Ale teď už si budeme opět chvíli hrát a máme tu pro vás Pink Floydy. Tak dobré ráno.

0: Meteor
1: na Dvojce.
2: Proč nám nechutnají sliny? Které rostliny dokáží přežít oheň? A vyřeší doktor Watson svůj první případ?
1: Meteor.
3: V sobotu po 8 hodině raní
1: na Dvojce.
4: Bylo 7 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Český telekomunikační úřad chce po operátorech, aby pokryli další místa bez signálu a nejvzácnější známka světa, britská Guyana, bude ode dneška k vidění v Praze. A bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle s přeháňkami, na východě teď ráno i zataženo s deštěm a nejvyšší teploty většinou do 25 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. V Česku by mělo ubýt míst, kde lidé nemají mobilní signál. Aktuálně je jich zhruba 1800. Patří mezi ně například části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí anebo Pelhřimova. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 pokryly 2/3 těchto míst. Pokračuje jeho mluvčí Tereza Meravá.
6: Celkem by tak do konce roku 2034 mělo být novou infrastrukturou pokryto nejméně 1200 bílých míst. Nebude se posuzovat pouze pokrytí domácností, ale také například obchodů, ubytovacích zařízení a dalších typů staveb.
4: Češi žijící v zahraničí mohou o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby požádat naposledy zítra. Díky tomu budou moci volit v Česku ve kterékoliv volební místnosti. Volit do senátu přímo v zahraničí totiž možné není. První kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října. V Praze skončil prázdninový provoz MHD. Metro a autobusy opět jezdí v kratších intervalech. V pondělí se k nim přidají také tramvaje. Školní autobusové linky vyjedou v úterý. V jízdních řádech nově platí i některé trvalé změny. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a jejím okolí.
7: Například se sjednotí jízdní řády pražské MHD pro soboty a neděle, což bude fakticky znamenat častější provoz hlavně v neděli ráno a dopoledne. Zároveň bude posílen provoz některých linek za hranice Prahy.
4: V pražském obecním domě dnes začíná výstava Poklady světové filatelie. K vidění budou některé z nejvzácnějších známek světa v hodnotě stovek milionů korun. Hlavním exponátem je jediný dochovaný exemplář britské Guyany, pokračuje za pořadatele výstavy Tomáš Mádl.
8: Je to skutečně jako extrémně vzácný a přitom extrémně citlivý exemplář, který je náchylný pochopitelně úplně na všechno, na převoz a na světlo, a na tlak, na vlhkost. Je třeba si uvědomit, že to je opravdu z přepočtu na váhu nejdražší předmět na světě, který kdy vyrobili lidské ruce. Váží to 0,4 gramu, stojí to přes 250 milionů korun.
4: Výstava v obecním domě končí 6. září.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
4: Dnes bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle s přeháňkami. Na východě území teď ráno bude ještě zataženo s deštěm. Večer bude na západě Čech opět přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy může být až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
5: Doprava.
4: Na 213,5 kilometru D1 směrem na Prahu je po nehodě osobního auta blokován levý pruh, už je tam ale odtah a tak by to nemělo dlouho trvat. D5 směrem na Prahu byla nějaký čas neprůjezdná po vážné nehodě osobního auta na 48. kilometru. Následky už odstranili a provoz je plně obnoven. A na 46. kilometru D11 směrem na Prahu opatrně na vozovce leží pneumatika. Zprávy končí, ještě hodinku vám bude dělat společnost Michal Jagelka.
9: Ano, velmi rád a velmi rád také poděkuji Josefu Maršálovi za další ranní aktuální zprávy tady u nás v sobotním dobrém ránu s datem 29. srpna. Co vám nabídneme ve druhé hodině našeho dnešního pořadu? Tak už za chvíli vás tradičně pozvu k poslechu víkendových omeletek Haliny Pavlovské. No a kolem 19:15 zatelefonujeme na hrad Helvštín, který o tomto víkendu hostí 44. ročník mezinárodního setkání uměleckých kovářů hrozů Hephaistone. Naším hostem bude kastelán hradu a hlavní organizátor akce Jan Lauro. Po půl osmé si v rubrice Recept s příběhem připravíme s herečkou a spoluautorkou televizního herbáře Kateřinou Winterovou rajčatové sugo. No a po tři čtvrtě na osm se ještě na dálku propojíme s kolegou Daliborem Gondíkem. Naše ranní dvojka dnes totiž bude naživo k vidění na Lounsku v Třebíblicích, kde se koná Švestka Fest. Tak tedy dobré ráno a příjemné vstávání. To vám přeje z dvojky od mikrofonu Michal Jegelka.
2: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: To byla Darina Rolincová a píseň Ak náhodou. Co můžeme náhodou všechno hledat? Můžeme hledat štěstí, lásku, sami sebe, ztracený čas nebo třeba klíče. Hledat se bude i tentokrát v popoledních omeletkách Haliny Pavlovské. A protože mají Češi pro jedno hledání obzvlášť velkou slabost, zamíříme také do lesa na houby. A jaké houbařské zážitky nám nabídne Halina Pavlovská? Tady už je krátká ukázka.
1: Můj otec měl na sbírání hub do vysokého věku spoustu energie. Tatínek mé kamarádky Jarky byl ale nesmírně líný. A se sbíráním to vyřešil tak, že vymyslel úžasný systém. Jezdil po lesních cestách starým džípem, na krku měl dalekohled a na zadním sedadle své dvě dcery. Zastavil, dalekohledem našel místečko, kde rostou, ukázal směr a dcery z košíčky vyrazily. Já ráda chodím na houby, ale ne sama, protože se v lese bojím. A když k nám přišli známí a vyprávěli, jak byli na houbách a kolik jich přinesli, posteskla jsem si. Já bych taky tak ráda šla, ale nemám s kým. A na to mi kamarád řekl, je, ale tam je lidí, tam se určitě seznámíš.
0: Tolik tedy Halina Pavlovská a naše víkendové omeletky. Já tedy, přátelé, na houby nechodím, ani je nejím, protože říkám, že když je něco na zemi v lese a ještě k tomu zadarmo, tak je to alespoň pro mě tedy přinejmenším podezřelé. 7 hodin a 9 minut, stále je s vámi sobotní dobré ráno na dvojce s datem 29. srpna a teď už si budeme zase chvíli hrát. Máme tu pro vás tuhletu klasiku a Bruce Springsteena, tak přejeme dobré ráno a příjemné vstávání.

0: Helvštín patří k nejrozsáhlejším hradním komplexům v Evropě. Kromě své historie má ale ještě jednu zvláštnost. Už více než 40 let je jedním ze světových center uměleckého kovářství. Poslední srpnový víkend se tam pravidelně sjíždějí stovky kovářů z celého světa a ani letos tomu nebude jinak. Právě totiž probíhá 44. ročník mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hephaiston a pořadatelé očekávají zhruba 600 kovářů z přibližně 20 zemí. Přímo před návštěvníky budou vznikat nová díla, další zaplní nádvoří hradu a chybět nebudou soutěže ani přehlídka nastupující kovářské generace. Na telefonu už bychom měli mít kastelána hradu Helvštína a hlavního organizátora Hephaistonu, pana Jana Laura. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno, já vás zdravím z Helvštína.
0: Pane kasteláne, když se řekne Helvštín, mnoha lidem se kromě samotného hradu okamžitě vybaví kováři. Proč je právě váš hrad tak silně spojený s uměleckým kovářstvím?
1: Je to kvůli tomu, že za uplynulé 4 dekády se tady pravidelně konají různá setkání a většinou tou hlavní náplní je právě tady to krásné řemeslo spojené s ohněm a zvůní uhlí a kouře. Vlastně to začalo ještě před revolucí a z takové, řekněme, komorní akce, takového komorního setkání se nám postupem času vyvinulo něco, co dnes na území Evropy nemá obdoby. Je to setkání, kdy nám sem zajíždějí skutečně stovky tvůrců z celého světa a přiváží sebou neskutečná díla.
0: Vy letos čekáte kolem 600 kovářů asi z 20 zemí. Odkud přijedou a existují dnes napříč jednotlivými zeměmi nějaké kovářské školy nebo rozeznatelné styly?
1: Existují školy, řekněme, závislé na osobnostech nebo takových významných tvůrcích, kteří trošičku určují ten směr nebo ten trend. Každopádně, co je zajímavé, tak Česká republika se může honosit nebo může se pyšnit tím, že má velice bohatou síť tady těch vzdělávacích institucí a spoustu skvělých mistrů, kteří ty svoje dovednosti, znalosti a zkušenosti předávají mladé generaci a pro nás vlastně i ta školní základna nebo ti studenti a jejich práce tvoří velký základ té naší akce Hephaiston. No a co se týká té první otázky, tak ty země budou převážně evropské, ale pár jednotlivců dorazí i z jiných kontinentů, ale odkud přesně úplně ještě nevíme. Zatím víme, že ty největší skupinky budou z Belgie, z Francie a pochopitelně nejzastoupenější bude Česká a Slovenská republika.
0: Možná máme pořád trochu romantickou představu kováře jako chlapa v kožené zástěře, který někde na vesnici podkovává koně. Jak vlastně vypadá umělecký kovář roku 2026? Je o tohle řemeslo mezi mladými lidmi stále zájem? A pro koho je tohle nádherné povolání určeno? Jaké proto musí mít uchazeč předpoklady?
1: Tak, ta zástěra k tomu samozřejmě stále patří, i přesto tedy, že pánům do toho vstupují ty současné technologie, přestože jim do toho vstupuje spousta moderních strojů a zařízení. Každopádně, abychom to nějakým způsobem zobecnili, tak to řemeslo láká především lidi tvůrčí, kreativní, s nějakou nápaditostí a taky s výtvarným citem, protože není to kovářství, jak si představujete motičky a majzlíčky, ale už je tam to slovíčko umělecké, takže se k tomu pojí i ty volné sochy, nějaké plastiky ve veřejném prostoru a tak podobně, takže to výtvarno tvoří velkou část tady téhle profese.
0: Pane kasteláne, co všechno tedy ještě dnes a zítra Hephaiston na hradě Helvštíně návštěvníkům nabídne?
1: Tak kromě těch stovek exponátů a možnosti seznámit se, potkat s jejich autory, tady máme možnosti to řemeslo vyzkoušet na vlastní kůži. Máme tady doprovodný program, večer bude koncert, no ale taky tady ta atmosféra toho prostoru zaplněného uměleckými artefakty, které jsou vlastně úplně na každém hradním zákoutí. Návštěvníci můžou obdivovat drobnůstky od šperků až po nějaké kolosální velké práce, takže to je to hlavní náplň naší akce.
0: No a nakonec prakticky hlavní sobotní program začíná dnes v 9 hodin. Kdy mají posluchači přijet a do kolika hodin dnes budou na Helvštíně kovadliny znít?
1: Pro nás je to kovářský svátek, takže skutečně domů spěchat nebudeme a lidé, co k nám zavítají, tak dřív než o půlnoci z hradu vyhánět nebudem. ale doporučuji, pokud teda mají zájem vidět úplně všechno, tak koncert nás čeká ve večerních hodinách o 20 hodin, takže ve chvíli, kdy si uděláte trošičku náskok, ať stihnete proběhnout jednotlivá nádvoří, navštívit expozice, podívat se na výstavu, takže taková, řekněme, druhá, třetí odpoledne je úplně skvělá.
0: Na 44. mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefajston nás pozval kastelán hradu Helvštína a hlavní organizátor akce pan Jan Lauro. Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se finále letošního Hefajstonu vydaří. A pěknou sobotu.
1: Já moc děkuji, pěknou sobotu. Na shledanou.

0: Jáchymovské doly, falešná žloutenka, dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Ničivá povodeň v severním Nepálu už má přes 600 obětí. Informovali o tom agentury s odvoláním na policii. Více než 2000 lidí je navíc stále pohřešováno. Přívalová povodeň ve středu zasáhla himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. České ministerstvo zahraničí podle dosavadních informací nemá žádné zprávy o zemřelých nebo pohřešovaných českých občanech. V Praze končí prázdninový provoz MHD, metro a autobusy zase jezdí v kratších intervalech a od pondělí vyjedou častěji také tramvaje a školní autobusy vyrazí na své trasy poprvé v úterý. V hlavním městě se také sjednotí jízdní řády spojů pro soboty a neděle, které se dosud mohly lišit. Pražští policisté pátrají po 16-leté dívce, trpí duševní poruchou a může být dezorientovaná. Je vysoká přibližně 170 cm, má hnědočervené vlasy, po ramena a modré oči. Na sobě měla červeno-růžové tričko, modré džíny a široké boty. Typická je pro ně nekoordinovaná klátivá chůze. Dívka odešla včera kolem 2:00 odpolední z dětského domova v Praze 4 a nevrátila se. Informace prosím sdělte na lince 158. Poslední prázdninový víkend si lidé mohou zapojit do sbírky Školákům od srdce. Pořádají diakonie Českobratrské církve evangelické a jejím cílem je zajistit výbavu do školy pro děti z chudých rodin. Na sběrných místech mohou lidé odevzdávat psací potřeby, penály, aktovky nebo třeba svačinové boxy. Online lze přispívat také na kroužky, obědy a doučování. V Brně se dnes koná den Arnošta Lustiga. Spisovatele a publicistu si tam budou připomínat návštěvníci Mezinárodního festivalu židovské kultury Štetlfest. Na programu je autorské čtení, literární workshop s Lustigovou dcerou Evou i promítání dokumentu. Akce se pořádá k výročí 100 let od narození světoznámého autora.
2: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle s přeháňkami, na východě ráno ještě i zataženo s deštěm, večer bude na západě Čech přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
2: Doprava.
1: Na 27. kilometru D1 směrem od Prahy je hlášena nehoda, blokován je tam levý jízdní pruh, dávejte pozor, je to v zatáčce. Na 30. kilometru D6 směrem na Cheb havarovalo osobní auto, zasahují tam záchranáři a provoz je tak omezen. A na obchvatu obce Časy po silnici číslo 36 se srazila 3 osobní auta, počítejte tam s kratším zdržením. To byly zprávy, Michal zůstává s vámi.
3: Ano, a pokud bychom použili sportovní terminologii, tak se právě teď sobotní Dobré ráno na Dvojce s datem 29. srpna dostává do své poslední závěrečné čtvrté čtvrtiny. Už za chvíli si v ní budeme povídat o letošní sklizni rajčat a především o tom, co s nimi. Protože rajčata jsou lahodná, skvělá a zdravá a je jich teď moc. Jak si na nich ale pochutnat i později, třeba během zimy? To nám prozradí herečka a spoluautorka televizního herbáře Kateřina Winterová. No a nakonec se ještě na dálku spojíme s kolegou Daliborem Gondíkem. Naše ranní dvojka dnes totiž bude naživo k vidění na Lounsku v Třebívlicích, kde se dnes koná Švestka Fest. Já tuším, o čem takový festival asi bude, ale předpokládám, že nám to Dalibor a jeho tým vysvětlí dopodrobna. Tak se na to spojení těším. Přejeme vám z dvojky i nadále dobré ráno a příjemné vstávání.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Konec srpna je časem, kdy sklízíme rajčata a kdy opět vyvstává otázka, co se všemi těmi červenými lahodnými plody vlastně udělat. Herečka a spoluautorka oblíbeného televizního herbáře Kateřina Winterová má jasno. Rajčata sama pěstuje a ráda z nich připravuje třeba domácí sugo, které v sobě dokáže uchovat chuť léta i v dalších měsících. Dobré sobotní ráno přejeme, Kateřino.
1: Já vám taky, tobě i vám všem posluchačům. Užijte si ho.
0: Tak prozraď, Kačko, jaká je letos tvoje úroda rajských jablíček a už máš sklizeno?
1: Je to neuvěřitelný. Na zahradě letos byla totální katastrofa díky tomu obrovskému suchu, který zasáhlo celou naší republiku. Ale rajčata prostě přežili a plodějí jako blázen, takže máme neuvěřitelnou úrodu, kterou nestíháme vůbec sbírat, natož jíst. Takže je to opravdu nádherný. Letos jsem vysadila zase nový odrůdy, zase sklízím prostě krásný plody, který skoro nevypadají už ani jako rajčata. Protože jsou různě barevný, různě veliký, mají různý tvar, různou chuť. Jsem z toho nadšená prostě, takže letos sklizeň opravdu bohatá.
0: Která odrůda u tebe vítězí? Máš nějakého favorita nebo naopak takto ráda experimentuješ?
1: Musím říct, že minulý týden zrovna jsem měla ochutnávku toho, co jsem sklidila, a je jedna odrůda Old German, se to jmenuje. A ta je prostě chuťově naprosto fantastická, vůbec jsem ji neznala, je to jakoby moje první sklizeň, ale stará německá fakt píše. To je skvělý rajče, musím říct.
0: Asi se shodneme, že domácí vypěstované rajčátko se prostě nedá srovnávat s tím, které koupíme třeba v únoru někde v supermarketu. Ale nevýhoda rajčat je právě v tom, a podobně tomu vlastně bývá i v případě další zeleniny a ovoce, že je jich v jednu chvíli strašně moc a že se to zkrátka nedá všechno sníst. Něco samozřejmě můžeme rozdat, ale správný hospodář a správná hospodyňka jistě ví, jak si poradit, a to si právě ty. Tak jak si, prosím tě, poradíš?
1: No, klasicky, to se prostě musí všechno zavařit, jo. A takový to základní sugo, taková ta základní rajčatová omáčka, což není jako protlak zahuštěnej, ale taková spíš hustější omáčka, tak to je taková klasika, se kterou se dá kouzlit v kuchyni právě přes celou zimu, ať už to dáte do polívky, ať už to dáte jako základ pod maso, ať už prostě s tím zalijete špagety, přidáte nějaký bylinky nebo koření. Takže to je taková věc, kterou pravidelně děláme. Občas taky, když máme chuť a je ovoce, tak děláme kečupy rajčatový, kam já právě ráda dávám třeba ostružiny, jablíčka a další různý vymoženosti ze zahrady. Tak to je takový druhý tip. No a jinak se taky dá udělat lečo. Vlastně základ, takže to taky děláme, protože ten základ je buď to jako na lečo, že jo, s vejcem, anebo děláme rádi polívku solianku, kam patří právě papriky a rajčata, takže to máme takhle zavařený léto a můžeme ho jíst celou zimu.
0: Kačko, a když se zastavíme u toho rajčatového suga, tak jak ho připravuješ?
1: Klasicky se vlastně povaří rajčata a teďkon si otázka, jestli tam chceme dát koření nebo stačí jenom sůl, protože ono někdy je lepší mít to sugo vlastně jako trošku bez chuti neochucený, aby právě člověk mohl ho dát pod co chce, takže některé sklenice dělám takhle, že prostě jenom vlastně vařím rajčata pro pasíru, aby tam nebyly ty slupky, posolím a zavařím. Možná někdy přidám i pepř a když to chci ochutit, tak tam přidám takovýto klasický rozmarín, bazalka, tymián, takovýto spíš italský koření. A někdy právě přidávám třeba pro barvu, aby to mělo hezkou červenou barvu, tak přidávám zralý bezinky, to květenství uzralý, protože oni mají hodně v sobě barviva a krásně vlastně zachovají tu barvu těch červených rajčat, protože když se rajčata povaří, tak vlastně ztrácejí tu barvu, je taková jako vybledlá a na tom talíři to potom vypadá líp, když je to červený, tak to je takovej tip pro posluchače, protože když se sklízejí rajčata, tak vlastně dozrávají bezinky a pár kuliček v tom jako udělá hodně.
0: Tak tedy rajčata, bylinky, bezinka, zkrátka domácí sugo, které nám může připomenout chuť léta třeba i uprostřed zimy. O svůj recept s příběhem se s námi dnes podělila herečka a spoluautorka televizního herbáře Kateřina Winterová. Kačko, děkujeme za rozhovor. Přejeme tedy bohatou úrodu a úspěšnou sklizeň a hlavně, ať to všechno sníme, uvaříme, zabaříme, prostě ať si na těch rajčatech pochutnáme, protože jsou lahodná a jsou zdravá.
1: Děkuju moc, přeju taky všem posluchačům, ať to zvládnou, tu sklizeň, protože myslím, že nejsem sama, komu se takhle urodilo. Takže dobrou chuť všem, nezblázněme se z rajčat, ale milujme je a příští rok si je určitě zase všichni vysadíme. Naschledanou!

0: Naše ranní dvojka je s vámi už 7 let a dnes můžete náš ranní tým vidět i na vlastní oči, a to v případě, že se zajedete podívat na Lounsko do Třebívlic, kde se dnes koná Švestka Fest. Těší se na vás Dalibor Gondík, Regina Květoňová a Jakub Kaloč. No a s Daliborem už jsme právě teď ve spojení. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, ano, zdravím z Třebívlic.
0: Dádo, proč Třebívlice a co je to ten Švestka Fest?
1: To byla otázka, kterou jsme si tady položili přibližně v září, v říjnu loňského roku, kdy jsme začali všechny ty akce připravovat. Je to velmi jednoduché, protože z mostu do Litoměřic vede takzvaná Švestková dráha, což je železnice poměrně dost stará, která byla lemována švestkovými sady, protože tady byla velmi úrodná půda, kraj, je to tady všechno, nejenom co se týče švestek, ale třeba i vína. A ta trať je naprosto jedinečná, úžasná, skvělá a hlavně je stále provozovaná. Byť už tedy ty švestkové aleje při nějaké velké nemoci na počátku 20. století vlastně zmizely a už to není taková úroda, jako to bývala dřív. Tak to je základní věc, proč tedy Švestka Fest. No a potom tady v Přebývlicích, to by možná člověk ani nečekal, že je tady třeba nedaleko Muzeum českého granátu, protože jsou tady největší naleziště českého granátu. Tady v Dřemčicích je jedno z největších vetešnictví, které jsme v životě viděli a navštívili. No a potom tady v rámci tedy tohoto festivalu tady vystoupí fantastičtí umělci, třeba loni tady byla Marie Rotrova, nedalo se tady prý vůbec ani hnout. No a já tady, protože běžím, jestli ti to nevadí, ale u toho...
2: Ty už zase běžíš, jo.
1: Já už zase běžím. Tak třeba dneska na hlavní, jak se říká tady moderně, stage je Olga Lounová, aha, potom opět Aradeček, Adam Mišík, Bony M, Rybičky 48, no a na té naší, takzvané vedlejší koleji, protože oni tomu říkají tady všechno, ta železniční tematika, je tady Marpo, Michal Prokop, potom ranní dvojka show s Daliborem Gondíkem a potom Richard Miller. Tak to není, bych řekl, špatný.
0: To zní krásně, skvělý program. Dádo, vy ovšem dnes mezi 14. a 15. hodinou vstoupíte do vysílání dvojky i živě. Tak co uslyšíme během o něch 60 minut?
1: No, uslyšíte spoustu věcí. Historie nejenom Třebívlic, ale blízkého okolí. Potom historie, současnost Švestkové dráhy, protože tady budeme mít generálního ředitele AŽD Praha, kteří se starají o zabezpečovací systémy vůbec pro České dráhy a pro správu železnic. Pana Chrdleho, tak to si taky probereme. Potom jsme navštívili to vetešnictví, potom máme připravenou reportáž z Muzea českého granátu. Zkrátka mezi 14. a 15. snad budeme stíhat hrát ani písničky a máme je všechny tematické. Všechny se buď týkají mostu, protože je tady nedaleko, ta dráha vede z mostu, že jo? Takže tam logicky musí být Lenka Filipová a Karel Zich, potom je tam most přes minulost, potom je tam vlak, co nikde nestaví a tak dále, a tak dále. Takže si myslím, že i milovníci hudby si přijdou na své.
0: No, máš to dramaturgicky pěkně vymyšlené, ostatně jako vždy. Já jsem zvědavý na ta tvá zavazadla, co jsi si všechno odnesl z toho vetešnictví. Tak nám je ukážeš, jo, v pondělí.
1: To teda ukážu, ale takhle naklizený vetešnictví jste v životě neviděli, to ti garantuju, Michale. Dřemčice tady vedle, no nádhera. Hlavně tady je všechno ice. Tady jsou Dřemčice, Třebenice, Třebívlice, Kozice, Blemčice. Tady, kam se podíváš, jsou nějaký ice. Tak nevím, jestli tady dneska náhodou nebude taky slivovice.
0: Tak já vám držím palce, ať to přežijete. Každopádně ranní dvojku, tedy Dalibora Gondíka a jeho tým, dnes můžete vidět naživo, a to když se vydáte do Třebívlic na Lounsko na Švestka Fest. Tak Dalibore, pozdravuji všechny, ať se akce povede. A ve dvě odpoledne si vás živě na vlnách dvojky poslechneme a děkujeme.
1: My taky a budu se moc těšit.

Kapela Činasky v 7 hodin a 55 minut přesně v sobotním dobrém ránu s datem 29. srpna, které pomalu ale jistě končí. Sobotní ráno končí, ale dopolední program dvojky samozřejmě v žádném případě. Po 8. si poslechněte Meteor, který se dnes zeptá, co dělat proti sinicím ve vodě. Po 9. hodině přivítá ve stříbrném větru kolegyně Jitka Novotná fotografku Zuzanu Mináčovou. V 10 hodin se zvln dvojky ozve klasické Halo Soukup Halo, no a konečně po 11. dopoledne si pustíte Tobogan, ve kterém dnes bude pokračovat oslava 45. narozenin seriálu Arabela. Jiří Lábus, Jana Naďová, Dáda Patrasová a další. Velmi skvělá a podařená oslava, byl jsem na ní osobně. No a já se na vás budu těšit za týden, tedy v neděli 6. září dopoledne v 9 hodin, kdy se vrátí po prázdninové pauze do vysílání dvojky náš Život na dvojce, tedy magazín aktualit a zákulisí a informací ze zákulisí vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Děkuji vám za milou přízeň a přeji vám pěknou sobotu. Pro dnešek už se ze sobotního dobrého rána loučí Michal Jagelka.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí nový pořad Výjimečný.
1: Otevíráme galerii současných osobností Česka.
0: Osobností, které se svým talentem, odhodláním i výsledky zařadily ke špičkám ve svém oboru.
1: Výjimečný.
0: Už od 6. září každou neděli po 18. hodině na Dvojce.
2: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Policisté ke konci prázdnin posilují hlídky u silnic a hrad Kámen se dnes po 3 letech otevře veřejnosti. Bude polojasno až oblačno na horách, ojediněle s přeháňkami na východě, ráno i zataženo s deštěm a nejvyšší teploty většinou do 25 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Policejní hlídky jsou v těchto dnech na silnicích víc vidět. Nejsilnější provoz v souvislosti s koncem prázdnin očekávají hlavně na dálnici D1, silnicích prvních tříd a na trasách u rekreačních a turistických cílů. Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové vede silnější provoz i v kombinaci s letními uzavírkami k častějším nehodám.
3: Na dálnici mohou vznikat nárazově kolony, řidiči jsou pak nervózní, což může vést ke vzniku zbytečných nehod. Stejně tak problémy mohou být na ostatních silnicích, kde stále probíhají stavební práce a provoz je řízen semafory nebo je veden po objízdních trasách. I zde může docházet ke kolizním situacím.
2: Při kontrolách se policisté zaměří i na to, zda řidiči nejsou pod vlivem alkoholu, zajímat je bude i technický stav vozidla a připoutání lidí v autě. Venezuela a Spojené státy uzavřely dohodu o ropě. Američané si tím zajistili většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů ze zásob venezuelské ropy. Uvedl to americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Dohoda podle něj sníží Američanům ceny benzínu a zároveň pomůže Venezuele k prosperitě. Označil je za největší ropnou dohodu v dějinách světa. Podpis dohody potvrdila i venezuelská strana. V Praze je znovu průjezdná Plzeňská ulice. Skončila její letošní oprava, která začala v polovině února. Dělníci podle mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbory Liškové například vyměnili vodovod a plynovod.
4: My jsme položili nové povrchy, upravili jsme obruby, také vodorovné dopravní značení, dále potom bylo upraveno odvodnění.
2: Po 3 leté rekonstrukci se dnes v 10 hodin znovu otevře veřejnosti hrad Kámen na Pelhřimovsku. Kompletní oprava za zhruba 100 milionů korun se týkala exteriéru i interiéru památky. Jednou z ústředních expozic hradu je kolekce téměř 40 historických motocyklů. Právě na ty je zaměřen dnešní doprovodný program. Pokračuje kastelánka Zlata Vobinušková.
5: 11 hodin a ve 3 hodiny odpoledne bude mít svou triálovou show pan Marek Vinš, takže bude na motorce skákat po paletách, po skalách a přeskakovat nášníky, když budou mít zájem. A celý den, celá ta sobota bude vstupné zdarma do všech expozic.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle s přeháňkami, na východě území teď ráno ještě i zataženo s deštěm a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy může být až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 16.
0: Doprava.
2: Na 27. kilometru D1 směrem od Prahy je hlášena nehoda, blokován je tam levý jízdní pruh, dávejte pozor, je to v zatáčce, kolona se tam ale netvoří. Kolem z tého 11. kilometru D1 v témže směru i tady v zatáčkách se srazilo nákladní a osobní auto, blokován je pravý pruh a zasahují tam hasiči, můžete se krátce zdržet. A na stém 21. kilometru D5 směrem od Prahy jsou v pravém pruhu silničáři, omezení by mělo skončit později odpoledne, teď se nějak výrazněji nezdržíte. To byly zprávy. Hezkou sobotu.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Poslední prázdninový Meteor je tu.
7: Pěkně si ho užijte.
6: To vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
7: a Kateřina Březinová. Proč nám nechutnají sliny?
6: Vzducholodí kolem světa.
7: Trpěli dinosauři arachnofobií?
6: Rostliny, které přežijí oheň.
7: Co dělat proti sinicím ve vodě?
6: Sherlock Holmes a Watsonův případ.

0: Dětské otázky bývají velmi záludné. Jsou často jednoduché, ale získat odpovědi trvalo vědě v některých případech neuvěřitelně dlouho.
1: Proč je obloha modrá? Jak ví mozek, že jsem se píchla do prstu? Jak ptáci trefí domů, když nemají mapu?
0: Jo, našli bychom jich hodně.
1: Děti se zamýšlejí nad věcmi, které kolem sebe vidí. Jednoduše. Ale když se nad nimi zamyslí dospělí, dostává se leckdy do úzkých.
0: Třeba tento dětský postřeh. Proč, když vyplivnu sliny, už mi nechutnají?
1: To je krásný dotaz. Člověk má v puse sliny celý den. Bez jakýchkoliv obtíží je poliká a nestěžuje si na nic nechutného.
0: No, fungování těla je předmětem fyziologů. A tak otázku pokládáme profesoru Františku Vyskočilovi.
1: Proč nám nechutnají vyplivnuté sliny?
2: Jednak je to zřejmě studené nebo chladnější, ale to není to podstatné. Podstatné je to, že sliny, které vyplivujeme, jsou v období mezi jídlem. Sliny teda slouží ke dvěma účelům. Za prvé k zpracování potravy a za druhé k udržování vnitřního prostředí v ústech. A to vnitřní prostředí je velmi složité. Počínaje pH, které je tam slabounce kyselé a nejlepší je pro ústa, když je to zásadité a brání to i organismům, aby způsobovali zubní kas. A druhá věc je ta, že mezi jídly ty sliny slouží jako odpadní tekutina. A nikdo dneska by asi nepřijal jako velkou lahůdku, když by mu někdo nabídl, napij se mé moče, nebo napij se trochu své moče, nebo máme tady exkrementy, ochutnej, já mám lepší mikrobiotu než ty, takže jako si to můžeš ochutnat. To je prostě odpad a my jsme reflexně, to je vrozený reflex, vybaveni, abychom tyto exkrementující tekutiny nepožívali zpátky.
1: Brr, úplně se tady kroutím při té představě.

0: To sice rychle vyplivne, ale ta pachuť zůstává v ústech. Vyplatí se vyplivovat sliny a ono se to po chvíli zlepší.
1: Ano, ale sliny má někdy smysl použít i k něčemu jinému.
2: To, co obsahují, je i jedna látka, která je proti bolesti. A to je takzvaný opionin. To je vlastně vnitřní endorfin nebo vnitřní látka podobná morfinu, která obsahuje bolestivé protilátky a snižuje to bolest. Ale také jsou tam samozřejmě lysozymy, což jsou látky, které léčí. To znamená, působí antibakteriálně. A je zajímavé, že třeba, teď si vzpomínám, tuším, 9. kapitola Janova evangelia v Biblii popisuje, jak Ježíš pomohl slepému muži tím, že mu potřel oči svými slinami s nějakým blátičkem ještě rozetřené a nechal ho chvilku a pak ho nechal, aby se umyl. Tak možná, že to v té době byl samozřejmě v uvozovkách zázrak, ale že tam je na tom nějaké racionální jádro, protože ty sliny mají samozřejmě také antibakteriální účinky.
0: Ne, nadarmo se říká, že by se měl člověk z něčeho vylízat.
1: Rány si lízají i zvířata. Ostatně, když jsem se nedávno řízl do prstu, hned šel do pusy, tak nějak automaticky. Ale sliny mají ještě jinou roli.
2: Jiná úloha slin je v tom, že pomáhají i našemu nejenom trávení, začínají se tedy trávit cukry, sacharidy v puse, máme tam amylázy, jako je třeba ptyalin, právě kolem toho neutrálního a zásaditého prostředí. Ale také z toho důvodu, že se může měnit chuť jídel, která jíme pomocí slin. A to je zajímavý pokus, kterého se ujali vědkyně z Purdue University v Americe. A ty se snažili přimět sliny, aby změnili svoji konzistenci, aby nám to, co chutnalo hořce, aby nám chutnalo třeba neutrálně nebo dokonce sladce. Každý eskamotér, každý kouzelník umí trik na pódiu, kdy v takové polohypnoze tomu posluchači, kterého si vybral, řekne, teď vám dám jablíčko a nabídne mu citron. A ten člověk se zakousne do citronu a má příjemný pocit, nikoli v té kyselosti, ale prostě mu to nevadí. Něco podobného dovedou i ty sliny, ale trvá to chvilku, než oni se naučí ty chuťové pohárky, tu hořkou chuť přijímat a k tomu pomáhají sliny. Neboli sliny vylučují antihořké látky, které po jisté době umožňují, aby se ti lidé neokřeňovali nad hořkými jídly.
0: Zdá se, že se náš mozek nechá velmi snadno ošálit.
1: Řekl bych, že to je klíč k odpovědi na dětskou otázku z úvodu. Vyplivnuté sliny nám nechutnají, protože víme, že jsou to naše vyplivnuté sliny.
0: Takže kdyby nám někdo bez našeho vědomí plivnul do jídla a my o tom nevěděli, pochutnáme si, jako by se nic nedělo?
2: To je dobrá otázka, ale já vám na ní nedám dobrou odpověď, protože v podstatě neznám žádnou práci, která by to takto z tohoto hlediska zkoumala. Ale samozřejmě, že ten psychologický moment je jasný, že jo? Když vám třeba někde v Indii nebo v jiné zemi nabídnou jakési pečené takové kousky podlouhlé, krásně to voní, vy to sníte, ale nevíte, že jsou to třeba nějaký červíci nebo nějaké larvy, tak to sníte bez problému. A když vám někdo řekne, tady máme pečené mučné červy, no tak to se na to začnete hned dívat trošku jinak. Takže buďme v tomhle ohledu jako objektivní, řekněme si, náš mozek si pracuje po svém a zarazí nás, když si myslí, že by nám to mohlo škodit.
0: Za což mu samozřejmě děkujeme.
1: A sliny, ty nechme raději uvnitř našeho těla.

0: Mít tak křídla jako ptáci a moci se proletět nad krajinou.
1: Odvěké přání všech snílků.
0: Nezůstalo jen u něj, našli se odvážlivci, kteří se jali létající stroj sestavit.
1: Dlouho neúspěšně. Brzy se přišlo na to, že dávat člověku mávající křídla nemá smysl.
0: A přišel souboj dvou konceptů. Vznášející se nafukovací balóny nebo stroje těžší než vzduch pohání.

0: jiné strojem.
1: My se vydáme za člověkem, který na okamžik přesvědčil svět, že budoucností jsou obří nafukovací stroje poháněné vrtulemi.
2: Stalo se tento den, 29. srpna. První pokusy s řiditelnými vzducholoděmi sahají do 19. století, ale jejich faktický zrod přineslo až století 20. Konkrétně nástup hraběte Ferdinanda von Zeppelin. Ten se jako mladý oficír proletěl balonem a od té doby měl na dosmrti o zábavu postaráno. Musel ovšem za svou vizi dlouho bojovat. Když počátkem července 1900 vzlétl nad Bodamským jezerem ve své první vzducholodi, bylo mu 62. Za dalších 10 let přepravuje uvnitř Německa prvních 20 pasažérů. Před koncem první světové války sice umírá, ale jeho vzducholodi s pevnou hliníkovou kostrou, pro které se uchytil obecný název Zeppeliny, se ujímají vlády ve vzduchu. V dubnu 1919 zahajuje první z nich pravidelnou leteckou dopravu v Německu. A poněvadž je po válce a patenty poraženého státu jaksi nemají váhu, 10 týdnů na to se nad Londýn vznese Brity okopírovaný Zeppelin, nazvaný R-34. Proti silnému větru překonává Atlantik a po 108 hodinách letu přistává v New Yorku. Cestu zpátky po větru pak zvládne za dobu o 32 hodin kratší. Doslova hvězdné období vzducholodní dopravy ale začíná ráno 8. srpna 1929, kdy z Lakehurstu v New Jersey startuje vzducholoď LZ-127 Graf Zeppelin. Stejně jako Vernův Phileas Fogg míří stále na východ. Cestou potřebovala mezi přistání ve Friedrichshafenu, Tokiu a Los Angeles, aby doplnila potraviny, palivo pro motory a vodík do nosného obalu. Zpátky do Lakehurstu dorazila ráno 29. srpna 1923, přivítána nadšenými zástupy. Na rozdíl od Vernova literárního hrdiny urazila cestu kolem světa nikoli za 80, nýbrž za 21 dní. Z toho čistý let zabral něco přes polovinu. Plavidlo o délce 236 metrů, největším průměru 30 metrů a vlastní hmotnosti 60 tun, pohánělo 5 plynových motorů, každý o výkonu 500 koní. Trasu zhruba 33 tisíc kilometrů urazilo průměrnou rychlostí 111 kilometrů za hodinu. 40členou posádku vedl kapitán a hlavní konstruktér Hugo Ekener. Cestujících bylo 20 a za jednu letenku utratili 40 tisíc marek, což odpovídalo ceně 40 osobních aut. Měli ovšem veškerý luxus, včetně samostatné koupelny. Graf Zeppelin ještě o 2 roky později dosáhne severního pólu a jeho mezinárodní vědecká osádka prozkoumá fyzikální podmínky nad Arktidou. Zlatý věk vzducholodí ale skončí katastrofou Zeppelinu Hindenburg v květnu 1937. To už bude mít Graf Zeppelin odsloužených skoro 600 letů. Pár roků na to bude sešrotován. První oblet světa vykonal na den přesně před 97 lety.

0: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
1: Když si dnes člověk koupí letenku přes půl světa, připadá mu to samozřejmé. Ale ve 30. letech byla vzducholoď symbolem budoucnosti.
0: Není divu. Nabízela něco, co tehdejší letadla neuměla. Velký dolet, pohodlí a luxus srovnatelný s oceánskými parníky.
1: Přesto vzducholodě a balóny nakonec prohrály.
0: Letadla byla stále rychlejší a spolehlivější a po katastrofě vzducholodě Hindenburg se navíc ukázalo, že důvěra veřejnosti je křehčí než vodíkový obal vzducholodi.
1: Přesto se myšlenka vzducholodí čas od času vrací. Objevují se návrhy na nákladní vzducholodě pro dopravu do těžko přístupných oblastí nebo na turistické lety s výhledem z ptačí perspektivy.
0: Opravdu myslíte, že se vzducholodě ve velkém vrátí?
1: Sadím se, že ne. Stejně jako se nevrátí dinosauři.
0: Ti se dopravních prostředků bát nemuseli. Na druhou stranu měli určitě mnohem víc starostí. V té době žila nebezpečná zvířata.
1: Nebezpečnější než oni sami?
0: Co do velikosti neměli sice dinosauři konkurenci, ale co nějací malí nepřátelé, třeba pavouci.
1: Zajímavá otázka. Tedy pokud v éře dinosaurů už nějací existovali. Ptáme se paleontologa Vladimíra Sochy.
2: Pavouci jsou mnohem starší skupinou živočichů než dinosauři, takže samozřejmě existovaly ty nejstarší pavouky dneska známe z období mladších prvohor, z doby před nějakými 320 až 310 miliony let přibližně, takže jsou skoro o 100 milionů let starší než první dinosauři. A samozřejmě v době dinosaurů museli být velmi hojní. Problém je v tom, že my drtivou většinu skamenělin pavouků, stejně jako jiných bezobratlých živočichů, kteří nemají pevné tělesné schránky, neznáme a nikdy neobjevíme, prostě z toho důvodu, že neměli šanci sfosilizovat a zachovat se jako fosílie. Jsou to jenom vždycky takové vzácné objevy různých otisků těch měkkých tkání do nějakých jemnozrných sedimentů, které ukazují, že ten svět byl mnohem pestřejší než ten dinosauří svět, než jsme si byli donedávna ochotní připustit, nebo než si ho běžně představujeme. Konec konců na většině těch ilustrací a maleb, kde máme nějaký ekosystém s dinosaury, no tak tam vidíme dinosaury, vidíme tam nějaké rostliny okolo nich, nějaké ptakoještěry třeba, výjimečně tam občas někde v řece plave nějaká ryba, ale ono ve skutečnosti ten svět byl mnohem pestřejší, tam létala spousta vážek, po zemi se plazily různé stonožky, mnohonožky, běhali tam brouci, pavouci právě spřádali pavučiny mezi stromy a určitě i ten svět bezobratlých byl velmi pestrý.
1: Nedávno došlo k objevu nevídaného pavouka žijícího v druhohorách.
2: Zajímavý objev je objev největšího dnes známého druhohorního pavouka, který dostal původně jméno Nephila jurassica. Nephila je i současný rod pavouků tropických většinou, kde samičky bývají velké a dokážou dokonce ulovit i malé obratlovce, třeba malé ptáčky nebo malé savce. Tady ten jurský zástupce, který byl objeven v sopečných sedimentech, byl vlastně zakryt sopečným prachem, uchoval se z doby před 164 miliony let přibližně, z doby, ze které známe třeba i některé ty slavné opeřené dinosaury, tak ten byl velký zhruba jako ty dnešní nefily, to znamená délka tělíčka byla asi 2,5 cm, ale nožičky byly dlouhé až kolem 6 cm, takže to bylo opravdu už, pokud někdo z posluchačů trpí arachnofobií, tak ta představa je dosti nepříjemná, takže už to byly docela velcí pavouci a dneska ty nefily, ty příbuzné tady toho jurského pavouka, dokážou tkát nádherné obrovské sítě pavučiny, tedy široké až 1,5 metru, takže si můžeme docela dobře představit, že už v téhle době ti pavouci dokázali totéž a že se dinosauři potom prodírali a ke své jistě nemalé radosti se tam mohli ne zaplést do té pavučiny samozřejmě, ta byla určena mnohem menším živočichům, hlavně hmyzu, ale mohli prostě proběhnout tou pavučinou a tak jako nepříjemně lepkavě se do ní zamotat. A to nám dokládá, že opravdu ty ekosystémy dinosauři byly mnohem komplexnější, že to tam bylo to prostředí určitě takové mnohem v něčem i podobnější tomu současnému. A právě ti pavouci jsou takovými tvory, kteří spojují krásně takhle přes ten most toho geologického času, třeba i ty současné ekosystémy, ten dnešní svět s tím dávným světem druhohor.
0: Rozumím tomu, že dinosaurus proběhne pavučinou jako nic, ale nemohli přeci jen existovat pavouci, kterých se i ti velcí dinosauři mohli bát?
2: To by museli trpět opravdu tou arachnofobií. Mimochodem, my jsme nezmínili to jméno ještě. Původně byl nazván Nephila Jurassica v roce 2011, když byl popsán, ale o dva roky později byl přejmenován na Mongolarachné, doslova mongolský pavouk, protože ty fosílie byly objeveny v autonomním oblasti vnitřní Mongolsko na území Číny. Ale co se týká toho, jestli by se dinosauři báli pavouků, to dost pochybuju. Je možné, že se vyvinuli druhy pavouků, které už tehdy, jako některé ty dnešní, třeba ty dnešní sklípkani, mohly být jedovatí, mohly disponovat jedem a možná nějaké menší druhy dinosaurů nebo jejich mláďata mohly potenciálně i ohrozit, pokud by teda ten jed jim do těla vpravili, ale v drtivé většině případů ono i ti středně velcí dinosauři už byli tak velcí, že když zrovna nekoukali kam šlapou, tak by spíše rozmáčkli celou kolonii pavouků poměrně snadno. Takže dinosauři se obávali spíše jiných parazitů, to, že už v téhle době existovali paraziti, kteří zřejmě jim nedělali dobře, ale pavouků právě takových, jako byla Nephila, se dinosauři asi nebáli, o to více se jich ale bál tehdejší hmyz, hlavně ten létající nejspíš.
1: Samozřejmě, že se nedá vyloučit, že tehdy žil nějaký velký a super jedovatý pavouk, který dinosaury tyranizoval.
0: No prosím.
1: Ale to, že se to nedá vyloučit, neznamená, že opravdu žil. Jak jsme slyšeli, fosilia živočichů s měkkým tělem se dochovávají zcela výjimečně, takže o mnohých se nikdy nedozvíme.

0: Povodeň, sopka, zemětřesení, tsunami nebo třeba požár.
1: Společnost, které bych se ráda vyhnula.
0: Zdroj zkázy pro člověka i přírodu.
1: Nelze uniknout.
0: A přesto existují rostliny, které si v jedné ze zmiňovaných katastrof libují. Přiblíží nám je poslední díl našeho cyklu Perly ze světa rostlin. Čte Zuzana Vejvodová.
2: Rostliny, které přežijí oheň. Asi se shodneme, že jeden z nejničivějších přírodních živlů je oheň. Pro většinu rostlin znamená konec. Vysoká teplota ničí pletiva, odpaří se voda a organismus uhyne. Jenže existují rostliny, které s ohněm nejen počítají, ale dokonce ho potřebují. Na první pohled to nedává smysl, proč by rostlina měla podporovat požár. Odpověď je jednoduchá. Požár odstraní konkurenci. Ubude predátorů i chorob. Jedním z příkladů jsou eukalypty. Například blahovičník královský z Austrálie. Tyto stromy mají kůru a listy bohaté na hořlavé silice. Právě tyto těkavé látky jsou zdrojem typické vůně eukalyptu. Po průchodu ohněm zůstane krajina otevřená, plná světla a živin z popela. V tu chvíli mají eukalypty výhodu. Jejich semena klíčí lépe po vystavení teplu. Některé druhy mají dokonce zásobní pupiny ukryté pod kůrou nebo v kořenech. Ty přežijí i silný požár a rychle vytvoří nové výhonky. Je fascinující, že kouř obsahuje látky, které fungují jako spouštěč klíčení. Semínko díky nim pozná, že prošel požár. Podobnou strategii mají i některé borovice. Například borovice Banksova nebo jiné druhy s takzvanými serotinními šiškami. Ty zůstávají důkladně uzavřené a otevřou se až při vysoké teplotě, často kolem 50 až 60 stupňů Celsia. Teprve oheň uvolní semena. Ta dopadnou na půdu, kde je po požáru méně konkurence a více živin. Další zajímavou strategií je ochrana. Zdá se, jako by některé rostliny měly protipožární ochranu a z ohně si těžkou hlavu nedělají. Takové stromy mají extrémně tlustou kůru, která izoluje živé pletivo uvnitř. Silná kůra funguje jako tepelný štít a teplo se dostává dovnitř pomalu. Kůra je porézní a plná vzduchu a ten je, jak známo, skvělým izolantem. Jen si vzpomeňte na polystyren. Některé kůry navíc obsahují látky, které pomaleji hoří nebo spíš zuhelnatí, než hoří, čímž vznikne ochranná spálená vrstva, tedy uhlík, který dál izoluje. Oheň tak poškodí povrch, ale strom přežije. Jiné rostliny mají podzemní orgány. Odenky nebo hlízy, které pod povrchem půdy zůstávají chráněné. Po požáru tak rychle znovu vyraší. Zajímavé je, že v některých ekosystémech je oheň pravidelnou součástí života. Například savany nebo některé lesy jsou mu evolučně přizpůsobené. Bez požárů by se tyto systémy změnily a mnoho druhů by zaniklo. Požár tedy není vždy jen katastrofou. Může být i nástrojem obnovy. Rostliny odolávající ohni ukazují, že i extrémní podmínky mohou být součástí strategie přežití.
3: Když jsme byli malí, učili nás, že oheň je pro les pohroma. A ono se ukazuje, že některé rostliny na něj čekají jako na startovní výstřel.
0: Ano, to, co je pro jeden druh katastrofa, může být pro jiný příležitost. Evoluce si našla cestu i tam, kde bychom ji nečekali.

0: Psal se rok 1998 a já, co by student, pozoroval v brněnské hvězdárně jasnou supernovu. Tehdy jsem netušil, jak významná bude.
1: Přispěla k nějakému objevu?
0: Ano, tehdy americký astrofyzik Adam Rice pozbíral měření supernov a zjistil, že se vesmír rozpíná stále rychleji.
1: To byl šok.
0: Právě získal Nobelovu cenu za fyziku. Vždyť jeho objev vedl k zavedení pojmu temná energie.
1: A proč si ho připomínáme?
0: Protože si jeden jeho výrok zapsal do své sbírky citátů Jiří Grygar.
2: Nepřítomnost důkazů není důkazem nepřítomnosti.
1: Tohle patří k nejdůležitějším zásadám vědy. To, že jsme něco nenašli, ještě neznamená, že to neexistuje.
0: Může to znamenat jenom to, že nehledáme správně, nemáme dost citlivé přístroje, máme málo dat, nebo se jev vyskytuje velmi vzácně.
1: Například?
0: Po tisíce let lidé neznali planety za Saturnem. Uran i Neptun sice existovaly, ale nikdo je neviděl. Absence důkazu tehdy neznamenala, že ty planety neexistují. Jenom nebyly dostatečně kvalitní dalekohledy.
1: A co nevidíme dnes?
0: No, na to vám nedokážu odpovědět. Ale můžu zmínit věc, kterou vidíme moc dobře, ale radost nám nedělá. Sinice. Zelené vodní bakterie kazí kvalitu vody. A to stále víc a víc. Jak nám potvrdí docent Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd.
3: K masivnímu rozvoji sinic a řas dochází třeba posledních 20 let v České republice i ve vodních nádržích, které slouží pro výrobu pitné vody. Na Želivce, na Vrchlici, v Kutné Hoře, kdekoliv jinde, kde bereme vodu z povrchového zdroje, to znamená z nějaké té nádrže. A tím důvodem není jenom ty živiny, ty tam byly vždycky. Možná jsme je dokonce snížili, protože jsme postavili čistírny odpadních vod a tak dále. Ale tím problémem je určitě to, že dochází k té klimatické změně, že se mění charakter počasí, zvedají se průměrné teploty, roste teplota vzduchu, tím pádem roste i teplota vody. Třeba u některých nádrží se to za těch posledních 30 let mohla třeba průměrná teplota vody zvednout o 1,5, o 2 stupně. Z našeho pohledu to možná nevypadá, ale z hlediska toho vodního ekosystému je to velmi mnoho. A v konečném důsledku se stalo ještě to, že se prodloužil nebo zintenzivnila doba toho slunečního svitu. Prostě neprší, není zataženo, svítí sluníčko, svítí dlouho. Typicky sinice se třeba vyskytovaly běžně, takový hrubý odhad od konce června někdy třeba do září. Dneska je běžné, že ta nádrž kvete, nebo respektive se tam sinice vyskytují v nějakém množství, když ne celoročně, tak třeba od nějakého března, klidně do listopadu.
1: A čím nám přidělávají starosti?
3: Ty samotné sinice jsou nepříjemné, samozřejmě i pro tu technologii úpravy vody, i esteticky, třeba pro koupání a tak dále, když to není vodní nádrž. Ale co je největší problém, je, že oni produkují celou řadu látek, které se do té vody dostávají. Ty látky jsou pak zdrojem dalších problémů, ať už sami o sobě jsou toxické, třeba toxiny sinic a řas, anebo třeba při úpravě vody způsobují inhibice té technologie, kterou my používáme. Prostě nějakým způsobem porušují ten technologický proces a pak my můžeme mít problém, jak vyrobit rychle, efektivně, kvalitně pitnou vodu. Bude-li se klimatická změna zhoršovat, bude-li postupovat, bude-li to znečištění antropogenní narůstat, můžeme se dostat do situace, kdy opravdu budeme třeba muset zásadním způsobem měnit technologie úpravy vody, měnit technologie čištění odpadní vody. Ostatně nebudeme muset, my už to vlastně děláme.
1: No, otočit kormidlo klimatické změny my nemůžeme.
0: Co konkrétně tedy proti sinicím dokážeme dělat u nás?
3: Třeba můžeme co nejlépe čistit ty odpadní vody, abychom ty živiny tam dostávali co možná v nejmenší množství. Můžeme samozřejmě změnit nějaké agrotechnické zemědělské postupy v okolí těch nádrží a tak dále. Což samozřejmě nějaká snaha je, ale ne vždy třeba je úplně dostatečná a podobně. Můžeme samozřejmě budovat třeba další nádrže na vhodnějších místech. Když vybuduju nádrž v Polabí, tak je mnohem pravděpodobnější, že bude mít tyto problémy, které jsem popsal, než když je vybuduju někde v Podkrkonoší nebo někde v Jizerských horách třeba. Už jenom z toho, že průměrná teplota vzduchu a tím pádem i vody je v Polabí výrazně vyšší než je třeba v Jizerských horách. Můžu třeba propojovat soustavy vodovodních sítí co nejintenzivněji, tak aby třeba v případě nějaké havárie nebo nekvalitního zdroje nebo nemožnosti upravit vodu někde byla voda možná ji transportovat třeba ze Želivky, což se ostatně také už děje.
1: Docela mě uklidňuje, že odborníci nečekají na katastrofu a průběžně reagují.
0: A mají k tomu i živé pomocníky.
3: můžu změnit potravní řetězce v těch nádržích, takže tam budu se snažit chovat dravé ryby, které mi budou vyžírat ty planktonožravé ryby, protože ty požírají zooplankton, který se živí těmi synicemi a řasami. Čili když je tam hodně bělic, když to řeknu lidově, tak ty mi sežerou hodně buchanek nebo nějakých perloček spíš, kterými pak nejsou schopní odnímat ten fitoplankton, ty synice nebo řasy. Když tam budu mít hodně štik, sandátů, velkých okounů nebo třeba i sumců, tak ty mi budou likvidovat tu planktonožravou rybu, tím pádem nebude vytvářen predační tlak na zooplankton, bude tam hodně zooplankton a ten se bude živit tím fitoplanktonem, tímž pádem já částečně omezím tenhle ten proces. Samozřejmě není to samospasitelné.
1: Čistá, průzračná nádrž na pitnou vodu je asi utopií.
0: Ideálem, ke kterému bychom měli směřovat.
1: Ale střet s realitou vyžaduje použití hned několika druhů vodohospodářských zbraní.

0: A teď nás čeká 10. a poslední případ Sherlocka Holmesa.
1: Celé prázdniny nám v Meteoru dělal společnost a musím říct, že v podání Svatopluka Beneše společnost velmi noblesní.
0: Ano, souhlasím.
1: A jaký příběh si dáme dnes? Samozřejmě je to jeden z těch, které byly napsány přímo pro Meteor, a to spisovatelem Rudolfem Čechurou.
0: Až budete příběh zasazený do Anglie poslouchat, jistě si všimnete několika typicky českých záležitostí. V tomto díle, jako by si autor tak trochu dělal legraci z vlastního díla.
1: Detektivní příběh se jmenuje Watsonův případ. V Meteoru měl premiéru 6. února 1988. Hrají Svatopluk Beneš, Jiří Cízler, Jiří Samek, Jana Řeřicha, David Schneider, Pavel Soukup, Josef Patočka, Jiří Langmajer a Jana Andresíková. Režie Jiřina Martínková.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení,

0: Hrome, zase mi střílí výfuk.
1: A hele, zdá se, že už jsme tady.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
1: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
1: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
1: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
1: Tak jdeme, jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
1: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
3: Co je vám, maminko?
4: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
3: Co jste měla k obědu?
4: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
3: Vždyť vy se celá třesete.
4: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
3: Zavolám doktora.
4: Ne, to přejde.
3: Nebo se to taky zhorší, kdepak. Nebudu riskovat.
4: Ale přece nebudeme s každou maličkostí obtěžovat doktora.
3: Doktor Watson je soused a jako důchodce je konec konců docela rád, když se na něj ještě někdo obrátí o pomoc.
5: Tep 80, tlak 150 na 90, to by celkem šlo, ale srdeční rytmus je nepravidelný.
3: Dáte jí adrenalinovou injekci, pane doktore?
5: Ne, nepřichází v úvahu. Vaše matka musí do nemocnice na řádné vyšetření, pane Neighborou.
3: Je to něco vážného?
5: No, to se právě zjistí při tom vyšetření. Kdy jste začala pociťovat ten neklid, paní Neighborová?
4: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
5: Ano. A ty bolesti na prsou?
4: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
5: No, vyloučit to nemohu, některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
3: Dovezu tam matku sám, bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
5: Jistě, pojedu s vámi, když dovolíte.
3: Jste velice laskav, doktore Watsone.
5: O ne, jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
6: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
7: Promiňte, inspektore, hned to vypnu. Myslel jsem, že když zrovna nic netento...
6: Netento. Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento. Když se tento...
7: Další? To už je čtvrtá.
6: Pátá, seržante, pátá. Do pěti vy jste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
7: Aha, a tohle?
6: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník.
7: Oh, pět lidí za odpoledne.
6: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
7: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
6: Dosud. Ale co my víme?
7: Jistě, když ani doktoři nevědí.
6: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
7: Co budeme dělat?
6: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... tamhle právě jeden z nich přichází.
7: To je ten doktor Watson?
6: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
8: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
9: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
6: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktore?
9: Nic. Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
6: Nějaká podezření?
9: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
6: Ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
9: Chtěl jsem říct si předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
6: Jistě, jistě. Každý jen za co je placen.
9: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska, když jezdíme od jednoho případu k druhému.
6: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
9: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Ciano, zadušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
6: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
5: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
7: O myších a kravách.
5: Snad o myších a lidech.
7: Neocné. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
5: Ale
7: nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
5: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
7: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohly a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa. Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu tříslovin.
5: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je, oč tu běží.
7: Já vám nerozumím. Nač narážíte?
5: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
7: Harome, jak to, že o tom nic nevím?
5: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
7: A policie je samozřejmě bezradná.
5: Samozřejmě.
7: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
5: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
7: Vaše bezmezná důvěra mě těší, Watsone.
5: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
7: Ne. Vy, Watsone?
5: Ano. Budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
7: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v lenožce sám.
5: Prosím, první oběť odvezli asi v 1 hodinu popoledni. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
7: Druhý případ?
5: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
7: Oho, to je hodno pozoru.
5: Jistě, však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
6: A tak jsem přišel za vámi, Holmesi, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak.
7: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu. Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnozu oznámili.
6: Ale Holmesi, co je to za hloupou diagnozu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
5: Usmrtit nebo naopak pomoci?
6: No jistě, jistě. Ale adrenalínem se přece člověk
9: nemůže otrávit.
5: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalinem.
10: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
9: Nic, Holmesi. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
10: Ale mají také společného holiče.
9: Co?
10: Totiž chci říci řezníka.
9: Prosím.
5: Jakéhosi Higginse.
10: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
5: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
10: Higgins je ovšem neobsluhoval.
5: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
10: A tak se to stalo.
9: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
10: O, nikoli. To nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
5: A neznalost.
10: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň vinen.
9: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
5: Pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
9: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
10: Nad ledvinky obsahují...
5: Přesněji řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje...
10: Ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
5: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 mg adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
10: Vy si nečtete v Tesařovi?
9: V komže?
5: No, v Tesařovi.
9: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
10: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
5: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
9: Protože mistra boleli zuby.
5: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
10: Jak říkal už Deskár.
5: Nebo i někdo jiný. Vidíte, Holmesi.
9: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
10: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a pro těhotné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
9: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu génius. Bez vás bychom...
10: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson. Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
5: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
10: Oh, také neznalý učedník?
5: Ne, hamižní mistr, tedy vedoucí prodejny.
10: Ah.
5: Omylem mu z jatek poslali trochu nad ledvinek a on je zcela vědomě přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
10: Ale.
5: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nad ledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
10: A to je možné?
5: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
10: Strašné. Kolik bylo obětí?
5: U těch nadledvinek? 7.
10: Strašné. Z toho plyne poučení...
5: Že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.
11: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard,

mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky tajuplné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletí.

0: No vida. I doktor Watson, který věčně hraje druhé housle, může vyřešit případ.
1: Zázraky se dějí.
0: Až se uslyšíme příště, jeden zázrak jménem letní prázdniny skončí.
1: Ale Meteor bude vaším oddaným společníkem ve světě vědy i během školního roku.
0: Naslyšenou za týden.
1: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Čeká nás druhá část velkého vánočního Toboganu, během kterého jsme slavili 45 let od premiéry seriálu Arabella. Těší se na vás Arabella osobně, ale i její sestra Ksenie, čaroděj druhé kategorie Rumburak, Honzík Majer a mnozí další.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT 1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupázy. ČT 2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.
4: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu a vězeň, který odešel z pracoviště v Jirnech u Prahy, se sám přihlásil policii. Bude polojasno až oblačno na horách, ojediněle s přeháňkami, na východě ještě zataženo s deštěm. Nejvyšší teploty většinou do 25 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Studenti letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak i školy.
2: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
3: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
2: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
4: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
2: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
5: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést k odpovědnosti za sebe.
2: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Policisté odvolali pátrání po 38letém vězni, který včera odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Sám se přihlásil na služebně. Policie o tom informovala na svém webu. Muž odsouzený za majetkovou trestnou činnost odešel z areálu firmy v Poděbradské ulici. Pátrali po něm všechny dostupné hlídky. 714 případů limské boreliozy letos potvrdili hygienici v Jihočeském kraji. Je to o 133 víc než ve stejném období loni. Naopak klíšťové encefalitidy je méně. Hygienici zatím evidují 61 případů. Pokračuje ředitelka Jihočeské krajské hygienické stanice Květoslava Kotrbová.
6: V posledních letech zaznamenáváme u limské boreliozy nejvyšší výskyty za období, ve kterém data sledujeme. V Jihočeském kraji bylo v loni potvrzeno 1000 případů, letos by mohl být počet podle dosavadního vývoje i vyšší.
0: Vyhledávání bankovek, tabáku nebo kratomu to dnes od 10 hodin mohou lidé vidět v rámci Dne s celní kynologií v obchodním centru na Černém mostě v Praze. Celníci tam návštěvníky seznámí s každodenní prací psovodů a služebních psů. Zájemci si mohou vyzkoušet i fyzické testy, řekl mluvčí celní správy Richard Zeman.
7: Ti, kteří testy úspěšně zvládnou, navíc získají platné osvědčení o splnění fyzických předpokladů, které mohou následně využít v rámci přijímacího řízení do celní správy.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle s přeháňkami. Na východě ráno ještě zataženo s deštěm. Večer od západu čekáme přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Doprava.
0: Mezi 208. a 214. kilometrem D1 se obousměrně jezdí jen jedním pruhem. Ve směru na Prahu provoz nějaký čas komplikovala menší nehoda dvou osobních aut. Následky už odstranili a kolona asi na 10 minut se rozjíždí. Na 28. kilometru dálnice D4 směrem od Prahy se v levém pruhu srazila 3 osobní auta. Tady se výrazně nijak nezdržíte. To byly zprávy. Hezké chvíle s Dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.
9: Přeju příjemné sobotní dopoledne z Dvojky, přátelé. Už za chvíli tady bude další vydání pořadu Stříbrný vítr. Hostem Jitky Novotné je fotografka Zuzana Mináčová. Krátce po 10. se na vás těší Ondřej Soukup. No a po 11. v Toboganu opět připomeneme seriál Arabela. Jana Naďová, Dagmar Patrasová, Jiří Lábus, Ondřej Kepka, Ivana Andrlová a další jsou mezi hosty Aleše Cibulky. Krátce po 11. a po 12. pak Halina Pavlovská. Doufám tedy, že v téhle společnosti rádi s námi zůstanete i nadále.
1: Stříbrný vítr na dvojce.
8: Se zajímavými ženami si povídá Jitka.

0: Jméno dámy, se kterou si dnes budu povídat, je pevnou součástí československé výtvarné fotografie. Přitom ona sama říká, že se pro fotografii de facto nehodí. Neumí kreslit, je prý technický antitalent, každý nový fotoaparát ji totálně ničí a trvá dlouho, než se s ním naučí zacházet. Ale má cit, má nápady a i po devadesátce úžasnou vitalitu. Největší popularitu jí vynesla práce na Karlovarském filmovém festivalu. Ovšem k filmu měla blízko od samého počátku svého profesního působení. A jak Zuzana Mináčová uvádí, prožila díky němu pestrý a zábavný život. Dobrý den a děkuji, že jste nás pozvala k sobě domů.
1: Těším se, já, že jste tu.
0: Nedávno vám přímo tady v Kamenici přátelé zorganizovali nádhernou venkovní výstavu. To muselo být úžasné překvapení, ne?
1: No, to bylo tak. Já jsem mala strašně mnoho výstav, ale táto výstava tu byla vlastně taká odmena za to, že 24. novembra 2004, to si dobře pamätám, ten dátum, bolo tu zasadanie obecnej rady a tam som sa dozvedela, že závod Strojmetal chce urobiť tu slievareň hliníka. Ja som sa zhrozila, ja som im hovorila, čo nebláznite, nebude tu dobrý vzduch, nebude tu bielý sneh, pozemky stratia na cene. Veď nemôžete toto robiť. No nikdy sa ľudia na mne tak nezabávali, ako riaditeľ Strojmetalu pán Jelínek a jeho nemeckí partneri, ktorí sa smiali, keď videli takú starú babku. Mala som vtedy 74 rokov. A vedúca stavebného oddelenia mi podala, ale to je úplne zbytočné, veď to už je schválené, od nového roku to tu bude. A ja som pozerala a hovorím, to není možné. A ona hovorila, ale ľudia sa zmieria so všetkým. Bohužiaľ, je to pravda. Nechceli benzínovú pumpu a je tu benzínová pumpa. Nechcú slievareň hliníka a bude tu slievareň. Tak keď som vyšla von, som bola úplne zdesená a tam ma čakal jeden sused, ktorý kúpil tu zhodou okolností veľa pozemkov.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Povídáme si s paní fotografkou Zuzanou Mináčovou. Bylo vám 20, když jste se tajně provdala za scenáristu Jána Mináče. Proč tajně?
3: Byla to lachomyselnost. Nebrala jsem to nijak vážně. A moji rodiče byli na dovolenke a já jsem se tajně vydala. Ale potom nastaly skutečné starosti, že kde budeme bývat, z čeho budeme žít. A naraz se můj život hrozně změnil.
2: Prožili jste spolu šťastný čas?
3: Tak prežili jsme spolu mnoho rokov. Byl to zajímavý život. Mali jsme dvě děti, Janka a Maťa. A bohužel to skončilo.
2: Po 14 letech, kdy váš manžel odešel z tohoto světa, vy jste ve svých 34 letech ovdověla. Co takové zemětřesení udělalo s vaším životem? Co jste musela změnit, přenastavit?
3: Já jsem si uvědomila, že hlavně nesmím strašit děti, že nás čaká nějaký hrozný život. Já jsem jim slúbila, že já se budem o nich starat. A tím, že jsem byla zaměstnaná, ten plat nějak stačil a žili jsme ďalej, celkom zaujímavý život, a ma poslali z filmu v 68. roku prvýkrát na festival do Karlových Varov. No, mňa jako takého outsidera ubytovali někde hrozně ďaleko a bola taká predobednejšia recepcia, alebo čo to bolo. V 68. roku každý dúfal, že sa to tu zmení a tam boli Američania a bol tam Tony Curtis. Vtedy natočil ten film Niekto to rád horúce. A ja neviem anglicky, ale som si povedala, že on pochádza z Košíc, tak on bude snáď vedieť maďarsky. Ja som vedela maďarsky a začala som na neho hovoriť maďarsky. No ten skoro omdlel. Ten nechal celý festival festivalom a my sme sa dvaja bavili a bolo to úplne úžasné. Bohužiaľ, tá rozprávka, že ten komunizmus skončí, nebola pravda, ale tento zážitok mi urobil, že som pochopila, jak fotografovat hercov.
2: Vy jste v té době také začala pořádat své vlastní výstavy. Ta první z roku 67 nesla název Lépe je být s moudrým v pekle, než s hlupákem v ráji. Odehrávala se na malé scéně Národního divadla v Bratislavě. Cítila jste, že diváci rozumí té symbolice, kterou do svých fotografií vkládáte?
3: No právě. To sme natáčali, ten 7. kontinent. Ja som potom urobila tú výstavu a z tých zážitkov, čo som tam mala, skutočne, že človek môže vlastne fotografiou vyjadriť svoje vlastné myšlienky a nápady. A urobila som takú výstavu napríklad stromov, kde miesto ľudí boli stromy, a tie stromy mali ľudské vlastnosti. To malo úžasný úspech, pretože tam boli dobrí, zlí, pred smrťou narodení. A ja som niekoľko rokov fotografovala tie stromy. Ja som na tie isté miesta prišla v zime, v lete a z toho vznikla skutočne veľká sada umeleckých fotografií, ktoré putovali. Ale já jsem neputovala, lebo já jsem seděla doma na zadku.
2: Na mě velice zapůsobila třeba ta vaše fotografie rybky ve sklenici, která stojí v moři. Ta metafora okleštěné svobody, ta je velmi silná.
3: No ano, to jsme právě při tom 7. kontinentě točili pri mori. A robili sme takú symboliku. A to bolo veľmi ťažké natočiť, pretože už sme to mali nafotografované, niekto tam do toho vstúpil, zase sme to všetko mali umyté. Tak niekoľkokrát sa to opakovalo a tie fotografie ale zostali.
2: Jak moc jste sledovala, že fotografie promlouvají i k vašim synům?
3: Jeden syn, ten starší, sa zaujímal o matematiku, to bolo pre mňa veľmi zvláštne, to nikto u nás nemarobil. A Maťo, aj keď som ho odhovárala, aby sa na to nedal, chcel to skúsiť na VŠMU. No a tam mali hrozné problémy, nechceli ho prijať, ale potom sa ukázalo, že on robil tie skúšky na najlepšie výsledky, tak ho prijali, vyštudoval a stal sa režisérom.
2: A když vás, jak říkáte, trápil při natáčení filmu Očima fotografky, měla jste mu to za zlé?
3: Hrozně ma to nebavilo, ale prostě na konci ma uhovoril a natočili jsme to. A tam jsou moje vzpomínky na dětstvo, na mojich priateľov v Bratislave.
2: Maťo vás přemluvil také k tomu, abyste se vrátila do Osvětimi během natáčení. Cítila jste, že vám ta cesta v nějakém slova smyslu pomohla odložit břemeno, bolest, utrpení? Nechala jste tam část toho svého velkého životního trápení?
3: Tak to nevím přesně. To bylo hrozné. To bylo pro mě hrozné. Protože sa mi oživili všetky tie spomienky, na ktoré som sa snažila zabudnúť. Nie, nebolo to príjemné. Som si spomenula na všetko, čo som tam hrozné zažila. Nikomu bych takéto niečo neprijala.
2: Ale niekde som četla, že ste potom začala líp spáť.
3: Možno. Možno, že... A ja som doteraz veľmi zle spala. Život je ťažký, ale človek musí mať nejaký cieľ a niečo ho musí baviť, za niečo musí bojovať. To práve sa mi všetko splnilo.

Ach, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako

věříš, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní fotografka Zuzana Mináčová. Juraj Jakubisko je vaším celoživotním přítelem a snímky tohoto jedinečného tvůrce se ve své době dostaly i do velké mezinárodní distribuce a na soutěž Benátského festivalu. Tam jste také vy byla třikrát. Co tam na vás udělalo dojem?
1: Ten jeho film Jakubiska mal tak obrovský úspěch, že jeho vyniesli na rukách. To bylo něco tak nádherného, co jsme vůbec neočakávali. Že som teda viděla, že pracovat a mať nějaký smysl života má význam.
0: A co jste se tam naučila jako fotografka? Přece jenom ocitnout se v Itálii, v takové mece filmového umění, tam člověk může
1: lecos. Tam jsem viděla, jak ty italianské fotografové kričí na ty hvězdy a oni jim odpovedají. To je dobrý nápad. To jsem potom používala já a z toho vznikly zajímavé fotografie.
0: Tak na koho jste takhle pořádně zakřičela v těch Varech? Zavzpomínejte na některé konkrétní.
1: No například tam stálo strašně veľa ľudí, přišel Danny DeVito, ten malý, mal na sebe taký klobuk, čierne okuliare a všetci fotografovali a já jsem stála a aparát jsem mala dole. On mi ukazoval a já jsem mu podala slovensky: zlož si okuliare, já ťa nevidím. A on si zložil okuliare a fotografovali jsme a on potom pre mňa urobil najlepšie, najzábavnejšie fotografie, jaké si viete predstaviť.
0: A která z těch hvězd festivalu byla zvláštní?
1: Takto. Čím je ten herec význačnější, tým je obyčajnější a skromnější. Prvý rok prišla Lolo Brigida, potom tam prišli všetky možné veľké hviezdy. Potom ale po 68. Rusi si zobrali, že jeden rok bude festival v Karlových Varoch a druhý rok v Moskve. No ten moskovský festival to bol úplný, ale úplný prúser, pretože oni, to som presvedčená dodnes, oni sú organizační antitalenti. Napríklad festival v Moskve sa odohrával v obrovskom hoteli Rosia pre 6000 osôb, kde sa nikto nevyznal, všetko bolo utajené a ja som deň pred festivalom nastúpila do výťahu. A so mnou sa tam viezol jeden zaujímavý muž. Jak som hovorila, veľmi zle hovorím anglicky a hovorím mu: viete hovoriť nemecky? A on: áno. A perfektne hovoril nemecky. Hovorím si: tak toto nemôže byť Američan. Žiaden Američan nevie nemecky. A keď som vystupovala, som sa mu predstavila a on povedal: ja som Kirk Douglas a som hrozne hladný, a oni na mňa zabudli a neviem, čo mám robiť. A ja hovorím: no tak ste dobre natrafil, poďte so mňou. My sme mali tam stretnutie s našimi slovenskými a ruskými hercami a tam sa jedol kaviár, polievkovými lyžicami tieklo šampanské. On sa úžasne zabavil, ja som ho nafotografovala a on sa na druhý deň s nimi natoľko pohádal, že odcestoval a vlastně jediné fotografie, že on vůbec bol v Moskve, jsou tie, čo jsme tedy večer nafotografovali. Samozřejmě to normálně ďalej pokračovali. Mali jsme například tlačovku s Linom Ventúrom, čakali jsme asi hodinu, neprišiel, tak jsme nadávali, že je hrozně namyslený. A potom mi prezradil jeden sovětský režisér, že oni na něho zabudli a že on je nahnevaný a on nechce být z izby a že on nič nechce, len letenku domov, že on už vůbec nikam nepojde. A já si hovorím: tak já jsem tu, on je tu a on to nemůže zamětnout, že ne. Tak tam jsou také dežurné v Rusku, Tak ja som mu zavolala a som povedala, že ja by som ho chcela nafotografovať. Nie pre ruskú, ale pre československú tlač. A on povedal, dobre, ale len na izbe. Dobre, príďte za chvíľku. Tak ja som prišla, on sa medzi tým nalíčil, obliekol, úžasne vyzeral. Fotografovali sme a v tom buch, buch, buch, prišli pre ňoho a už ho odviesli na letisko. Takže aj toto skončilo. Ďalšie takéto dobrodružstvo bolo, že ja som poznala tie tajné vchody, kade sa ide, a pridala som sa vždy k delegácii. A tak som sa dostala väčšinou na dosť nezaujímavých ľudí, ale naraz tam stál Richard Balton. No ja som bola úžasne prekvapená. On bol krásny muž, štíhlý, mal taký čínsky, hodvábny oblek. No ja som hovoril, to není možné. Ja si dám s vami vodku. A on, a to ja sa pridám. Tak sme si tam popíjali a on povedal, ja len vyjdem na javisko a počkajte ma a my potom pôjdeme niekde na večeru. Ale to on netušil, že v Rusku sa nedá ísť nikde na večeru, že tam není sú žiadne reštaurácie. Medzi tým ho odvliekli nejakí ministri alebo čo. Tedy ešte neboli mobily, nič. Ja som mu dala telefon na moju izbu, nech teda zavolá ráno. A on keď mi ráno volal, tak moja spolubývajúca Emila Kincelová povedala, že som na Laňajkách alebo kde. A keď som sa vrátila, on hovorila, kvôli tomu Baltnovi ja vôbec neviem spať. On stále volá, on ťa čaká tam a tam. Keď som tam prišla, povedali, že pred chvíľou odletel a nechal by len pozdrav, aby prišla do Ameriky. Takže takto skončili skoro všetky tie dobrodružstva. Jedno z posledných bolo, že bol tam Mastrojani. A vtedy sa Rusi snažili ako napodobniť Západ a jednu reštauráciu nazvali Bal a tam sa mohlo ísť len na vstupenky. A on si myslel, Mastrojani, že jeho tvár je dostatočne známa, no ale to tam nebolo, oni ho vyhodili. A ja som si povedala, že on nemá žiadnu inú možnosť len ísť niekde hľadať tú kartičku, čo mu dali. A ja som išla na izbu pre aparát a vrátili sme sa spolu. No sedeli sme u jedného stola a bola tam Jitka Nemcová a rôzni spisovatelia, Malkes, tanečník Gades. Úžasne sme sa bavili a asi okolo jednej v noci povedali, už to tu končí, môžete si ešte nakúpiť alkohol, ale už to tu zatvárame. A Jitka Nemcová hovorila, tak môžeme ísť k nám na izbu, môj snúbenec síce tam spí, ale on je tolerantný. Tak sme išli, otvoríme dvere a tam ležal už skoro storočný Vávra. A mal zuby v pohári. Všetci začali, nie, nie, my už vlastne musíme to skončiť. Ráno máme program, musíme ísť k mauzoleu. Takže to skončilo takýmto neslávnym spôsobom. Všetci sme potom na to spomínali. Takéto zážitky človek zažije len v Moskve. V Karlových Varoch, keď niekto mal prísť, tak ten aj prišiel. A keď niekoho sa čakalo, ten aj prišiel. Tak napríklad za niekoľko rokov priletel Michael Douglas svojim lietadlom so svojim synom Cameronom. Takže vlastne celú rodinu Douglasovcov som tým pádom nafotografovala.
0: Když se přeneseme do těch Karlových Varů, vy bez váhání říkáte, že nejpříjemnější člověk, kterého jste tam fotila, byl Václav Havel. Můžete přidat nějakou osobní vzpomínku na pana prezidenta?
1: On byl najskromnější a najobyčajnější člověk, jakého si vůbec viete představit. A on sa na tie pozývacie dopisy podpísal a kvôli nemu tam prišlo strašne moc ľudí, čo ho chcelo stretnúť. My sme mali nejaké stretnutie s hercami aj s ním a jedna herečka proste meškala a nemohlo to začať. A hovoril mi Havel, ale ja som nemal byť prezident, ja som mal byť vrátnik, pretože ja chodím všade na čas, jediný, a potom stále čakám, kým sa ostatní dostavia. Skutočne si neviem predstaviť, že by mohol byť niekto skromnejší ako bol on.
0: Když jsme u těch představitelů státu, vy jste fotografovala i královnu Alžbětu II. Při její návštěvě Bratislavy v roce 2008. Takové záležitosti podléhají velmi přísnému protokolu. Vyšlo tehdy všechno, jak mělo?
1: To vůbec nevyšlo. Nikdy nevychází všechno tak. Dokonce povedali, že nemůže mít nohavice. Já jsem si vyšla koupit sukňu. Musíme stát za takou závorou a nesmíme se k něj přiblížit. No a keď sme ju tam čakali, tak tam prišlo s ňou desiatky fotografov a tí sa na ňu vrhli a ona s každým komunikovala. No som hovorila, tak idem aj ja. A my sme si padli do oka a ja som ju fotografovala skoro zo zeme, pretože ona mala taký veľký klobúk, aby jej videla do očí. A poslala som jej tie fotografie, ona sa mi dokonca poďakovala. A takto vznikli fotografie královny a ona vôbec žiaden protokol nechcela.
0: Vy určitě víte, že si vaši kolegové občas postěžují, že nedodržujete určitá pravidla, že se občas někam vetknete, kde vás třeba nečekají. Myslíte si, že při tom fotografování platí něco jako zákon džungle?
1: To určitě. Ale musíte cítiť, kedy to nesmiete robiť. Musíte mať inštinkt. Keď to vidíte, že to nejde, tak to musíte nechať a nemôžete násilím tých ľudí nútiť.
0: Když ste začínala psát své paměti, pani Mináčová, tak ste prohlásila, že se budete soustředit především na své neúspěchy, protože to lidi zajímá a baví. Já si ale myslím, že těch neúspěchů nebylo moc, nebo ano?
1: Ale ano, hrozně mnoho neúspěchů.
0: Který považujete za ve výsledku důležitý? Že třeba pro vás znamenal posun nebo objevení něčeho, čeho byste se bez takového kopance nedobrala?
1: My jsme byli šťastní, že komunismus skončil a obrovské nádeje jsme si robili. Ale miesto toho na Slovensku sa objavili gardistické uniformy a začali spievať ľudácké piesne, reža, rúba i do krve. A ja som si povedala, no keď sa moji rodičia neodsťahovali, ja sa odsťahujem. Mala som 61 rokov a nechala som tam celú existenciu, ateliér, všetko a prišli sme do Prahy. A iné je, keď prídete na návštevu, a iné je, čo budete robiť. To bolo veľmi ťažké. A našťastie sa našla jedna agentúra, ktorá ma zamestnala a potom sa objavil Bartoška a pýtal sa ma, či by som chcela fotografovať s ním, keď on nastúpil za prezidenta Karlovarského festivalu. A jeho strašne odhovárali. Je vedúci tlačového oddelenia, pán Belovnek povedal, ale prosím ťa, neber si takú starú, za tie peniaze môžeš mať mladú. A Bartoška, a ja ju chcem. Tak som tam nastúpila, pán Belovnek dávno zomrel a ja som tam fotografovala a urobili sme s Bartoškom nádherné fotografie hercov a bolo to úžasné.
0: Vybavíte si, kdy jste Jiřího Bartošku fotila úplně poprvé?
1: Poprvé, právě keď se postavil hotel Thermal, tak tam byly také kameně, on byl krásný muž a já jsem ho fotografovala tam na zemi při těch kameňoch a to zostali jako historické fotografie a odtedy začal fungovat ten Thermal, tam se odohrávali tie najväčšie festivalové udalosti.
0: O které fotografii z Karlovarského festivalu byste mohla říct, že opravdu obletěla svět?
1: Hneď druhý rok tam bola Mia Farrow a mala so sebou deti a v tom hoteli Pup boli zhrození, pretože tie deti mohli robiť všetko a tie rozoberali celý ten hotel a medzi tými deťmi bol aj syn Woodyho Elena a tak som ju nafotografovala, to obletelo svet. Potom tam bol Alda a ten si dal tenisový zápas s Klausom a ten Alda pobil Klausa a Klaus to nezniesol. A keď sa pýtali Klausa, že jak to dopadlo, a to bolo len také pinkanie, to nebol skutočný zápas. Ale Alda povedal, pozrite sa, ja mám svoje tenisové kurty, ja hrám každý deň, vy ste predseda vlády, vy nemáte toľko času, tak sa netrápte tým, že ste prehral. Ale on to absolútne nevedel uniesť, že by on mohol prehrať s nejakým hercom. No medzi tými hercami bol Grigori Pek. Ten prišiel so svojou dcérou a ja som povedala Bartoškovi, že keď sme ich čakali pred hotelom, že tá dcéra je herečka taká začínajúca, venuj sa tej dcére. A Bartoška ma poslúchol a venoval sa tej dcére. A Grigori Pek bol taký šťastný, že vyhadzoval klobúk do výšky. Ale ja nemám ho to nafotografované, pretože ja som tiež fotografovala tú dceru. Ale potom sme sa s Grigori Pekom spriatelili a on vďaka tomu sa cítil na tom festivale veľmi dobre, až na to, že ochorel a musel tam ísť na operáciu. Ale všetko dobre dopadlo a všetko pekne skončilo.
0: Vy už ste sa s festivalem rozloučila. Je vám smutno?
1: Určite mi to chýba, keď to musím pozerať v televízii. Ale na druhej strane som si povedala, že človek má vedieť, kedy má skončiť. Kým som fotografovala, som to zvládala a nie som istá, že bych to zvládala už aj teraz.
0: No, teď máte úžasný vek.
1: No, už mám svoj vek. A len to môžem povedať, že staroba není nič pekné, ani nič radostné. Človek sa teší, keď ho nič nebolí, keď má dobrú náladu a keď sa vie ešte trošku tešiť zo života.
2: Gotta move. Gotta get out.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host?
0: Na dvojce.
2: Paní fotografka Zuzana Mináčová vnímá jako svou přednost, že je opravdu pracovitá. Zdědili tuhle vlastnost i vaši synové?
3: No, moji synovia jsou vrchol pracovitosti, to zdědili. Ten matematik má úžasné výsledky, ten robí v tom týme, je vedoucí na mozok, čo matematici hľadajú, je úžasne šťastný. A ten režisér natočil taký film o Nicholasovi Wintonovi a Nicholas Winton tu niekoľkokrát bol, aj tu v Kamenici, aj v Prahe. Tiež sme sa stretávali a tiež bol hrozne skromný, obyčajný a Boh mu doprial, že sa dožil krásneho veku 106 rokov a pilotoval ešte 105-ročný. On bol úplne zdravý, ale krčky sa mu zlomili a 106-ročný zomrel.
2: Když se zeptám na vašeho syna Jana, který, jak jsme řekli, žije v Kanadě, není vám to líto, že ho máte tak daleko?
3: Tak on mi telefonuje, bol tu několikrát, já jsem v té Kanadě nikdy nebola, ale já jsem spokojná, že on je tam šťastný.
2: A kudy se ubírá váš rod? Maťo má jednoho syna. Co z něj bude, filmář, matematik nebo kudy kráčí?
3: To uvidíme. Neviem. Život je plný prekvapení. Uvidíme. On robí s Maťom na scenári. Chcú natočiť film, šesťdielny seriál o Nicholasovi Wintonovi, o tom, jak vlastne prebehla tá záchranná akcia tých detí. To je totiž hrozne zaujímavé.
2: Vnuk je scenárista?
3: Scenárista. Natočil už aj nejaké krátke filmy. Tak uvidíme, čo bude.
2: Já si často říkám, že vy jste potkala v životě mnoho výjimečných lidí a pokud vím, dost akcentujete zábavnost a barvitost života. Je pro vás kvalita jménem zábavnost důležitá?
3: Ano, to je hrozně důležité, aby to, co člověk robil, aby ho bavilo, aby vymýšlel nějaké také zajímavé věci. Například v Karlových Varoch som fotografovala Svieráka a Smoliáka, prvýkrát ešte za komunizmu, a som ich postavila k poštovej schránke a som povedala, že nech sa rozprávajú cez tú poštovú schránku, že ich nemôže nikto odpočúvať. To sa im zapáčilo a potom každý rok kričali na mňa, hlásime sa k poštovej schránke. A smutné bolo, keď Smoliák zomrel a posledná fotografia je, jak je už Svierák sám pri tej poštovej schránke a na konci povedal, a už ani poštové schránky nebudú.
2: Vy do svých fotografií často dokážete vpravit příběh anebo taky humor. Která vaše fotografie je nejveselejší?
3: V tých Karlových Varoch napríklad, tam boli také režiséri Chris a Paolo Vajsovci. Za tými krásnymi vchodovými dverami boli metle. A ja som videla, že oni majú smysel pre humor, tak ja som vytiahla tie metle, kýbla a hovorím, a vy to tu vyzametajte. No to malo taký úspech, že kým ja som im to všetko vysvetľovala, už som skoro nemala miesto, kde sa postaviť, lebo všetci to nafotografovali a tým sa to veľmi páčilo a hovorili, že takéto fotografie na festivale ešte nezažili. Proste musíte vedieť, vystihnúť nejaký okamžik, ktorý je nevšedný.
2: Pani Mináčová, a čemu se dokážete zasmát a čím se dokážete bavit v těchto svých dnech, které prožíváte tady v Kamenici?
3: No tak teraz som mala skutočne veľký zážitok, keď nie ja som išla na výstavu, ale výstava prišla za mnou a jeden mesiac to tu bolo vystavené, pozreli si to ľudia a to ma dojalo, že ešte ja môžem takéto veci zažívať. A to je zaujímavé, že sponzorom tej výstavy bol Strojmetal, proti ktorým som brojila a toto nové vedenie sa mi takto odmenilo.
2: A já jsem velmi potěšená a poctěná, že jsme vás tady v Kamenici mohli navštívit. Děkuji za vaše vyprávění a přeji, ať vám slouží zdraví a ať je váš život nadále zábavný. Děkuju.
3: Děkuji. Dovidenia.

0: Tak to byla repríza pořadu Stříbrný vítr. Hostem Jitky Novotné byla herečka a fotografka Zuzana Mináčová. Režii měla Ivona Žertová, na pořadu spolupracovali Michal Strnad a Jitka Procházková. A ještě připomínám, že po zprávách se na vás těší Ondřej Soukup.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Nepálská vláda po středeční tragické bleskové povodni žádá o těžkou techniku. V noci nejvíc napršelo na jihu Moravy a na pomezí středních a východních Čech. Bude polojasno až oblačno na horách, ojediněle přehánky, na východě ještě zataženo s deštěm. Nejvyšší teploty většinou do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Záchranné práce v severním a středním Nepálu pokračují. Úřady přitom zvažovaly, že vydají příkaz k jejich zastavení. Nebezpečně rychle se totiž plní dvě jezera vysoko v horách a v případě jejich protržení by se záplavová vlna mohla opakovat. Středeční blesková povodeň má v Nepálu a Tibetu přes 600 obětí a pohřešuje se víc než 2400 lidí. Nepál už odmítá početné záchranné týmy, místo toho poptává hlavně v sousední Číně a v Indii těžkou techniku. Buldozery, bagry, stavební stroje. Prioritou je zprůjezdnění silnic a úřady také zjišťují, jak těžce je poškozena soustava hydroelektráren na řece Tříšulí. Podle ministerstva vnitra se záchranným týmům do sobotního rána podařilo zachránit už bezmála 4,5 tisíce lidí. Řeky ale stále vyplavují mrtvá těla, a to dokonce až daleko na jihu v oblasti národního parku Čitván u hranice s Indií. Z Nepálu David Jakš. Český rozhlas.
3: V Česku od včerejšího večera spadlo místy až 25 mm srážek, ještě víc pak pršelo na jihu Moravy a na pomezí středních a východních Čech. Nejvíc srážek zaznamenala podle meteorologů stanice Bukovinka v povodí Dyje, kde spadlo přes 35 litrů vody na metr čtvereční. Část srážek přinesly bouřky, které nenapáchaly významnější škody. Lesní mravence mapují vědci po celé republice v rámci evropského projektu, do kterého se zapojilo 5 zemí. K monitoringu mravenčích hnízd vyzývá i veřejnost. Stačí si stáhnout aplikaci Monty Ant, řekl Jiří Tůma z Akademie věd.
4: Pokud půjdete kamkoliv na procházku, nemusí to být jenom les, protože lesní mravenci nežijí úplně striktně jenom v lese. A právě tou jednoduchou aplikací, kde opravdu stačí zadat vlastně GPS pozici, přibližnou velikost toho hnízda a vyfotit nám ho hlavně, tak to nám pomůže dokonce i na té evropské úrovni.
3: Před 90 lety poprvé vyjeli do pražských ulic trolejbusy s cestujícími. Od 30. let minulého století pomáhali dostat se do kopců, kam tehdejší autobusy nemohly vyjet. Pokračuje dopravní ředitel dopravního podniku hlavního města Jan Barchánek.
5: Provoz byl zahájen slavnostně 28. srpna 1936 a následující den 29. srpna 1936 se ta linka rozjela v běžném provozu od vozovny Střešovice přes obratiště Bořislavka stávající až ke svatému Matěji.
3: Dopravní podnik oslaví výročí příští víkend dnem otevřených dveří v garážích v Řepích a jízdou historických trolejbusů.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno na horách, ojediněle s přehánkami. Večer od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 16.
2: Doprava.
1: Na stém 21. kilometru D5 směrem od Prahy narazil kamion do šipky silničářů, provoz chvíli stál, jezdí se jedním pruhem a je tam asi kilometrová kolona. Na D1 se obousměrně jezdí jedním pruhem mezi Rohlenkou a Rousínovem, kolona směrem na Vyškov je delší asi na čtvrt hodiny. A na silnici číslo 3 směrem od Prahy je hustý provoz před Benešovem, zdržení asi 10 minut. To byly zprávy, hezké sobotní dopoledne.
2: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Haló, Soukup? Haló?
6: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
8: Já vás všichni zdravím, tady je Ondřej Soukup a já jsem se rozhodl, že dneska začnu rovnou nevěrou. Part-time lover, čili milenec na částečný úvazek, dá se to přeložit také jako, dejme tomu, brigádník, což asi není optimální název pro občasného milence nebo milenku. Ale tahle píseň je o nevěrném páru a o intrikách a akcích, které podnikají, aby udrželi svůj poměr v tajnosti. Prostě jsou to milenci na částečný úvazek. Ve dne se tváří jako, že se neznají a v noci, když to vyjde nebo když se to povede, tak se stávají milenci. A ta píseň končí zvratem, když zpěvák zjistí, že i jeho žena má svého milence na částečný úvazek a hraje stejnou hru. No, tuhle tu píseň složil a naspíval Stevie Wonder. A chudák Wonder sám říká, že to zažil, když jim domů volal chlap, který vždy, když vzal telefon on, tak se snažil měnit hlas. Faktem je, že první manželství mu vydrželo jenom 2 roky. Ale díky tomu aspoň měl inspiraci a vznikla tato skvělá píseň, která by bez nevěrnice, kterou měl doma, prostě nebyla. A já si velmi dobře pamatuju, jak se ta píseň objevila někdy kolem roku 85 v médiích, v rádiích a kdy všude hráli. A v téhle písni jsem u něj poprvé uslyšel elektrického bubeníka. Byla to značka Lindrum. A jeho výrobce, pan Roger Lynn, tehdy řekl, že od něj si koupil teprve druhý přístroj, který on vyrobil. A je fakt, že Wonder byl strašná hračička. On si kupoval do svého studia všechny možný elektrický nástroje. A pamatuju si, že mi tehdy v tom roce 85 se nelíbila barva malého bubínku, který ten Lindrum měl a kterou on v té písni použil. Ale víte, ono je to totiž úplně jedno, protože kdyby Stevie Wonder místo toho hrál na prázdnou popelnici, tak by to bylo stejně skvělý. Tak milenci, brigádníci, dejte si pozor, ať nezjistíte, že váš protějšek je taky brigádník, jako tom zpívá Stevie Wonder v písni Part-time Lover.

Tak to byl Stevie Wonder a já bych jenom chtěl upřesnit, tu píseň jsem neslyšel z našeho rozhlasu, ale já tehdy jsem hrál s Karlem Gottem a byli jsme pořád v Německu, takže já jsem to slyšel v Německu. U nás to začali hrát teprve, až svrhli milovaný socialistický režim. Half a minute, Matt Bianco, poslouchejte. Půl minuty je dost na to, abych tě cítila, půl minuty je dost na to, abychom se dotkli, i když čas plyne rychle, ty chvíle zůstávají v srdci. Jednoduše, jde o poetické vyjádření, že i krátký okamžik může mít dlouhý dosah a velmi hluboký význam. Zpívá to Basia, a teď se to pokusím přečíst, Třetřelevská, dobře jsem to přečet, to je Polka, rozená v roce 54 v Polsku, ale ona v 80. letech, přímo v roce 80 odešla do Velké Británie a udělala docela velkou kariéru. A ona to zpívá, tato Basia Třetřelevská se skupinou Matt Bianco. Většinou si všichni myslí, a já si to teda myslel původně taky, že Matt Bianco je člen nebo frontman své kapely. Ale omyl, ten člověk neexistuje. I když opravdu mnoho lidí si to myslelo, že je to pseudonym frontmana Marka Rayleigho. A podle skupiny je však Matt ve skutečnosti vymyšlený špion, tajný agent, protože my jsme milovali špionské televizní seriály a špionskou filmovou hudbu. Byli jsme opravdu nadšeni špionskými filmy 60. let, tolik říkají členové skupiny Matt Bianco. A Matt Bianco označovali jako jazz pop s latinským nádechem. Kapela se tehdy vědomě budovala image sofistikované a lehce exotické hudby. A byla tak sofistikovaná, že sice kritici velmi chválili, ale srdce posluchačů úplně nikdy nedobila. Trochu jenom v Británii, kde se dostala do hitparády na 22. místo a v tehdejším západním Německu dokonce na 19. místo. Víte, je docela legrační, že to se považuje za neúspěch a já si ale myslím, že většina našich interpretů by s radostí klidně věnovala jednu hlasivku, kdyby se jim aspoň tohleto podařilo. Ale tato píseň je skvělá a mně se strašně líbila. Akorát jsem si myslel, že ji zpíval Matt Bianco a vždy mě to mátlo, že jméno je mužské, ale hlas vyloženě dívčí. On je to totiž název té skupiny. A teďka mi vlastně došlo, že já tu skupinu čtu Matt Bianco. Prostě Pat a Matt, ten se mi zaril do paměti a já jsem nemohl jinak. Ale prosím vás, vyslovuje se to Matt, čili Matt Bianco.

0: Ondřej Soukup, písně, které mi utrhly srdce.
1: Money for nothing, peníze za nic, Dire Straits. Mark Knopfler napsal text téhle písně poté, co zaslechl, jak si doručovatelé v newyorském obchodním domě stěžují na svou práci a přitom sledují MTV. Seděl vedle nějaké vystavené kuchyně a poslouchal tam zaměstnance, jak nadávali na rockové hvězdy, že berou moc peněz a oni tady za pár babek dřou jako koně. A on mnohé části textu, který slyšel, nebo jejich slov, použil do textu téhleté písně. Já musím říct, že ten text je docela vtipný, já ho kus přečtu. Podívejte se na ně, takhle se to dělá. Budeš hrát na kytaru v MTV, to není žádná práce, takhle se to dělá. Peníze bez práce a holky zadarmo, já ti řeknu, ty chlapi nejsou blbí. Možná z toho bude puchýř na malíčku, možná z toho bude puchýř na palci. My musíme instalovat mikrovlnky, doručovat kuchyně na zakázku, musíme stěhovat tyhle lednice, musíme stěhovat tyhle barevné televize. Vidíš toho buzika s náušnicema a make-upem? Jo, kámo, to jsou jeho vlastní vlasy. A ten buzík má svoje vlastní proudové letadlo. Ten buzík je milionář. Koukni se na to, koukni se na to. Měl jsem se učit hrát na kytaru, měl jsem se učit hrát na bubny. Člověče, podívej na tu maminu, jak se cpe do kamery. Ta mě fakt rajcuje. A co tenhle ten? Co to je? Domorodý skřeky? Buší do těch bonk jako šimpanz. To není žádná práce. Takhle se to dělá. Dostaneš peníze bez práce, dostaneš holky zadarmo. Peníze bez práce, holky zadarmo. Nádherný text přeci, že? A Knopfler sám o textu říká, že ti kluci jsou vlastně hloupí, protože netuší, jaké strasti přináší život rockového hudebníka a co to všechno obnáší. No, víte, já nejsem sice přímo rockový hudebník, ale celou hudební oblast docela dobře znám a bejt Knopflerem a někýmkoliv jiným, tak bych se fakt moc nelitoval. Knopfler napsal hudbu k téhle písni se Stingem, ten v ní také zpívá a zakřičí tam legendární I want my MTV, což televize později používala pro svoji reklamu a dokonce točila kratičké klipy, kde tuhle hlášku řvaly různé hvězdy. A Mark Knopfler v téhle skladbě hrál legendární riff na kytaru Les Paul Junior, nebo Le Paul Junior, já nevím, jak se dále, já už pořád mi někdo kritizuje, jak něco čtu, takže, ale píše se to Les Paul Junior, která byla zapojená do zesilovače Laney. A producent Neil Dorsman na to vzpomíná. Chtěli jsme dosáhnout zvuku ZZ Top, ale to, co jsme nakonec dostali, byla prostě naprostá náhoda. Někdo převrhl mikrofon, ten ležel na zemi a Mark začal hrát. A já zařval, s ničím nehýbejte, to je přesně ten zvuk, který potřebujeme. Takže ten poněkud neobvyklý zvuk kytary v Money for Nothing vznikl tím, že někdo převrhl mikrofon, prostě náhoda. A ještě, píseň vyvolala kontroverzi kvůli verši See the little fagot with the earring and the makeup. Čili podívej se na toho malého buzika s náušnicí a s make-upem a dalšími dvěma zmínkám slova fagot. Fagot je samozřejmě především hudební dechový nástroj, ale v angličtině se používá jako pejorativní označení geje. A kvůli tomu byla nějakou dobu píseň zakázaná hrát v mnoha rádiích. No, tak si tu zakázanou píseň teď pustíme a važte si statečnosti, respektive všichni važme si statečnosti Českého rozhlasu Dvojka.

0: Tak, to byly Dire Straits a teď to bude Apatika a Lucka Bílá. Když jsme s Gábinou připravovali desku Miss Ariel pro Lucku, tak jsem si vzpomněl na jednoduchou až dětskou melodii, kterou jsem kdysi složil hranou jen na píšťalku do nějakého animovaného filmu. Vlastně to byl jen fragment, ale připadal mi zajímavý a tak jsem melodii dopsal a Gábinku poprosil, jestli by ji napadl nějaký text, který by s jednoduchostí té melodie konvenoval. A ona vzala několik přísloví, rčení a mouder a spojila je. A podle jednoho z nich zrčení, komu není z hůry dáno, v apatice nekoupí, které znamená, že některé věci nelze získat penězi ani nákupem, ale musí mít vrozené nebo získané nějakým úsilím, tak jsme píseň nazvali Apatika. Dlouho jsem se trápil s tím, jak ji instrumentovat, protože hudbu k celé Miss Ariel jsem nahrál sám jenom na syntetizátory a umělý bicí a tak dál, tedy kromě písničky Láska je láska, tam je živá baskytara a kytara. Ale k téhle průzračné melodii se mě syntetizátory vůbec nelíbily, prostě k tomu neseděli. A jednou jsme šli přes Karlův most a tam hrál nějaký pán na citeru. Chvíli jsme ho poslouchali a pak nás napadlo, co kdyby ta píseň byla jen s citerou. A tak jsme dotyčného pána oslovili, jestli by nepřišel do studia a něco nám nenahrál, že je to pro desku slečny Lucie Bílé. On samozřejmě vůbec netušil, o koho se jedná, ale jediný, co ho zajímalo, bylo, kolik za to dostane. Že tady vydělává denně 5000 a nebýt tu jeden den, teda na Karlově mostě, tak by byl o ty peníze chudší. A tak se mu je slíbil. Byl rok 92 a na tehdejší dobu to bylo mnohem víc, než muzikanti za takovouhle práci dostávali. Ve studiu pak byly velký problémy s laděním, nakonec se citeru podařilo aspoň nějak naladit, ale ten chlápek byl skvělej. My jsme si potom dlouho povídali, on byl RNDR, pracoval původně v nějakém výzkumném ústavu, ale protože ho mizerně platili, tak šel hrát na Karlův most a tam si vydělal mnohem víc. Jmenoval se Kleňha, já už si křestní jméno nepamatuju, ale určitě bude na obalu desky. A přes ten Karlův most jsem chodil dlouho denně, bydli jsme totiž velmi blízko. Ještě párkrát jsem ho tam viděl, vždy jsem ho pozdravil, ale on vůbec nereagoval, buď na mě zapomněl a myslím, že vůbec netušil, o koho se jedná. A pak nějak zmizel a už jsem ho neviděl nikdy. Takže Apatika.
1: Jsou

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Ano, tady Ondřej Soukup. Gratuluji vám, že mě posloucháte. A sobě taky gratuluju. No, For Your Love, Yardbirds. Graham Goldman, který tuhle skladbu napsal, říká: obecně existuje populární akordová sekvence, která je C-dur, A-mol, F-dur, G-dur, čili to je jako píseň Diana. A strašně se mi líbila písnička The House of the Rising Sun, Dům u vycházejícího slunce, kde první dva akordy Animals obrátili. A já jsem si je půjčil a použil jsem je jako první dva akordy v písni For Your Love. A jeho spoluhráči z Yardbirds o něm říkali, že vlastně všechny písně, které psal, byly zajímavý, velmi náladový, ale většinou v molové tónině. A já ho s tou molovou tóninou úplně chápu, protože já, když slyším durový začátek, tak většinou hned přepínám. A spoluhráči pokračují. Takže píseň For Your Love měla skvělou akordovou sekvenci, byla velmi náladová, byla velmi silná. A líbilo se nám, že se uprostřed zastavila a přišla do úplně jiného taktu. Bylo to dost odlišné od všech bluesových věcí, které jsme do té doby hráli. Ale nějak se nám to líbilo, bylo to originální a jiné. Tolik kamarádi z kapely. A v té písni bylo použito taky čembalo, což bylo taky neobvyklý, které hraje kolem dokola 4 akordy. A propo, tyhle 4 akordy jsou použity v jedné české písničce, včetně pozdějšího vokálního sestupu, kde jeden hlas je zadržený a druhý sestupuje z konce 60. let. Ale já vám neřeknu, která česká písnička to je. Račte si ji uhodnout sami. Takže tahle píseň přiměla Erika Clapna, aby pak opustil Yardbirds, protože měl pocit, že jejich hudba se stává příliš komerční. A ještě ho strašně štvalo, že při živém hraní musel hrát místo čembala úvodní akordy na 12-strunou kytaru. A tak dal Clapton Yardbirds padáka a šel k Johnovi Majálovi a pak ke Cream. A u Yardbirds ho nahradil Jeff Beck, kterého později nahradil Jimmy Page. Víte, ono to občas není jednoduché se v tom vyznat. Každou chvilku se někdo urazí a těch důvodů je nekonečně. Někdo je moc komerční nebo je málo komerční, že na fotce někdo není víc vpředu, že toho vozí v lepším autě než toho druhýho, že nespívá až nakonec, když je slavnější, že s tím nebo s támhletou nebude na pódiu, že hrají v malém sále nebo naopak, že hrají v moc velkém sále, že šatna není vymalovaná na žluto, nebo že je tam jiný ročník Moje Chandon, než by hvězda chtěla. Prostě je to docela složitý. No, takže For Your Love zpívají. Pro tvou lásku dám ti zářivé diamanty, pro tvou lásku dal bych ti hvězdy nad námi, pro tvou lásku dal bych ti vše, co bych mohl. Já bych to udělal taky.

To byly Yardbirds a teď to bude Iggy Pop. Le Fay Mort, čili odumřelé listí. U nás ta píseň je známá pod názvem Spadané listí. Le Fay Mort je francouzská píseň, kterou napsal Jacques Prévert a složil hudbu k ní Josef Kosma a poprvé byla použita do filmu Brány noci, kde ji zpíval Yves Montagne. Film byl neúspěšný a ta píseň taky. A pak ji ještě naspívala Juliette Gréco, ale nic. Kdykoliv ji někde zaspívali, tak lidé vůbec netleskali. A to trvalo 4 roky. A pak ji naspíval v angličtině pod názvem Autumn Leaves Frank Sinatra a potom ještě Nat King Cole a ta píseň se stala obrovským hitem a jazzovou standardkou, kterou hrají dneska všechna jazzová seskupení. K dnešnímu dni se napočítalo více jak 600 různých interpretací, ale jediná, kdo ji nesměl zpívat, byla Marlene Dietrich, protože té Jacques Prévert přímo zakázal tuhletu písničku zpívat za to, že ona mu odmítla hrát ve filmu Brány noci, čili Le Port de la Nuit, po svém rozchodu s Jeanem Gabénem, který v tom filmu hrál. A Yves Montagne, který měl velký úspěch i v anglosaském světě, vždy odmítal zpívat tuhletu písničku v angličtině. A Iggy Pop připravoval své album Preliminaire, které bylo ovlivněné jazzem a inspirované kontroverzním románem francouzského spisovatele Michela Houellebecqa z roku 2005 Možnost ostrova. Teda já musím říct, že od Houellebecqa jsem četl román Podvolení a dostal jsem z ní těžkou depresi. No a Iggy vysvětlil, že v knize Možnost ostrova poznal hodně ze sebe, možná je to proto, říká, že mě zajímá sex, smrt a konec lidstva. Stejně jako Daniel, hrdina knihy, i já jsem unavený kariérou baviče a toužím po novém životě. A pak ho za rok oslovili, aby složil hudbu k dokumentu Last Words o Houellebecqových snahách o sfilmování tohoto románu. A tak se rozhodl použít skladbu ze 40. let Autumn Leaves, čili Spadané listí, kterou miloval a už ji chtěl mockrát zpívat. Ale filmová produkce mu řekla, že práva na anglickou adaptaci, na anglický text by byla pro film strašně drahá, ale řekli mu, pokud to zaspíváš ve francouzštině, tak my nemusíme za práva platit vůbec nic. A tak to Iggy Pop naspíval ve francouzštině. Tady to je. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparer ceux qui s'aiment. Tout doucement s'en fait.

tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions-tu les deux ensemble?

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Rag & Bone Man a písnička Human, čili člověk. Víte, já když jsem byl puberťák, tak tehdy byl náš hudební idol potácející se svetovaná troska, která vážila s kytarou maximálně 50 kilo dohromady. Leč doba se pohla a dnes je totální hvězda třeba Rag & Bone Man nebo Teddy Swims. A to jsou kluci, kteří dohromady váží určitě hodně přes čtvrt tuny. Tedy ho svým se už jsme slyšeli. A teď to bude další obrovský dřevorubec, Rag & Bone Man, což znamená v doslovném překladu muž se starými hadry a s kostmi, ale v podstatě se tak říká sběrači starého harampádí, který dříve vykupoval od lidí nepotřebné věci, staré hadry, kov, kosti, papír a podobně. A tihleti Rag & Bone Man byli běžní ve Velké Británii až zhruba do poloviny 20. století. Jezdili často s vozíkem taženým koněm a vykřikovali po ulicích, aby lidé vyšli a něco jim dali. A britský zpěvák Rory Graham si umělecké jméno Rag & Bone Man zvolili jako poctu téhle staré profesi a zároveň kvůli lásce k bluesové a soulové tradici, která často vypráví o lidech z okraje společnosti. A tenhle Rory Graham alias Rag & Bone Man měl svůj první opravdu velký hit v roce 2016 a jmenoval se Human, člověk. Ta píseň obletěla celý svět, u nás se také hodně hrála, ale je výborná. On v ní zpívá. Možná jsem hlupák, možná jsem slepý, myslet si, že proto uvidím, co leží zatím. Nemám, jak bych to dokázal, tak asi lžu, ale konec konců jsem jenom člověk. Jsem konec konců jenom člověk. Neházej svou vinu na mě, koukni do zrcadla a co vidíš? Vidíš to jasněji nebo jsi oklamána? Jsi oklamána tím, v co věříš? Protože jsem konec konců jenom člověk, ty jsi konec konců jenom člověk. Neházej vinu na mě, neházej svou vinu na mě.

0: mý.
1: No jo, takhle si stěžuje 150-kilový Regent Bowman. Ty, já, teď a tady, Petr Muk. My jsme jednou byli spolu někde v nějakém baru za Týnským chrámem, ještě s náma byla nějaká větší společnost a myslím, že to bylo přímo v Jakubské ulici. To bylo období, kdy se hrál muzikál Johanka z Arku 8x týdně a Lubo Fritz, asistent režiséra Bednárika, pořádal skoro denně nějaké šílené akce. A Petr, který v Johance hrál, se velmi často připojoval. A v tom baru bylo piano a on za mnou přišel, že mi musí zahrát svoji píseň a začal hrát Ty, já, teď a tady. A já mu hned říkal, hele, to je skvělá věc, ale jenom uvědomuješ si, že ta počáteční akordická sekvence je stejná, jakou mají Eagles v písni Hotel California. On tu písničku ku podivu neznal, což mě hodně překvapilo, a tak se můj kus zahrál. Pamatuju si, jak z toho byl tehdy upřímně nešťastný, protože si myslel, že sám přišel na skvělou harmonickou sekvenci, na skvělý harmonický postup a teď si ještě připadal jako lupič. A tak jsem ho konejšil, že vlastně ty akordy má v jiných souvislostech střídá rychleji a že to je jedno, protože se stejně všichni vzájemně inspirují, tak to prostě chodí ve všech odvětvích umění a myslím, že nejenom umění. Asi jsem ho moc neuklidnil, protože nedávno mi volal Honza Dědek, že píše knihu o vzniku písní a když dělal svůj poslední rozhovor s Petrem Mukem, tak si mu na mé komentáře k písni stěžoval. Ale Petře, dobře poslouchej, Eagles se hodně v písni Hotel California inspirovali skladbou We Used to Know od Jethro Tull. Tam je totiž úplně stejná akordová sekvence, akorát poslední akord je jiný. A největší paradox na tom je, že Hotel California vznikla rok poté, co Eagles jezdili s Jethro Tull několik měsíců na turné a oni tam tuhle píseň hráli. Nakonec v rozhovoru pro BBC frontman Jethro Tull Jan Anderson se smíchem řekl, že stále čeká na autorské honoráře od Eagles. Takže Petře, nezoufej, nejsi v tom sám.

Tak to byl Petr Muk, ojedinělý rockový lirický tenor, který je nenahraditelný. Věřte mi to. It's too late, je příliš pozdě. Carole King napsala tuhle píseň společně s Tony Stern, svobodomyslnou malířkou a textařkou z Los Angeles, se kterou se údajně velmi dobře doplnili. Stern o jejich vztahu řekla, jsem si jistá, že Carole na mě přitahovala moje kalifornská povaha. Což teda nevím, co přesně znamená, ale malinko si to dovedu představit, co znamená kalifornská povaha. Přestěhovala se z rodinného prostředí střední školy do Laurel Canyon a začala se uvolňovat, a to doslova i obrazně a po všech stránkách. Hodně jsme pracovali na našich rozdílech. Pane Bože. No. Píseň byla vydána jako B-strana singlu I Feel the Earth Move, čili cítím, že se země hýbe. Po několika týdnech nepřetržitého vysílání strany A, čili písně I Feel the Earth Move, se mnoho DJů po celých státech rozhodlo věnovat v stejný prostor písni It's Too Late, která byla na straně B. Takže brzo se to dostalo do stavu, kdy všichni preferovali It's Too Late, která nakonec květnu 1971 se dostala na úplný vrchol hitparád. A I Feel the Earth se do hitparád vůbec nedostala. Je to zajímavé, jak si písně často žijí svým životem, který je skoro nemožné předpovědět. Ale na tom je tato profese nádherná, že nikdy nevíte, co se stane. Teda většinou se nestane nic, ale občas se stane zázrak, ve který v tomto oboru všichni a celý život doufáme. No a zpět k písni, ve které Carole King zpívá o tom, jak si uvědomuje, že kdysi slibný vztah skončil a i když se tváří statečně, tak uvnitř se trápí. Toť obsah písně, tak si ji hezky poslechněte. A touhle písničkou já se s váma loučím, váš Ondřej Soukup.

0: Tak to byla repríza pořadu Ondřeje Soukupa. Připomínáme, přátelé, že po 11. po zprávách začíná Tobogan a budeme opět vzpomínat na seriál Arabella. Doufám, že u toho budete s námi.
1: Káva o čtvrté.
2: To je vaše každodenní inspirace.
1: Životní styl.
2: Rodina.
1: Zdraví.
2: Finance.
1: Nebo volný čas.
2: Káva o čtvrté.
1: Vaše zkušenosti.
2: Nové trendy.
1: I odborný pohled.
2: Povídáme si o všem, co vás zajímá.
1: Káva o čtvrté.
2: Od pondělí do pátku po 16. hodině na Dvojce.
3: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Český telekomunikační úřad chce po operátorech pokrýt další místa bez signálu. Metro a autobusy v Praze opět jezdí častěji než o prázdninách, v pondělí se přidají i tramvaje. Bude polojasno až oblačno na horách, ojediněle s přeháňkami, na východě ještě zataženo s deštěm, nejvyšší teploty většinou do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. V Česku je momentálně zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Lidé se z nich nedovolají ani na tísňové linky. Většinou nejde o hustě obydlené oblasti. Problémy jsou ale třeba také v části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí anebo Pelhřimova. Brzy by se to ale mělo změnit. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 dvě třetiny těchto míst pokryly.
4: Úřad po operátorech taky chce, aby zajistili signál třeba na hlavních vlakových koridorech, například mezi Prahou a Bohumínem nebo mezi Českou Třebovou a Brnem. O podmínkách s nimi bude teprve jednat. Pokud ale operátoři podmínky nesplní, úřad jim hrozí, že jim neprodlouží příděly kmitočtů. Dominik Hron, Český rozhlas.
3: V Praze končí prázdninový provoz MHD. Metro a autobusy zase jezdí v kratších intervalech. Od pondělí vyjedou častěji také tramvaje a školní autobusy vyrazí na své trasy poprvé v úterý. V hlavním městě se také sjednotí jízdní řády spojů pro soboty a neděle, které se dosud mohly lišit. Voda u Podolska na Orlické přehradě není vhodná ke koupání. Po mimořádném odběru ji hygienici hodnotí 4/5 stupňů. Lokalita přitom už letos měla dvakrát úplný zákaz koupání. Co aktuální rozbory ukázaly, popisuje ředitelka Jihočeské krajské hygienické stanice Květoslava Kotrbová.
5: Je překročená hodnota ukazatelů sinice, chlorofil A, vodní květ a je zde snížená průhlednost. Voda je znečištěná přírodním znečištěním odpady. Znečištění je takového rozsahu, že je prakticky vyloučeno rekreační využití této lokality.
3: V Lešanech u Týnce nad Sázavou mají dnes 22. tankový den. Muzeum vojenského historického ústavu tak uzavírá letošní sezónu. Návštěvníci si mohou prohlédnout současnou i historickou vojenskou techniku a je u toho náš reportér Richard Webs.
6: Právě teď tady návštěvníci sledují bojové ukázky s vojenskou technikou. Projíždí tady tanky, obrněná vozidla i motocykly československé výroby. Při slavnostním zahájení se tady představil i tank Leopard České armády. Návštěvníky čeká ještě také třeba ukázka práce kinologů z 24. základny dopravního letectva. Připravená je i soutěž o vojíčku třeba ve vojenském návštěvníku. Organizátoři kvůli velkému počtu návštěvníků doporučují přijet sem vlakem. Z Lešan u Týnce nad Sázavou, Richard Webs, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno na horách, ojediněle s přeháňkami. Na východě může být víc oblačnosti s deštěm. Večer od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 25 na jihu Moravy až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Doprava.
3: Na D1 se obousměrně jezdí jedním pruhem mezi Rohlenkou a Rousínovem a kolony narůstají. Směrem na Brno je delší na 20 až 30 minut. Lze sjet na Rousínov na souběžnou silnici. A na 26. kilometru D11 směrem od Prahy je v omezení hlášena nehoda bez bližších podrobností. Kolona je tam asi na čtvrt hodiny. Zprávy končí za chvilku Tobogan a Aleš Cibulka.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

Krásný den, milí posluchači. Je tady poslední srpnová prázdninová sobota a také poslední letní repríza. Minule jsme vám nabídli opakování první části dvouhodinového přímého přenosu z loňských Vánoc. V divadle u hasičů je pořád plno, a to jak na jevišti, tak v hledišti, a my pokračujeme dál.

0: Jana Naďová, Dagmar Patrasová, Jiří Lábus, Ondřej Kepka, Ivana Andrlová, Milan Peroutka jsou právě teď tady na jevišti divadla U hasičů, ale vy víte po tom dnešku i po tom natáčení, že stát se může opravdu cokoliv, čili je možné, a to jsem taky zažil prvně v životě, že může nastydnout vodník. Jsou takové situace, nám se to stalo, nastydl nám vodník z Arabely Josef Dvořák. Pepíčku, zdravíme tě od hasičů, hezké dobré odpoledne.
1: Ano, Mauska, ježíš, tak to poprvé v životě vystupuju přes telefon.

0: Pro mě nebude žádná novinka teda, protože a já to znám jenom ve velkých dávkách. Já to beru teď, až se ze mě kouří, ale můžu říct, že se to lepší teda, no. Jenom, že je to mrcha, tato chřipajzna, ona zaútočí úplně nečekaně z ničeho nic a udeří s plnou sílou. Kamaráde, i navodníky.
1: Prosím tě, Pepičku, my tady dneska vzpomínáme na Arabelu 45 let od premiéry. Co tobě se vybaví a tvoje vodnická úžasná role? Jak ty vzpomínáš na Arabelu?
0: No jo, no tak já měl v té Arabele ještě, člověče, jednu věc. Tenkrát podle scénáře jsem se měl koupat ve Vltavě. A já jsem studenou vodu nesnášel vůbec, já jsem teplomilnej. Teď se to zlepšilo, ale já byl teplomilnej a každý den jsem se z produkce dozvídal vždycky jenom takový zprávy jako jo, tak jsme byli měřit Vltavu a má tolik a tolik stupňů, 7 nebo 6 a měli velkou radost, jak mě uvidí, že se tam potápím. A člověče, já dostal nějaký zánět, šel jsem k panu doktorovi, který mě prohlíd a řekl, pane Dvořáku, vyvíjete mi blbý prázdniny a blbý léto. Já jsem říkal, jak to? On říká, vy nesmíte do vody. Vy nesmíte v žádném případě do vody. Já jsem říkal, můžete mi to dát písemně? A dostal jsem to písemně, no, takže za mě tam skáče double teda, no.
1: To se dozvídáme věci. Každopádně, Pepičku, já moc děkuju za tuhle tu vzpomínku. Přejeme brzké uzdravení, pozdravu Jajnu a budeme se těšit opět tady u nás v Tobogánu. Měj se krásně, zdravíme Josefa Dvořáka.
0: Mějte se krásně, já vás zdraví. Díky za aplaus. Zdravíme vás, buďte zdraví.
1: Zdravíme krásně. Bylo tady několikrát jméno pana režiséra Václava Vorlíčka. Já jsem měl tu čest s ním několikrát natáčet, vyptávat se ho a proto teď dvakrát promluví i v tom našem dnešním toboganu. Jedna taková zajímavost, jak vlastně Arabela vznikla. To byl totiž seriál napsaný na zakázku. Pane režisére, jak to tenkrát bylo?
2: Já jsem zrovna dotočil pohádku Jak se budí princezny a společně s Milošem Maculkem jsme byli pozváni na tehdy československý Telexport, že je tam muž, který by s námi velice rád mluvil. Byl to pan Gerd Mintefering z VDR, Westdeutsche Rundfunk z Kolína nad Rýnem a dal nám nabídku. Nesmírně nás překvapil, poněvadž nám vymenoval naše filmy podle let, jak jsme ty filmy natáčeli, měl to přesně dokumentovaný a hned na místě nám řekl, pánové, já jsem všechny tyhle ty filmy vaše kupoval a pravidelně vysílal a musím říct, že jsem měl vynikající sledovanost a proto bych od vás rád něco, co by bylo jako Dívka na koštěti, Třihovíšky pro popelku, Jak utopit doktora Mráčka. Psal se rok 76 a on si u nás vlastně objednal televizní seriál, s kterým ovšem my jsme jako autorsky vlastně neměli vůbec žádné zkušenosti. My jsme pracovali s dimenzí těch 85-90 minut s ranými filmy, s komediemi. No a najednou jsme měli dělat asi 28-minutové díly, čili úplně jiná dramaturgie.
1: Ano, pan Václav Vorlíček, 28-minutové díly. Když se na to člověk dívá dneska, tak jsou to vlastně velmi kratinké. Dneska jsou děti zvyklé ty 3-hodinové celovečerní filmy, že jo? Ale důležité bylo třeba i vymyslet jména. Jiříku, víš ty, jak vzniknul Rumburak? Kde se vzalo jméno Rumburak?
3: To vám nepovím, tohle to nevím, ale Václav Vorlíček mě vyprávěl, že když to překládal nějaká překladka do němčiny, jo, ano. Ten seriál, tak myslel, že Rumburek je obyvatel města Rumburk. No, no, opravdu, no, ano.
1: No. Ano, Rumburak prý měl evokovat toho čaroděje Arabelo. Víte, jak vzniklo jméno Arabela a kde se vlastně původně vzalo?
4: Ano, to rozprával pán Vorlíček. Mimochodom, chcem připomenout, že tento rok by oslavoval nedožité 95 rokov, pán Vorlíček, na to jsme ještě zabudli. A mi spomínal, že čítal nějakou povědku Dickensa, a tam prostě vystupovala tato postava, rola Arabela, a hrozně se mu to jméno páčilo, ale on si tu Arabelu prostě představoval, že je to černovláska, hej. No ale potom přišel za panom Macorkom a ten je Arabela, to zní tak nějak maďarsky, jak prostě, to se mu ne-

0: Líbilo, hej. Ale nakoniec si to ten Vorlíček presadil, že tá Arabella, to je meno, ktoré proste, ten film sa bude volať Arabella. A dneska máme Arabella rádio, Arabella operetu, Arabella knižky, Arabella, ešte tu máme ešte taký pivo bolo s Arabellou, no. Restaurácia Arabella. Takže dneska je to skutočne, to meno mal na to šťastie, no. Že to meno vlastne sa presadilo vlastne na celom svete.
1: A rumburek je salát.
2: S rumem.
0: Rum, no počkaj, to keby si povedal, to je ako, to malo byť niečo s rum, rumom. Rum, bú, to, burčák.
1: To ne, ono
0: rum,
1: to bolo tak, burčák. Že... Je to bolo tak, že jeden Australán, Čech Australán přijel do Čech a říkal, ty běží seriál Australi a tam se tam běžel jako o nějakým ožralém ořechu. A to si hrál ty, on to znal jako rum, burák, rozumíš?
3: Když jsme tady u těch artefaktů, Ondřej Honzík žmoulá knihu a to by mě zajímalo, co máš ty, no, co jsi doma našel.
4: Já si myslím, že to je asi premiéra, protože já to strašně nerad někde ukazuju a strašně si to, to je památník můj.
3: Aha.
4: Já jsem s ním bohužel kolem 15 let skončil, protože jsem se začal stydět. Jo, ve 20 podepiš se mi tady, jo, a tohle, ale do těch 15 jsem to, a mám tady od pana režiséra Vorlíčka takovýhleho hada, ono je to strašně malinkatý, takže tady v divadle to nebude vidět a v rozhlase teda už vůbec ne, jo, ale můžeme to dát na internet nebo na Facebook, to můžeme dát.
3: Já na to vidím dobře a budu to vyprávět všude.
4: Jo, je to dlouhej had, to si dal velkou práci, pan Vorlíček. A normálně mě tam napsal Ondrovi, začíná to jako ocas hada je únor 79, Ondrovi, aby se mu hezky vzpomínalo na takhle dlouhatánskou společnou práci na televizním seriálu. Arabella a hlava hada s korunou princezny Arabely končí duben 1980 a nádherný je teda podpis Vorlíček. A tady moje babička, která byla jako... taková jako popiskomilná, jo, tak ten památník vzala a zkazila ho, protože všude začala psát takový poznámky. Takže tady poznámky režisér Arabelli, jo, abych si to jako, jo, jo, ale ne, já na babičku vzpomínám s láskou, ale tohle to bylo, abych ji teďka tady nepomlouval veřejně. Ale tak to bylo krásné, režisér, a to mám ještě lepší poznámky. Mám tady Jirku Lábuse taky. No jasně, Jirka Lábus.
3: Co ti tam napsal?
4: Ano. Ahoj Ondro, zdraví tě, čaroděj druhé kategorie, Jirka Lábus 1980, takže to jsme už točili po synchronizmi. František Filipovský, Libuška Šafránková a další. Nechci se chlubit, ale jsou tam krásní lidi.
3: Já se taky nechci chlubit, ale za malou chvíli dorazí do našeho vysílání další překvapení. Dáma, která zatím sedí v první řadě, v Arabelle pronesla pár vět, i v čem mluvila, ty jsi tam vůbec, nebo jsi byla jenom vidět? Nebo řekla jsi tam něco?
5: Zpívala jsem Achta láska.
3: Zpívala Achta láska nebeská, promiňte, já neustále zapomínám. Tadle scéna mi
4: úplně... Aleši měla několik výrazných dialogů v tom seriálu, to se jí musím zastat.
3: No když to říkáš ty...
4: Jo, já jsem u nich nebyl teda, jo? Ale jako divák si to pamatuju.
3: Ano.
4: Ne, tenhle
3: díl mi zřejmě po každý útek, když to reprízovali, ale já se na to nesmím mrknout. Dorazí dáma, jejíž věty, které pronesla v tom seriálu, budete umět citovat. Ale ještě předtím další písničku, Milánku, co to bude? Ano, jakou jsi připravil teď?
6: Teď jsem vám připravil píseň z mé tvorby, jmenuje se Svítání. To je celý.
3: Děkuji. Ty jsi tak dramaticky nadech.
6: Já jsem přemýšlel, no.
3: Svítání.
6: Já jsem chtěl říct, že já ve své práci zažiju spousta různých, říká se tomu dneska moderně, překračování komfortních zón, ale dneska je to pro mě další milník, jo, zpívat před váma. Tak tím chci dopředu omluvit, pokud to nebude úplně stopro, ale jdu na to.
3: Ne. Ne, podívej se, mě v tomhle kostýmu už dneska stačí málo, ano, já bych se toho nebál. Jen dotaz na Rumburaka, protože Rumburak, prosím vás, má pracovní povinnosti, což vůbec... Jiříku, kdy potřebuješ odletět?
1: No, za chviličku, no, čeká mě helikoptér.
3: Moderní Rumburak a vám zpívá Milan Peroutka.

0: Dámy a pánové, Milan Peroutka a ochutnávka z jeho tvorby.
1: Alešku.
0: Ano?
1: Proč během té písničky odešly Rumburak i Arabela?
0: Podívej se, buď rád, že zůstala Ksenie s Honzíkem.
1: Jsem.
0: No. Ale dobrý. vrací se a Rumburak odletěl heli... Ano, Arabela se nám schovává k cestovnímu plášti, vypadá to, že se vypraví zpátky do Švýcarska. Malinko se nám to klátí, protože plášť je opravdu velmi dlouhý, ale vrátila se, je to v pořádku. Rumburak odletěl helikoptérou, to je něco jako Kolumbus přijede vodovodem. To je hezký, že kdyby přišel nějaký cizinec a neznal tvorbu Macourka a Vodlíčka, tak myslím, že jsme se všichni zbláznili. No, já jsem se, sedím tady v tomhle, jsou dvěma paním říkám Ksenie Arabelo, oni točí prstenama a všichni se tomu smějeme. A do toho přijde pán, tvrdí, že je Rumburak. Jako ne, prosím nás, to je to naše české krásné dědictví. Dámy a pánové, teď přijde dáma, která se objevila v seriálu Arabela a pronesla několik ikonických vět, které všichni známe. A já doufám, že po těch 45 letech, já jsem jí připravil tady text, že je zopakuje. Dámy, ano, je to složité, musí to být doslova. Dámy a pánové, je mi velkou ctí, že naše pozvání přijala paní Alena Procházková. Dobré dopoledne. Herečka Alena Procházková, která před pár dny oslavila své, můžu říct kolikátý, 80. narozeniny. Alenko, všechno nejlepší. Líbám vás za všechny vaše příznivce a obdivovatele. To je mimochodem, ano, když už jsme v tom blázinci, to je dcera četníka ze Saint-Tropez. Tedy ten český hlas samozřejmě. Ano, to je mladá Kryšotová. Alenko, krásné, dobré odpoledne. Vítejte dobré tady odpoledne, u nás v Toboganu.
2: Dobré odpoledne, děkuji pěkně.
0: Posaďte se u nás s květinou. Jaká je ta vaše vzpomínka na Arabelu? A já o tom mluvím jako, že to je ikonická věta, ikonický výstup, ale pro vás to musel být tenkrát jeden natáčecí den možná?
2: Jeden natáčecí den to
0: ano.
2: Bylo. Točili jsme to na zámku za Prahou a bylo to strašně krásný, protože mi zavolal režisér Vorlíček, s kterým už jsem točila několik filmů a říkal mi, prosím tě, mám pro tebe krásnou roli, jenom malinkou. A já si strašně přeju, abys to dělala. Tak přijeď.
0: Potkali byste se s Arabelou, ne na plátně, ale na obrazovce. Arabela ano. Se dívá na tu skamenělou rodinu. Ano, na svého
2: ano,
0: tatínka.
2: Potkali.
0: Ano, skamenělá ano. Rodina je tam.
2: Ano.
0: A na svatbě, ano, skamenělá Stella Zázvorková, pan Brodský, pan ano. Sovák, samozřejmě. Víte, o čem jsme se doma bavili? To ráčkování.
2: Ano.
0: Jak, to je geniální nápad. Jak, kdo na to přišel? To bylo ve scénáři, nebo vás to napadlo, nebo jak k tomu došlo?
2: Já jsem tak šikovná.
0: Vy jste tenkrát takhle ráčkovala.
2: Napadlo.
0: Jo, takhle vás
2: mě to tenkrát napadlo, protože jsem si říkala, je to tak krátký výstup,
0: no.
2: Tak potřebuju něčím zaujmout.
0: Ano.
2: A protože tam bylo tolik, tak jsem začala háčkovat.
0: No, ale mě tam fascinovala jedna věc, že r řeknete pokaždé, ale r umíte.
2: R, ano.
0: To vidíte,
2: ano.
0: Jak jsem zkoumal
2: pečlivě. To jsem se domluvila s režisérem, že budu jenom háčkovat.
0: Ale r tam bude.
2: A r tam bude, ano.
0: Alenko, slavíme tedy 45 let. Myslíte, že tento ikonický výstup, jeden vlastně z nejslavnějších, ne, Arabela s Ksenií tam hráli taky v tom seriálu, to jako jo, ale... já jsem si dovolil tady, já jsem to udělal velkým písmem. Ne, ne že byste, a já jsem zvyklý z domova a manželovi, jakhle musím všechno, no, to je 26 tučně, ano. No jo. Ale, my bychom tady teď potřebovali, že by... Ne, tak no, je tam paní Zázvorková, tak to udělají ano. Obě princezny najednou možná. Já bych udělal pana Kr... Ano. A my jsme tady skamenili. Udělal by si, prosím tě, muže sliníciho si prst? Takhle jenom, kdyby si strčil... No, do pusy, ne do nosu, do pusy. Ano, výborně. Ano, vy stojíte
2: podál.
0: Ne, pozor, já jdu za váma a my stojíme na té výstavě. My stojíme na té, ano, pan Sovák tam byl. Tak to budu já, prosím vás, tak ano. A protože on potom říká, veličenstvo, ta káva je studená. Ale to je až potom, teď jsme kamenní, jo. Soustřeďte se mi, Alenko, připravená? Štronzo? Uděláš nám, pane režisére, pane Vorlíčka?
3: Jakože budu točit, jo?
0: Točit úplně nemusíš, stačí. Nějaký ty kamery, ano. Tam řekni. Ano, tak prosím tě.
3: Tak pozor,
0: ano.
3: Připravíme se. Kamera.
2: A nakonec se chci zmínit o nejvěmčím díle Alexandra Pimpery, jejím sousoší nazývané muž, slínící si prst a jeho přátelé. Geniální dílo, v němž Pimperův realismus zachází do takových podrobností, jako je odřený rukáv anebo utržený knoflík. Takový detail nemá v dějinách umění, vážení přátelé, obdoby. A co tedy můžeme říci závěrem? Že tyto sochy představují vrchol Pimperovy tvorby, neboť v skutku vypadají jako živé.
0: Alina Procházková po 45 letech sousoší mistra Pimpery.
2: A ještě na závěr. Prosím, vraťte se na svá místa, ať mi neskazíte vernisáž.
0: Vy to umíte i bez textu, jak to pokračuje. A tam je ta krásná chvíle, kdy Arabela se podívá a řekne, to je tatínek. A Jana Brychová řekne, co se mu to stalo? On je tam kameny, Arabela otočí prstenem. No to byla nádhera. Tak já jsem si to vychutnal. Jaké to bylo? Taková životní výstupová věta, jak se vám to po těch pět... Teď to budeme dělat každých 45 let právě. To bude...
2: No...
0: To už tady bude rumburak sám.
2: No já jsem zažila díky této scéně v Arabele nádhernou scénku. Měla jsem trochu potíž se srdíčkem, takže jsem byla na kardiologii, na vyšetření echo, tak tam tak ležím a přišel pan doktor, říkal, paní Procházková, já vás strašně miluju, já mám tak rád tu scénu s tím Pimperou. Prosím vás, ležte, já ji mám nahranou na mobilu, já vám ji ukážu.
0: Ale díky panu Macourkovi všichni známe tvorbu Alexandra Pimpery, jenom zřejmě nikdy neexistoval. Arabelko, Ksenie, je nějaká seriálová scéna, kterou vy máte obzvlášť rádi a rádi na ní vzpomenete, ať třeba proto, že jste se tam setkali s někým zajímavým, a nebo to bylo zajímavé kvůli natáčení. Arabelo, která to je? Je nějaká taková?
4: Najzložitejšia scéna pre mňa bola práve tá voda, ako hovoril pán Dvořák. Ten sa z toho vyzul diplomaticky. No a ja som do tej vody musela. Skákala som do Vltavy, všetko sme skúšali, ako na pred ostrov ešte som neskákala, všetko mi bolo jasne povedané, čo mám robiť, ako skákať a že sú dole potápači. Ja som mala z toho taký strach. Z tej studenej vody. Ja som si myslela, že keď tam skočím, že sa mi stiahnu všetky cievy a že srdce zostane stáť. Ale ono naopak, ono by sa roztiahlo. Hej? Ale dobre, mala som 19 rokov, takže dá sa to odpustiť. A ja som to naštudovala, OK. Pán režišer, všetko pripravené, kamera, jede, klapka. A mala som skákať, ale ja som ešte ani neskočila, už som kríkala, pomôcť! Kamera šla a až potom som sa hodila do vody. Takže vyšla som von z vody a pán režisér hovorí, Jano, ešte jednou. Ešte jednou. A prečo? Nemôžem ti to ukázať, ale ty si už řvala, než si skočila do vody. Prezliekli ma nová parochňa. A ešte raz. Ale prežila som to? Ale to bol pre mňa ten najkrajší moment vlastne v tom filme, tá najťažšia scéna. Najpríjemnejšia scéna bola, keď som počúvala tej muške a nahovárala som Petrovi v škole. Vtedy som si hovorila, nebolo by to krásne, keby sme vedeli aj dnes počúvať, čo si tie zvieratá tak myslia, hovoria o nás a či ako s nimi zachádzame. Takže to ma tak napadlo, že to bola taká krásna myšlienka, ktorá má aj dneska po 45 rokoch čo povedať.
0: Je to fakt. Ale je pravda, že kdyby v dnešní době, co bylo třeba v návštěvnících, tak to tady téměř všechno máme. Pilku, dědy, drchlíka vlastně máme, že jo, a marouny taky už v leckterém fast foodu máme a tak, ale z té Arabely, ta muška by byla praktická. Mně by se líbila ta květina slétajícího čestmíra, ta květina pravdomluvnosti. Ta by stála uprostřed toho stolu v otázkách Václava Moravce. On by na začátek řekl tak a nadechnout. To by byla show, to by jsme se dozvěděli věci.
3: Já myslím, že ale to už by tam vůbec nikdo nechodil.
0: To je pravda. Milá Ksenie, co nebo kdo se vybaví tobě z vaší královské rodiny anebo z tvého králování? A ty si vlastně to králování měla o něco delší, protože pak v tom pokračování si se drobně polepšila, Fantoma se si pojala za muže. Co se vybaví tobě? Která třeba scéna? Který člověk?
5: Tak třeba Jirka Hrzán, který hrál ve scéně, co to byl oběd, nebo co to bylo, že jo?
1: V tom hotelu.
5: V tom hotelu, kde já jsem pracovala jako...
0: Ano, jako, jak jsi šimrala to nádobí, to, ano.
5: Ano, a jak jsem tu rajskou vylila na hlavu, bylo to...
6: Kolikrát jsi to lila, tu polívku? Bylo to jednou, nevíš? No. Jestli...
5: Bylo to jednou.
1: Fakt.
5: No.
0: Dána lej na první
5: já
0: dobrou,
5: jakože to... Šikovně, jistě.
0: Samozřejmě. No. Ale když si vzpomenu jenom třeba na ten váš královský dvůr, díky těm nádherným kostýmům, jaký byl ten pocit, když vás převlíkli, tam byl ten štáb a teď se sešla paní Brejchová, pan Brodský, pan Sovák, vy dvě, jako ta nádherná královská rodina na tom zámku, to přece i pro vás jako pro herečky musel být neskutečný zážitek.
5: Nádherné, já miluju pohádky a vlastně jsem se do pohádky dostala touto rolí a bylo to úžasný, i když ty kostýmy jako byly krásný, ale byly těžký.
0: A je v tom horko, já si chtěl vzít dneska toho rumboraka, ale vzal jsem odlehčenějšího Willibalda.
5: Je v tom horko, ano. No, no. Sešněrování a tak. No.
0: Ale krásný, ale krásný. Honzíku, malý, která scéna se vybaví tobě?
3: Já jich mám několik, ale jenom tady s tím poleváním té rajské jsem si vzpomněl na Láďu Menšíka. Když točil to, jak Láďa Županič, pan Herman, že mu vyleje, takhle zvedne ten stan a vyleje na něj tu vodu, tak ano, byly ano, tři ano. Kamery a u jedný stál asistent kamery a ten měl takovou tu trikovou kameru, jakou třetí, jenom jako pro jistotu. Co ten Láďa předved za grimasu? Já to se nedá napodobit, ale výsledkem bylo toho, že tenhle asistent spadnul smíchy vedle kamery, klepal sebou takhle do toho, do země. Kamera naštěstí jako běžela. Druhá kamera, ten to zapomněl pustit, takže vlastně ten záběr, který je jenom z té jedný jediný. Takže to je teda vzpomínka na Láďu Menšíka ještě. No pro mě samozřejmě ikonické bylo řídit auto.
0: No tak to
3: protože já jsem opravdu v 9 letech a nádherné bylo, když přicházel pan Vorlíček a tam byl ten majitel toho vysněného, drahého veterána. Jo, přišel a kdo jako bude a tohle a teď se objevil a já tehdy vypadal na 4 roky. Jo, já byl podměrečnej, mě ani výtah v tom hotelu nevzal jako váhu, to je zase jiná historka, jo. Já jsem vlez do výtahu, výtah zasnul a bylo vymalováno, jako jo. No a já jsem normálně přišel a pan, no tak tady máme řidiče, ne, ten pohled toho majitele veteránu, ten vidím doteď, to zoufalství ve tváři a teď to dilema, odjedu domů, nedostanu ty peníze, nebo bude tady to. Teď jsem si do toho sedl a ta opravdu v několika záběrech jsem opravdu řídil, jo, tak to se musím pochlubit. A nádherný bylo, že když jsme dojeli a teď vodiček říká, vycouvejte. A já jsem si říkal, no tak proč ne, že jo, dám tam tu zpátky. Tam se řadí úplně jinak, než u současného auta, plyne ve prostřed, brzda vpravo, to je úplně jinak, jako jo. Takže to, a já jsem jako, že to, a on se vrhnul na to auto, prostě na kapotu, takhle zakryl vlastním tělem, prostě vyhnal mě ven, vždycky vycoval, ale já jsem opravdu asi 300 metrů jel sám, pak mě chvíli tahalo lano a tak dále. No a potom třetí krátká vzpomínka, když tady byla řeč o té vodě, tak to je na dvojku Arabelu, kdy Jirka Labus by to potvrdil, tam jsem poprvé zažil, co to je se topit. Protože jsme taky scénu točili, jak se rveme s Jirkou Lábusem. On to říká veřejně, jak, že to můžu klidně říct. On se bojí vody, má strach z hloubek, takže byl kaskadér připravený, že spadneme s kaskadérem a Jirka dotočí ty detaily potom, jako jo. Kaskadér měl byl oblečený v tom rumburakovském v těžkém kostýmu a samozřejmě frajer, že jo, tak to je sranda. Tam bylo tak metra byla hladina, jo, legrace jako, jo, a já z vody problém nemám, takže jsme jako si takto trochu tohle. No a spadli jsme tam a ten kostým vážil skoro 100 kilo, potom jsme zjistili jeho, toho. A kaskadér měl co dělat se udržet nad vodou. Scéna se absolutně nehrála dál. A mně spadli takový džinovský podobný, jako máš ty kalhoty. Svázali mi nohy, vytvořili, a já byl Jean Valjean v bydnících. Já jsem jel dolů. Já jel normálně, já jsem nechápal, co se děje. To je šílený pocit, jo? Že jedeš dolů, jako že tě někdo tahá a jednou rukou, což nechápu dodnes, jsem se rval nahoru podle boje, mizející lodě, která byla takhle nade mnou. No, naskákali kaskadéři, vytáhli mě, zachránili. No jo, ale přesně. No tak no, nemáme natočený, že jo, jdeme znova. A hele, oba dva, kaskadér Machr, rozumíš, který proskakuje hořící auta a tohleto. Jsme tam stáli jak dva takový blbci. Ne, za chvíli, já v životě tam, no konec.
0: I takové zákulisí bylo v Arabele. Je tady další písnička, tu si pustíme opět ze záznamu, protože ta tady nesmí dneska chybět. Arabela jako seriál inspirovala celou řadu interpretů a asi nejslavnější píseň je ta, kterou zaspívala a naspívala Darinka Rolincová. Keby som bola princezna Arabela. Tu si teď pustíme, v ní účinkuje i Jana Naďová, ale Janičko, zeptám se na to, existuje klip k téhleté písni, kdy vy máte každá v ruce štěně, je to před nějakýma vojákama v nějakým svazarmu, za váma chodí ty vojáci a vy máte ty štěňata, kterým je to úplně jedno a do toho zpíváte, ten váš čokl, ten byl naprosto na zabití, ten furt někam utíkal, co to bylo za pořad?
4: Prisahám Bohu, že ja poznám ten videoklip, áno, a ja sa dnes sama tomu divím, kto prišiel na takú blbú myšlienku, hej? So školou zmiznem z predtabule, za nami sú vojáci, miesto žiakov, máme psov, jako dnes mi to príde ako veľmi komické, ale predtým som si myslela, ako hľadala som v tom nejaký význam, ale dodnes som sa nedopátrala vlastne, prečo asi to bolo tá socialistická nejaká morálka, že...
0: Ja myslím, že sa to máme
4: s vojakmi, áno, výchova, Darinka, ktorá túži zmiznúť z predtabule, má čarovný prsteň a vojac, no neviem. No. Dodnes je to možno nábor do armády. Dneska by sme ho potrebovali ešte o to viacej, lebo nemáme ľudí.
0: No my tady sme mieli seriál Chlapci a chlapy, to zase by mohla Ivanka vyprávieť, vy na Slovensku asi jenom tenhle klip, ale... Zase jako na druhou stranu, proč ne, že jo? Proč ne?
4: Ale v každom prípade jedno je pravda, že táto pesnička vlastne preslávila Darinu Rolinc.
0: To je pravda.
4: A je tam, kde dnes je. A spieva túto pesničku dodnes na koncertu.
0: Ano, a je slavná ta scéna.
4: A bez psov a bez vojákov.
0: No je slavná ta scéna.
4: A jak, bez mňa.
0: Ano, jak tenhle ten pořad ze Svazarmu sledoval Karel Gott, viděl to a říká, s tou naspívám zvonky štěstí. To je to, ano, takhle to bylo, no jistě, přísahám, jakože ten kostým je krásný, co mám na sobě. Darina Rolincová, Jana Naďová, keby som bola princezna Arabela.

vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

nie zmení na ventilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri na prsteň.

0: Darinka Rolincová a Jana Naďová po letech. Dámy a pánové, za malou chvíli se budeme loučit a já teď mám vlastně jedinou otázku na vás, na všechny. A to už se můžeme úplně odklonit od Arabely, podívat se do vašich životů, do toho, co teď prožíváte, anebo můžete zůstat pohádkovými postavami. Jsou tady Vánoce. Co byste popřáli všem, kteří jsou teď u rozhlasových přijímačů anebo tady ve vyprodaném divadle u hasičů? Tuhle chvíli začíná Alenka Procházková. Mimochodem, vaše role, ta byla označena jako kunsthistorička. Alenko, co byste vzkázala všem, co byste rozhlásila, když jsme teď v rozhlase?
1: Já bych vám popřála všem k Vánocům. Takový jeden výrok, který jsem kdysi četla od amerického filozofa Santayany, který napsal: proti narození a smrti nemáš léku, v mezidobí zachovej radost. A to bych vám všem přála.
0: Děkujeme moc. Ondra Kepka.
2: Tak já... Dobře, když jsme u té Arabely, tak možná bych přál všem to, aby se kouzelný prsten symbolicky dostal do rukou jenom těch nejlepších lidí, protože kdyby se dostal do rukou těch jiných, to by jsme dopadli.
3: To, co řekla Alenka, bylo krásný. Mně napadlo něco podobného, co říkal Ondra. A já bych to asi shrnula tak, že buďme rádi, že takový prsten nikdo nemá.
0: To je vlastně pravda.
4: Já teď velmi rád cituju kus písničky, kterou máme s Aničkou Slováčkou a je tam nádherný text. Čas zastavit čas, najít si chvíli, kdy jsme k sobě milí, obejmout blízký, ty víš proč a víš s kým. To je absolutně nejkrásnější motto. Přijel Dádo.
0: Děkujeme.
5: Já bych chtěla popřát všem hodně zdraví, hodně lásky a buďte si věrní.
6: Svátek Vánoc je svátek lásky. Buďme k sebe úprimní, majme se rádi a aspoň v týchto posledních dňoch tohto roka buďme k sebe vrúcní, objímajme sa a myslíme na tých, ktorí dnes žijú niekde, kde nemajú čo jesť, nemajú kde bývať a sú proste v strašných situáciách, ako je vojna, a nesmieme na nich tiež zabudnúť. A pošlime im aspoň týmto slovom kus lásky a nech sa ten svet konečne zlepší. Buďme k sebe dobrí. Majme sa radi.

0: jsem jenom na chvíli a vlastně i v souvislosti s tím, co říkal Ondra, co říkala Ivanka, kdyby se nám vrátila ta monarchie, aspoň na chvíli, jako že by možná ve chvíli, kdy vlastně král Hyacint už není, to znamená, že zřejmě by v současné době vládla princezna Arabela. My Češi a Slováci bychom se možná zase propojili. Janičko, jak vy to vidíte? Vy na Slovensku teď sice nežijete, nicméně určitě sledujete, jaký je osud vaší vlasti, naší vlasti, jak nás něco rozděluje, něco spojuje. Jak to vidíte jako Slovenka, jako ta pohádková bytost? Zeptám se, abych tomu trošku utek.
1: Keď to beriem, či už ako pohádková bytosť, alebo ako Jana Naďová, tak si stále myslím, že to nebolo správne rozhodnutie. A my ako národ máme spolu strašne veľa spoločného. A hlavne nás spojovala aj reč. My sme si rozumeli. Slováci i Česi. A Česi i Slováci. Žili sme v jednej zemi. Cestovali sme. Mali sme zmiešané manželstvá. Zalúbili sme sa do Čecha a Čech do Slovenky. A ja by som si jedného dňa priala ako Čechoslovačka, aby to tak dopadlo, ako to dopadlo v Nemecku. Aby padla vlastne ten múr toho, čo sa udialo v 89. Aby sa to jedného dňa, ja už tu možno žiť nebudem, ale aspoň moje vnúčatá, aby sa žili a vedeli, aká to bola krásna zem Československo.
0: Dámy a pánové, milí posluchači, předvánoční slovo kralující královny Arabely. Já si moc vážím toho, že jste si udělali čas, že jste přišli, že se nám podařilo tohleto krásné setkání. Dádo, moc si toho vážím, děkuju a jsme s tebou, přejeme hodně síly. Děkuju. Děkuji moc. Dámy a pánové, dnes se z toboganu loučí kunsthistorička Alena Procházková, Honzík Majer, Ondra Kepka, studentka spolužačka Petra Majera, Ivana Andrlová. S poslední písní přichází Milan Peroutka. Před malou chvílí odletěl Rumburak a já jsem šťastný, že se tu opět po letech setkali dvě královské sestřičky. Dagmar Patrasová a Jana Naďová. Děkujeme moc. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. Jediným zvoláním, ať žije Arabela, děkujeme za to, co jste pro nás před 45 lety vytvořili. Ať žije Arabela!

Milí posluchači, tohle byla poslední letní repríza. Za týden začíná už 37. sezona našeho pořadu a protože nás čeká první sobota v měsíci, začneme v pražské Ypsilonce. Tam dorazila velká část souboru, ale třeba i Oldřich Navrátil, Honza Jiráň, Jarka Krečmerová, a to proto, že za pár dní oslaví své 80. narozeniny Arnošt Goldflam. A já se ptám, máte už vstupenky na září? Naše nejbližší tobogany budou patřit Daniele Kolářové, Janu Nedvědovi, Mirku Kořínkovi a také Freddy Mercurymu. Společně se uvidíme i na speciálu k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla v pražské křižovatce, to už určitě víte, to bude 3. října. Naši milí posluchači, příznivci toboganu, naše letní reprízy končí. A vy jste si možná řekli, proč neopakovali ten díl s Krhutem a Kozubem? Klid, tenhle dvouhodinový přenos si totiž necháváme na Silvestra, ale to je ještě daleko. Užijte si zbytek prázdnin, za týden, jak jsem říkal, začíná 37. sezona toboganu. Těší se na vás celý tým toboganu a Aleš Cibulka.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Nepálská vláda po středeční bleskové povodni žádá o těžkou techniku. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Udělá to za ně škola. Počasí bude polojasno až oblačno, ojedněle přehánky, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 28. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne. Záchranné práce v severním a středním Nepálu pokračují. Úřady přitom zvažovaly, že vydají příkaz k jejich zastavení. Nebezpečně rychle se plní dvě jezera vysoko v horách a v případě jejich protržení by se záplavová vlna mohla opakovat. Středeční blesková povodeň má v Nepálu a Tibetu přes 600 obětí a pohřešuje se víc než 2400 lidí.
2: Nepál už odmítá početné záchranné týmy, místo toho poptává hlavně v sousední Číně a v Indii těžkou techniku, buldozery, bagry, stavební stroje. Prioritou je zprůjezdnění silnic a úřady také zjišťují, jak těžce je poškozena soustava hydroelektráren na řece Tříšulí. Podle ministerstva vnitra se záchranným týmům do sobotního rána podařilo zachránit už bezmála 4,5 tisíce lidí. Řeky ale stále vyplavují mrtvá těla, a to dokonce až daleko na jihu v oblasti národního parku Chitwan u hranice s Indií. Z Nepálu David Jakš. Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Studenti letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost jen školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak i školy.
3: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
4: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
3: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
5: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
3: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
6: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést k odpovědnosti za sebe.
3: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Čechům žijícím v zahraničí zítra končí lhůta, do kdy můžou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidi, kteří budou chtít v těchto volbách v Česku hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. Pokračuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
7: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senátní volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
0: Volit přímo v zahraničí možné není. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Už hodinu hlasují na Islandu v referendu, které má rozhodnout o pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Podle průzkumů mohou být výsledky velmi těsné.
8: Pokud budou Islanďané v referendu hlasovat pro obnovení rozhovorů, rozběhne se před 13 lety pozastavený proces. Ten má za úkol zjistit, jaké zákony musí Island změnit, aby byly kompatibilní s evropským právem a také vyjednat výjimky z unijních pravidel. Jak před několika dny uvedla eurokomisařka pro rozšiřování Marta Kosová, celý proces by mohl trvat okolo 2 let. Islandští politici přitom doufají, že dostanou výjimky například v oblasti rybolovu nebo zemědělství. O finální dohodě pak podle plánu mají Islanďané hlasovat v referendu znovu. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Ruské noční útoky na ukrajinské město Buča a jeho okolí nepřežilo nejméně 27 lidí. Zraněných jsou víc než 40. Na síti Telegram o tom informoval šéf zprávy kyjevské oblasti Timur Tkačenko s tím, že se aktuálně evakuuje přes 380 obyvatel. Ukrajinské úřady už pátek informovaly o silných explozích a požáru skladiště v Buči. Z bezpečnostních důvodů taky uzavřeli část dálnice mezi Kyjevem a Čopem na slovensko-ukrajinských hranicích. Svitavské regionální muzeum od dneška vystavuje vzácný stříbrný poklad, který před 70 lety objevili dva instalatéři v jednom z měšťanských domů na Svitavském náměstí. Archeologický nález víc než 4000 stříbrných mincí byl následně uložen v Moravském zemském muzeu v Brně, kde ho teď na 2 týdny půjčili zpět do Svitav. Podrobnosti přidává historička Monika Němcová.
9: Tvoří ho více jak 4300 mincí, celkem mají váhu 23 kilo. Je to opravdu poklad, který se našel ve 3 dřevěných soudcích. Nejstarší mince pocházejí ze 17. století z dob vlády Leopolda I.
10: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle s přeháníkami. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách kolem 16. Zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno místy i zvětšenou oblačnost, ojediněle přeháňky nebo slabý déšť, teploty 23 až 28 stupňů, na Moravě až 30, na horách kolem 19.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova je zastavený provoz za sjezdem na Bora Benešovice. Odtahují tam kamion po ranní nehodě. Provoz policisté odklání na kilometru 119, pak přes Bor zpátky na D5. Na D1 mezi Brnem a Vyškovem zůstávají fronty před sjezdem na Slavkov u Brna na kilometru 210. Dělníci ruší omezení, projíždí se vždy jen jedním pruhem. Směrem na Vyškov má fronta asi je na 25 minut. Směrem do Brna je to asi na 40 minut. Náhradní trasa po silnici 430 už je taky hodně plná, tak čekejte zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly hlavní zprávy. Teď už omeletky Haliny Pavlovské.
11: Dobrý den, milí posluchači Dvojky. Prázdniny budou končit. Většina z nás má podovolené. A žloutnoucí listy stromu naznačují, že podzim se blíží. Přesto, anebo právě proto, mi dovolte, abych se ohlédla za turistickými zážitky, které mne během léta potkaly. Svěřím se vám se svými cestami. Byla jsem týden v Polsku jako vloni a 2 týdny v Itálii taky jako vloni. Jsem totiž v jádru své duše velmi konzervativní člověk, který si nejlépe vychutnává rozkoše v místech, kde ví, jaká postel ho čeká, jaký je tam přístup k vodě a kam jít na záchod. Dnes vám popíšu svůj pobyt v Itálii. Mám moc ráda tuhle zemi. A nestačí mi slova, abych dobře podala místní atmosféru. Nicméně se vás pokusím nalákat do míst, kde jsem, a moc se mi to upřímně líbilo, během 14 dní ani jednou neuslyšela češtinu. Říká se, dovolená, to jsou 2 týdny odpočinku, po kterých potřebuješ další 2 týdny na odpočinek. Doufám, že jste už dostatečně odpočatí. Relaxovat můžete ještě chvíli u písničky, hned ji uslyšíte. Zatím vám jen prozradím, že právě začínají premiérové omeletky. A snad jste nezapomněli, že se jedná o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
12: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači dvojky, dnešní omeletky jsem zasvětila svému vyprávění o naší italské dovolené. Jela jsem do Itálie naším autem s mým partnerem Karlem a 15-letým vnukem Hugem. Cíl naší cesty byl na Ligurské riviéře v městečku Diano Marina. Tohle městečko je od našeho bydliště v Praze vzdálené 1112 kilometrů. A proto jsme se rozhodli, že si cestu rozdělíme na dvě části. První zastávkou s přespáním bylo Bolzano. Zastavovali jsme v něm vždy, když jsme směřovali jižněji do Itálie. Většinou jsme jeli do Toskánska. Tehdy jsme obvykle nocovali v hotelu Eberle, který leží nad městem mezi vinicemi a je z něj nádherný výhled na okolní kopce i na centrum dole. V hotelu Eberle jsme vždycky seděli na terase a kochali se výhledy. A můj vnuk si hrál s místními hračkami, které byly dětem volně k dispozici. V Eberle jsme se prostě cítili jako doma. Přispívalo k tomuto pocitu i to, že v recepci pracovala sympatická mladá paní ze Slovenska, která nás vždy vřele vítala i se s námi loučila. Prožili jsme proto šok, když jsme se dozvěděli, že na hotel se zřítila hora. Skalní masiv o hmotnosti 2,5 tisíce metrů krychlových, který zavalil velkou část hotelu. Právě ty pokoje, kde jsme nejčastěji přespávali. Jediné štěstí bylo, že vše se odehrálo 5. ledna 2021 v době lockdownu a v hotelu proto nebyli žádní hosté. Jen majitelé. Ti však obývali nezrenovovanou část domu a podařilo se jim z budovy bez zranění dostat. Hotel ještě není zrekonstruován a tak jsme museli zvolit jinou variantu. Vybrali jsme si hotel Falkensteiner. Taky jsme s ním už měli jednu zkušenost. Líbily se mi tam pokoje, které měly společnou předsíň a tak jsme obsadili hned dvě místnosti se dvěma koupelnami a toaletami. Trochu zvláštní je, že ve Falkensteineru nenabízejí tyrolskou kuchyni. V posledním patře je vyhlídková restaurace v japonském stylu. Koukáte na Alpy a pochutnáváte si na suši. Můj vnuk řekl, že lepší suši ještě nikdy nejedl. Taky mi chutnalo. Nicméně si stojím za svou radou mladým mužům, která trochu kostrbatě zní. Proč tít gejšu suši, vsaď na holku zdejší.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači Dvojky, o naší italské cestě si dnes vyprávíme v omeletkách. V Bolzánu, kam jsme dojeli první den, se mluví německy, italsky a taky ladinsky. Ano, ladinu je tu asi 40 tisíc a mají vlastní kulturní identitu. Jejich jazyk připomíná italštinu, španělštinu, francouzštinu a rumunštinu. Vedle našeho stolu v restauraci byla celá rodina, která mluvila touto zvláštní řečí. A já jsem se zmítala touhou zjistit, zda se jedná o Španěly anebo o Francouze. Až jsem to nevydržela, zeptala se jich a tak jsem se o ladinech, kteří žijí v Dolomitech, dozvěděla poprvé. V Bolzánu mám ráda náměstí, které je celé pod podloubími, aby se zdalo procházet a obchodovat z jakéhokoliv počasí. Příroda je tady krásná. Hory, na kterých se dá občas zahlédnout i v létě sníh, a dole palmy, oleandry, fíkovníky. Teď se do centra nedá vjet autem. Pod centrem je tunel, který ústí do podzemního parkoviště. A trochu náročné pro nás bylo v něm nalézt správný směr. Italové jsou mistři designu. Když jsme konečně zahlédli cedulku s označením našeho hotelu, museli jsme ocenit, jak je nesmírně vkusná, elegantní, nicméně pro turisty prakticky nečitelná. V Bolzánu jsme nebyli sami. Kromě nás turistů a místních obyvatel je v Bolzánu k vidění taky Eci, ledový muž, který je mrtvý už přes 5000 let. Jeho tělo našli v Etstalských Alpách a ukázalo se, že jde o přirozeně mumifikovaného člověka z doby měděné. Eci je k vidění v místním archeologickém muzeu a ročně láká tisíce turistů. Snídaně v hotelu byla velkolepá. Mohli jsme si vybrat ze švédského pultu sladké i slané pečivo, máslo, sýry, šunky, salámy, lososa, vajíčka. Číšníci nabízeli speciální lahůdky. Já jsem si dala vejce Benedikt na mafinu s holandskou omáčkou. Můj vnuk zahájil svůj snídaňový rituál tím, že si přinesl plný talířek do křupava vypečené anglické slaniny a k ní spořádal palačinku. Z hotelu jsme vyjeli krátce po 10:00 s vědomím, že nás čeká zhruba 5,5 hodiny do cíle a těšili jsme se, jak už brzy uvidíme moře. Jenže nic tak nepobaví Pána Boha jako vaše plány. Co se stalo pak, vám řeknu po písničce.

0: Milí posluchači Dvojky, svou italskou dovolenou jsem dnes naplnila omeletky. Z podzemí v centru Bolzána jsme vyjeli bez problémů. Často uvažuji, jak jsme dřív zvládali všechno bez navigace. Teď jsme na ní závislí. Naše navigace ale trochu stávkovala, odmítala hovořit, jen nám mlčky ukazovala směr. Můj přítel musel mít proto oči na stopkách, aby věděl, do jakého pruhu zajet, kde se přichystat na peáž a kam odbočit. Zvládal to moc dobře. Vnuk měl oči upřené na mobil. Vadilo mi to. Říkala jsem si, že ohluchne a oslepne. A tak si vnuk sluchátka sundal a začal konverzovat. Nevšímal si krajiny kolem. Hovořil výhradně o svém účesu, o fotbalu, vyprávěl obsah sci-fi filmu a používal přitom svůj speciální slovník dnešní pubertální mládeže. Konverzace s ním mě natolik vyčerpala, že jsem byla nadšená, když si zas nasadil ta sluchátka. Dálnice z Bolzána k jezeru Lago di Garda je relativně úzká a hodně frekventovaná. Jeli jsme po ní v pátek, kdy hustá doprava kulminovala. Uklidňoval mě ale pohled na krajinu kolem. Bolzáno leží v širokém údolí mezi vrchy. V údolí se pěstuje víno a jablka. Kam jsem pohlédla, viděla jsem nízké košaté stromky s plody. Pěstují tu hodně jablečných odrůd. Já znám místní Pink Lady, Golden Delicious a Galu a všechny mám ráda pro jejich aromatičnost a křupavost. Nicméně naše malá zelená jablíčka ze zahrádky mi zaručí ten nejlepší štrudl na světě. Spokojeně jsem oblížela okolí dálnice. Vzpomínala jsem na své návštěvy jezera Lago di Garda, kde jsme byli několikrát i v zimě a kde bylo slunečno i na začátku ledna. Když mi najednou na mozek přišla intenzivní myšlenka, formulovala jsem ji doslov. Vzal si z mého pokoje tu mou cestovní tašku, že jo? Řekla jsem příteli a ten se trochu zarazil a řekl nevím. Uvědomila jsem si, že v té cestovní tašce mám nejen rezervní prádlo na cestu, kosmetické potřeby, ponožky, náhradní boty a troje náhradní šaty, ale že v ní mám taky tašku se všemi svými léky, bez kterých se mé tělo neobejde. A taky mou hlavou projela vzpomínka na to, jak jsem tašku vystrčila za rok své postele ke středu pokoje, ale ani slůvkem jsem se svému příteli nezmínila, že tam leží. A došlo mi, že ostatní zavazadla odnesl do té malé společné přecíně, z které pak na vozík naskládal hotelový zřízenec, který nám s ním pomohl do garáže. No, přítel tedy sjel na peáž, zaplatili jsme dálniční úsek, který jsme z Bolzána zdolali, bylo to asi 100 kilometrů, a můj přítel otevřel kufr auta. Taška tam nebyla. Musíme se vrátit, řekla jsem. A můj přítel stiskl rty a nastartoval. Vnuk měl sluchátka a nechápal, co se odehrává. Sotva jsme se rozjeli, abychom ujeli po silnici několik kilometrů, abychom se mohli dostat do protisměru a vrátit se do hotelu, zaječela policejní sirena. Policejní auto nás předjelo, zastavilo a chtěli, aby partner otevřel okénko a ukázal doklady. Učinil tak. Policista chtěl doklady po mně i po vnukovi. A ukázalo se, že vnuk si cestovní pas zapomněl doma. Naštěstí měl občanku ofocenou v mobilu. Policistovi to stačilo. Nabádavě ale řekl, že je lepší cestovat s doklady než bez nich, i když je vám teprve 15. No a co bylo dál? Prozradím po písničce.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači Dvojky, tématem dnešních omeletek je má italská cesta. Před písničkou jsem vám vyprávěla, jak jsem si v hotelu v Bolzánu zapomněla cestovní tašku a jak jsme se pro ní museli vrátit po 100 kilometrech směrem na jih. Představte si to. Ten nejhustší provoz na dálnici se dvěma pruhy v pátek popolední, kdy se k moři táhnou kolony tiráků a turistů z celé Evropy. Slunce pražilo. Naštěstí v našem autě skvěle fungovala klimatizace, takže jsme horkem netrpěli. Jen v momentech, kdy jsme museli zastavit a vyčůrat se. V rozčilení jsme si koupili espresso, které je v Itálii nejlepší na světě. A můj vnuk dostal nevýchovně taky kávu. Ale protože trpí nesnášenlivostí na laktózu, tak s ovesným mlékem. Moc mu chutnala. Volala jsem do hotelu na recepci, zda je tam má taška. Znepokojilo mě, že o ní recepční nevěděla. Slíbila ale, že tam na náš pokoj někoho pošle a že mi zatelefonuje. Nevolala. Zmítala jsem se nervozitou. Představovala jsem si, jak někdo si mou tašku nechal a jak nám nezbyde, než se pro mé léky vrátit domů do Prahy. A bylo mi jasné, že je podovolené, že znovu těch 600 kilometrů nezvládneme. Řekla jsem si v duchu, že za blbost se platí. A protože v Itálii jsme měli opravdu zapukovaný nevratně hodně dobrý hotel, tak mi bylo líto, že zaplatím tak hodně. 100 kilometrů jsme zdolali ve špičce za necelé 2 hodiny. Viděla jsem, že můj přítel už má toho šoferování plné zuby. A to nás v tom nejlepším případě, když se má taška najde, čekalo dalších 550 kilometrů. Jakmile jsem vstoupila do hotelu, tak se recepční usmívala, odešla do místnosti za recepcí a přinesla mou tašku. Zároveň se omluvila, že mi nezavolala, ale měla prý k dispozici jen můj mail. No tak jo, hlavně, že prášky byly na světě. Hned jsme se tedy zas vydali na zpáteční cestu k jezeru. Pořád silný provoz, stání v koloně, vedro, v autě nebezpečný fukejř a vnuk se sluchátky. Nicméně jsme se pomalu blížili k našemu prázdninovému cíli. Posledních 150 kilometrů bylo nejhorších. Samé zatáčky, mosty, klenuté vysoko v horách nad mořem, strmá údolí, spousta tunelů a spousta aut. Můj přítel už vůbec nemluvil, oči vytřeštěné, houževnatě jel. Konečně jsme sjeli z dálnice do městečka Diano Marina. A v recepci jsme jen popadli kartu od pokoje a vyrazili jsme na terasu, kde se podávala večeře. Od snídaně jsme nic nejedli. Na připravených talířích jsme měli prosciutto, sýry, rajčata, focaccio, mozzarellu, mortadelu a já si dala na ulehčení aperol a můj přítel pivo. A zrovna ten večer ve stejném hotelu pod terasou na pláži večeřela italská rodina, do které se přivdala dcera mé vydavatelky. Ta tu byla taky. Se všemi jsme se srdečně pozdravili. Já jsem v jednom z bratrů, ženicha dcery mé vydavatelky, identifikovala moderátora, který vítal papeže v Monaku. A byla jsem hrdá na to, když mi můj poznatek všichni potvrdili. A jak jsme se pak v Itálii měli? No to vám řeknu po písničce.

0: Milí posluchači Dvojky, končí čas dovolených a možná proto vzpomínám, jak jsem v červenci navštívila Itálii. V hotelu Majestic Diano Marina na Ligurské riviéře jsme měli rezervované apartmá s obývákem, ložnicí, velkou terasou se stolem, židlemi, lehátky a slunečníkem a s jednou koupelnou se záchodem. Všechno bylo elegantní, prosluněné, komfortní. Hotel absolutně odpovídal italskému výtvarnému cítění, ale nebyl přemrštěně designový. Vše bylo zařízené tak, aby to co nejpohodlněji sloužilo hostům. Měli jsme v apartmánu 3 postele, jak už jsem řekla. Koupelna byla jenom jedna, no a to byl trochu problém. Netušila jsem, že 15-letý chlapec tráví právě v koupelně 70% veškerého času. 28% muselo stačit mému partnerovi, na mě zbývala 2%. Ráno jsem si prakticky v letu čistila zuby a česala vlasy a večer jsem měla šanci se osprchovat až po večeři, kdy mý společníci meditovali v parku u piva a iced tea. K hotelu patřila pláž s lehátky a slunečníky a bazén s venkovní restaurací v olivovém háji. Olivy jsem nesmírně ocenila v horku. Na pláži jsme se smažili, i když jsme leželi hned v první řadě u moře a občas na nás dopadla sprška ze zvlášť vysoké vlny. Vzduch byl ale přesto horký a dlouho jsme se tam slunit nedokázali. Prchali jsme právě k bazénu. Stromy oliv tu dávaly neobvykle chladivý konejšivý stín. Stejně jako na pláži tady hlídkoval plavčík. Jednou jsem byla v bazénu sama. Bazén měl tvar písmene L. Plavala jsem k okraji a na moment jsem se plavčíkovi, sedícímu u stolku, ztratila z očí. Potěšilo mě, že vstal a šel mě pozorně sledovat, zda nemám nějaké potíže. Neměla jsem. V bazénu byla voda kolem 28 až 30 stupňů. Příjemně chladila ve vedru a byla jemně slaná. Vůbec nepáchla chlorem, spíš jako by vonila mořem. Právě s mořem jsem měla trochu problém. Bylo teplé, vlny dopoledne tak akorát, odpoledne spolu s přílivem zesilovaly a jak už jsem řekla, olizovaly opalujícím se chodidla. Asi tak 8 metrů se v moři stačilo, pak dno prudce kleslo. Všimla jsem si, že Italové, a těch byla v Diano Marina většina, se od břehu nikdy nevzdalovali. Postávali na břehu, brouzdali se mělčinou a ženy v místech, kdy měly vodu po kolena, tvořily debatující hloučky. Já jsem se do moře bála vstoupit. Měla jsem ošklivou zkušenost z Toskánska, kde vlny rozbouřily píščité dno a u břehu pod vodou utvořily vysoký val. Bylo docela náročné ho překročit, zvlášť když byly vlny, které do člověka narážely a potrhávaly mu nohy. Jednou jsem takhle u toho píščitého valu uvízla a nemohla jsem se dostat na břeh. Upadla jsem. Vlny mnou zmítaly a já byla za chvilku úplně vysílená. Můj přítel tehdy s pomocí plavčíka měli co dělat, aby mě vytáhli na souš. V Diano Marina byl v moři val také. Úzkostlivě jsem pozorovala koupající, jak se dostávají ven. Starší lidé většinou potřebovali pomoc a od pokusu zaplavat si ve vlnách mě naprosto odradil můj partner. Cachtal se ve vodě náruživě, skvěle plaval, ale vždy, když chtěl vystoupit na břeh, tak upadl. Válel se na zádech na mělčině jako nemotorní chrobák a když vstával, dost obtížně, tak si oblásky odřel kolena do krve. Mému hubenému vnukovi vál vůbec nevadil. Vlastně si ho ani nevšiml. Řádil ve vodě nadšeně a vášnivě. A já jsem si uvědomila, že na malé děti bych už ve svém věku fakt neměla nervy. Vnukovi je 15, ale bála jsem se o něj. Neustále se potápěl, vlny se přes něj přelévaly a já hystericky koukala, kdy se vynoří. Často se mi zdálo, že je pod vodou moc dlouho a zmítala jsem se v touze vyběhnout za plavčíkem a žádat o záchranu. No a co bylo dál? To vám řeknu po písničce.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

Milí posluchači Dvojky, dnes vzpomínám na Itálii, kterou jsem se svým přítelem a svým 15-letým vnukem navštívila v červenci. Kdybych měla pobyt shrnout, měli jsme se úžasně. Vše bylo na svém místě. Moře, bazény, pláž, olivovníky, příjemní lidé a spousta slunce. Bylo ho dokonce tolik, že můj přítel si hned druhý den pobytu spalil záda a vnuka jsem neustále musela mazat 50. Taky jsme moc nevyužili terasu, protože bychom si na ní připadali jako pizza v peci. Když jsem zmínila pizzu, musím se věnovat italskému jídlu. Každý den jsme zahájili snídaní. Mezi číšníky jsme měli zvěda. Jeden z italských příbuzných dcery mé kamarádky tam totiž dělal brigádu. Studuje v Holandsku. Studium přerušil, ale právě gastronomie způsobila, že se zase začal těšit do školy. No tak tenhle brigádník nám prozradil, že byl až v šoku, když zjistil, že hotel zaměstnává 3 kuchaře a 3 pekaře. Že si všechno pečivo v hotelu pečou sami. Že berou vejce a maso z nejkvalitnějších biofarem a že se v kuchyni nesmírně dbá na čistotu. Číšník nám řekl, že jedno celé dopoledne omýval vajíčka, aby skořápky vajec, které přijdou k snídani na švédský stůl, byly dokonale čisté. Všechny ryby a mořské plody hotel nabízel naprosto čerstvé. Ráno je kuchař kupoval od rybářů v přístavu. Na švédském stole jsme našli nejrůznější druhy pečiva. Sladký, koláč, kroasány, fokáča, dortíky se želatinou, s medem, s ořechy, s ovocem, bruščety, čabáty. Nabízela se tu dušená šunka, salám s feniklem, milánský salám, bresaola, čerstvý sýr, krájený sýr, mozzarella, mortadela, nakládané hříbky, losos. Na terase nad mořem, kde se stolovalo, byl pult, za kterým královal kuchař Alessandro. A ten na požádání připravoval volská oka, omlety se sýrem, šunkou se šampiony a taky smažil lívance a palačinky. Můj vnuk se posmíval naší angličtině. Od svých 4 let navštěvuje anglické školy a mezi spolužáky má hodně cizinců, s kterými se dorozumívá výhradně anglicky. Takže mluví jako rodinný mluvčí. Když jsem mu ale řekla, tak si jdi objednat sám ty angličtináři, smlkl, styděl se. Měla jsem ale radost, že mu chutnalo. Já jsem si denně dávala 2 volská oka, kousek fokáča se šunkou a meloun. Úžasně osvěžoval. Večeři jsme zase konzumovali na terase. Ujížděla jsem na smažených sardinkách a moc mi chutnal biftek s houbičkami. Všechno jídlo bylo lahodné, dezerty byly chuťově omračující. Vanilková zmrzlina s malinami, čokoládový fondán s horkou čokoládou a jahodovým pyré, zabajone, vaječný žloutek vyšlehaný s vínem a s čerstvými fíky. No prostě božské. A abyste taky mohli ochutnat Itálii, nadiktuji vám teď recept na ligurské focaccio. Je s cibulí, s čerstvým sýrem, olivami a když ho sníte, tak si řeknete, že jen kvůli němu musíte jet do Itálie zase. Takže poslouchejte dobře. Na ligurské focaccio potřebujeme 0,5 kg hladké mouky, 350 ml vlažné vody, 7 gramů sušeného droždí, 2 lžičky soli, 1 lžičku cukru, 5 lžic kvalitního olivového oleje, hrubou mořskou sůl a rozmarín podle chuti. Do vody dáme droždí a cukr, necháme asi 10 minut stát. Přidáme mouku, sůl a 2 lžičky olivového oleje. Vypracujeme měkké, trochu lepivé těsto. Zakryjeme ho a necháme asi hodinu a půl kynout, dokud zhruba nezdvojnásobí objem. Plech pořádně potřebuje olivovým olejem a těsto na něj přendáme a rukama ho opatrně roztáhneme a necháme dalších 45 minut odpočívat. Potom prsty uděláme po celé focacci hluboké důlky a smícháme asi 3 lžíce vody a 3 lžíce olivového oleje a špetku soli a směs nalijeme na focacciu. A díky tomu se olej a voda dostanou do důlku a focaccia nebude suchá. No a teď si připravíme co na těsto. Cibuli si nakrájíme na tenké proužky a na pánvi ji pomalu opečeme na troše olivového oleje. Měkký italský sýr stracchino rozdělíme na malé kousky a rozmístíme ho po těstě.
Nemělo by ho moc být ve středu, spíš pravidelně s mezerami. No a pak k sýru přidáme osmaženou cibuli, trochu soli a rozmarín. A můžeme těsto posypat i malými zelenými a černými olivami. A pečeme v troubě, rozpálené na 220 až 230 stupňů asi 20 minut, dokud prostě fokáča nebude krásně zlatá. A po vytažení ji ještě lehce pokapeme olivovým olejem. A nejlepší fokáča je vlažná, utrhnout kus rukou a k tomu si dát nakládané olivy, rajčata, prosciutto a skleničku ligurského vína. No a pak si řeknete, že do té Itálie má cenu se podívat, když se tam takhle skvěle jí. No a co bych vám ještě řekla na závěr? Že na zpáteční cestě jsme zase nocovali v Bolzánu, v jiném pětihvězdičkovém hotelu, který byl tak moc designový, že se mě můj přítel málem zabil. Přehlédl schůdek před pokojem a pak se praštil o trám ve stropu. Já jsem ležela na posteli tak vysoké, že abych se do ní dostala, musela jsem do ní skočit šipku a dolů jsem se dostávala opatrně jako horolezec z Mont Everestu. Pochutnala jsem si tam ale velmi nalazaní zlilku a mému vnukovi moc chutnala jeho oblíbená pasta bolognese. Druhý den jsme si mysleli, že za 6,5 hodiny budeme doma. No ale ouha, uvízli jsme před Mnichovem a pak i za ním v dopravní zácpě a domů jsme se plazili 10 hodin. Obdivovala jsem svého přítele, že to dal. Vnuk nás celý pobyt láskyplně oslovoval. Příteli říkal, ty opice bez života, a mě občas řekl stařeno. Smál se přitom a my se smáli taky. No a co říct na úplný závěr? Asi mé rady, cestujte jak diví, dokud jste živí, a když se všechno kolem voře, flákni sebou na břeh moře, ty už znáte. A já sotva vymyslím něco výstižnějšího. No ale i na cestách a doma poslouchejte Omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí nový pořad Výjimečný.
1: Otevíráme galerii současných osobností Česka.
0: Osobností, které se svým talentem, odhodláním i výsledky zařadily ke špičkám ve svém oboru.
1: Výjimečný.
0: Už od 6. září každou neděli po 18. hodině na Dvojce.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ruské útoky u Buči nepřežilo nejméně 27 lidí. Vzdušný úder zasáhl taky budovu muničního skladu. V Bezvěrově na severním Plzeňsku lidé vyklízejí domy po rozsáhlém středečním požáru. Počasí bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 28. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Ruské útoky u města Buča mají 27 potvrzených obětí. Podle šéfa vojenské správy Kyjevské oblasti Timura Tkačenka může počet mrtvých ještě růst. Přes 40 lidí je zraněných, včetně dvou dětí. Téměř 400 tamních obyvatel museli z bezpečnostních důvodů opustit své domovy.
2: Už v pátek deník Ukrajinská pravda informoval o několika silných explozích a rozsáhlém požáru muničního skladu. Ukrajinské úřady už vyšetřují podrobnosti incidentu a to, jestli byly výbušniny na místě uskladněné podle platných předpisů. Následné výbuchy totiž zabily několik lidí a poničily desítky obytných domů a domov důchodců. Úřady musely z bezpečnostních důvodů taky uzavřít několik kilometrů dálnice spojující Kyjev a město Chop u slovensko-ukrajinských hranic. Podle kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajina získala informace o tom, že Rusko plánuje operace směřující na Kyjev a město Černihiv. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Do Česka se vrací jeden ze dvou vrtulníků, který pomáhal s hašením požáru v Srbsku. Čeští hasiči o tom informovali na síti X s tím, že kvůli zlepšení situace už tam není tolik potřeba. Druhý vrtulník dál pokračuje v hašení a přiletět zpátky by měl začátkem příštího týdne. Oba stroje i s leteckými záchranáři do Srbska vyrazili minulou sobotu. Balkánská země totiž požádala o mezinárodní pomoc kvůli rozsáhlým přírodním požárům. Sousedé i okolní obce organizují pomoc pro majitele 4 požárem zničených rodinných domů v Bezvěrově na severním Plzeňsku. Během víkendu pokračuje vyklízení poničených objektů. Na místě také vyšetřují příčiny středečního požáru. Další informace doplňuje nezávislá starostka Bezvěrova Jana Petrů.
3: Okolní vesnice nabízejí pomoc, pomáhají s těžkou technikou, nabízejí kontejnery, odklízení, zakrýváme střechu u jednoho domu, který nebyl tolik poničený. Jsou lidi, kteří budou vyklízet, odklízet, odvážet a prostě úklidové věci. Co se týče škody, furt ještě výši přesnou neznáme, pořád je to furt v tom odhadu těch 18 milionů.
0: A podle hasičů taky není známá ani předběžná příčina požáru. Smetanová prodaná nevěsta dnes rozezní zámecký areál v Litni u Berouna. Koncertní provedení připomene 160 let od premiéry slavné opery. Orchestr a sbor Národního divadla povede jeho šéf-dirigent Robert Jindra. V solových rolích vystoupí Adam Plachetka, Daniel Matoušek nebo Kateřina Kněžíková.
4: Zkrácenou verzi opery doplní videomapping Tanec i kejklíři. Scénograf Michal Caban promění zámecké nádvoří v obraz staročeského dvora a projekcemi oživí také okolní historické budovy. Koncert se koná v rámci 15. ročníku festivalu Jarmily Novotné, který připomíná slavnou českou pěvkyni. Ta v Litni několik let žila se svým manželem Jiřím Antonínem Daubkem. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přeháňky. Večer bude na západě Čech oblačnost přibývat. Teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravě až 28, na horách kolem 16.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem brzdí provoz omezení u sjezdu na Slavkov u Brna. Na kilometru 210 se projíždí vždy jedním pruhem a fronty jsou od Trousínova z kilometru 216 a taky od nájezdu z Ostravské ulice z kilometru 203. Dá se to objet po silnici 430 okolo Rohlenky. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Pěkné odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví. Přeju příjemné sobotní odpoledne z dvojky, přátelé. Legendární příběh stajuplné krajiny Transylvánských Alp. To je to, co vám nabízíme pro následující chvíle. Vypravíme se na tajemný hrad v Karpatech. Právě tak se jmenuje jedna z nejslavnějších Verneovek a na tomto tajuplném místě se odehrává vzrušující dobrodružství temného barona Gorce a jeho společníka, geniálního vynálezce Orfanika. V inscenaci Českého rozhlasu z roku 1986 účinkují Rudolf Hrušínský, Jan Přeučil, František Filipovský a další skvělí herci.

0: Jmenuji se, promiňte, vlastně jmenoval jsem se Jules Verne. Byl jsem romanopiscem, zakladatelem vědeckého fantastického románu, aspoň to tak o mě říkají. Jsem už přes 80 let po smrti a přesto mé romány žijí dál a já žiji v nich. Některé z nich si možná časem přečtete, některé jste možná už četli. Dnes tu má být jeden z mých románů, jmenuje se Tajemný hrad v Karpatech, převyprávěn. Prosím, nic proti tomu nenamítám, až na jednu maličkost. Velmi trpím, jsou-li mé příběhy násilně překrucovány a zkreslovány. A tak jsem se rozhodl, že vás dějem svého románu budu provázet sám. Ale protože při každém vyprávění píši svůj román vlastně znovu, odpusťte mi, jestli shledáte, že se mé vyprávění bude trochu lišit od toho, jak jsem téměř před 100 lety tento román napsal. Mohu vám slíbit, že do jeho děje budu vstupovat jen, pokud to bude nezbytně nutné. A nyní již poodhalme roušku onoho tajemného příběhu, jehož děj se začíná odvíjet v jednom z nejkrásnějších měst světa, v italské Neapoli. Až sem zaváli rumunského šlechtice Františka Teleka jeho toulky po Evropě. Událost, kterou zde můj hrdina zažil, hluboce poznamenala jeho další život. V té době zpívala v divadle San Carlo slavná zpěvačka Styla. Když kníže Telek poprvé uviděl Stylu, ženu mimořádné krásy, vzplanul k ní prudkou vášnivou láskou a záhy ji požádal o ruku. Styla souhlasila. Byl stanoven den svatby a Styla se měla rozloučit se svým obecenstvem. V ten večer, kdy Styla zpívala naposledy, by divadlo San Carlo muselo být 10x větší, aby se do něj vešli všichni diváci. Slyšíte? Styla zpívá svou nejoblíbenější árii. Ale co to? V loži blízko jeviště postává jeden ze dvou návštěvníků. Má dlouhé prošedivělé vlasy a vzrušenou, hrůzně bledou tvář. Jeho společník zůstává sedět. Planoucí oči stojícího muže se upřeně dívají na Stylu. Když Styla zachytí mužu v pohled, hlas se jí bolestně zachvěje. Velmi znejistí a ve tváři se jí objeví děs. A nyní zvedá ruku k ústům, které se zbarvují krví. Teleku, Styla vrávorá a klesá k zemi. Pospěš k ní na jeviště.
1: Stylo. Stylo. Miláčku.
2: Zavolejte někdo doktora.
3: Rychle.
1: Je mrtvá. Mrtvá. Mrtvá.
0: Knížete Teleka odnesli do hotelu v takovém stavu, že byly obavy, aby nezešílel. Stylu pochovali na hřbitově Campo Santa.

0: Firk. Je pastýřem a pase právě své ovce v divokém lesnatém sedmihradském kraji na úpatí Karpat. Rukou si cloní oči a pozorně hledí do dálky, kde se na obzoru rýsují obrysy starého hradu, který stojí na opuštěné orgalské planině, obklopené divokými skalami a nepropustnými lesy. Náhle pastýř vykřikne a zahrozí.
1: Ahou, ahou, ahou, ahou! Starý karpatský hrade, už dlouho nebudeš stát na té mý skále. Ještě 3 roky a bude po tobě veta. Tvýmu staletýmu buku zbývají už jenom 3 větve. Ta 4. se ulomila dnes v noci. Už jenom 3 větve, karpatský hrade, a pak uvidím tvý rozvaliny. Hahou, hahou, hahou, hahou.
0: Říkáš divné věci, Firku. Ale já ti rozumím. Podívej se, máš návštěvu.
2: Ohej, příteli, ohej. Tak co, jak se daří?
1: Podle počasí, kramáři.
2: No, takže dneska dobře, protože je krásně.
1: Ale zítra bude pršet.
2: Pršet? Co pak ve vašem kraji prší bez mraku?
1: Mraky přijdou v noci. No, podívej, jak je vlna ovcí drsná a suchá.
2: To tedy bude pro lidi na cestách, že? Já jdu se svým zbožím až ze Sibině.
1: A na co je to haraburdí, které táhneš?
2: Haraburdí, haraburdí, samé cenné věci. Tenhle přístroj ti třeba prozradí, jestli je teplo nebo zima.
1: To poznám i bez přístroje. A na co je ten krám s tou velkou ručičkou?
2: A tenhle ukáže ti, jestli bude zítra pršet, nebo jestli bude pěkně. Podívej, tohle jsou hodinky. No, mohly by se ti hodit.
1: K čemu? Nejlepší hodinky visí na obloze a jdou sami od sebe. Jo, k čemu je ta roura, jak ti visí u pasu?
2: Tahle, to je dalekohled. Daleko. Prodlouží ti zrak, pastýři.
1: Já mám oči jako rys. Když je jasno, vidím i nejvyšší skály na vrcholu Retezatu, tam v dálce.
2: Mělej zlatej, ani nejlepší oko nedohledne tak daleko, jako tenhle dalekohled. No, ostatně, můžeš se přesvědčit, no?
1: Nebude to nic stát.
2: A nic, vůbec nic. Ovšem, kdyby se rozhodl ten přístroj koupit, no tak... Hele, zavři levé oko a pravé přilož k okuláru.
1: Takhle.
2: Ještě víc. Aha. No, tak.
1: Je, měl jsi pravdu, kramáři. Vidím s tou věcičkou opravdu mnohem dál.
2: No, tak vidíš.
1: Až k nám dolů do verstu. Jo, a poznávám i lidi, co jdou po vsi. Hele, hele. Lesník Nick Deck se vrací z obchůzky. Pušku na rameni.
3: Je. A proti němu dcera rychtáře Kolce. Krásná Miriota.
4: Teď si dali hubičku.
2: Co? Ukáž, ukáž. Na
1: počkej, počkej, počkej. Podívám se tedy až k hradu. Vidím ho, jako bych stál kousek od něj.
4: Je to tak. 4. větev starého dubu je dole.
1: A nikdo ji nezvedne, aby si z ní udělal svatojanskou pochodeň. Jenom blázen by se do těch míst odvážil.
2: No, slyšel jsem, že hrad je už po léta opuštěný.
1: Kdyby on opuštěný, zakletý.
4: V noci se tam zjevují duchové. Vlkodlaci.
2: Nepovídej.
4: A upíři.
2: Upíři.
4: Ne. Ne, no to není možné.
2: Co pak je, co vidíš?
4: Z hradní věže stoupá kouř. Už 20 let se z hradních komínů nekouřilo. To sám ďábel si tam musel rozdělat svůj pekelný oheň. Kramáři,
2: no?
4: Kolik žádáš za svoji kouzelnou rouru?
2: No? 1,5 zlatky.
4: No tak, tady je, tady je.
2: Tu máš. Koupil jsi z dalekohled pro sebe?
1: Ale kdež, koupil jsem ho pro...

0: svýho pána, richtáře Kolce.
1: Jo, tak.
0: Dobrou noc, kramáři.
2: Dobrou noc.
0: Musím honem domů.
2: Dobrou noc. Dobrou noc.
3: Počkej, Firku, a co ovce? Samým rozčilením bys je tady zapomněl. No, písky na psy. Pastýř Firk žene své stádo ovcí k vesnici. Kdybyste mohli vidět jeho vyplašené oči, poznali byste, jak je rozrušený. Jen co zahnal ovce k ovčinci, rozběhl se do hostince, který stál na návsi a jmenoval se u krále Matyáše. Tam se každý večer scházeli nejváženější občané zaostalé vesničky Verst. Udýchaný Firk vpadl do krčmy a zakřičel:
4: Pane richtáři, pane richtáři, na hradě hoří.
1: Pomátl ses na rozumu, Firku, jak by mohlo v hradu hořet?
0: Na mou duši z hradní věže stoupá dým.
1: Neblázni, viděl jsi mlhu.
0: Je to kouř. Podívejte se tímhle.
1: Co je to?
0: Přístroj na dívání do dálky. Koupil jsem ho pro vás od kramáře za 2 zlatky, pane.
4: Ukáž, Firku. Hmm? Zvláštní trubička. Hmm,
0: prodlužuje zrak, ne. To byste viděl jak.
4: Děláš si legraci.
0: Ani trochu, Niku. Před hodinou jsem byl nahoře na pastvinách a viděl jsem vás. Když jste scházeli po cestě do Verstu.
4: Co?
0: Vy a vaše Miriota. Hubičkovali jste se.
1: Cože?
0: Jo, a pak jste vešli sem do krčmy.
1: Nepovídej.
0: Já nelžu, pane richtáři. Přesvědčte se sám, že se z hradu kouří. Otevřu vám okno. Tak. A teď přiložte přístroj k oku. A naměřte ho přímo k hradu.
1: Na mou duši. Kouř?
0: Tak.
2: Je to pravda, z hradní věže se kouří. Pane učiteli.
1: Ukažte. Mám věru. Vidím.
0: Počte mi to taky. Jo.
2: Tak co?
0: Jo.
2: Krčmáři Jonáši.
0: Pravda pravdoucí.
1: Ale kdo to jen mohl udělat?
0: Ďábel, pane richtáři, sám ďábel. Staletý buk už má jenom 3 větve. Podle starého proroctví bude hrad stát už jen 3 roky. Potom ho ďáblové strhnou do pekla.
1: Tak tohle je velmi vážné.
5: Vážné a nanejvýš podivné.
1: Na to se musíme napít. Krčmáři!
0: Nevěstí to nic dobrého. Zlá pověst hradu udělala kraji už tak velké škody.
5: A teď nastanou ještě mnohem horší časy.
0: Každý pocestný se naší vesnici raději zdaleka vyhne. A já mohu svoji hospodu zavřít. Přijdu na mizinu.
5: Odstěhuju se odtud. Odejdu jen co prodá vinice.
1: No, jen jestli je někdo koupí, příteli.
5: Odstěhuju se.
0: Možná by bylo třeba...
1: Co, Firku?
0: Jít se tam podívat, pane richtáři. Pastýř má asi pravdu, ale...
1: Jít na hrad teď?
0: No, když se kouří z komína hradní věže, musela tam nějaká ruka zapálit oheň.
5: Ruka? Spíš pazour, krčmář Jonáši.
0: No, na to bychom se právě měli dozvědět. Jisté je, že od té doby, co odešel z hradu baron Gorc, kouří se z hradního komínu poprvé.
5: To je poprvé.
6: Přátelé, nemusím vás snad přesvědčovat, že ten oheň nezapálili lidé. Proč by hledali útulek na tak pustém místě? A jak by se tam dostali?
2: A kdo tedy zapálil, pane učiteli?
6: Nadpřirozené bytosti, duchové, čarodějnice, nebezpečné noční příšery.
0: Ale proč by si duchové zakládali oheň?
2: A co jejich čáry? Hm? Zapomínáte, že k čarodějnictví je potřeba ohně.
1: Tak, to je pravda.
6: Kdo by se opovážil jít na hrad, asi by se odtamtud už nevrátil.
1: A co tedy budeme dělat, sousedé? Co budeme dělat?
7: Já vám to povím, richtáři. Když si chce starý hrad kouřit, nechme ho, ať si kouří. Vy snad, pane učiteli, nekouříte? Bafáte z dýmčičky celý den.
1: Doktore, nežertujte. Vás vůbec neznepokojuje, co se na hradě děje?
7: Ne, ani trochu, richtáři.
6: Co pak doktor Paták? Ten se vždycky pověstem o hradu tady v krčmě vysmíval.
0: Dokonce tvrdil, že by se šel do hradu podívat, kdyby ho k tomu někdo vyzval.
7: No, přece, přátelé.
2: Na vlastní uši jsme to tady všichni slyšeli.
7: Počkejte, já připouštím, že jsem mohl něco takového říkat, ale já opravdu nevím, o co vám jak si jde.
6: Abyste svá slova proměnil ve skutek a navštívil hrad.
7: No, podívejte, abych navštívil hrad? Ale to jak si, přátelé?
2: Ale doktore, jak jste doktore, my vás o to prosíme. Prokážete tím velkou službu naší vesnici i celému kraji.
7: No tak chápíte, přátelé, takový návrh a tak znenadání.
2: Vidím, že se vykrucujete, doktore, proto vás o to už neprosím. Já vás k tomu jménem celé vesnice Verst vyzývám.
8: Doktora Pataka není třeba vyzývat. Všichni víme, že je to statečný muž. A když řekl, že by se k hradu odvážil, jistě to také udělal.
7: No, prosím vás, přátelé, uvažujte. Co když odejdu? Ve vsi někdo onemocní a bude mě potřebovat.
2: To
7: co
2: jsou
7: potom,
2: jen samé výmluvy, doktore.
8: No, že doktore Pataku.
7: No.
8: Půjdete na Karpatský hrad?
7: No, zdá se mi to nesmyslné a hloupé. Stezky k hradu už dávno zarostly. Mám se po nich trmácet jen proto, že z komínu hradní věže vystupuje kouř. Nezlobte se, přátelé, ale kvůli tomu se na hrad nepovleču.
8: Půjdu tedy já.
2: Ty lesníku, proč?
9: Je to má povinnost.
2: Nerozumím.
9: Nejlépe z vás se vyznám v hlubokých lesích kolem hradu. A kdo jiný by měl jít než já?
8: To je pravda.
2: Ty bys opravdu šel?
9: Ano, půjdu. Půjdu, ale jen pokud půjde doktor Patak se mnou.
7: A co tě to napadlo, lesníku? Proč zrovna já?
2: Teď už se tomu nemůžete vyhnout, Pataku.
7: No, prosím, když chcete, prosím, půjdu s Nikem. I když je to zbytečné.
10: Niku, prosím tě, nechoď.
9: Buď klidná, Mirioto.
10: Nechoď.
9: Já se vrátím.
7: Když se chceš vydat na cestu, lesníku.
9: Kdy? Zítra ráno.
11: Nikolasi Deku. Nechoď na Karpatský hrad. Nechoď tam, nebo tě stihne neštěstí.
3: Záhadný hlas, který promluvil, vyvolal zděšení. Odkud přicházel? Na tuto otázku si nikdo nedovedl odpovědět. Ani při důkladné prohlídce hostince nebyl nikdo objeven a záhadný hlas zůstal zahalen tajemstvím. Té noci se obyvatelé Verstu důkladně zabarikádovali ve svých domovech. Na celou vesnici padla hrůza. Nik se však přesto chtěl vydat ke Karpatskému hradu. Od jeho záměru ho nedokázala odradit ani zoufale plačící Mirjota.
7: Měli bychom se vrátit, lesníku. Je to šílenství. Šílenství je to! Teraz tě přece varoval. Hrozil ti.
12: Ta hrozba se vztahuje jen na mě, ne na vás.
7: Neštěstí má synou tebe. Ale kdo mi zaručí, že já vyváznu bez pohromy.
9: Pohroma sem, pohroma tam. Slíbil jste, že se mnou půjdete na hrad. No, tak nechte zbytečných řečí a pojďte.
7: Ještě si tady v té divočině zlomím nohu.
9: Ale jen pojďte.
7: Nemohu tak rychle, Niku, pochop.
9: Musíme si pospíšit, doktore, abychom z těch houštin byli konečně venku.
7: Sotva pletu nohama. Stezka k hradu už dávno zarostla. Prodíráme se těmi křovisku 6 hodin.
9: Právě proto nesmíme ztrácet čas.
7: Niku, potřeboval bych si odpočinout.
9: Doktore, v komnatách hradu možná najdete i postel.
7: Postel?
9: No, tam si odpočinete, pojďte.
7: No, počkej, co pak se narobro zešílel? Myslíš, že budu ochotný v tom prokletém hradu strávit noc? To se radši hned teď vrátím zpátky do Verstu, a?
9: Tak už toho mám pokrk, Pataku. Pro mě za mě si můžete jít. A dejte pozor, ať nezabloudíte. Sbohem, doktore.
3: Pataku.
9: Sbohem!
3: Musíš ho zadržet, bez něj si v téhle divočině ztracen.
7: Počkej, Niku. Prosím tě, Niku, počkej. Vždyť já už jdu. Já už jdu!
3: Cíl vaší cesty je blízko, moji milí, ale mějte se na pozoru. Jste na pusté Orgalské planině a před vámi se rýsuje temná silueta Karpatského hradu. Vidíte ty zubaté hradby chráněné vodním příkopem? Padací most? A hradní věž strmící k večernímu nebi? Slyšíte to zvláštní ticho?
10: Ptáček tu nespívá. Lísteček se nepohne. Tohle hrobové ticho nevěstí nic dobrého.
13: Ale doktore...
10: No, duchové si nemohli najít lepší místo ke svým rejům. Já nezůstal doma. Kom mě to sem čorti nesli?
13: Padá tma. Teď už se přes hradní příkop nedostaneme.
10: No, konečně trochu rozumná řeč. Nejlepší by bylo vzít to i na ramena a utíkat odtud pryč, dokud je ještě čas.
13: Ne. Přespíme tady, pod hradbami. A ráno najdeme cestu do hradu.
10: Jen jestli se ráno dožijeme.
13: Tak, tady se natáhneme a budeme spát.
10: Spát?
13: Dobrou noc, doktore.
10: To se ti lehko poví. Ale já se bojím, že tahle noc pro nás skončí zle.
3: Tak jako se na Orgalskou planinu snáší noc, tak se i do mého příběhu počínají vkrádat stíny. Nick Deck, který je zvyklý spávat v lese, se opírá o skalní lavici a za chvíli je slyšet jeho pravidelné oddechování. Ale doktore Pataku, ty usnout nemůžeš. Vytěšenýma očima se díváš kolem sebe a posloucháš zvuky, které se šíří po Orgalské planině. Tvoje fantazie se rozbíhá jako splašený kůň. Znepokojující šumění se podobá šepotu, sténání a vzdechům. Slyšíš noční příšery, jak tlukou svými křídly. Vidíš čarodějnice rejdící kolem. Vlkodlaky hledající své oběti. Chvěješ se a zalévá tě studený pot. Přichází půlnoc. Nejstrašnější hodina. Hodina duchů. Ne. To už není mámení smyslu. Zcela zřetelně vidíš podivné tvory osvětlené přízračným světlem, jak letí od jedné strany obzoru k druhé. Stoupající a hned zase klesající zmraky. Vypadají jako skutečné příšery. Draci s hadími ocasy. Velikánští upíři, kteří cvakají obrovskými čelistmi. Všechno se na Orgalské planině dává do pohybu a na hradní věži začíná být zvon. Zvon probudí i lesníka.
14: Co je to?
10: Hradní zvon. To sám ďábel na něj vyzvání.
3: Z hradní věže vyšlehává prudká záře. Světlo zaplavuje celou Orgalskou planinu a zároveň oblévá oba odvážlivce zvláštní synalou barvou.
10: Niku, co se to s tebou děje? Vypadáš jako mrtvola.
14: Vy taky, doktore.
10: Oči máš úplně vyhaslé. Tvář mrtvolně bledou. Za chvíli jsou z nás nemoštějci.
3: Potom už bylo na Orgalské planině ticho. Ani lesník, ani doktor si neuvědomovali čas, který uplynul do svítání. S prvními slunečními paprsky vykročil Nick Deck k hradu. Své rozhodnutí prozkoumat hrad nezměnil ani po nočních událostech. Doktor Patak se chvěl hrůzou a zoufale odrazoval Nika od jeho střeštěného nápadu.
10: Niku! Žereš se do záhuby. Prosím tě, vraťme se.
13: Děkuju vám, doktore, že jste se mnou vytrval až do této chvíle. Ale já se nemohu vrátit, pokud nesplním to, co jsem slíbil. Vesnice mi věří. A Nick Deck, drží své slovo.
7: Neblázni, Niku.
13: Vyšplhám se po řetězu. A vy tady na mě počkáte.
7: Nedělej to, Niku. Přestaň. Slez dolů.
13: Za chvilku budu nahoře.
7: Vrať se. Nebo odejdu.
3: Nik šplhal stále výš a výš. Doktor, který si uvědomil, že za chvíli zůstane pod hradbami sám, se chtěl dát na útěk. Ale nějakým kouzlem byl zbaven pohybu a nedokázal se pohnout z místa. Nějaká podivná síla mu držela nohy a doktor se nemohl odtrhnout od země. Nik se mezitím vyšplhal až na konec řetězu, ale najednou vykřikl bolestí a jako by ho zasáhl blesk, sjel po řetězu na dno příkopu. Neviditelná síla, která svazovala doktorovi nohy, povolila a doktor se vrhl k Nikovi. Lesník se probral z bezvědomí, ale levou ruku a část těla měl ochrnutou. S doktorovou pomocí se mu podařilo vylézt z příkopu a vydat zpátky na cestu do vesnice. Jistě by ti dva padli v hlubokých lesích únavou, kdyby se z verstu nevypravili tři další odvážlivci doktora a lesníka hledat. Byl to krčmář Jonáš, richtář Kolc a pastýř Firk. Ochrnutého Nika naložili na nosítka a s večerem se vrátili do vesnice. Vyprávění doktora Pataka vyvolalo zděšení. A když i zvolna se zotavující Nik potvrdil, že hrad ovládají tajemné síly a že ho z hradeb srazila jakási neviditelná ruka, zmocnila se vesničanů hrůza. Není divu, že po těchto událostech krčmář váhal, zda má otevřít dvěma neznámým cizincům, kteří v 8:30 večer zabouchali na dveře hostince.
8: Kdo je tam?
15: Dva cestující.
8: Živí?
15: Co je to za otázku, krčmáři? Jistě, že jsme živi.
8: A jste si tím jisti?
15: Jsme tak živi, jak jen můžeme být. Ale brzy zemřeme hlady, jestli nám neotevřete.
8: Ano.
16: Dobrý večer, krčmáři.
8: Klaním se, urození pánové. A čím vám posloužím?
15: Můj pán, kníže František Telek z Krajovy, by zde rád přenocoval. Můžeme u vás dostat dva pokoje?
8: Dva, tři, čtyři, kolik si jen budete psát, pane kníže.
16: K večeři nám postačí chléb, víno, vejce a studené maso.
8: Jistě, hned vás obsloužím. Zaručuji vám, že budete spokojeni.
16: Cože tu máte tak prázdno, krčmáři?
8: No, to víte, pane kníže, vesničané chodí spát se slepicemi.
16: Když jste nám otvíral, měl jste pro strach uděláno.
8: No, tak já...
16: Cestou sem jsme nepotkali živou duši. Vesnice je jako po vymření.
8: Už je dost pozdě, pane kníže. Večeře bude za okamžik. Račte si zatím prohlédnout pokoje, pánové.
3: Druhý den za svítání letí po vesnici novina, že se v hostinci ubytovali dva cestující. Zakrátko je krčma plná lidí.
8: Taková čest pro můj hostinec. Škoda jen, že nás chce pan kníže tak brzy opustit.
16: Je mi líto, ale mám před sebou cestu do Karlovského Bělehradu.
2: Náš kraj by si zasluhoval vaší ctěné pozornosti. Je zde mnoho krásných míst k vycházkám i k odpočinku.
5: Kdyby se pan kníže ráčil pozdržet, doporučil bych mu několik krásných výletů do okolí.
12: Třeba ke Karpatskému hradu.
5: Ty mlč, hlupáku.
16: Jen ho nechte, richtáři. Ať promluví.
2: Je to jen pastýř a plácá hlouposti, odpuste mu, pane kníže. A ty, Firku, koukej, ať už jsi na pastvě.
12: No jo.
16: Počkej, pastýři. Čím je Karpatský hrad tak zajímavý?
12: Vůbec ničím, urozený pane, nestojí za návštěvu. Raději se mu obloukem vyhněte.
16: Proč?
12: No totiž, jak si, že jo.
16: Tak o co jde?
15: Odpověz, když se tě můj pán ptá.
12: Na Karpatském hradu straší, pane kníže.
16: Cože?
3: S nevolí sledovali občané verstu Firkovo přiznání. Obávali se, že bez tak už špatné pověsti kraje tato zpráva ještě více uškodí. Nehodlám vás však nudit vyprávěním toho, co už znáte. Proto přeskočme tu chvíli, kdy vesničané obeznámili knížete s podivnými událostmi posledních dnů.
16: Nevím, kdo se na Karpatském hradu usídlil, ale rozhodně si nemyslím, že by to byli duchové. Spíš lidé, kteří mají důvod se skrývat. Možná nějací zločinci.
17: Cože, zločinci?
16: Pravděpodobně. Nechtějí, aby je někdo odhalil a snaží se vyvolat dojem, že v hradu straší. Lituji, že mám tak málo času. Jinak bych se tady s Rokem na Karpatský hrad vypravil a hned bychom věděli, na čem jsme.
17: A vy byste se na hrad odvážil?
16: Ani sám ďábel by mi v tom nezabránil.
13: No, já jsem také těm pověstem o hradu dlouho nevěřil. Ale pak jsem se sám přesvědčil, že to místo ovládají tajemné síly. Ano, věřte mi, pane kníže, všechno jsem viděl na vlastní oči, jakože se Nick Deck jmenuju.
16: A já vám říkám, že vás obalamutili nějakými primitivními kouzly.
17: No tady v krčmě byste takhle neměl mluvit, pane kníže. Co kdyby se ten hlas znovu ozval?
16: Tak ať se ozve.
17: Pane kníže, s tímhle si není radno zahrávat.
3: Doktor má tentokrát pravdu. Pokoušíš osud, Teleku?
16: Ozvi se, tajemný hlase. Ozvi se. Holá! Já, kníže Telek, tě volám.
3: Vidíte?
16: Mlčí. Podlehli jste nějakému hloupému klamu. Všechno se možná odehrálo jen ve vaší fantazii. Roko.
15: Pane?
16: Připrav zavazadla. Vydáme se na cestu do Karlovského Bělehradu.
15: Ano, pane.
17: Velevážený pane kníže, kdybyste na svých cestách v cizině náhodou potkal zdejšího hradního pána, barona Gorce. Cože? Promiňte mi moji opovážlivost, ale chtěl jsem jen požádat vaši ctěnou laskavost, aby mu naznačila, že na jeho hradě se dějí podivné věci.
16: Karpatský hrad patří baronu Gorcovi?
17: Ano, pane kníže.
6: Před 20 lety se z hradu odstěhoval a pak už jsme o něm neslyšeli.
16: Od té doby do hradu nikdo nevkročil.
17: Nikdo. Lidé v kraji si myslí, že pan baron žije kdesi v cizině.
16: Před 5 lety jsem se s ním setkal v Neapoli. Co když se baron Gorc vrátil a uzavřel se před světem ve svém hradu?
13: Promiňte mi tu opovážlivou otázku, pane kníže, ale jaký by k tomu měl důvod?
15: Zavazadla jsou připravena, pane.
3: Odlož svůj odjezd, Teleku. Vše, co se zde děje, možná souvisí s tvým starým žalem a bolestí.
16: Zavazadla můžeš odnést zase zpátky do pokoje, Roko. Karpatský hrad mě začíná zajímat.
15: Ano.
16: Krčmáři, postarejte se, abych nebyl nikým rušen.
8: Jistě, pane kníže, u mě budete mít klid a pohodlí.
7: No tak lidi, co tady stojíte? No tak běžte, běžte, dneska je zavřeno. Tak bude to.
16: Vzpomínáš si na barona Gorce, milý Roko?
15: Jistě, pane. Žil jako my několik let v Neapoli se svým sluhou Orfanikem. Nevynechal jediné představení, v němž paní Styla zpívala. Proslýchalo se, že
16: Stylu velmi miloval.
15: Ano.
16: Nabízel jí manželství, k tomu šlechtický titul a velké bohatství. Styla však odmítala jeho nabídky. Bála se toho podivného člověka. Baron Gorci vyhrožoval, všude jí sledoval jako stín. A když se dozvěděl, že Styla je se mnou zasnoubená a má se stát mojí chotí, chtěl se pomstit.
15: Ten večer, kdy paní Styla zpívala naposledy...
16: Zavinil baron Gorc její smrt.
15: Smrt?
16: Ano. Vstyčil se náhle v loži těsně vedle jeviště a hypnotizoval Stylu svýma uhrančivýma očima. Ještě dnes vidím tu smrtelně bledou tvář a ďábelský pohled. Působil jako zjevení a Stylu tak vyděsil, že zapříčinil její smrt.
15: Ale o tom jste nikdy nechtěl mluvit, pane.
16: Chtěl jsem zapomenout...
15: Proč o tom dnes začínáte?
16: Baron Gorc je na Karpatském hradě, Roko.
15: Cože?
16: Jsem o tom přesvědčen.
15: Baronův sluha Orfanik byl prý jakýsi zneuznaný vědec. Fyzik. Možná, že právě on je původce všech těch podivných úkazů, které děsí kraj.
16: Také jsem už na to myslel.

0: ね、あのto je její hlas. Hlas, který jsem tak miloval. Ale odkud přichází?
1: Tuto záhadu se však v této chvíli rozluštit nepodařilo. Kníže Telek i jeho sluha byli silně rozrušeni. Pod dojmem této další podivné události se kníže rozhodl prozkoumat Karpatský hrad a odhalit jeho tajemství. Ale ještě před odchodem doporučil rychtáři, aby oznámil celý případ veliteli policie v Karlovském Bělehradu a jeho jménem ho požádal, aby vyslal k hradu oddíl četníků, který by v případě nutnosti na hrad zaútočil. Pak už se kníže se svým věrným sluhou vypravil na cestu. Po namáhavém celodenním putování divokou a zcela opuštěnou krajinou konečně stanuli na Orgalské planině pod mohutnými hradbami Karpatského hradu.
2: Pane, vy se chcete pokusit vniknout do hradu ještě teď večer?
3: Rozum mi velí, abych vyčkal rána, ale srdce mě žene dál.
2: Na kraj se snáší tma. Bezpečnější bude přečkat noc zde pod hradbami a proniknout do hradu až za úsvitu.
3: Máš pravdu, Roko. Musíme být opatrní. Nevíme, co na nás za těmi vysokými zdmi čeká.
2: Obávám se, že nic příjemného, pane.
3: Už zase slyším ten zpěv. Je to mámení smyslu nebo skutečnost?
2: Není to klam, pane. Slyším to také. A pohleďte na cimbuří.
1: Na rohové baště se objevuje mlhavá postava ženy s rozpuštěnými vlasy, oděná v bílé roucho. Vypadá jako tvá snoubenka, Teleku. Ale co když je to jen přízrak? Vztahuje k tobě ruce a upírá na tebe svůj pronikavý pohled.
3: Styla. To je přece Styla. Ona žije.
4: Ano, pane, i já tu ženu vidím.
3: Zmizela. Stylo. Stylo.
2: Pane, jak si vysvětlujete něco takového?
3: Baron Gort se vězní Stylu v Karpatském hradu.
2: Ale to by znamenalo,
3: že tenkrát v Neapoli nezemřela. Její smrt byla jen zdánlivá.
2: Ne.
3: Baron Gort se Styly zmocnil a odvlekl ji sem.
2: Ne.
3: My jsme na pohřbu oplakávali prázdnou rakev. Musíme rychle za ní. Do hradu!
4: Ale kudy, pane?
3: Stylo! Stylo!
2: Pohleďte, pane, světlo u boční brány.
3: Slyšela mě. Dává nám znamení.
2: To světlo ukazuje cestu do hradu, pane. Rychle k boční bráně!
1: Kníže Telek se svým věrným sluhou spěchali ke světelnému zdroji. Záře, která vycházela z hradní věže, mohutněla, čím více se k ní přibližovali. Záhy stanuli u boční brány. Padací most přes hradní příkop byl spuštěný a za ním otevřená brána je lákala do hradu. Ani okamžik nezaváhali, přeběhli po kolísavé podlaze padacího mostu. Slyšíte? Padací most se zdvihá a přiléhá k boční bráně. Cesta ven je odříznuta. Kníže Telek a jeho sluha byli zajatci Karpatského hradu. Boční brána ústila do kryté, naprosto temné chodby.
2: Pane, nevidím ani na krok.
3: Opatrně postupuj za mnou a rukama se opírej o stěnu.
2: Ano, pane.
1: Dlouho bloudil kníže Telek se svým sluhou v podzemních chodbách hradu. Byli už velmi unaveni. Mučila je žízeň i hlad. Náhle se před nimi objevil světelný bod. Když došli blíže, uviděli podzemní kryptu ozářenou žlutavým světlem žárovky.
4: Nechoďte dovnitř, pane. Ta krypta je past.
5: Vejdu a ty počkej zde.
4: Ano, pane. Otevřete! Pane! Otevřete!
6: Dveře nemají zevnitř. Kliku, Roko! Pokusí je otevřít zvenku.
4: Snažím se, pane. Ale nejde to!
6: Dveře zavřel jakýsi skrytý mechanismus. Musíš ho objevit.
4: To je těžká věc v téhle tmě.
6: Dveře se za mnou přibouchly, když jsem vstoupil na nějaký kámen. Zkus na ty kameny zatlačit.
4: Už na nich stojím, pane.
0: Díky bohu.
3: Jsem volný. Měl jsi pravdu. Byla to past. Doufejme, že nevědí, že se mi podařilo uniknout.
2: Pokusíme se je překvapit.
1: Kníže Telek a Roko se vraceli temnou chodbou zpátky. Po několika metrech objevili skryté schodiště, které stoupalo kamsi vzhůru. Vydali se po jeho stupních a došli k zadním, zřejmě nepoužívaným dveřím rozlehlé hradní komnaty. Škvírou ve starých dubových dveřích pronikalo na schodiště několik paprsků elektrického světla a z komnaty byl slyšet šramot. Kníže přitiskl oko ke škvíře a spatřil barona Gorce. V druhém muži poznal kníže člověka, který seděl s baronem v lóži onen osudný den, kdy Styla zpívala v divadle San Carlo naposledy. Byl to baronův sluha Orfanik.
7: Jsou všechny dynamitové nálože v hradních chodbách propojeny?
2: Právě jsem spojení dokončil. Elektrické vedení i dynamitové nálože jsou připraveny.
7: Budeme mít dost času utéct, až zapneme elektrický proud.
2: Odpálení náloží můžeme časovat podle libosti. Hrad vyletí do povětří v okamžiku, který předem stanovíte.
7: Prohlédl jsi, zda tunel pod Orgalskou planinou není zatarasený?
2: Tunelem spolehlivě unikneme do bezpečí.
7: A kníže Telek se svým sluhou?
2: Jsou uvězněni v kryptě. Slyšel jsem je volat a bušit do dveří. Zahynou pod troskami hradu.
7: Nic jiného si nezaslouží. Zaplatí za svoji troufalost. Vyslechl si, o čem se hovoří ve Verstu?
2: Před necelou hodinou jsem zachytil rozhovor z hostince u krále Matyáše.
7: A co jsi se dozvěděl?
2: Četnický oddíl je již pod hradem. Zaútočí ještě dnes v noci.
7: Dostane se jim patřičného přivítání. Měděný drát, který nám umožňoval spojení s hostincem, si zničil?
2: Ale telefonní přístroj, který vysílal váš hlas a přijímal všechno, co se v krčmě dělo, zůstal skryt v podkroví hostince.
7: Co se dá dělat? Stejně ti hlupáci nebudou vědět, k čemu sloužil. Dnes v noci se Karpatský hrad pomstí všem, kteří se odváží za jeho hradby.
2: Pokusím se četníky od útoku odradit. V příhodnou chvíli vzbudím magnetické pole ve vodním příkopu a nechám útočníky na čas přirůst k zemi jako doktora Pataka. Po případě uvedu do chodu světelný ohňostroj. Ve třelci se možná leknou a dají se na útěk.
7: Přivedou vojáky, ti hrad nakonec dobudou. Ba ne, příteli. Hrad je odsouzen k zániku již dnes v noci. Spíše než hradu však lituji tvých geniálních vynálezů, které zůstanou pohřbeny pod troskami.
2: Dva z nich, které jsou vám nejmilejší, zachráníme. Fonograf na zachycení a přehrávání lidského hlasu a přístroj na zachycení a promítání obrazu. Není důvod k zármutku. Všechny ostatní přístroje, které budou zničeny, jsem schopen znovu vyrobit.
7: Nože, ač tedy nadejde chvíle zkázy. ať hrad pod svými troskami pohřbí knížete Teleka a všechny ty, kteří mu přijdou na pomoc. Je čas nařídit přístroj, který odpálí nálože.
2: Přesně. Za 20 minut vyletí hrad do povětří.
7: A nyní již odejdi. Naposledy zde chci vidět a slyšet zpívat.
2: Opravdu si přejete, abych vás nechal v hradu samotného?
7: Počkáš na mě v tunelu pod Orgalskou planinou, tak jsme se domluvili.
2: Jak si přejete, ale nesmíte se opozdit. Přesně za 20 minut nastane výbuch.

Orfanik odešel z komnaty a kníže Telek s Rokem škvírou ve dveřích sledovali, jak baron Gorz usedl do křesla a zapnul jakýsi přístroj, který osvětlil pódium zahalené černou látkou. Posléze baron do malé drahokamy vykládané skřínky vsunul zvláštní kovový váleček. Náhle se na pódiu objevila Styla v bílém rouchu, taková, jak se knížeti zjevila na hradbách. Začala zpívat, ale její rty se nehýbaly.

0: Kníže vyběhl z úkrytu.
1: Stylo! Stylo!
2: Tereku, jak jste se sem dostal?
1: Přišel jsem si pro ženu, kterou jste mi uloupil.
2: Tak si ji odveď, ty bloude. To, co vidíš, je jen její obraz, který zmizí, když stisknu tuto páku. Styla už je 5 let mrtva. Všechno se to stalo tvojí vinou. Kvůli tobě chtěla ukončit svoji kariéru a přestat zpívat. Kvůli tobě mě tenkrát odmítla a předčasně zemřela. Za to mi teď zaplatíš.
0: Teleku, v baronově ruce se zableskla dýka. Pozor, baron napřahá ruku k smrtící ráně. V tom však... To promluvila Rokova pistole. Baron Gorc zavrávoral, strhl na zem onen geniální přístroj a padl mrtev. Obraz Styly na černém suknu se rozplynul.
1: Je mrtvá! Mrtvá. Ale já jsem uvěřil, že se s ní opět shledám. Tenhle prokletý přístroj mě oklamal.
3: Rychle, pane! Za několik okamžiků nastane výbuch.
1: Je mrtvá.
0: Prchej, kníže Teleku.
1: Mrtvá.
0: Ďábelský stroj odtikává poslední minuty Karpatského hradu.
1: Rychle pryč, Roko.
4: Ano, pane.
0: Prchejte. Podzemní chodba. Hradní nádvoří. Boční brána. Padací most. Teleku, četnický oddíl právě stéká hradby.
1: Utíkejte! Všichni zpátky! Utíkejte!
5: Zpátky!
1: Utíkejte!

Výbuch zastihl knížete Teleka a jeho věrného sluhu Roka mimo nebezpečí. Za zády jim dýmají rozvaliny Karpatského hradu. Pod jeho troskami je pohřben baron Gorc a geniální vynález jeho společníka Orfanika, kterého už nikdy nikdo v Sedmihradském kraji nespatřil. S dýmem, který stoupá z rozvalin, se vytrácí i můj příběh. Ale já se neloučím. Určitě se ještě setkáme u některé z mých dalších knížek, které vám budu vyprávět.

0: Slyšeli jste rozhlasovou hru Tajemný hrad v Karpatech, kterou na motivy románu Žila Verna napsal Zdeněk Kovář, dramaturg Ivan Hejna. Osoby a obsazení. Žil Vern, zasloužilý umělec Vladimír Ráš, kníže Telek, František Němec, Roko, jeho sluha, František Husák, pastýř Firk, Oldřich Vlach, kramář, národní umělec František Filipovský, rychtář Kolc, zasloužilý umělec Josef Mixa, lesník Nick Deck, Martin Stropnický, doktor Patak, Vlastimil Bedrna, krčmář Jonáš, Svatopluk Skládal, učitel Bořivoj Procházka, baron Gorc, zasloužilý umělec Rudolf Hrušínský, orfanik, jeho společník Jan Přeučil, Styla Leontine Price, Miriota Klára Kubíková, sedlák Miroslav Krejča. Asistent režie Petr Brodský, zvukové efekty Artur Šviha, Josef Plechatý a Tomáš Jančařík, záznam a střih Zuzana Bartáčková, hudba Ladislav Tůma, zvuk Jiří Furman, režie Ivan Holeček. Připravila hlavní redakce vysílání pro děti a mládež.
1: A já už jen krátce dodám, přátelé, že inscenaci příběhu Tajemný hrad v Karpatech natočil režisér Ivan Holeček v roce 1986.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Pachatel si musel ty místa vytipovat dopředu. Žádný kamery, žádný svědci.
4: Na něco jsem přišla.
5: Nevadí vám, že zkouším?
4: Nevadí, jdeme hned.
6: Petra je mrtvá. Kdo byl její milenec?
7: Vy nemáte přehled, co dělá a kde je?
6: Takže my tady objasníme případ století a nikdo se o tom nedozví.
8: Víte to vy a vím to já.
9: Závěr kriminální minisérie Docent. Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Majestát hudby, největší koncert filmové a klasické hudby, míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
11: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Český telekomunikační úřad chce po operátorech pokrýt další místa bez signálu. Spojené státy si novou dohodou zajistili kontrolu nad částí zásob venezuelské ropy. Počasí bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty do 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. Zprávy a Naďa Procházková, dobré odpoledne. V Česku je momentálně zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Lidé se z nich nedovolají ani na tísňové linky. Většinou nejde o hustě obydlené oblasti. Jedná se ale například taky o část Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí nebo Pelhřimova. Brzy by se to ale mělo změnit. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 dvě třetiny těchto míst pokryly.
2: Úřad po operátorech taky chce, aby zajistili signál třeba na hlavních vlakových koridorech, například mezi Prahou a Bohumínem nebo mezi Českou Třebovou a Brnem. O podmínkách s nimi bude teprve jednat. Pokud ale operátoři podmínky nesplní, úřad jim hrozí, že jim neprodlouží příděly kmitočtů. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 zhruba 19 miliard korun. Informuje o tom ministerstvo zdravotnictví. Z víc než 40 milionů dodaných dávek se využila necelá polovina. Pro novou očkovací sezonu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa si tak zajistili většinovou kontrolu nad 65 miliardami barelů venezuelské ropy. To je přibližně pětina z jejich celkových prokázaných zásob. Na své sociální síti True Social Trump tvrdí, že dohoda Venezuele pomůže k úspěchu i prosperitě. Američanům sníží ceny benzínu.
3: Ty ve Spojených státech vzrostly od začátku války s Íránem asi o třetinu. Trump kvůli tomu čelí rostou kritice před listopadovými volbami do kongresu. Novou dohodu o ropě teď označil za největší v historii. Výhodná je i podle prozatímní venezuelské prezidentky Delcy Rodriguezové. Ta uvedla, že smlouva zemi pomůže s obnovou ropného průmyslu a zvýšením těžby. Počítá totiž s rozvojem 17 strategických polí a investicemi za v přepočtu víc než 2 biliony korun. Další podrobnosti o obsahu dokumentu nejsou známé. Venezuela má největší zásoby ropy na světě. Spojené státy tam zvětšily svůj vliv po lednovém únosu prezidenta Nicolase Madura. Václav Hojiný, Český rozhlas.
0: V pražském obecním domě dnes začala výstava Poklady světové filatelie. Představí některé z nejvzácnějších známek světa v hodnotě stovek milionů korun. Hlavním exponátem je jediný dochovaný exemplář britské Guajany. Víc o něm prezident pořádajícího Prestige Filatelie Club Prague a pořadatel výstavy Tomáš Mádl.
4: Je to skutečně jako extrémně vzácný a přitom extrémně citlivý exemplář, který je náchylný pochopitelně úplně na všechno, na převoz a na světlo, a na tlak, na vlhkost. Je třeba si uvědomit, že to je opravdu z přepočtu na váhu nejdražší předmět na světě, který kdy vyrobili lidské ruce. Váží to 0,4 gramu, stojí to přes 250 milionů korun.
0: Výstava v obecním domě končí 6. září.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, na horách ujediněle přeháňky. Večer bude oblačnost přibývat. Teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravě až 28, na horách kolem 16.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem brzdí provoz omezení u Slavkova u Brna na kilometru 210 se projíždí jedním pruhem. Fronty jsou od Rousínova z kilometru 216 a taky od nájezdu z Ostravské ulice. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. My už přepojujeme do Třebívlic, kam přijela Hraní Dvojka. Ze Švestka Festu se hlásí Dalibor Gondík, Regina Květoňová a Jakub Kaloč.
1: Přijela k vám Ranní Dvojka.

0: Přesně jak řekla Naďa Procházková, ranní dvojka přijela do Třebívlic, což je taková obec, když to řeknu zjednodušeně, mezi Mostem a Litoměřicemi, když pojedete po švestkové dráze. Teď už jsem vám dal dostatek indicí k tomu, abych vás všechny, milí posluchači a všichni, kteří jste tady, přivítal na Švestka Festu. Krásné odpoledne! Je pravda, že v poledne tady zpívala Olga Lounová, ale myslím, že jsme měli větší potlesk, i když ta ho měla taky teda velký. Je tady také Regina Květoňová.
1: Dobré odpoledne přeju všem.
0: A Jakub Kaloč, Zar.
2: Dobré odpoledne.
0: Kde jsi tady vzal?
2: Já jsem sem přiběhl.
0: Ano, ty
2: až
0: jsi
2: přiběhl. Až z Prahy.
0: Ty jsi přiběhl až z Prahy. Máme pro vás opět takovou tu hodinku, na kterou jste možná už zvyklí, milí posluchači. Zkrátka, ranní dvojka, jak se říká, nikdy nespí. Jezdíme po nejrůznějších místech, kde se můžeme setkávat. Ten Švestka Fest má dnes tolik podtextů a tolik významů, že doufám, že se ke všem dostaneme, protože na první pohled to na vás může působit, že to je festival Slivovice, ale to tak vůbec není.
1: Není a těch témat, o kterých se tady dá hovořit a o kterých vy místní určitě moc dobře víte, ale vy, kteří nás posloucháte v rozhlasovém vysílání, jste možná netušili, že takové vzácné a významné souvislosti Třebívlice mají.
0: Já už jsem včera vysílal z Mostu ranní vysílání, protože jsem si díky AŽD, k tomu se ještě dostaneme, mohl svést po švestkové dráze, logicky z Mostu, až krásně sem, krásně vystoupíte, je to nádherná procházka. V Třebívlicích jsou tisíce fanoušků nejenom hudební produkce, ale také Českého rozhlasu Dvojka, jestli se nemýlím. Dobrý. Bylo to tak na portě, teda umí trošku maličko, ale dobrý, děkuju. A my jsme i tu naší hodinku připravili z pohledu hudební dramaturgie. Už asi víte, milí posluchači, že si na tom dáváme záležet. Takže jsme-li v této oblasti, tak se písničky musí týkat buď Mostu, nebo
1: Vlaku. A nebo tady máme Bonnie M.
0: Nebo tady máme Bonnie M, na které se můžete dnes večer tady těšit a ještě sem prosím přijeďte. Nebo také Michala Prokapa a Richarda Millera. Pro všechny, kteří jste tady a zároveň pro posluchače, kteří tady nebohou být, bychom chtěli připomenout, že my kromě vysílání tady máme i vystoupení na hlavním jevišti. Naše předkapela, prosím, je Michal Prokop a po nás hraje Richard Miller. Takže doufám, že všichni přijdete. Stojí to za to. A čím začneme? Jakou skladbou?
1: No tak musíme, ty jsi chtěl něco takového od podlahy, tak to bude Daddy Cool, takovej cool taťka.
0: No jasně. She's crazy like a fool. Aspoň si to naučíme na večer. What about Daddy Cool? Budete vidět, co budete večer zpívat. Tak jo.

0: vysílání protáhnout až do zítřejšího večera.
1: Ale to nebude možné, protože paní Venuše Pazderová spěchá na zkoušku pěveckého sboru a musí za chvíli pryč.
0: Venuše, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak, asi začneme tedy historií nebo první písemnou zmínkou o Třebíjovicích.
2: Dobře, tak první písemná zmínka je z roku 1318. kdy vlastně Třebíjovice už byly velkou obcí zřejmě, protože v té době patřily až čtyřem majitelům. Ja. A postupně byly Třebíjovice sjednoceny. První rod, který je sjednotil, byl rod Údrských, ale bohužel to sjednocení netrvalo příliš dlouho. Byly opět Třebíjovice rozděleny, ale už jenom na dvě části, na horní a dolní. Horní Třebíjovice patřily Lobkovicům a Dolní Třebíjovice patřily Údrčským. Po bitvě na Bílé hoře se do Třebíjovic přiženil první hrabě Klébesberg, který teda požádal o ruku jednu z majitelek z toho rodu Údrčských. A takže Třebíjovice už potom patřily Klébesbergům a patřily Lobkovicům. A právě Klébesbergové, to byli vždycky vysocí vládní úředníci, maršálek nejvyšší komoří. A poslední toho rodu, Klébesbergu, se jmenoval František a to byl ministr financí. A teď už tento František vlastně byl člověk, kterému se podařilo Třebíjovice sjednotit pod jednu vládu, takže od roku 1812 Třebíjovice už měly jenom jednu vládu, jenom vládu těch Klébesbergů.
0: Člověk neznalý a nebo naivní, podobně třeba jako já, si spojuje vinice a vinařství s Jižní Moravou, možná s Mělníkem, jo, dejme tomu, že i v Praze v Troji je slavná vinice, ale přece jenom v Třebíjovicích, když totiž jedete z té hlavní, do mostu a zahnete doleva, tak první, co vidíte, je obrovské vinařství. Kde se tady vzala vinařská historie?
2: Vinařství tady bylo už za vlády baronky Ulriky, tedy v tom 19. století, ale bohužel ty vinné keře byly napadeny a musely být vinice zrušeny. Ale díky tomu, že kdysi vinice byly a to právo viniční tady existovalo, tak kolem roku do 2000 požádal zdejší občan, pan Jan Dienstr, o obnovu vinic, což mu bylo povoleno, tak od roku asi 2002 se obnovily zase ze vinice a někdy kolem roku 2006 byla první sklizeň. V té době potom bylo postaveno na křižovatce Třebíjovické velké vinařství, kde teda se víno i zpracovává.
0: My jsme včera večer měli možnost ochutnat jednu velmi malou skleničku, jenom abychom tedy neurazili a zjistili jsme, že je opravdu vynikající Třebíjovické víno. Ale ještě tady máme jednu dámu, protože my tady spíme vedle, vlastně tady je všechno kousek, v takovém nám řekli v Kravíně, ale on to asi není úplně Kravín, on to bylo nějaké panství, a nějaká historicky známá Ulrika.
2: No, Ulrika von Levetzow byla vlastně poslední velká láska německého básníka Johanna Wolfganga Goetheho.
0: Jak se to stalo? Se zamiloval v Třebíjovicích?
2: Ne, on se nezamiloval v Třebíjovicích, to je tady trochu složitější. Ulrika se narodila v Lipsku, jako malá holčička byla dána na výchovu do Štrasburku a její prarodiče, baron von Bresicke, žil v Mariánských lázních, které v té době vlastně vznikly a měl tam postaven palác. A když Ulrika byla jako už vychovaná a vrátila se k té své rodině, tak se právě vrátila k tomu do paláce svého dědečka. A dědeček byl velice pokrokový člověk a hostil v tom svém paláci, se bavíte dobře, že jo, se mnou.
0: Perfektní úplně, posloucháme se značením. Víte co, jenom promiňte, on to má takový souběh, že Johann Wolfgang Goethe se narodil včera. Tedy,
2: měl výročí narození, no.
0: Ne, včera, jo, ale včera, takže...
1: Jakoby to bylo včera.
2: Krásně to zapadá. 275, že jo, už. Ne, ale on tedy, abych už zůstala u Bresicka, on hostil v tom svém paláci všechny významný lidi tehdejší a mezi nimi

0: IGTho. No a když se Ulrika vrátila k tomu dědečkovi a GT jí spatřil, tak se do ní zamiloval. Taková zajímavost, 55 let rozdíl mezi nimi jenom, jo, takže...
1: No on se zamiloval i v poměrně vysokém věku. Já jsem jednou hrál v divadle s Otakarem Brouskem mladším takový pořad o víně. No nic, já si k tomu dát, nebudu asi dál pokračovat. Moc poděkuji a poprosím o vás o velký potlesk pro paní Venuši Pazderovou z Obecního muzea.
0: Děkuju.
1: Která běží, vy máte zkoušku teď.
0: My máme v Třebíblicích sbor pěvecký a náš sbor má dneska vystoupení v obci Vojnice, která slaví asi 750 let od svého založení.
1: A ještě, já už toho musím teda využít, říkáte Vojnice?
0: Vojnice.
1: Třebenice, Dřepčice, Třebívlice, Prášice...
0: Krášťany.
1: Dobře, to je výjimka, ale tady je všechno ice.
0: No.
1: Čím to je?
0: Nevím.
1: Hnojnice taky, no podívejte, na co tady všechno je. Ty Chrášťany, to jsou výjimka, ty to zachraňujou. Tak moc děkujeme, ještě jednou. Venuše Pazderová. A dáme si zase nějakou fajnovou muziku, co vy na to?

0: dvojka dnes přijela do Třebíblic Švestkovou dráhou.
1: Ano, přijeli jsme Švestkovou dráhou, jsme tady v Třebíblicích. Vy se chcete vyfotit?
2: No.
1: Tak se vyfotíme, pojďte. A někdo nás máčkne? Dobře, jestli můžu poprosit.
2: No, já vás znám s Adélou, vy se uváděli na nově, že jo, ty pořady.
1: No, uváděli.
2: Já, to bylo moje dětství.
3: No a já teda, než se Dalibor vyfotí, se mi tady přihlásil Ondra, že by nám chtěl říct něco o Třebíblicích, o místní škole. Ondro, co musí vědět celý svět o Třebíblické škole?
4: Dobrý den, já jsem byl na exkurzi v muzeum v Mostě a ono tam přednášeli o Ulrice, že dříve naše škola vlastnil jí Ulrika a byl to velký zámek. Měla tam obrovské sídlo a pak, když nastala druhá světová válka, tak Ulrika to věnovala jako pro pomoc vojákům, jakože vojenskou nemocnici. Potom,
1: dobrý.
4: Potom z toho udělali školu a teď tam chodím do školy.
3: A je to dobrá škola?
4: Je to skvělá škola.
3: Takže už se tam v úterý těšíš?
4: Trošku se těším, hodně na kamarády.
3: Super.
1: Tak děkujeme moc. My tady máme další téma, protože možná místní to určitě víte, ale jestliže nás posloucháte na druhé straně republiky, tak možná nevíte, že je tady Muzeum českého granátu, ale jedna věc je mít tady muzeum, ale druhá věc je ten důvod, proč je tady Muzeum českého granátu.
3: Protože se tady těží český granát, jak jsme se dozvěděli včera, a to ve velké míře. A vy k tomu chcete něco říct?
5: Ano, to Muzeum českého granátu je v Třebenici.
3: To je v Třebenicích.
1: Je to v Třebenicích, ano. Oni vám možná nerozuměli, protože máte plná ústa langoše, ale já vám to přeju.
3: Dobrou chuť.
1: Je dobré, jo?
5: Výborný.
1: Tak to je perfektní. No, tak my jsme tam ale
3: Ano, co by kamenem dohodili, je to z Třebíblic do Třebenic. A zajeli jsme tam natočit pro vás takovou kratičkou reportáž.
1: Šperky, ano.
3: Já jsem odolávala pokušení koupit si dva prsteny, takže jsem si pak nekoupila žádný, protože jsem nevěděla, který je pěknější.
1: Ano, a Darius Hingar, který se tam o to muzeum stará, nám řekl o vzniku muzea toto.
6: Muzeum českého granátu vzniklo původně díky panu doktoru Paříkovi, že začal tady chodit po kopcích a všechno možné tady sbírat. No, začal před 150 lety. Založil muzeum, je jedno z 9 nejstarších v Čechách, takže máme opravdu velkou historii. Věnuje se muzeum vlastivědě, hradům českého středohoří a těžbě granátu. Tady přes kopec, pod Sedice, Třebíblice, tam se české granáty těží od doby Keltů. Pak u Trutnova v Horní Olešnici a kdysi se těžívalo i na Kolínsku, ale nyní se těží tady a okolo Trutnova. Těží se furt, jinak bychom neměli ty šperky, co doteďka lidi nosí, kupují a jsou velmi oblíbené. Český granát je jako jediný náš český jako drahokam, který se dá jakoby ve velkém těžit. Nepočítejme třeba Vltavíny, že jo, tak to je tavenina a ne drahokam. Je krásně červený, takže každému se líbí červená. Takže opravdu ta červená měla jakoby opravdu jako úspěch už i od těch doby Keltů, Slovanů, takže jako je vidět, že v archeologických nálezích se ty granátky vyskytovaly, takže očividně blištivý kamínek se všem líbil a proto se teda zpracovával tady v okolí a používá se dodnes.
3: A jaké jsou tady nejzajímavější exponáty u vás v muzeu?
6: No, z vlastivědných je tady 5000 let starý meč keltský, nebo z doby bronzové, řekněme. Máme zde největší nalezený český granát, repliku náhrdelníku Ulriky von Levecov. Dokonce máme jeden šperk, který opravdu vlastnila Ulrika von Levecov jako originál. Můžete si venku pak i prohledat v pískovišti granátky, takže si můžete tam vytěžit svůj vlastní granátek.
1: Tak moc děkujeme. To byl Darius Hingar z nádherného muzea českého granátu, to vám doporučuji, je to tady v Třebenicích, takový kostel, vlastně evangelický, dozvíte se tam hodně zajímavých věcí i dalších, a jak říkal pan Darius, můžete si i koupit nějaké upomínkové předměty. Reginu jsem chtěl utáhnout na dva prstýnky, ona chtěla tři, takže jsem nekoupil žádný.
3: Já jsem si zvykla, že na mě šetříte.
1: No a když jsme u té hudby, jenom tady poprosím okolní, my tady máme krásnou kavárnu, máme tady, všechno je to tady domácí. Pekla Regina, já jsem dělal ty chleby škvarkový a ta velmi příjemná dáma, která obsluhuje, pražila do rána kávu. Tak jestli máte chuť, dejte si kávu nebo nějakou dobrotu. Máme tady i našeho věrného posluchače Broňu. Broňo, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Jak se máte?
7: Výborně.
1: vy nás posloucháte, nebo co?
7: Ano, ano, jsem váš pravidelný posluchač.
1: Vy prý něco víte o švestkové dráze.
7: Co byste chtěl vědět?
1: Všechno.
7: To je nadlouho, to je nadlouho.
1: To je nadlouho.
7: Zastavte se někdy a můžeme pohovořit.
1: A nemůžete nám domluvit, pane generálního ředitele, do vysílání?
7: Malý moment.
1: Děkujeme. Tak jo, super. Mezitím si dáme další písničku, která se týká mostu. Nedalekého mostu, ze kterého právě startuje švestková dráha. Co ty na to, Regi?

0: Ranní dvojka dnes přijela na Švestka Fest do Třebíjlic.
1: A my jsme přijeli vlakem, jak jinak, po švestkové dráze, kterou provozuje AŽD, což je asi jako starý nádražák, jestli teda dobře pamatuju, byla automatizace železniční dopravy. A protože tady seděl sympaťák Broňa, kterého jsem poprosil, aby nám sehnal generálního ředitele AŽD a říkal moment nebo chvilku, nebo co jste to řekl za slovo, že za pár vteřin, sedí vedle mě Zdeněk Hrdle. Dobrý den, Zdeňku, zdravím vás.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Můžeme jenom aspoň úplně, abychom se orientovali, co to je, nebo co to byla a co to je v současné době AŽD, automatizace železniční dopravy, o co se vlastně staráte?
2: Tak jsme vlastně česká firma, vždycky jsme byla 75 tradice a děláme historicky v současnosti, děláme vlastně sofistikované zabezpečovací systémy pro železnice, metro, silnice. Jsme jenom nejenom v České republice a v dalších 10-12 zemích, takže si myslím, že ten rozvoj, který u nás je vlastně vidět v všech těch autonomních jízdách a tak dále, co vlastně se komunikuje v médiích. Takže máme spousta šikovných lidí, pan Bronislav je jeden z nich a věřím, že to půjde dál a že budeme úspěšní.
1: Dobře, a pojďme k té švestkové dráze. Proč je švestková? Už jsme tady trošku naznačili, že se tady jednalo o nějaké švestkové aleje nebo něco podobného, ale o co vlastně šlo?
2: No tak ono, švestková opravdu je podle těch alejí, které je lemovaly, ale potom podle vyprávění místních ty aleje dostaly šárku, což je taková decimující nemoc švestek, takže vymizely, ale pořád tam někde v okolí ty švestkové sady jsou, ale ty švestkové sady nahradily potom třešňové sady, jabkové sady, jablek, takže se tam dá otrhat samozběrem třešně, jabka a tak dále. Ale ten původní název je opravdu o těch švestech, které tam byly.
1: Dobře, asi, jestli tomu dobře rozumím, je to teda původně spíš jako účelová dráha, že se, já jim sklidili švestky, někam se to vozilo, nebo to byla výletní dráha alejemi?
2: Tak ono, většinou tyhle lokální tratě byly průmyslové dráhy, spojovaly regiony, protože nebyla tak rozvinutá silniční doprava. Takže proto taky mnohdy tyhle lokální tratě mají stanice daleko od sídel, daleko od centra k obcí, měst a tak dále, protože vlastně nebyly přímo určeny pro přepravu cestujících. Ale to též se vlastně čekalo od té švestkové dráhy. Takže tam samozřejmě ten průmysl vymizel potom, všechno přešlo na silnice, takže tato dráha vlastně teď slouží zejména k přepravě cestujících.
1: Možná bychom aspoň zase chvilkově mohli vysvětlit našim posluchačům a obecně uživatelům železnice, že je to trošku jinak než v roce, no před rokem 1989, já jsem se o tom taky musel zorientovat, když jsme v roce 2021 vysílali z nádraží, že jsou tady české dráhy, které jezdí, pak je tady správa železnic, po které my jezdíme, jo, to je ten kolejový svršek, je to prostě rozděleno, každý se stará o to svoje i o ty nádraží. A teď, já jako soukromník si můžu koupit nějakou trať a provozovat ji?
2: Tak ve své podstatě ano, my jsme to tak udělali. My jsme v roce 2016 skutečně koupili dvě tratě. První je teda švestková dráha a potom je ta trať mezi Dolním Bousovem a Kopedlnem přes Dětěnice. Možná posluchači znají tu dětěnickou hospodu středověkou.
1: Já jsem vám dostal strašně vynadáno.
2: Takže tam máme taky druhou trať, takže tuto trať jsme vlastně uvolnili pro cestující. Jezdíme na ní 24/7 vlastně pravidelné vlaky osobní dopravy. A na té kopedlenské trati jezdíme jenom turistické vlaky a tam jsou takové ty vychytávky.
1: My jsme díky vašemu spolupracovníkovi Broňovi měli možnost si tu trať projet. Chtěl bych tady ocenit to, co bývalo dřív za těch starých časů, i když já už vím, že teď jsou ty moderní koridory. To vůbec nějak nehodnotím, nekritizuji, ale vy máte malá nádražička, tam se někdo staral, tam je nějaký keříček, jo, tam je něco, tam je nějaká kytička. Ono to vypadá opravdu jak před těmi dlouhými lety, ale co to vůbec znamená provozovat dráhu, kde třeba máte depa, vlaky, točny?
2: Je vidět, že jste byl železničář, nebo ještě jste železničář. Ono se říká, že když se někdo stane železničář, tak už to nezapomene. A je to přesně, co říkáte. Provozovat železniční dopravu je skutečně velmi náročné, zejména finančně. Musíte mít vlaky, musíte mít depa, musíte mít vyškolené lidi. Takže proto se já taky hodně říkám, že ta železnice se stává velmi nákladným módem dopravy, velmi nákladným.
1: Tomu rozumím. Dokonce je prý možné, to se málo kdy stává, myslím, že jsem to slyšel, v nemocnici na kraji města, kde Jaroslav Moučka hraje toho direktora, tak on tam pořád říká, i my direktoři jsme taky lidi. Jo. Dokonce já, když pojedu švestkovou dráhou, tak vy jste fíra.
2: Ano, já jsem si splnil na staré kolena můj dětský sen a udělal jsem si papíry na mašinu a tady jezdím s lidmi mezi, teda nejenom tady, můžu jezdit i jinde, taky někdy jezdím jinde, ale pravidelně jezdím teda tady několikrát měsíčně mezi na lince U10 Ústeckého kraje, mezi Litoměřicemi, Horním nádržím, Lovosicemi a Mostem, právě velká část té trasy vede přes Švrskovou dráhu.
1: A jezdíte i nějaké takové jako speciální jízdy nebo něco podobného, když se třeba někdo rozhodne, že se jen tak sveze. To znamená, má jet spíš do Mostu nebo do Litoměřic, nebo je to jedno?
2: To je úplně jedno. Je to jedno? Já si myslím, že to je hezký zážitek. Já si myslím, že u Švrskové dráhy platí to, že i cesta může být cíl.
1: To je pravda. My když jsme tam nastoupili, tak já jsem dostal od Broni nabídku, nechcete nějakou vodu, a já jsem si myslel, že to je taková jako společenská nabídka, že má sebou vodu, abych prostě nevomdlel třeba dehydratací, ale vy tam máte normálně bar?
2: Ano, mi dál. Ono, moje, říkají se, že třeba kolegové z dopravní fakulty ČVUT v Praze říkali, jak to ten Hrdledoho vydrží, tam dává zadarmo kávu a čaj. V ostatní tady je samozřejmě za poplatek, ano. Ale my jsme to vydrželi a já si myslím, že to je hezké, vlastně takové doplňkové, že ty lidi jsou rádi, když dostanou zadarmo kavčo nebo ten švestkový čaj, ono to voní tím vlakem, takže ono to prostě patří k tomu zážitku, je s tou švestkovou dráhou, nejenom do práce nebo do školy.
1: To je pravda. Nejenom na Švestka Fest, ale na políčku Švestkovou dráhou nás pozval generální ředitel AŽD Zdeněk Hrdle. Moc děkujem.
2: Já děkuju vám a zdravím posluchače.
1: Bylo to parádní. Zase si pustíme písničku v rámci našeho vysílání, kterému říkáme Přijela k vám radní dvojka. No a když už jsme se bavili tedy o železnici, o vlaku, takže bychom pustili vlak, který tam podle mě na té dráze nemáte. To je totiž vlak, co nikde nestaví. Jdeme na to? Okay.

0: Ranní dvojka dnes ochutnává švestky v Třebíhlicích.
1: A to doslova, my tady opravdu ochutnáváme švestky, protože Švestka Fest v Třebíhlicích se netýká jenom souběhu se švestkovou dráhou, ale i s tou chutí těch švestek. A my tady máme něco, co jsme nikdy neviděli, ani jsme o tom nic neslyšeli, a to je švestková klobása. A teď nám tady Broňa, Bronislav, chlapík, který tady zařizuje úplně všechno. Já mám pocit, že v Třebíhlicích bydlí Broňa.
2: Takhle, já mám takový pocit, že Broňa nechal i víc slunce a nechá slunce zapadnout.
1: Ano. A teď nám přinesl švestkovou klobásu a trhané maso. Broňo, jestli můžu poprosit?
3: Trhané maso ze švestkovou omáčkou.
2: Přátelé, protože představte si, musíme známe povidla švestková, známe kinuté knedlíky se švestkami, známe koláč švestkový.
4: Švestkovou zmrzlinu. Švestkové knedlíky.
1: Počkej, já tady vám okřežili.
2: Přesně tak. A, ale o té klobáse, o které mluvil Dalibor, já jsem teda jako tu kombinaci švestky a masa opravdu
1: neznám. Pojďte si k tomu takhle sednout.
2: Pojďme, dobře, tak budeme degustovat, tak budeme takový klobásátoři, ano?
1: To znamená, to je klobása se švestkovou, ne.
2: Se sušenou švestkou.
1: Se sušenou švestkou,
2: my jsme se ptali tady prodejce, co obsahuje. A on mi říká, no, to je velmi jednoduché.
1: Maso a švestky.
2: Maso a švestky. A samozřejmě nějaké koření.
1: Jo, a víš, jak to chutná?
2: Jako
1: klobása se švestkou. Jako švestková klobása to chutná.
4: No a tady jsem vám ještě, chlapci, přinesla švestkové pivo. To je, prosím, řezák, mavé světlé, s švestkovým jenom takovým aromatem. Není tako sladký.
1: S švestkovým. Jakhle, já už jsem měla ty pivíčka tři.
4: No dovol. Ne, ale to by to nechutná.
2: Já jsem udělal jednu chybu, já jsem si kousnul do půlky klobásy a nemůžu teď mluvit, což se k mikrofonu moc nehodí.
1: A teď to maso, počkej, já ti musím sehnat nějakou vidličku, nebo něco, nemáme vidličku?
2: Přátelé, nemáme vidličku. Já nevím, kdo tady z vás měl, s kolem jdoucích, ale ta kombinace, moje představa vždycky byla taková, nebo říkal jsem si jako správný pivař, že k té hořké chuti sladká úplně nepatří, ale v tomto případě bych řekl, že patří. A myslím si, že je to pivo, které mohou v létě pít i ženy. Co ty na to, Regi?
4: No, my už, nám už tady koluje to pivo asi 2 hodiny, takže jako vybízí k napití z plna hrdla a je taky pěkně teplé. Už jsme se každý napili 3x, takže já se napiju po 4. Mm-hmm.
1: Jakube, já jsem ti navíc sehnal, je tady vidlička z otrub, to je ekologická vidlička, ta se dá potom sníst.
2: A já běžně jím.
1: Ano.
2: Když mě neudělá žena svačinu, tak jím příbor.
1: Prosím tě, ochutnej trhané maso se švestkovou omáčkou a ta ne, to musíš tou vidličkou, mě zajímá jenom ta.
2: Tak já jsem to chtěl jíst trošku na pračlověka, ale dobře.
1: A proč je ta švestka? My totiž, milí posluchači, my bychom vám to rádi ještě popsali, protože ta švestková omáška je žlutá.
2: Víš, co tam cítím?
1: No.
2: Švestky.
1: To není možný. Zkus to ochutnout taky.
2: Jak je možný, že švestková omáčka je žlutá?
1: To by nás zajímalo, jenže kuchař utek. No ani...
2: Pane kuchaři.
1: To jste vy, pojďte sem.
2: Pojďte sem.
1: Spadli jsme ze švestky, má napsáno na tom. Pojďte si tady sednout. Můžeme se zeptat aspoň na křestní jméno?
5: Lukáš.
1: Tak Lukáši, sedněte si takhle k nám. To jste dělal vy tohle?
5: Jo.
1: Tak nám trošku jako popište ten postup.
5: Tak vzhledem k tomu, že tohle to není ta švestková omáčka, to je čedarová omáčka.
4: Ani nevíte, jak jste se trefil do našeho vysílání. Jakub,
1: takže zase lžu? Jakub, jo, já tam cítím ty švestky, jo, jsou tam cítit ty švestičky. Lukáši, děkujeme za rozhovor, to jako není, to si myslím, že je úplně jako v pořádku.

0: Ranní dvojka dnes přijela na Švestka Fest do Třebíhlic.
1: A proto tady také zněl Michal Prokop a ještě bude znít Richard Miller, protože to jsou jedny z těch velkých hvězd, které na Švestka Festu dnes vystupují. My jdeme v 16:30 na jeviště a před námi shodou okolností bude Michal Prokop a po nás Richard Miller. Ale na chviličku se posuneme dál z Třebíhlic, kde momentálně jsme, do obce, která se jmenuje Dřemčice. Myslím, že možná místní znáte. Vy, kteří jezdíte pravidelně mezi Litoměřicemi, třeba Mostem nebo Lovosicemi, tak tam je tak zaznívají tady hodnocení té vesnice.
2: Že to není příliš velké.
1: Není to příliš velké, by se dalo říct česky. Po 7 pivech se to formuluje lapidárněji, ale je tam obrovská vysoká budova, na které je takový velký nápis.
2: Vetešnictví. No a my v našem retrokousku máme velkou spotřebu věcí, které patří už do naší minulosti, takže jsme tam museli zavítat. Každý jsme si našli ten svůj koutek, Dalibor nakonec skončil u nějakého kuchyňského náčiní a gramofonových desek, mě zaujaly staré hračky, no ale taky
1: jsme... pořídili velmi důležitou knihu.
2: Ano, z té budeme čerpat ještě dlouho a dlouho, protože taková praktická hospodyňka z roku 1927 spoustu věcí se nezměnilo a myslím si, že se vám budou hodit i po téměř 100 letech, ale my jsme mezi tom, v tom všem, to není harampádí, v tom všem mezi těmi poklady našli i jednoho z majitelů, z provozovatelů, který se jmenuje Lukáš Zuska. No a tak nás napadlo se jej zeptat, kdeže se vůbec tady to vetešnictví vzalo.
3: Vetešnictví se tady vzalo před 16 lety, kdy jsme nakoupili ten dům s tím úmyslem, že ho tu otevřeme.
2: A proč zrovna vetešnictví?
3: Protože starožitnosti jako název prodejny se mi nezdál být úplně v pořádku, když tady nabízím třeba plechové nádobí nebo hliněné hrnce, což nejsou starožitnosti vlastně jako takové.
2: A co všechno tady teda najdeme?
3: Úplně všechno. Od špendlíku až po letadlo.
2: No a jak to všechno začalo?
3: Asi jako dítě už jsem byl trochu skánčlivý, ale nejvíc vlastně za to může můj strýc, který mě vzal v 10 letech na první starožitnickou burzu. A tam já už jsem věděl, co budu dělat. V první řadě je nákup, třídění, čištění, prodej. Většinou se ozvou lidi s tím, že mají něco, co zrovna nepotřebujou, a pak přijedeme my. Je ideální přijet, ideální je vzít tu věc sebou, protože spousta lidí volá a teď mi tu věc popisujou. Samozřejmě z toho nejsem schopný poznat vůbec nic. Nebo poslat aspoň fotku na mail. Má to samozřejmě limity jak cenové, tak limit objemu a samozřejmě

0: když člověk něco prodává, tak chce prodávat věci hezký, které se prodávají rychle. Letadlo při velikém zájmu je taky na prodej, ale bylo vlastně koupený jako poutač. To byla taková partizánská akce a vezli jsme ho až z Plzně na takovým malinkým nákladáčku. V neděli hodně jako brzo ráno.
1: Tak to byl Lukáš Duska z Vetešnictví z Dřemčic. Určitě se tam zajděte podívat, protože to je kromě toho, že vetešnictví, ale je tam hlavně naklizeno.
2: Je to pravda, mají krásně vycíděné lustry, takže stojí za to je vidět v plné kráse. No ale určitě si vyšetřete hodně času, protože než si to všechno prohlédnete, zavzpomínáte, tak bude večer, takže se taky dobře najezte předtím.
1: Vysíláme ze Švestka Festu, kde dnes bude odpoledne, podvečer hrát i Richard Miller.

0: To byl Richard Miller, Nahý dvě. Richard Miller je jeden z umělců, kteří dnes na Švestka Festu také vystupují v Třebíhlicích. Jestli jste někde z Mostu, z Litoměřic nebo z nedaleka, sedněte do vlaku a Švestkovou dráhou přijďte sem. Naše vysílání raní dvojky, která výjimečně vysílá v sobotu odpoledne, pomalu končí. Tak máme tady ještě z toho nedávno zmíněného vetešnictví úlovek.
1: Já musím přečíst alespoň kratičký úryvek z knihy Praktická hospodyňka, kterou budeme zhusta probírat v našem retrokousku, a tady bych vás nalákala. Mám vedle sebe Jakuba Kaloče, který bude bedlivě poslouchat a dávat mi možná za pravdu nebo naopak. Říká se ženám, Jakube, že domácí práce jsou dobrým prostředkem proti tučnosti, chudokrevnosti a jiným tělesným obtížím. Jedna hodina praní prádla rovná se prý týdenní hře tenisové, ohánění se smetákem a zdvíhání nádobí vytváří nejkrásnější rámě a současné zaměstnávání obou rukou chrání před skřivením a udržuje štíhlost. To však jenom tehdy, když jsou domácí práce správně vykonávány, když svaly a kosti jsou dobře zaměstnány.
0: Já jsem si právě Jakube u tebe všim toho skřivení.
2: Myslíš charakterový?
0: Jsem čekal tuto odpověď.
2: Já jsem si všiml toho, že týdenní tenisové výkony, já nevím, co by na to řekl Roger Federer, ten podle mě nikdy nepral prádlo, nevěnoval se domácím činnostem. A každopádně ty kalorické úbytky na energii, co se týká úklidu domácnosti, to mohu potvrdit, že moje žena, abychom měli doma pořádek, tak zhruba 3 dny uklízí a většinou zhubne 3 až 4 kilogramy.
0: Což teda... Jak dlouho jste spolu? To už má teďko...
2: 2 dny.
0: Aha, tak to jo, tak to ještě má co hubnout, to je v pořádku.
1: Ale i pro ní a pro vás všechny další budeme mít potom postupně ve vysílání různé cviky, kterými můžete vyspravit vaši postavu, aby se vám lépe uklízelo, doma cídilo a zároveň jste vypadali jako modelky.
0: Ano, naše vysílání ze Švestka Festu bohužel končí. Musím se rozloučit tady s Jakubem Kaločem. Jakube, ty jsi smutný.
2: Bohužel mě to taky mrzí, ale jenom chlapi, při žehlení spálíte, a to si nedělám srandu, 2500 kilokalorií během 45 minut.
0: Ne.
2: To? Jo, vážně.
0: Ne.
2: Při žehlení, jo.
1: A při 45 minut, kolik se spálí elektrické energie?
0: To je deprese, ne? Nebo to je depresivní?
2: To platí většinou žena, ne?
0: Ale... 2500 kalorií.
2: No, ne, fakt.
0: To je jako, kdyby si běžel 100 kilometrů.
2: Zkus žehlit 3/4 hodiny v kuse, kamaráde.
1: A nemusíš nikam běhat.
0: Dobře, tak jo. Loučí se Jakub Kaloč.
2: Mějte se krásně a díky.
0: Regina Květoňová.
1: Krásné odpoledne, užijte si celý den.
0: Jeden z největších švestkových kuchařů světa, náš spolupracovník Lukáš. Díky, Luky.
3: Ahoj.
0: Mějte se krásně. A pokračuje dál vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Děkujeme, že jsme s vámi mohli být. Pip, pip, 3.
1: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Exploze po ruském útoku poblíž Kyjeva nepřežilo 37 lidí. Počasí zítra bude polojasno až oblačno a teploty až 28 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku letošního roku to za ně mají dělat školy. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada, ale i tak studentům radí, aby si u pojišťovny ověřili, jestli škola povinnost splnila.
6: V tuhle chvíli je možné, že se ještě tato praxe úplně nevžila, a proto bych doporučil všem studentům, pokud si nejsou jistí, že je u nich správně vedena na pojišťovně ta skupina pojištěnce, aby si tuto skutečnost ověřili, a to jednoduše přes aplikace, která každá zdravotní pojišťovna svým klientům nabízí.
5: Dřív měli tuto povinnost jak studenti, tak školy. V praxi se ustávalo, že změnu pojišťovně nikdo nenahlásil a studenti museli pojistné doplácet. Počet obětí ruského útoku u Buči v kyjevské oblasti stoupl na 37. Na síti Telegram to napsal šéf tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Zraněných je 40 lidí a skoro 400 obyvatel úřady evakuovali. Včerejší ruský útok zasáhl sklad s municí. Na místě po úderu začaly rozsáhlé exploze a vypukl požár. Ukrajinská prokuratura už vyšetřuje možnou nedbalost. Prezident Volodymyr Zelenský zdůraznil, že munice se nesmí skladovat v blízkosti obytných budov. Praze skončil prázdninový provoz MHD. Metro a autobusy opět jezdí v kratších intervalech. Pondělí se k nim přidají taky tramvaje. Školní autobusové linky vyjedou v úterý. V jízdních řádech nově platí i některé trvalé změny, vysvětluje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: Například se sjednotí jízdní řády pražské MHD pro soboty a neděle, což bude fakticky znamenat častější provoz hlavně v neděli ráno a dopoledne. Zároveň bude posílen provoz některých linek za hranice Prahy.
5: Hrad Kámen na Pelhřimovsku je po 3 letech znovu otevřený. Lidé můžou ode dneška navštívit jeho expozice. Kromě unikátní sbírky motocyklů nabízí zrekonstruovaná památka z přelomu 13. a 14. století například i nově objevené motivy původní výmalby. A na hradě reportérka Veronika Bartes-Vohralíková.
7: Zhruba 300 lidí postávají na nádvoří hradu, tvoříme kolem něj takový kruh. Začal totiž doprovodný program k znovu otevření. Mladý mototrialista začíná přeskakovat první dřevěné překážky. Následovat budou skoky o skálu hned přímo u vstupu hradu. Památka je totiž spojená se sbírkou historických motocyklů. V opravených interiérech jsou jich vystavených zhruba 40. Návštěvníci můžou taky vidět objevené původní fresky, nové expozice, 3D modely hradu, opravené sály, podlahy nebo zajít do nově vybudovaného infocentra s kavárnou. Kompletní rekonstrukce památky vyšla na zhruba 100 milionů korun. Z hradu Kámen Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
5: Zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno místy i zvětšenou oblačnost. Ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť. Teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30, na horách kolem 19.
4: Doprava.
5: Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem popojíždí kolona před omezením u sjezdu na Slavkov. Na kilometru 210 se projíždí vždy jedním pruhem. Fronty jsou od Rousínova z kilometru 216 a taky od Slatiny z kilometru 202. Dá se to objet po silnici 430 okolo Rohlenky, tam ale také čekejte silný provoz. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Václav Žmolík a po Česku.
8: Dobré odpoledne. Slyšeli jste někdy o zámeckém pánovi, který si svůj zámek celý opravil vlastníma rukama, jenom s několika málo pomocníky? Já jednoho takového znám, pana Ladislava Truhláře, který tak 25 let opravoval a rekonstruoval zámek Lešany v Posázaví a letos jej otevřel pro návštěvníky. No a tak se tam zajedeme podívat. Co vy na to?
4: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Pane truhláři, jak se z vás stal zámecký pán?
1: Úplně náhodou, nikdy jsem netoužil po zámku, ale můj kluk si tady našel nevěstu v Lešanech a vlastně ten pán věděl, že se tady prodává, tak zblbnul moje dvě děti a ty zase zblbly mě. No a já jsem do toho vpadnul. No. Pak už jsem v tom byl 25 let.
0: Ve kterém roce jste kupoval zámek?
1: 96. konec roku.
0: To znamená 30 let to bude letos?
1: Ano, 30 let, no. Ale 25 let jsem to dával dohromady, opravil jsem tady 41 místností.
0: No vzhledem k tomu, že jsem jezdil tady nedaleko k Týnci nad Sázavou ke své milé tchýni na chatu, tak jsem tu a tam byl i v Lešanech. Tak vím, jaké to byly ruiny v těch 90. letech. Lešanský zámek i ten

0: mocný. Neříkejte, že jste to všechno dělal vy svýma vlastníma rukama.
1: Ano, dělal všechno svýma rukama.
0: Všechno? No, všechna ta řemesla, která byla zapotřebí?
1: Já jsem tady v podstatě neměl téměř až na nějakou malou výjimku, nějaký elektrikář nebo něco takového vodu, tak jsem tady firmy neměl, jo. Nebo na fasádu, ale to bylo minimum, jinak všechno. Akorát tady na tom špejcharu, co stojíme teďko, tak za co dola, protože to byla velká práce, tam se hodně mouralo a dělal jsem tam strop. Tak tady jsem měl asi půl roku pět takových dělníků, jako malou firmičku. A jinak všechno. Pokoje třeba s jedním člověkem, všechny.
0: Těmahle rukama, které vidím, no tak jsou poctivé, fortelné. No a co rodina? Zdali pak pomohli děti?
1: Já jsem měl tu výhodu, že děti už jsem měl velký. Když jsem začínal v těch 50, že jo. Takže jako dcera mi hodně pomáhala, jako co se týče toho interiéru, že jsem tady nikdy neměl ani žádného projektanta, ani všechno jsme zařizovali sami spolu, no.
0: A co manželka na to?
1: Ta tady se mnou byla. A vlastně těch 25 let, co jsme to dělali, tak tady se mnou machala.
0: Co tak dělala?
1: Všechno uklízela, celý zámek, neměl jsem nikdy žádnou uklízečku, všechno dělala sama, se mnou. Aha.
0: A vy jste mi ukazoval před chvílí fotografie a tam byla s vámi i na zámecké střeše.
1: Taky, no, všude byla všude. Tak na střeše úplně tolik nelezla, to jsem byl já, ale měl jsem kamaráda z Prahy, pokryvače, ale on mi vždycky sundal, to jsem tady opravil starou střechu, 150 let starý bobrovky, no a on měl výtah, tak on vždycky mi sundal 3000, to je za všech, já jsem si je zrestauroval, zase za 5 přijel a jeli jsme je tam nahoru, to byl opravdový kamarád. Jo.
0: Si tak říkám, kolik těch tašek na té zámecké střeše asi je?
1: Je jich tam 70 000 a každou jsme měli 12 krát v roce, než jsme ji tam vrátili.
0: Každá prošla vašima rukama?
1: Každá.
0: Neuvěřitelný příběh.
1: Dva
0: půl roku jenom střecha?
1: No, jako mi to trvalo, protože ono to nešlo dělat zimě. Jo, to muselo uschnout, takový ten proces tam byl nějaký mokrej. To jsem to nejdřív bral drátěným kartáčem, vapkou, penetrace, válečkem barvy, ale držej tam už 30 let, až je tam je furt ta barva.
0: No a nevím, vážení a milí posluchači Českého rozhlasu Dvojka, jak si představujete zámeckého pána, ale takovýhle zámecký pán je Ladislav Truhlář. Ano, já si myslím, Ladislav Truhlář v Lešanech u Týnce nad Sázavou, odkud vysíláme dnešní sobotní Počesku.

0: Na dvojce posloucháte Sobotní po Česku s Ladislavem Truhlářem, majitelem zámku Lešany. Stojíme právě teď před zámkem u hospodářského traktu, tak když zámek popíšeme, co všechno můžeme vidět. Hospodářský trakt je do písmene L.
1: Ano, do písmene L.
0: Je to, říkal jste, sýpka bývalá?
1: Je to bývalá sýpka. Z té sýpky jsem si udělal živnost, kterou jsem tam 12 let provozoval, teď jsem už neměl peníze.
0: Co pak tam bylo?
1: Jako abych měl na materiál aspoň na to jedno nebo dva ty pomocníky, který jsem potřeboval v roce. No.
0: A ta živnost, co to bylo?
1: To jsem to měl pod všem bejdem, udělal jsem si to takový bowlingový bar.
0: Aha.
1: A nahoře jsem udělal celkem 14 pokojů tady v té hospodářské budově, no a sám jsem to provozoval.
0: No tak ostatně v hospodářské budově máte dnes penzion, bowling je tady stále. No a pod námi je zámek, tedy jak je veliký, aby si naši posluchači, kteří tady třeba nikdy nebyli, dokázali udělat představu, co jste vlastně opravoval.
1: Tak zámek je atriový, je to vlastně uzavřený čtverec s nádvořím a zhruba tak asi 630 metrů jedna strana zámku. Takže je tam celkem 22 místností. No.
0: 22 pokojů.
1: Jako vybudoval jsem tam restauraci, sál, je tam freskový sál, jdu tam dělat svatby, koncerty, ukážu vám.
0: Máte tam výstavy, ty mě taky moc zajímají. A dominantou zámku je krásná barokní věž. Ale já ať vzpomínám, jak vzpomínám, když jsem tady jezdíval na kole někdy před 30 lety, tak ta věž tam taková nebyla.
1: Byla tam vodárna, kterou tady postavili za druhé světové války Němci, protože to tady bylo všecko obsazené německým vojskem. No ale ta jezdila vlastně ten zámek, takže po dohodě s památkářkama, protože jsem Pražák, tak mě napadla cibulová věž, no a to se podařilo zrychlovat. Taky jsem ji tady stavěl sám s mouma tesařema, přímo na zahradě.
0: No to je obdivuhodné, co vy všechno umíte, kolik tak jako profesí zvládáte.
1: Hele, jedna, učíte se, když nemáte ty správné peníze, naučíte se všecko. Všecky řemesla, když si vyzkoušíte tady, a ono, když se chce, tak ono to nějak jde. No.
0: Říká zedník, pokrývač, malíř, klempíř, všechno.
1: Dlažby, obklady, všechno.
0: Ladislav Truhlář, který bude za malou chvíli naším průvodcem po krásném barokním zámku v Lešanech, který, jak jsme slyšeli, vždycky krásný nebýval. Ale ještě předtím pro vás, vážení a milí, budu mít soutěžní otázku. Tak poslouchejte dál, tady je Sobotní po Česku.
2: Český rozhlas, dvojka.

0: Poslouchali jste bedlivě a zaznamenali jste, jak dlouho rekonstruoval pan Ladislav Truhlář zámek v Lešanech u Týnce nad Sázavou? Jestli ano, tak mi to napište e-mailem na adresu dvojka@rozhlas.cz. A pokud se na vás usměje štěstí, tak vám pošleme výhru, tedy knihu Po Česku 3 z produkce Radioservisu, která je plná tipů na výlety z tohoto rozhlasového pořadu. Jak dlouho opravoval pan Ladislav Truhlář zámek v Lešanech? dvojka@rozhlas.cz. To minule jste mi měli napsat, jak se jmenují dálkové trasy, které vytvořil cestovatel, publicista a fotograf Jan Hocek. Že správná odpověď zní Via Czechia, to věděl i pan Ťoupalík z Liberce. Slíbenou odměnu mu posíláme a já moc gratuluji.
1: Český rozhlas 2.

0: Ano, takhle krásně vržou vrata do zámku Lešany, kam mě uvedl jeho majitel Ladislav Truhlář. Jaká je vlastně historie toho zámku? Kam až zá?
1: 1185 byli první známí majiteře. A jinak tady to prošlo spoustu. Zhruba tak se tady střídali kolem těch 25-30 lety majitele. Ale nejdíl tady byla svatovická kapitula po bitvě na Bídloře. No a církev tady byla skoro 300 let, než je vystěhovali za druhé světové války Němci a pak se to rozdávalo JZD.
0: Jak to tak bývalo? To mi asi popíšete, jak se JZD podepsalo na podobě.
1: Poslední nájemce bezdomovce, takže to bylo úplně vybydlený.
0: A od roku 1996 Truhlářovi. Tak, kudy kam teď? A vstoupili jsme na nádvoří s arkádami.
1: Tak tady jsem dělal všecko, celý vomitky, okna, všecko, ale všecko do původního stavu.
0: A nad námi se tyčí ta krásná věž.
1: Tady dokonce, co vidíte, ty kamery na tom nádvoří, tak ano. Tady byl 10 cm nános bahna a rostly tady nálety, když jsem sem přišel. Bylo to úplně opuštěný.
0: No já se tak dívám na fasádu a tady jsou dokonce renesanční z grafita.
1: A musel jsem to dodělat stejnou technologií, tadyhle kousek starý grafit. No, no když se budete tadyhle podívat, tak uvidíte ten starý jazyk a podle toho jsme to dělali.
0: No a co všechno na zámku ukazujete návštěvníkům?
1: Všecko. Taková je to atypická prohlídka, dělám já sám teda prohlídky, protože jsem všecko budoval, takže je to moje takový poslední dítě. Jo.
0: A návštěvníci jsou určitě stejně zvědaví, jako budu zvědavý já.
1: Teď, co vám tady ukážu, pod dřevěnou podlahou schnilou jsem našel 600 let starou dlažbu cihlovou a vrátil jsem ji tam zpátky, tak se na to teď podíváme.
0: A to je krásný pocit, že? Takhle vracet život věcem.
1: Víte, co to je koníček? Oni se mi ptají, jestli jsem někdy byl naštvaný, ale já vám řeknu, že nebyl.
0: Vy jste měl stále co dělat?
1: Za 25 let nikdy jsem to nevzdal a nikdy jsem nebyl naštvaný. Furt mě to bavilo to restaurovat.
0: To je úžasné. Tak.
1: Tady, když se podíváte na ten strop, ano. Připomíná vám to nějaké malíře?
0: Připomíná mi to Alfonse Muchu.
1: Tak, to je správně. Jsem jezdil vnučka Alfonse Muchy s tím jedným správcem asi tak v roce 1912 nebo takový. Ale vzal si slavného malíře Kubištu našeho, ale ucházel se o ní i Tomáš Baťa. Tak ta jsem jezdívala za tím správcem. Měl jsem tady obraz, ale teď kvůli té výstavě je sundaný. Ale takže mi napadlo udělat ala Alfons Mucha na tom stropě. Ale už mi to malovali dva absolventi umělecko-průmyslové školy, byli z Říčan, byli to nejlepší žáci. Dneska už jsou asi skoro 20 let profici. No.
0: Šikovně.
1: Takže udělali mi to docela pěkně. No.
0: No a povězme, jaká výstava tady začíná?
1: Záhady a děvě světa. A je tady ještě jedna, a to je Řecese. A vůbec je hezký, navštěvilo už to tady za teď zhruba 2,5 měsíce, asi 3 000 lidí. Je o to zájem a chválej si to. Ale už to dělá firma, jo.
0: Ano, nikoli vy. No tady je zrovna expozice o turínském plátnu, aby měli posluchači představu, jaké záhady na té výstavě jsou. Tak.
1: Nejdeště to strop, který je jediný v republice. Je tady. Já jsme to nazvali jako křížová klenba a prozradil mi to profesor Kašička, to byl jeden z největších znalců hradu a zámku, on všechno dokumentoval, takže tady jedna rarita obrovská, jinak každá místnost má tady tu klenbu jinou. Ale ukážu vám, kde jsem teda 25 let bydlel, kde jsem si to vybudoval. Teď půjdeme po schodišti, který je 300 let starý. A pod náma teď, co stojíme tady v tím předsíni, tak tady je šachta, kde si to byla vodní tvrz, takže tekla kdesi okolo voda. Takže tady třeba víte, tady vede ta šachta, je tady větší velkost, jedno prkno tady mám. Takového šíle nepropadneme se, projdeme tu nahoru.
0: Takže po 300 let starém dřevěném schodišti stoupáme do prvního poschodí.
1: Tenhle byt má celkem 140 metrů a surovině jsem ho tenkrát udělal v 50 letech za 3 měsíce.
0: To byla první rekonstrukce na zámku?
1: Tak, to byla první. A pak už to jelo dokola.
0: A vstupujeme do krásného velikého salonu, ve kterém nechybí ani kuchyňská linka. Jak se bydlelo na zámku?
1: Když mluvíte o těch kuchyňské lince, já jsem kdysi prodával dlažby obklady, tak tuhle kuchyň jsem postavil za 3 dny, tedy sám. Jak se tady bydlelo? Jak vám řeknu, jsem chodil akorát spát do týdne, to jsem furt dělal. Ale dobrý, je tady absolutní klid, málo prachu a hezky se to bydlelo. No.
0: A výhled do parku zámeckého?
1: No, ten jsem taky celý vybudoval s těma dvouma klukama ukrajinskýma. Takže tady ta místnost má 70 metrů, jsou tady krásný dřevěný strop, ale když si tady
0: byl... Trámový strop.
1: Když si tady byl požár v roce 1900 a byl to tady poškozený ty stropy, ale tyhle ty trámy tady dělal dědeček Františka Hrubína.
0: Ano, František Hrubín je zpět s Lešany, má tady pamětní síň.
1: Má tady, ano, ale má tady i chalupu. Mm-hmm. Ještě jeho vnučka sem furt jezdí, tak ten tady upravoval po tom požáru, tady dělal ty krovy.
0: Z Lešanského zámku, z Posázaví, je dnešní sobotní po Česku. Naším průvodcem po zdejším zámku je jeho majitel, pan Ladislav Truhlář. Naladili jste si Český rozhlas 2.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Ach, tak hádám, že jsme v nejkrásnějším sále na zámku.
2: Tak, tohle je největší místnost, má 70 metrů a našel jsem tady originál fresky, který v roce 1758 vytvořil Francouz, jmenoval se Spitzer, který byl zaměstnancem církve, že? A oni to tady vlastně vlastnili. Je tady Karlštejn.
1: Je tady Pražský hrad.
2: Tak, ale je tady jedna rarita. Tady ho vidíte ještě bez věží.
1: Ano.
2: Bez těch dvou, ty se dostavěli asi před 120 lety.
1: Později. Je to tak.
2: Takže je to úžasný. Já jsem rád, že se mi to podařilo zachránit. Ani jsem nevěděl, že to tady je, ale už jsem to dělal s restaurátorama a za dva burku jsme to dali dohromady. No.
1: Krásná rokoková výmalba, že?
2: Tak.
1: No nádhera.
2: Jinak tady potom, když tady není ta výstava, šli tady dělat koncerty.
1: No, však tady máte křídlo.
2: Slaby. Dokonce tohle starý, krásný rakouská práce, tenhle ten klavír je přes 100 let starý, údajně jich jenom asi 6 na světě. Na ty svatby potom, když to někdo umí, je to úžasný. Dokonce jsem tady vodával Petrov.
1: Aha,
2: to byl ten, co držil ty písničky ke Kretačkovi, tak to měl zlatou svatbu. A vodával Alfred Strejček.
1: Aha. Já myslel Petrov klavír, to ne.
2: Ne, ne, ale on se jmenoval Petrov taky. No.
1: Ano, ano, ale z V na konci. No a báječně se sem hodí ta výstava Srdce se k vám.
2: Tak.
1: A prkna, po kterých chodíme, jsou původní.
2: Všecko je původní.
1: Ta se naštěstí dochovala.
2: Všecko, teď jsem všecky brousil, počil jsem si stroj na parkety, vybrousil jsem ty barvy starý a pak jsem to nalakoval.
1: No ani nepraskají a nevržou.
2: Umím ještě jednu věc, tady jsou ještě teda spáry,
1: ano.
2: Ale udělal jsem tady už byt pro moji dceru a umím i ty spáry spravit. Tak, že to vůbec se nehne a navrže to. Jo.
1: Výstava Šťastný život v Secesi pokračuje i v dalších místnostech, jsou tady dobové dámské šaty, je tady sklo, je tady porcelán, je tady nábytek, no a báječně se to hodí do takového krásného salonu, do jakého jsme teď vešli. Také tady máte nádherné parkety, musím říct.
2: Tak a to jsem si dělal tady sám s Ukrajincem jedným, kterým jsem vlastně udělal všechny tady pokoje, ve dvou jsme to dělali. Všechno jsme si navrhovali sami, někdy jsem se radil s dcerou, někdy i s Ukrajincem a dali jsme to dohromady. No, je to krásně dřevěný, není tady nic umělýho. Tady jsem dělali stropy, tady byly propadlý trámy, když si tady měla jezera jídelnu, tady vařil, byl ten 3-metrový sporák, vařil by tej dražby, to jsem vymlátil, udělal jsem celým zámku kanalizaci, komplet, takže všechny místnosti jsou použitelné a dá se tady běžně i bydlet. No.
1: A jsou to opět krásné zámecké salóny, že?
2: Tak a tohle je takový no, salónek. No. Teď je to teda na výstavu, ale když jsou tu spadby, většinou to využívají nevěsty, když se tady upravují s těmi zážitkama.
1: A že jich tady prošlo? 200 jste říkal?
2: Nevěst. Já jsem osobně dělal 200 svadeb a byl jsem docela úspěšný.
1: Jo, nerozvedli se potom většinou.
2: Jedna tady měla dvě svatby. A byla z Vinohrad, jo.
1: Pražanda.
3: Po Česku s Václavem Žmolíkem
4: na dvojce.

0: Vstupujeme na arkády. Pozor na hlavu, že? Futra nejsou až tak vysoká. Arkády jsou zasklené. To je praktické, že?
1: Je to praktické. Všechny, co teď vidíte, že za bulky jsem všechny tady dělal nový. Jsou nový sklep, protože to bylo všechno vytlučené. On ten zámek vlastně byl 10 let opuštěný. Jak tady běhali děti a takové, bylo všechno vytlučené. Ale zachránil jsem ty staré okna. Udělal jsem si na rohří kať, kterou jsem vyložil jilitama jako jima a vyrouhoval jsem všechny ty staré okna a zachránil jsem je.
0: A máte tady spoustu starého stylového nábytku, tak ten zcela jistě není původní.
1: Tady nebylo vůbec nic, ale měl jsem jednu kliku, můj vnuk našel dražbu v Kutné Hoře a vydražil jsem 620 kusů nábytku.
0: Aha, takže najednou jste to nakoupil.
1: Najednou, musel to koupit někdo, byla to státní dražba, byla to už třetí dražba, takže jsme to koupili za velmi rozumné peníze a no, vybavili jsme zámek.
0: Ale celý zámek.
1: Jsou tady repliky Ludvíka, starý nábytek, starý postele, byla to úžasná dražba, stálo to za to. No.
0: Úžasná příležitost.
1: A jinak měl jsem jednu záferu, každou místnost, kterou jsem zrychtoval, to trvalo tak asi tak měsíc z ruiny, tak jsem nezařizoval.
0: Aha.
1: Ty pak se k tomu nevrátíte, když to neuděláte.
0: No to je pravda. Procházíme první poschodí Lešanského zámku. Po arkádách jdeme. Další salon.
1: No a tady vidíte všechno původní, ty stropy.
0: Ano,
1: ale
0: ty, trámové.
1: No, když je teď po tom požáru, ta církev to nechala umítnout, ale já jsem zase všechny ty stropy otevřel a že jsem přiznal ty trámy. Některý jsem tady, ten jsem třeba celý restauroval, tady už byly díry, je už tady hezká podlaha, dubová.
0: A opět parkety.
1: A dokonce je tady podlaha vytopení.
0: Byť tady máte kamna, předpokládám, na uhlí.
1: Ano, jsou lidi nový, krásně těm kupercem ty nové a úžasně to vyhřeju.
0: Další ložnička, musí se tady krásně spát.
1: Ticho. Hlavně si každý slibuje, že tady nic neslyší. Jsou tady stěny, které jsou skoro metrový, dole někde až 2 metry, no, je to všecko z kamene.
0: V těchto okamžicích je tady svět dětí v období secese, takže dobové hračky, se kterými si hráli naše pradědečkové. A jak se tak dívám, hráli si tenkrát už i na indiány.
1: Ano.
0: Co vaši vnuci, ty si tady musí hrát?
1: Můj vnuk, co je takový bohem, ale mám ho hrozně rád, jako, a tomu jsem to před 5 lety předal, te 5 let už jsem jako v důchodu. No.
0: Ten už je veliký.
1: No už má 3 děti.
0: Můj vnuk, tak jeho děti si tady musí hrát rády.
1: No jo, jistě. Už mám 5 prvnoučat. No.
0: A na co nejčastěji a nejraději si tady hrají?
1: Hele, všecko, ten park je úžasný, jako, že se nemusí bát ty lidi, je tady to, je to upravovaný furt, tak je tam i taková dětská jako herna, nebo si jezdí elektrickým autíčkem po parku. No.
0: No a na zámku na Princezny a na Prince ne?
1: Taky mají tady skákací na fukovací hrad, no, pro děti docela je to prýma. Když jsou ty spadby, tak ty děti se to motají taky, takže je to dobrý, no.
0: Tak já musím říct si, pane Truhláři, na závěr prohlídky, klobouk dolů.
1: No, děkuju, ale je to takový koníček, no.
0: A stálá práce, že?
1: Víte co, když je to koníček, tak vás to baví. Tak nikdy jsem toho nelitoval.
0: Koníčkem nazývá Ladislav Truhlář rekonstrukci a péči o zámek v Lešanech, který koupil před 30 lety a kde jsme byli dnes se sobotním počesku hosty. Tak já moc děkuji za provedení a přeji hodně spokojených návštěvníků.
1: Já taky děkuju a budeme se těšit, a když budete chtít prohlídku, dělám osobně, všichni jste vítáni.
0: Jako jsem byl vítán. Já od mikrofonu se s vámi, vážení a milí posluchači Dvojky, loučí Václav Žmolík. Naslyšenou se těším opět v tomto čase za týden z jiného úžasného místa naší země.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Když je vrah mazanější než policie.
2: Snad by mi už někdo konečně mohl říct, proč jste tady. Je mi totiž zima jen tak v pyžamu.
3: Podívejte, potřebujeme každou pomocnou ruku. Víc zatím nemusíte vědět.
0: Musí se do vyšetřování pustit sami občané.
4: Čeká nás fůra práce.
5: Všichni jsme vynervovaní. Vždyť na řadě může být kdokoliv z nás.
2: Hleďte, v těchto věcech se já moc nevyznám. Co taky můžu vědět o nějaké honičce na chlapa? Já se toho zúčastním třeba finančně. Pár dolarů na to věnuju.
0: Smrt. Hororová krimikomedie Woodyho Allena s Josefem Kemrem.
1: V neděli po 20. hodině na dvojce.
6: Dnes večer v České televizi.
7: ČT 1. V Třešňové se nacvičuje divadelní představení. Bohouš režíruje, Anička hraje a Tonda žárlí. Seriál Chalupáři. ČT 2. Aby pomohla porazit nepřítele, musí přejít na jeho stranu. Premiéra strhujícího válečného thrilleru Černá kniha. A ČT Art uvede v premiéře operu Giuseppe Verdiho Nabucco z Veronské arény. Sobotní večer s Českou televizí.
8: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
9: Podpora pro nezaměstnané by mohla být od ledna nižší. Španělsko žádá Evropskou komisi o pomoc při rozřazování migrantů v Ceutě. Počasí zítra bude polojasno až oblačno, teploty až 28 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce od ledna snížit podporu pro nezaměstnané. Příští rok tak plánuje ušetřit asi 4,5 miliardy korun. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh by vrátil podporu na úroveň před letošní změnou. Částka by v prvních dvou měsících znovu klesla na 65% předchozího výdělku. Teď to bylo 80. Současné vyšší dávky zavedla minulá vláda. Hnutí ANO je podpořilo. Podle Babiše ale lidé začali změny zneužívat.
10: V čase, kdy jsem říkal ano, tak jsem neměl tu informaci a nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci, takže my máme tady velký problém.
9: Ministerstvo práce zatím novelu se změnou podpory nepředložilo. Proti návrhu se ale už teď staví odbory i zaměstnavatelé. Hasiči v noci na dnešek zachraňovali 5 horolezců v Adržpašských skalách na Náchodsku. Potvrdila to mluvčí krajských hasičů Martina Gecová. 3 ženy a 2 muži uvízli při výstupu na skalní útvar Milenci. Pomoc přivolali před 3 hodinou ráno. Podle Gecové byli na skále přes 10 hodin. Byli zmoklí, prochladlí a vyčerpaní. Hasiči je museli po jednom spustit na zem. Při záchraně se nikdo nezranil. Španělsko požádalo Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž o pomoc s ilegálními migranty v Ceutě. Chce, aby se Frontex zapojil do prověřování migrantů, kterých tam před měsícem nelegálně přišlo až 80 tisíc. Teď jich v Ceutě zůstává podle úřadu asi 5 tisíc. U nich pokračuje třídění kvůli případnému vyhoštění nebo udělení azylu. Ve španělské exklávě na severu Afriky v posledních dnech roste napětí. Místní obyvatelé na sérii protestů požadovali odchod všech ilegálních migrantů. O tomto víkendu můžou lidé přispět do sbírky Školákům od srdce. Ve vybraných prodejnách budou dobrovolníci vybírat tušky, pera, sešity, penály, ale taky třeba lahve na pití nebo aktovky. Pak je předají dětem z chudých rodin. Pokračuje manažerka sbírky Magda Frišová z Diakonie Českobratrské církve evangelické.
11: Uvádí se, že v Čechách je ohrožený příjmovou chudobou kolem milionu lidí a třetina z nich jsou vlastně samoživitelé, což vlastně je to největší téma pro ně, protože tam prostě jenom jeden plat a těch peněz na ty pomůcky je málo, takže vlastně kolem 200 tisíc dětí třeba v České republice nemá dostatek školních pomůcek nebo žije v tom ohrožení chudobou. A ta sbírka je vlastně zaměřená pro ně.
9: Do sbírky Školákům od srdce je možné přispět taky online. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa získal na mistrovství světa v Poznani druhou medaili. Po zlatu na kilometru vybojoval stříbro na poloviční trati. Závod vyhrál Brazilec Queiroz. Mezi ženami byla na pětistovce šestá Denisa Řáhová.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
9: Zítra bude polojasno až oblačno. Ráno místy i zvětšená oblačnost, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť. Teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30, na horách kolem 19.
1: Doprava.
9: Silnice 34 z Jindřichova Hradce do Třeboně je neprůjezdná. Za Lasenicemi se srazila dvě osobní auta, provoz je zastavený v obou směrech. Osobním autem se dá objet přes Vídří a Dolní Lhotu. Na D5 se z Prahy do Plzně pozor za sjezdem na Rokycany. Na 66. kilometru leží na vozovce sražená zvěř. Na místo míří policisté a vybočuje se tam tak opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Víc o dalším programu Dvojky prozradí Roman Víšek.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemné sobotní odpoledne z Dvojky, přátelé. Už za chvíli tady bude další vydání pořadu Kecky. Hosty jsou Petra Špalková a Michála Maurerová. No a po 17. hodině nabídneme další příběh z kalendáře. Zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí
1: Kecky.
0: Historky, kterým můžete věřit,
1: ale nemusíte.
0: S Lucí Polišenskou
1: na Dvojce.
12: Krásný den, milí posluchači, vítám vás u našeho společného setkání a jsem ráda, že dnešní hodinu strávíte právě s námi. Každý člověk má za sebou okamžiky, které stojí za vyprávění, chvíle povedené, nečekané, někdy trochu bláznivé a jindy takové, na které se nezapomíná. Právě do těchto příběhů dnes společně nahlédneme. A třeba zjistíme, že skutečnost je někdy mnohem odvážnější, než bychom od ní čekali.
1: Kecky s Lucí Polišenskou.
12: Mými dnešními hosty jsou dvě ženy, herečky, moje kamarádky, by se dalo říct. Jednou z nich je Petra Špalková. Ahoj, Péťo.
13: Nazdar, ahoj.
12: A druhou je Míša Maurerová. Ahoj, Míša.
13: Jsem dojatá tím úvodem, jsme kamarádky.
12: Yeah. Hele, já to tak říkám zatím vždycky, protože to zatím vždycky tak je.
13: To chceš pojistit, veď?
12: Já si to tak trošku pečetím, jak se říká. Holky, prázdniny se přesunuly do své druhé poloviny, což je vždycky takový trošku smutný, nebo nevím, jak to máte vy, ale já vždycky začnu chytat paniku tak v půlce srpna, že už to končí. Jak se máte o prázdninách a jak dožíváte to léto?
13: Já to mám teda báječný, protože já jsem si stihla užít i toho volna, i vlastně kus nějaký práce, abych to volno mohla zaplatit celý rodině. Nevím, jak to máte vy, ale ano, ano, to potřeba ano, i pokrej finančně. Ano. Teďka vlastně v současné době hrajeme zimní pohádku v rámci letních shakespearovských slavností. A já jsem vlastně strašně šťastná, že v tom můžu hrát, takže já vlastně mám přes den odpočinek, což je ideál, a večer práci, kterou zbožňuju, takže já to mám hezky jako teďka vyrovnaný. Míšo?
14: No, prázdniny, to je od slova prázdný dny, tak já je mám rozhodně naplněný povídáním se zajímavými lidmi v rámci blízkých setkáních letních, kde jsme se vystřídali s Vasilem. Takže já si povídám se zajímavými lidmi a tím právě tvořím hezké volno zbytku rodiny, který má prázdniny. No a já si je už tradičně dělám před a po prázdninách. No. A trošku jsem teda, přiznám se, jako v šoku, protože já jsem dneska ve vzduchu. Nevím, jestli to je jako přání otce myšlenky, jo, zacítila podzim. Už prostě, jo? Možná to jsou ty vysušený chudinky žížaly.
12: Já si myslím, že už není dneska výjimečně 42 stupňů, tak možná člověku přijde, že je trošku chladnic. Holky, my to máme vždycky taková témata, o kterých se bavíme a říkáme si různé historky a zajímavosti a bavíme se o tom, co pravda je a co pravda není. Lidé, na které nejde zapomenout. Francouz Michel Lotito byl muž, který posunul hranice lidského stravování do říše neuvěřitelného. Kvůli vzácné psychické poruše měl chuť na nejedlé předměty a díky mimořádně silné žaludeční stěně a extrémně účinným trávícím šťávám dokázal bez vážnějších následků trávit kov, sklo i gumu. Během svého života spořádal přibližně 18 jízdních kol, 15 nákupních vozíků, 7 televizorů, 6 lustrů, 1 pár lyží a mnoho dalších předmětů. Vše nejprve rozřezal na malé kousky, potřel minerálním olejem a zapíjel velkým množstvím vody. Jeho absolutním vrcholem byla konzumace letadla Cessna 150. Rozebírání a postupné pojídání mu trvalo přesně 2 roky. Přestože za svůj život skonzumoval odhadem 9 tun kovu, lékaři u něj nikdy nezaznamenali vážná vnitřní zranění ani bolesti. Na jeho neuvěřitelné výkony dodnes nemůžou zapomenout miliony lidí i odborníci po celém světě.
15: Ty bláho, já mám ráno problém spolikat i doplňky stravy.
12: Není to pravda. Myslím, že to není pravda?
14: Já si myslím, že to je pravda.
12: Já myslím, že není.
14: To je tak neuvěřitelný bizár, že já si myslím, že ten člověk byl schopný. Nevím, jestli teda celou cestu i s pilotem, ale že byl schopen.
12: Pilot tam nebyl, jo, jenom aby jsme byli.
14: Ale myslím si, že opravdu polikal předměty.
12: To byla spartu transparentní.
13: Není to pravda. V žádném případě to není pravda.
14: Lidi mají bizární koníčky a chutě.
13: 15 jízdních kol prostě není možný. Není to pravda.
12: Fakt ti zajímá to kolo, ale on sežral letadlo.
13: Cessnu.
14: Hele, na kousíčky, veď, tak zase...
13: A ty nám řekneš potom...
12: Já ti to řeknu, ne?
13: Jo, jo, ale ty nás ještě budeš zkoušet.
14: Tak ono se to nevtřebávalo, ono tam prošlo traktem a šlo to ven, tak třeba měl rychlý trávení, to pak stráví.
13: No to nesníš letadlo, nesníš, prostě nesníš, Míšo.
12: No tak já vám musím říct, holky, že to pravda je.
14: No vidíš.
12: Že to pravda je. Ale je to hustý, co?
13: Je to opravdu pravda, jo? Tam lety to je prostě...
12: Je legenda? Tak si představuju, že víš, jak si vaříš, jako... jaký nádobí, nebo...
14: Ale zase nemá problém,
12: když sní to letadlo příborem, nebo...
14: Sní to kůže i s tou kostrou, že jo? S těma kostrou, ale nemá odpad, si, že žádný odpad,
13: on nepřídí. Ale třeba si představ, jako, že vaříš, jako, a říkáš si, tak já udělám ty boloňský špagety, ale musím schovat ten hrnec, aby mi ho manžel nesnět, že jo?
12: Ale budu na dovolenou a řekl, je děti, tak tady zamkněte ty kole, ale pořádně, aby máme tačí někde sežrám. Kde je ten kýbl, co byl před dveřma?
15: No nevím.
12: Je to teda úplně neuvěřitelný, ale s tím bych se teda chtěla kamarádit.
13: Fakt?
12: No tak dobře, musíš schovávat ty věci, ale chceš vidět mě někoho, jaký
13: no,
12: letadlo?
13: Tak asi jo.
12: Nebo kolo.
14: Mě zajímá to porcování toho před tím jídlem.
13: Jako
14: dneska si to dám na trošku větší kousky. Už to sedadlo v tom letadle, nebo tu kabinu, ty čudlíky.
13: Fakt snět, jako Cessnu.
12: Ano. No tak určitě to byl člověk, na kterýho nejde asi zapomenout, když se s ním člověk potkal. Máte vy nějaký lidi, na který nemůžete zapomenout, nebo který jsou pro vás v životě zásadní? Já tak tuším tady s Péťou, že máme jednoho společného člověka, na kterýho asi nelze zapomenout a který je velmi výjimečný.
13: Myslíš Petra?
12: Ano.
13: Ano, myslíme Petra Pachla, pana profesora akrobacie.
14: Ano, já tak jsem... na něj taky nemůžu zapomenout, musím k vám do party.
13: Jo.
14: Ano, taky jsem byla nucena skákat z toho ochozu, abych ukázala, ano. Že se nebojím.
13: Ano, ano.
12: A bála ses?
14: Strašně, proto jsem nebyla úplnou oblíbenkyní a byla jsem zdrojem celá slušného strefování u Petra, ale já ho mám hrozně ráda. A vím, že jeho dcerka Malvína byla ta první posluchačka, která poslouchala moje pohádky, když byla malinká a on ji vozil sebou tehdy. Mm-hmm. A dneska už je z ní renomovaná paní herečka, tak to vždycky připomínám, že jsem ji uspávala pohádkama kdysi dávno. No, ale byla jsem buchta, byli jste taky buchty pro Petra Pachla?
12: Já měla takovej...
14: Nebo tebe znal dokonce jménem, měla jsi to privilegium.
12: Takhle, mě znal jménem, což bylo v pohodě, ale zase na mě demonstroval, když bylo něco jednoduchého. Takže vždycky, když chtěl udělat nějaký přemet nebo nějaký flik nebo nějakou takovou věc, tak chtěl všem dokázat, že to není tak složitý, jak se zdá. A proto vždycky řekl, Lucko, pojď. A přivázal mě na nějaký ty popruhy a

0: opravdu krádla, tam jsem ani neskočila. Já opravdu z toho strachu, já jsem s ním diskutovala a to on nemá rád, to víme, že nemá rád ty, co diskutují a mají argumenty, proč ne, proč to nejde. Takže
1: já jsem nestihla, ani... protože vždycky už něco točíš a ani nevíš jak. No.
2: On měl takovou tvrdou ruku, řekněme, co se týče té komunikace, ale potom, když člověk pochopil, že pod tou tvrdou rukou je to vřelý srdce, tak myslím, že byl potom šťastný, že se to takhle jako oddělovalo, no, že prostě...
1: A za každý úsměv a za každý vtip, který dokáže ocenit, že?
2: No, jasně.
1: Já teda mám nejradši, že když s Petrou jezdíme na fakultní vodu, že jo, no, já už tak 48 let, já jenom 30.
0: A... Je drzá, ne, trochu.
2: Ne,
1: ale
2: ne,
1: do mojího pořádku vždycky jsem byla.
2: To Ježišmarja, to se musí.
1: On má takovou specialitu, že jako když zlobíš, nebo moc hulákáš, nebo děláš nějaký, jako zlobíš prostě, tak největší jako podsta je, když ti řekne, že už nikdy nepojedeš, že jedeš naposled.
0: Ano.
1: A to je opravdu výhra v loterii. Takže pak se všichni snažejí si počítat to a dělat věci tak, aby člověk jel naposled. Máš, Míšo, ještě někoho, kdo je pro tebe takový zásadní, nebo na koho jako nejde zapomenout?
0: Já jsem teď nějaká hormonálně nevyvážená, tak to nebude vtipný, spíš dojemný, ale mně to byly vždycky učitelky, potom profesorky češtiny. A vždycky to byly neoblíbené profesorky a oni nějak záhadně si oblíbili mě, která jsem byla taková vždycky svá.
1: Ty jsi byla šprtka, že jo?
0: Ne, právě že vůbec.
1: Ne, jo.
0: Je pravda, že jsem byla humanitní, zaměřená, takže z přírodovědných předmětů a hlavně z matiky jsem propadala většinou a z těch humanitních, jako byla čeština, dějepis a jiné věci, jsem byla premiantka. Ale hrozně jsem zlobila, nedávala jsem pozor a měla jsem to, co se teď nazývá skoro u všeho ADHD. Takže v těch hodinách mě nedělalo dobře sedět na té židli a mít ty ruce za zády a poslouchat, takže jsem potřebovala nějakou interakci.
1: To máš na všechny herečky úplně stejný, ne?
0: No a tyhle ty dvě paní učitelky byly ochotné té interakci. Jedna se jmenovala Kopecká, ta už tehdy byla stará, takže se obávám, že už asi není mezi námi. Já vždycky říká, hele, ty drzá, pojď sem. A ta mě tehdy přihlásila na recitační soutěž Pražské vajíčko. A tím vlastně zahájila moji kariéru. V podstatě ta mě zažehla oheň a lásku k poezii a k tomu nebát se před lidma. No a druhá byla milovaná paní profesorka. A teď, i kdybyste mě umučili, to je ta mozková mlha, která patří k těm humorům. Tominová, která vystupuje ve filmu Vrece do hrobu. A jak se tam ptáš, to viděla tě Málková, je to Jágu v park. Tak to je ona. Dokonce ji můžu tady personifikovat i posluchačům.
1: Takže slavná.
0: Ona byla slavná, už byla herečka tehdy, asi mě to imponovalo. No a ona tehdy ve mně asi zacítila tohleto, takže mě taky posílala na ty různý soutěže. A dokonce, když jsem se jí svěřila v nějakým takovým slabším okamžiku, že píšu básně, jo. Což teď teda zní jako šíleně a nebudu recitovat. Lucko, nekoupuji.
1: Ne, pořád.
0: Vlastně už vůbec ne. A tak mě přihlásila do soutěže a tehdy jsem tu soutěž taky vyhrála a tím mě jakoby nasměrovala. A vždycky říká, ty moje žárečka. A to byla jedna z prvních s mojí babičkou, která mi to říkala už od dětství, která prostě to ve mně viděla, včetně té druhé paní profesorky. Takže jako není to veselý, je to spíš dojemný, že teda ty dvě ženy vlastně mě tak jako pošoukly
2: k tomu. Ale jak je důležitý mít dobrýho učitele, ne?
0: Strašně, nejdůležitější. No. Jediný ve mně viděl nějaký potenciál, protože většinou ostatními psali nebo spíš se dopisovali s mými rodiči přes ty žákajdy. Tam jako nebyly úplně vřelý vztahy s ostatníma soudružkama a soudruhama.
1: My tu máme dokonce i jednoho tajného hosta, který nám řekne taky nějaké svoje historky a my budeme zase hádat, jestli to pravda je nebo není.
3: Kecky s Lucí Polišenskou.
4: Osobnost, na kterou nezapomenu, a velice na tím často vzpomínám, byl můj hlavní profesor herecké tvorby v 60. letech na divadelní fakultě AMU, Radovan Lukavský. My jsme dělali různý takový etidy, byl to Oscar Wilde, Shakespeareovský jaksi dialogy a tak dále. A vím, že jsme tam měli mít kabáty jako kluci. A my jsme je neměli, a Lukajde říkal, přijďte ke mně, já vám nějaký dám. A on bydlel tadyhle na Vinohradech nahoře u Flory a on nám opravdu dal 4-5 kabátů. My jsme mě zkoušeli a pak jsme říkali, pane profesore, tady prosíme ty kabáty. A on říkal, já je nechci, jsou vaše.
1: Poznali jste, kdo to je?
0: No, já jsem si původně myslela, že je

0: Petr Kostka, a pak jsem váhala mezi panem Přeučilem.
1: Mm-hmm. Ale mohl by být.
2: Je to pravda? Je to pan Přeučil.
1: Mm-hmm. Je to tak.
2: Je to pan Přeučil. Aha. Tak jak to bylo? Myslíte si, že je pravda, že pan profesor Lukavský věnoval studentům kabáty?
1: Myslím, že ano.
0: Já si taky myslím, že ano. Protože rozhodně bydlel na Vinohradech, to vím.
1: Zase já. Tak...
0: Já
1: jsem s panem profesorem hrála divadlo. Mm-hmm. A řekla bych, že to byl přesně ten typ, že je jak prostě Maria Málková, nebo...
0: Pečovatel.
1: Prostě to, co už teď nepotřebuješ, to prostě rozdáš.
2: Takže si myslíme, že to pravda je.
1: Ano. Myslíme, že ano.
2: Tak pane Přeučile, řekněte nám, jestli to pravda je, nebo není.
3: Já samozřejmě, stalo se to, ano.
2: Je pravda, že to není pro nás, co máme damu a měli jsme takové pedagogy, nic výjimečného, že jo? Já jsem zase dostala klobouk od Michala Pavlaty. Mm-hmm. On vždycky nosil klobouky a já jsem říká, Michale, vy máte tak krásný klobouk, a on říká, já ti taky pak přinesu, takže dodnes mám doma jeden jeho klobouk, co mám, jako, co jsem hrozně ráda, a tak si ho tam hýčkám, aby ho někde nestratila.
4: Český rozhlas Dvojka.

0: Když takhle máme ty prázdniny, tak člověk jezdí na dovolenou.
1: Mm-hmm. Člověk, jo, ale my ne.
0: Jo, tak člověk, ano, herci ne, to dobře víme. Ale já teda jsem taky byla u moře. Mm-hmm. A tak tu mám jednu zajímavost. Dovolená v luxusním rezortu na ostrově Rodos se pro desítky turistů nečekaně vyostřila. Klidné dopoledne u bazénu ukončila hromadná hádka, do které musel zasáhnout management hotelu i ostraha. Za vším stojí čin hosta, který vytrestal raní zabírače lehátek. Hosté si na lehátka dávali ručníky už v 6 ráno a odcházeli pryč. Jeden z turistů se proto rozhodl pro tichou pomstu. V 7 ráno prošel kolem prázdného bazénu a o 10 lehátek s ručníky je proházel mezi sebou. Kolem 10. hodiny dopoledne propukl chaos. Podle svědků se do sebe kvůli záměně věcí ostře pustilo několik rodin z různých evropských zemí. Jazyková bariéra situaci ještě vyhrotila. Během chvíle u bazénu gestikulovali desítky rozhorčených hostů, kteří se navzájem obviňovali z neoprávněného přisvojení cizího majetku. Manažer hotelu musel vyhlásit mimořádné opatření. Zaměstnanci sporné ručníky z lehátek pozbírali a odnesli na recepci, kde si je majitelé museli osobně vyzvednout a identifikovat. Vedení hotelu po incidentu zavedlo nové pravidlo zákaz přemysťování cizích ručníků pod pokutou 50 eur.
1: To je příhoda z tvý dovolený, že jo? Já bych to tak typovala na tebe, že bych v 6 ráno tam přiběhla a jen tak ať je čurina proházela ručníky.
0: Jako bavilo by mě to a často na to jako myslím, jo. Protože mám pocit, že téma lehátka a ručníky je opravdu věc, která teďka zžírá všechny dovolenkáře. Je to jako neskutečný a vůbec to nechápu. Co si myslíš, že tak může být?
1: Je to pravda.
0: Je to pravda, že takhle to proházel a pak byla
1: pravda. Já si přeju, ať je to pravda, protože to je aspoň nějaká zábava kolem toho, protože to je strašný nešvar. Je to smutný, když koukáš z té snídaně k tomu bazénu na tý dovolený občas a děje se to i mimo sezónu a vidíš ty lidi, jak tam běžej s těma osuškama, házej to tam, mámo, zaber ty nejlepší místa. Takže mně by se to líbilo, takže já doufám a přeju se, aby to byla pravda.
0: Mně by se to taky líbilo, ale v téhle formě to jako nevíme, protože jsme si to vymysleli. Je. Ale myslím si.
1: Tak to zrealizuje.
0: Že se to určitě někde stalo a pokud se to nestalo, tak se to určitě někde stane.
1: Ale já bych pochopila, kdyby v 6 ráno se šli vykoupat na východ slunce nebo něco, pak by to zbalili a šli, ale tohle opravdu, tohleto nutkání, ten put, jako být tam, abych zabral nejlepší místo na rohu chlorovaného bazénu, mě prostě úplně... Já vlastně ty bazény trošku u moře nechápu. My s tím doma bojujeme a moje děti všechny byly terorizovány a trestány tím, že nesměly do bazénu.
2: My jsme u moře, budeme u moře, když tam lichaluje meduzy, všechno, tak naše rodina vždycky byly.
1: Ano, chudinky, no. Těžké dětství, oni to vědí. Ale teď se prý dokonce začíná.
2: Míša má 3 děti, prosím, pěkně.
1: Ano, ano. Jo? Všechny mají traumatické vzpomínky na dětství. Ale viděla jsem, že v těch hotelových rezortech už to dokonce jakoby zakazují a že chodí, že mají zřízence, jako mají speciální funkci, který strhává ty ručníky a dává je pryč.
0: Strháváš ručník?
1: Jako on je nevyměňuje, aby se lidé hádali, ale dává teď, je pryč.
3: Co teď děláš? Já teď v prázdninách strhávám ručníky.
1: Co děláš? Strháváš ručníku.
0: Ale tohle je dobrý, jako to na mě přijde jako dobrá
3: sranda. Jsem ručníkovej fírer, v tomhle rezortu 5 hvězdičků.
0: Kraňuje z ruka, páně si dát ručník na lehátko. Máte nějaký zážitek od moře nebo z dovolený, kdy se vám stalo něco zajímavého nebo nečekaného? Nebo...
4: Já jsem u moře trávila docela dost času, když jsem byla jako dítě. A je pravda, že takový asi největší zážitek mám z toho, když jsem si poprvé ulovila svého mořského ježka. Mm-hmm. Protože tam byli nějaký kluci jako z Chorvatska, jako místní. My jsme tam byli jako na táboře, který byl od zbrojovky Brno. A já jsem tam nějak neměla úplně kámoše ten rok, takže jsem jako dost chodila jako sama do toho moře plavat a potápět se a tak. A bez brejlí, bez ploutví, bez ničeho. Prostě jsem tak jako na divoko to dělala. A byli tam nějací kluci místní. A oni říkali, tak si ulov ježka. Asi nějakým jazykem... který jsem pochopila až teda
0: původních národů.
4: Z původních národů a já jsem říkala, ale to nevím, byť to má bodliny, jak se to má sundat. A oni mi říkali, musíš si vzít 2 placatý kameny. On má ten ježek takovej ten zubec, mm-hmm. který je přetucnutý k tomu kameni. A oni mi říkali, musíš si vzít prostě 2 plochý kameny a toho ježka odervat, což je jako strašně náročný a potom my tě naučíme, jak to máš vykuchat. Takže já jsem si vzala 2 placatý kameny, skočila jsem šipku, Odervala jsem teda, pardon, omlouvám se, budu trpět až do konce svých dnů, karma je zdarma. Odervala jsem milýho Ježka teda z toho kamínku, vynořila jsem se nad hladinu, držela jsem hrdě Ježka, teď jsme ho tam hodili a oni říkali, no a tady máš nožík a teď ho vykuchej. Teda ale píchnout nožíčkem do živýho tvora bylo trošku složitější úkol, než ho odervat z toho kamínku, ale řekla jsem si, tak kluci řekli, že jo, tak jsem teda zabodla nožík a normálně jsem toho Ježka vykuchala a pak jsem ten čtyřzubec nosila hrdě na krku, na kůži, kterou oni mi poskytli a říkali, tak vidíš, tak už jsi jako přímořská holka. Nevím, jestli to je strašný nebo krásný ten zážitek, někde lomeno.
0: Jako lovecký.
4: Lovecký, no.
1: Petra vykuchala Ježka.
0: Petra no. vykuchala Ježka. Tam si tam chudá cucá kamen a přijdeš Palková a...
4: No.
0: A ale jako jo, ulovila si Ježka.
4: No a taky komára zabiješ, že jo? A máš z toho nějaký výčitky?
0: Z komára fakt ne.
4: No, vidíš to. Tak a když si představíš, že Ježek je takovej komár moře?
0: Jsem ráda za tuhle intelektuální chvilku. Ježek je komár moře.
1: Tak to já budu taková ekoaktivistka teď. Já jsem nic nelovila a nekuchala, ale můj nejkrásnější zážitek, když jsem viděla vorvaně, opravdu, ne ve vaně, vorvaně ve vaně, ale když jsem viděla velrybu naživo, 2 metry od té lodi. Za polárním kruhem v Norsku, říkám to správně, tak to byl prostě velký zážitek. To bylo opravdu takový to, co známe z National Geographic, jak najednou no, ticho, jasně. Ta hladina jako sklo a najednou se ozve, jak to puf, a vidíš, jak vyfoukne a pak se najednou vynoří to tělo a zanoří se ten ocas.
4: Mm-hmm.
1: To, takže to je tak něco, co mi nikdo nevymaže z té hlavy. Jasně. A nemusím to mít ani na fotkách. Ale pak takový ty běžný zážitky, co se mi stávají poslední dobou, když jezdíme k moři před nebo po sezóně. A to je to, že často na těch plážích nejsou záchody. Tudíž, když lidi potřebují na malou, tak to řeší tím, že si jdou aspoň po krk do toho moře a tam zůstanou staticky tak jako s takovým zvláštním výrazem. Že jo? A já prostě mám neuvěřitelnou smůlu. Někteří bizarnější kamarádi by řekli štěstí, ale že plavu a teď někoho vidím a já chci být přátelská a seznamovat se, takže já mám hi, hello, nebo hola, podle toho, kde jsme. A plavu k tomu pánovi a on mi tak jako naznačuje. A já, proč mi ukazuje těma rukama a jdu jako pryč, jako kšák. Tak jsem myslela, jako, že mává, tak znova hola a jdu k němu, že mi jako něco chce asi ukázat a teď zacítím ten teplý proud a pochopím a plavu rychle pryč, takže moje vizualizace některých těch věcí je taková, že vždycky, když vidím někoho v moři stát, tak plavu co nejdál, protože nikdy nevím, jestli zrovna právě nepřišla ona chvilka. No.
0: A dobře děláš. Dobře dělá. Myslím si, že to je dobrá poučka. A my poprosíme pana Přeučila o další historku.
5: Kecky s Lucí Polišenskou.
6: Vzpomínka na Řecko, ostrov Tasos. Byli jsme tam i s celým naší rodinou, s klukama, který jsem vyženil, který miluji. Pavlík, Vojta, Zdenda. A já se tam vždycky, když tam jsme, koupím zajímavý klobouk. Koupil jsem se tam jednou klobouk v takovém zajímavém tvaru, jako bych řekl, jako taková liška to byla, jako jo. A bylo to velice jako pěkně a příjemný.
0: Tak je pravda, že si pan Přeučil koupil klobouk ve tvaru lišky?
1: Ne, tomu nevěřím. Já pořád si myslím, že pan Přeučil jako velký gentleman a klasik a muž, který má rád ty klasické střihy, by si ve tvaru lišky nic takového nekoupil.
4: Ne, já souhlasím s Míšou, nekoupil.
0: Fakt? To je v pohodě liška, to lidi mají na hlavách mnohem horší věci než lišku. To mi zase nepřijde tak blbý úplně.
1: Je to pravda, ale ve tvaru lišky, myslím. Myslím, že do toho by pan Přeučil jako nešel, elegán nešel.
0: Dobře, tak si poslechneme, jak to je.
6: Jo, je to pravda, no, takový jako zvláštní, no.
4: No, tak vidíš, tak
1: pane Přeučila, tak se omlouvám. Netušila jsem, že máte takové modní střelky.
0: Já jsem to milovala vždycky, když nám někdo přines nějaký jako kostýmy, tady čím horší věci, tím lepší. To mám moc ráda.

0: Kecky s Lucií Polišenskou.
1: Já jenom připomínám, že mými dnešními hosty je Petra Špalková a Michaela Maurerová.
2: Dobrý den.
1: Teď máme téma, na který se hrozně těším. Který se nazývá generační rozdíly.
3: Ano.
1: Jo. Vy znáte se v mluvě dnešních mladých lidí. Já třeba říkám, že vůbec. Ale uděláme si takové okénko do světa nových slov, o kterých já nevím vůbec nic. Doxovat. Víte, co je doxovat třeba?
3: Ne, já ne.
1: Online zveřejnění osobních údajů s cílem ztrapnit nebo zastrašit. Odhalení identity člověka se záměrem poškodit ho. Před týdnem mě začal doxovat. Přemýšlím, jak se to řekli normálně.
2: Přemýšlím, jak jsme tomu říkali my. No. Pomlouvat.
1: Já bych to věděla, to se nesmí říkat. No, dobře. FOMO.
2: Ano. FOMO vím, co je, protože to mám.
3: To je
2: fear of missing things.
3: Ano.
2: To znamená, že...
1: Jsem moderní.
2: Pořád je to strach z toho, že ti něco unikne.
3: Že nejsiš na nějakém mejdanu, na kterém jsi měla být.
1: No, to jsem měla FOMO taky. Od 20 do 30, jsem měla FOMO každý den.
2: Jsem ti právě chtěla říct, Lucko, máš to a nevíš, že to máš.
3: Ty jsi FOMO-fobní.
1: Ale teda už mě to dost opustilo, teď jsem dost ráda, že někde být nemusím.
3: Ano. A jako... tomu se říká dospělost.
1: Tomu se říká domo.
2: Domo.
1: Máš FOMO a teď máš domo, že jsi rád, že jsi domo.
3: Ano, výborně.
1: Rys. To už jsem teda slyšela. No to ano, ne.
2: Já ukazuju teď právě, jako jestli to je...
1: Rizz se to píše. Ale pozor, to se vám bude líbit, holky. Mít charisma, dobře flirtovat. Užití ve větě, ten týpeček má úplně rys.
3: Okay.
2: Já jsem úplně ztracená, protože já viděla tu kočku s těma štětínkama, s těma úškama nahoře, toho rysa ostrovida.
1: Takže já se poznám, úplně stará.
2: Ano, úplně. No. Já to poznám i bez toho, ale i bez ryzu, ale...
1: Goat.
3: Ještě jednou?
1: Goat.
2: Jako borec. Není to něco jako borec?
1: Mhm. Greatest of all time označuje osobu, která je v tom, co dělá, považována za absolutní špičku.
2: Já jsem to
1: třeba Messi.
2: Ne, já jsem teď hlavně viděla Kellyho Slatera, toho 54-letého surfaře, který teď opět vyhrál i v těch 54 letech. A oni ho tam všichni mu říkali goat. Tak teď jsem díky tomu chytrá. Se říká, že, jako, že je borec. A on fakt teda je.
1: Koza.
2: Ne, on je i v těch 54 a je to naše cílka. Kde má ty kozy?
3: Koza.
2: Mě trošku jsem opustila faunu, protože on je opravdu pěkný a je to borec.
1: To chápu. Já jsem zjistila, že jsem úplně mimo, což jako nevadí, ale že jak se všechno rozděluje jako přes ty generace, víš, jako generace Z, já nevím, Y, no, Alfa, já jsem úplně...
2: Já jsem si musela najít, kam jako spadám věkově, ale jako cítím se jako boomer, což je někdo daleko starší, než jsme my.
1: No taky to už není to.
3: Pravda.
1: Ne, pravda. My jsme generace, nebo já Y, podle mě.
3: Myslím, že jo. Lucka je o 10 mladší než my.
1: Takže vy jste X-ko.
2: Myslím, že jsme X-ko, že to tak nějak jako odpovídá. Já jsem před 5 lety narazila právě s oním slovem boomer, kdy mě tak začaly oslovovat moje dvě starší děti a já v domění, že to je něco hrozně cool, že jsem jako dobrá, že máme bombastik. Tak jsem byla jako pyšná, než
1: jsi zjistila, co to je.
2: Než jsem si vygooglila pravý význam toho slova a pochopila jsem, že je to přesně naopak. No,
1: no mně spíš přijde, že já se jako hodně celý život bavím s lidma většinou o generaci až dvě starší, že si vždycky rozumím s těma staršíma. A třeba je to normální, možná ne, že mám teď pocit, že s někým, komu je třeba 75, si rozumím víc, než s někým, komu je teď třeba 30. Jo? Přijde mi to strašně zajímavý, ale snažím se. A jednou jsme na zájezd, myslím, že do Znojma, a jsme všichni stejně starí spolužáci, ale máme produkční, která je o 10 let mladší, což už je docela... mezi tebou a mnou už to není taková, máme to pořád stejně podle mě, ale pak se to hodně zlomilo těma mobilama, těma sítěma.
3: Jasně.
1: A vlastně my jsme si celou dobu vyprávěli o 90-kových nebo kolem roku 2000 seriálech věcech, že když jsme byli malí, co jsme dělali. A vlastně mě přišlo hrozně jako líto, že tyhle děcka jsou jako celkem ochuzený o to, že my jsme viděli všichni to stejný, protože toho za stolik nebylo.
3: Jo.
1: Takže my jsme rozjížděli Xenu, Strážce vesmíru a všichni jsme koukali na Dallas, že jo, samozřejmě teda nedobrovolně v těch letech, protože když byl Dallas, tak jsme šli hrát všichni hokej, protože nejezdili auta nikde na ulici.
2: Já měla To je vražda napsala.
1: No jasně, Jessica.
2: To byla Jessica Fletcherová, to bylo moje. A teď jsme normálně měli nostalgickou s mým mužem a pustili jsme se asi 4 díly BHček. Čože, to ti je úplně, od začátku, úplně od toho prvotního dílu, to ti je tak strašně pomalý najednou.
1: Je, no.
2: Je to úplně jiný časoprostor.
1: To je Beverly Hills 90210.
2: A to předpokládám, že všichni, co nás poslouchají, znají.
1: Protože se na to koukali úplně všichni. Ale hlavně já jsem taky na to koukala, protože jsem si říkala, jo, je to tam, podívám se z nostalgie. A hrozný je, že už jsi ve věku těch rodičů,
2: starší.
1: Nebo než, ještě starší navíc.
2: Než Volšovi.
3: Než Suelin.
1: Suelin, no jo. Ne, zase z jiného. Ale
3: to, počkej, to nejsou Suelin,
1: behačky. Suelin je z Dallasu.
3: Dallasu, pardon.
2: No, ale pak je Alexis dynastie, ta naštěstí ještě furt žije. Ta mě udržuje v tom, že ještě furt patřím do té mladší generace. Tato paní je prostě mumifikovaná a vypadá pořád stejně. Ale tím, že se třeba ta móda vrací, tak je právě díky tomu zaujalo to, co jsme sledovali my, protože ty 90-kový BHčka.
1: Jako brandiny rifle byly hodně špatný.
2: No ale počkej, ty hodně špatný rifle jsou teď strašně cool.
1: Já vím, to je
2: jako
1: rozdíl.
2: Je to spátky.
1: Protože v tom vypadala prostě i Kelly s Brando.
2: Ano.
1: Jak si to chceš popínat?
2: I my. Já si pamatuju, že neznám nikoho, komu by slušeli ty elastiáky nad kolena lesklý a vrací
1: fialový.
2: Se to. Je to zpět, včetně fialových mačkaných šustiákovek a dneska je to vintage, velmi drahé zboží. Já mám ještě teď originál zabalený gaťky od mojí babičky, která mi dávala ponožky a kalhotky. A já jsem řekla, babička už není, ale z nostalgie tam furt jako mám. Začínám pomalu dorůstat do té velikosti, kterou mi pořizovala, aby byly volný, aby to netáhalo nikde. Nebyly to rozhodně triniti v ryti, jak se říkalo tehdy. Jsou to opravdu takový ty poctiví, co tím skoro i kolena zahřejou.
1: Na pohodňáka.
2: Hele, ono na ní dojde. Začíná mít pocit, že babička byla opravdu velmi pokroková trendsetter a dojde na to.
1: A košulku si musí.
2: Košulku, samozřejmě, aby netáhlo na ledviny.
3: Košulky, no. Zastrč si to.
2: A tu už nosím, tam už jsem dorostla.
1: Ty už jsi fáze košulka?
2: Já už jsem košulková, ale začíná to být opravdu jako ze saténu do flanelu. Přišla jsem, materiály jsem opravdu vyměnila. A občas, když vidím...
3: To teda jsem neslyšela nikdy.
2: Občas, když vidím výraz mého ženy, muže, který se vedle mě probouzí, takový zklamaný a takový jako vždycky ten povzdech raní, no jo, no, když se koukne, tak jsem pochopila, že už opravdu jsem, že už ta generace Gen Z, už opravdu nejsem.
1: Mě hrozně mrzí, že mě vždycky prudilo, že jsem na ty Vánoce dostala od té babičky ty pletené ponožky a všechno. No. A teď mě to hrozně štve, že teď bych to potřebovala hrozně.
2: Víš, jak to naleští podlahu krásně.
1: No,
3: my slavíme Vánoce s maminkou a s bratrem, protože tatínek nějak tu rodinu trošku jako rozboural, takže jsme tak měli takovou jako tradici. No a můj bratr byl vždycky jako pokrokový, já vždycky třeba mě koupil jako třeba prknot, jo, snowboardový nebo věž, prostě abych mohla poslouchat muziku. A my s maminkou jsme byli takový přízemnější. No a teď sedíme na nějaký tvrzi na Vánoce a rozbalujeme dárky a tam sedí Jakub a evidentně má jako, ne že depresi, ale má nějaký prostě smutek a my na něj koukáme s tou mamou, říkáme, co se děje. A on se na nás podívá a říká, jako žádný ponožky a žádný trenky. Já jsem si sem na tu tvrz, my jsme odjeli jako mimo Prahu, já jsem si sem nic nevzal, já mám jedny slipy a jedny ponožky, protože jsem myslela, že od vás dostanu ty měkouše.
2: Hele, víš, jak mu rozumím? My si dáváme zážitky a tohle, ponožky.
3: No, přesně tak.
2: Nejlepší dárek jsou ponožky.
1: Není nikdy dost.
3: No a právě teďka měl Kuba narozeniny, nevím, jestli to víte, tak prostě můj brácha je takový jako vážně nemocný, tak je to takový trošku složitější pro tu rodinu. A právě letos k Vánocům nedostali žádnýho měkouše, kde by byly teda trenky a ponožky. No a já jsem mu koupila 9 tady trenky a 9 tady ponožky.
2: Dostal
3: měkouše. K narozeninám dostal měkouše a říkala jsem, a už si nikdy nestěžuji. A on, jo, tak děkuju, tak to je fér. Říkám, tak to máš na celou sezónu.
2: Jo, k tomu taky dospěješ, k těm ručně dělaným dárkům a k tomu. To jsme takhle vyhlásili v rodině, že si na Vánoce vzhledem k tomu, že všichni máme stejně všechno a máme to štěstí, že si opravdu žijeme docela hezký životy. Jasně. Takže si dáme takovou challenge a vyrobíme si dárky. Hele, já jsem se v životě u stromečku takhle nasmála. To zkuste někdy, je to opravdu, když věnuješ ten čas a začneš něco jako vyrábět opravdu sám a tvořit, tak je to, je to opravdu hezký.
1: Já bych mohla něco ušít, já šiju izolepou.
2: No tak krásně,
1: o mě ví.
2: To bys mohla dělat s Michalem z kouzelné školky
1: se svatbou, dělat takový duo.
2: Hele, to je docela, to pojďme to do vesmíru poslat, no, na ten nápad.
1: A my poprosíme pana Přeučila o poslední historku.
0: Kecky s Lucií Polišenskou.
4: My máme krásnou vnučku Elinku. To je rozkošná holčička. A vzpomínám si, že jednou nám ji Zenda nechal u nás s Evinkou doma. Hráli jsme si s kostkama a tam byla taková otázka, co je pro tebe nejdůležitější. A tohle devítiletý děťátko se zamyslelo a řeklo, abychom jako rodina se měli rádi.
1: Tak tomu já naprosto věřím.
2: Ty dětský duše jsou opravdu v tomhle hrozně čistý a oni pak třeba dodají, že chtějí ještě tu panenku a ty 4 iPady k tomu podobně, ale ještě furt si myslím, že ty děti mají tu přítomnost těch všech okolo jako podstatnou a cítí to, takže já tomu věřím. Já věřím Elince a věřím panu Přeučilovi.
3: Jo, já taky.
1: Tak jak to je?
4: Jo, je to problém. Evinka to může potvrdit.
2: To je ukázka, že pan Přeučil neumí lhát.
1: To já mám k tomu, když byla naše kamarádka Kristina Friová, tak má dceru Ráchelku a ona, když byla malá, byli třeba 3, tak já jsem jí často hlídala. A tam mě tak, já pohádky jsem se snažila, ona vždycky mě něco ukazovala, nějaké věci. A pak jednou takhle jako ležela už v posteli a já říkám, tak už jdem jako spát a tohle. A ona se na mě tak podívala a říká, víš, kecko, my k sobě patříme. A já opět.

0: Kecky s Lucií Polišenskou.
1: Holky, připravili jste si nějakou svoji historku? Máme tady volnou disciplínu.
2: Nejsem úplně historkový typ, ale dostala jsem úkol, takže jsem zase zodpovědná.
1: A jedničkářka.
2: Splnila jsem ho. Já mám historku ze svého raného dětství. Já když jsem se narodila, tak moje maminka, nechci říkat přímo nechtěné, ale tak jako byla jsem překvapení pro své rodiče, když jsem se objevila v tom bříšku. A maminka v té době studovala vysokou školu a hlídala mě babička Joška s dědou Štefanem v Havířově. Maminka zatím v Praze dostudovávala. A já jsem měla takovou tu dřevěnou postýlku s těma šprušlema a byla jsem vždycky strašně šťastná, že tu maminku jednou za ty 3-4 dny se vracela po těch zkouškách a potom studiu z té Prahy vidím. A skákala jsem v té postýlce a skákala jsem velmi vehementně, až jsem z té postýlky prostě spadla na hlavičku, což samozřejmě způsobilo velký halo v té rodině, všichni jako nešťastní, okamžitě mě sebrali, běželi se mu na pohotovost, protože jsem začala být taková jako apatická a upadat do nějakých spánků. Tak slekli, jako jestli to nemůže mít nějaký následky, nekoukejte na mě takhle.
1: Já jsem napnutá jak šandy.
2: No a doběhli a tak mě vyšetřili, že jo, v té nemocnici. No a udělali mi všechny možné vyšetření, které tehdy byly dostupné, to myslím, že ani CTčko nebylo v té době, nevím, prostě všechno, co tehdy šlo.
1: A zjistili, to ty děláš, že kdybys byla stará doktorka Kvinová?
2: Možná měl nějaký dráp. doktorka Majky. Nebyl tam vedle ten hezký stepilý.
1: Ano, je vidět, že jsme koukali na stejný seriály.
2: A opičáka Kvana se taky koukala.
3: No, prosím vás, zpátky.
2: Že zpátky do nemocnice k záchraně Míšina života mladého. No a teď mě jako ohledali, vyšetřili všechno a zjistili, že to je v pořádku, ale že mě musí opravdu velmi úzkostně kontrolovat ta maminka a že nesmím prostě upadnout do nějakého hlubokého spánku, z kterého budu neprobuditelná, musím prostě být peřinkama v měkoučku a tak. No a naše havířovská rodina přišla domů a měla takovou radost, že jsem v pořádku, že nevím, jestli to byla máma nebo děda, ale někdo mě vyhodil do vzduchu samou radostí a nad náma byl lustr, který jsem tou hlavou rozbila. Pak už to prý neřešili, asi se hrozně styděli, to by mě radši nechali umřít, evidentně naše rodina, až by šla znova k tomu doktorovi, ale od té doby si myslím, že to zanechalo jisté následky, takže vždycky se všem okolo mě jako omlouvám, že to, jaká jsem teď, prostě definuje to, co se stalo v tom dětství.
1: Promiň, ale to je skvělý.
2: Jako je to takže skvělý. Teď se ptám, a nevím, jestli jako, to není zbytečný se ptát.
3: Je to pravda.
1: Je to pravda 100%.
2: Je to říct, že ne, že nejsem Míšo, vůbec praštěná.
1: Ne, nejsi praštěná, ale lustříkem si dostala.
2: Ne, bohužel je to pravda, no. Je to pravda a já začínám poznávat rodinu postupem času, tak tomu i věřím, že to přesně takhle se odehrálo.
3: Dobře, tak jo. Tak, já jsem jednou ve Zlatý koruně.
1: Byla jsem tam?
3: Já jsem jednou měla strašnou chuť na snídaní na vidličku a tam ve Zlatý koruně není moc restaurantů ani penzionů, tam je to chudý, no to pohostinství. Takže jsem zašla do jedné kuchyně a říkala jsem si, tak jsem slavná herečka, že jo, tak prostě udělám trošku kuk na kuchaře a on mi něco udělá, takže jsem tam strčila hlavu a oni mě odmítli a neudělali mi žádnou snídani. Je to pravda?
2: Není, protože jsi slavná herečka a všichni tě mají rádi a udělali ti určitě obrovskou
1: snídani. A já si myslím, že to pravda je, že tě odmítli.
3: Není to pravda, je to historka Ivana Trojana. Protože já jsem o dost méně slavnější než Ivan Trojan a Ivan Trojan si šel pro snídaní na vidličku a jeho odmítli.
1: To si pamatuju, to jsem
3: jo,
1: tam
3: jo.
1: To jsem
2: není
1: tam
2: možná.
3: Je to tak.
1: Je, no.
3: On strčil hlavu do toho a říkal, promiňte, jako míchaný vajíčka vy snad uděláte. A tam stál ten kuchař a říkal, no to teda neuděláme.
2: No já jsem
3: a hlavica měl záchvat smíchu.
2: Já jsem tomu přestala věřit ve chvíli, kdy řekla, přišla jsem tam a myslela jsem, že jsem slavná herečka, protože jak znám Petru a vím, jak je skromná, že vůbec se neprožívá, tak to jsem říkala, a to nebude pravda, ať už to dokončí jakkoliv.
1: Holky, já bych vám chtěla moc poděkovat, že jste si udělali čas.
3: A my děkujeme tobě, Lucie.
1: Děkuji. Že jsme si udělali takové pěkné dopoledne, že jste mi povyprávili, jak se máte a že jsme rozebrali různé intelektuální věci a moc si vážím toho, že jste přišli.

0: Tak to byla repríza pořadu Kecky. Připomínám, přátelé, že po zprávách uvedeme další příběh z kalendáře.
1: Mrazivé léto.
2: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Když je vrah mazanější než policie.
3: Snad by mi už někdo konečně mohl říct, proč jste tady. Je mi totiž zima jen tak v pyžamu.
4: Podívejte, potřebujeme každou pomocnou ruku. Víc zatím nemusíte vědět.
1: Musí se do vyšetřování pustit sami občané.
5: Čeká nás fůra práce.
6: Všichni jsme vynervovaní. Vždyť na řadě může být kdokoliv z nás.
3: Hleďte, v těchto věcech se já moc nevyznám. Co taky můžu vědět o nějaké honičce na chlapa? Já se toho zúčastním třeba finančně. Pár dolarů na to věnuju.
1: Smrt. Hororová krimikomedie Woodyho Allena s Josefem Kemrem.
2: V neděli po 20. hodině na dvojce.
7: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
7: Premiér Babiš vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o Polsku dozvěděl až z médií. Zítra končí pro Čechy v zahraničí lhůta, do kdy se můžou nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Počasí zítra bude polojasno až oblačno, teploty až 28 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizoval zpravodajské služby kvůli dezinformacím o polských nárocích na české území. Tvrdí, že se o případu dozvěděl až z médií. Službám to vyčetl na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu. Dezinformační kampaň tvrdila, že Polsko chce zabrat část českého území. Média na ní poprvé upozornila v úterý. Podle Babiše ale zpravodajské služby informovaly vládu až o dva dny později.
8: Ve čtvrtek jsem dostal tu zprávu, jo, takže jsem ji měl dostat okamžitě. A ne, že mi oznamuje nějaký novinář. To jsem jim jasně vyčetl a zkrátka to není možné, aby to takhle fungovalo.
7: Prezident Petr Pavel včera dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ní lidé neslyší. Čechům žijícím v zahraničí zítra končí lhůta, do kdy můžou podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do tohoto seznamu se musí zapsat lidi, kteří budou chtít ve volbách Česku hlasovat na voličský průkaz. Žádost o zápis na seznam je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. Pokračuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
9: Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu může na území České republiky hlasovat v jakékoliv volební místnosti, kde se senát volby konají, tedy v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny. Například volič žijící v Anglii, který má trvalý pobyt v Ostravě, může přiletět do Prahy a volit v jednom z pražských obvodů, kde se senátní volby konají.
7: Volit přímo v zahraničí možné není. První kolo senátních voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Při nehodě nového pancéřovaného vozu Tatra Tadeas se v Lešanech na Benešovsku zranili dva lidé. Potvrdila to mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Stalo se to během 22. tankového dne, který v Lešanech pořádá vojenský historický ústav. Podle něj je mezi zraněnými zaměstnanec společnosti Tatra Defense a nehoda se stala mimo oficiální program akce. Její příčinou se teď zabývá vojenská policie. Věznice v Novém Sedle na Žatecku má novou kapli svatého Dismase. Zaměstnanci ji společně s odsouzenými stavili zhruba dva roky. Dosud se duchovní služby konaly v tamních učebnách, doplňuje ředitel věznice Ondřej Kroupa.
10: Kaple byla financována z rozpočtu věznice. To znamená, že tohle je opravdu materiál, třeba který byl zbytkový, nebo se na to čerpal z účelově vázaných finančních prostředků na prevenci kriminality. Ty peníze v zásadě použili na nákup materiálu a odsouzení tady získávali znalosti, to znamená tesaři, na zednické práce a tak dále.
7: Kapli můžou využívat odsouzení i zaměstnanci bez ohledu na vyznání.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
7: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno místy zvětšená oblačnost. Ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť, teploty 23 až 28 stupňů. Na jižní Moravě až 30, na horách kolem 19.
2: Doprava.
7: Na dálnici D1 mezi Brnem a Vyškovem stále popojíždí kolona před omezením sjezdu na Slavkov. Na kilometru 210 se projíždí vždy jedním pruhem. Fronty jsou od Rousínova z kilometru 213 a taky od Slatiny z kilometru 202. Dá se jet po silnici 430 okolo Rohlenky. Silnice 34 z Jindřichova Hradce do Třeboně je opět průjezdná, za Lásenicemi došetřují dřívější nehodu, už se ale projet dá a zdržení není velké. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Na řadě jsou příběhy z kalendáře.
5: Také 29. srpna pro vás jsou na dvojce připraveny příběhy z kalendáře. Od mikrofonu zdraví Jan Kovařík
11: a Tereza Stýblová. Dobrý den. Dnes si budeme vyprávět o českém grafikovi, malíři a ilustrátorovi, který byl tak enormně pracovitý a všestranný, že po sobě zanechal stopy prakticky ve všech výtvarných odvětvích.
5: Klobouk dolů, a to jsme ještě ani pořádně nezačali. Příroda a rodinné geny dali našemu hrdinovi nadání tvořit barvou, perem, tuší i rydlem, kouzelné obrazy, knižní ilustrace, grafiku, poštovní známky, ba i bankovky.
11: Napovíme vám, že jeho ilustrace doprovázejí například pražské pověsti Václava Cibuly, Andrzenovy pohádky a nebo Gulliverovy cesty Jonathana Swifta.
5: Druhou nápovědou je, že pro pražský hotel Internacionál v Dejvicích v roce 1950 vytvořil panoramatickou tapiserii Prahy, na níž je Stalinův pomník. Druhá verze této jinak skvostné tapiserie byla, naštěstí už bez Stalinova pomníku, utkána pro budovu Národního shromáždění v roce 1960.
11: A třetí nápovědou je fakt, že náš prozatím tajemný výtvarník byl velkým milovníkem hudby a nadšeným amatérským muzikantem, ačkoliv neuměl číst noty.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Kdo jako dítě, podobně jako já, hltal a dodnes má v knihovně Pražské pověsti Václava Cibuly, ten už určitě ví, že si dnes chceme v příbězích povídat o mimořádném výtvarníkovi Cyrilu Boudovi.
1: Lásku k umění mu dali sudičky do kolébky spolu s talentem, který bez zbytku naplnil a přivedl k nejvyšším cílům.
0: Ale pěkně po pořádku, když dovolíte. Náš hrdina se narodil 14. listopadu roku 1901 jako druhorozený syn do umělecky založené rodiny. Oba rodiče Cyrila Boudy byli totiž výtvarníci.
1: Přesně tak. Otec Alois, středoškolský profesor kreslení, vyučoval na státní grafické škole v Praze a matka Anna byla umělecko-průmyslovou výtvarnicí, dnes bychom řekli designérkou.
0: Její bratr Stanislav Sucharda se proslavil jako autor monumentálního pomníku Františka Palackého, který stojí kde jinde než na Palackého náměstí v Praze.
1: No, to ještě nejsme u konce rodinného výpočtu, protože její druhý bratr, Vojtěch Sucharda, také uznávaný sochař, je zase autorem soch apoštolů na Staroměstském Orloji. Vytvořil je poté, co původní sochy zničil požár Staroměstské radnice při Pražském povstání.
0: Boudovi se přátelili s klasikem českého malířství Mikolášem Alšem. Byl jim za svědka na svatbě a také se stal Cyrilovým kmotrem.
1: Mimochodem, víš, co Aleš popřál svému kmotřenci nad křtitelnicí?
0: Nemám tušení.
1: Prý řekl, milý chlapče, víš, jsem jen český malíř. Peněz ani zlata nemám, mohu rozdávat jen dobré slovo. Nechci být sudičkou, jen skromně bych se za tebe, Cyrile, přimlouval, abys měl po matce a otci rád to naše malířské řemeslo.
0: A vidíte, přímluva byla vyslyšena. No, v takové konstelaci snad ani nebylo možné, aby se Cyril Bouda rozhodl pro jinou dráhu.
1: Svého slavného a laskavého kmotra navštěvoval až do jeho smrti. Mikoláš Aleš měl pro něj mimořádnou slabost a byl si jistý, že jeho kmotřence čeká velká budoucnost.
0: Malý Cyril prý musel Alšovi pokaždé něco namalovat. A na oplátku od něj dostal také kresbu. Všechny si ostatně pečlivě schovával. A nejvíc si cenil té, na které byla perokresba rytíře s pentličkou a pod ní napsáno Dej už pokoj.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příbězí z kalendáře na Dvojce si dnes povídáme o výtvarníku Cyrilu Boudovi. Kreslení bylo v rodině Boudových skoro jako posedlost. Stejně jako Cyril si od malička kreslil i jeho o 3 roky starší bratr Jaroslav.
1: A díky píli a nadšení bylo brzy zjevné, že oba chlapci projevují mimořádné kreslířské nadání.
0: Rodina měla rozsáhlou knihovnu se spoustou nádherných výtvarných publikací, kde nacházeli bratři inspiraci pro své první kresby.
1: Cyrila provázela od nejútlejšího dětství Melantrichova Bible, zvaná zlidověle Melantriška. První vydání česky psané Bible se starými dřevoryty.
0: Takzvaná Biblí česká, to jest všecka svatá písma obojího starého i nového zákona, je snad nejvýznamnějším vydáním Bible v renesančních Čechách. A to mluvíme o roku 1549. Melantriška je skutečně knižním skvostem s nádhernou obrazovou stránkou.
1: A na to si prý malý Cyril potrpěl. A v zápětí si také oblíbil román Don Quixote s ilustracemi francouzského malíře Gustava Dorého.
0: Rytíř smutné postavy Boudu nepřestával fascinovat celý život. Jako zavedený umělec ho maloval mnohokrát. Asi nejznámější je jeho Quixotovská Ex Libris, tedy knižní značka, kterou vytvořila na zakázku pro doktora Václava Šmejkala.
1: Mimochodem, Terezo, víme něco o tom, jaké měli bratři Boudové vztahy? Panovala mezi nimi umělecká rivalita? Cyril totiž jako dospělý často vzpomínal, že Jaroslav byl mnohem nadanější než on.
0: No, Jaroslav byl skutečně považován za zázračné dítě. Už jako 6letý se účastnil mezinárodní soutěže. V 9 napsal dokonce fantastický cestopis a sám se ho ilustroval. A ve 13 se zabýval kresbami krojů a heraldiky a v 15 debutoval jako knižní ilustrátor.
1: No, mohl tedy být právem na sebe velmi pyšný. Ale jak sám Cyril Bouda vždy vzpomínal, nikdy se k mladšímu bratrovi nechoval přezíravě. Právě naopak. Byl mu ochráncem, nejlepším kamarádem i prvním učitelem kreslení.
0: Jaroslava přijali v roce 1916 na Akademii výtvarných umění v Praze a jeho profesorem nebyl nikdo jiný než tvůrce opony Národního divadla, profesor Vinajs.
2: My dva jsme v přesýpacích hodinách.

0: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře dnes věnované osudu Cyrila Boudy. Dovolím si tvrzení, že je krásné být mladý, bohem políbený umělec, ale člověk se nesmí narodit ve špatné době.
1: Je to tak. Jaroslav Bouda, bratr našeho dnešního hrdiny, patří mezi nejpilnější žáky profesora Hynejse. Jenže v Evropě zuří první světová válka a student Bouda musí narukovat.
0: Bojuje jako prostý voják v zákopech na italské frontě. A kdykoliv u Boudů zazvoní pošťák s dopisem s razítkem polní pošty, rodina pochopitelně trne hrůzou, jestli to není zpráva o Jaroslavově smrti.
1: Jemu se ale naštěstí kulky vyhýbají. Ani uprostřed válečné vřavy nepřestává kreslit a posílá rodičům obálky napěchované skicami z bojiště a frontového zázemí.
0: Z války se nakonec vrací živ a zdráv. Na Akademii výtvarných umění ho vítají s otevřenou náručí. Ale pak 5. července 1919 z čista jasna přichází zpráva, které zprvu nikdo nechce věřit.
1: Pražské noviny uveřejní krátkou zprávu o tom, že při koupání ve Vltavě se utopil mladý muž. A tím mladým mužem je Jaroslav Bouda.
0: Řeknu ti přežít válku ve zdraví a utopit se pak při koupání, to je marnost nad marnost.
1: Poslední Jaroslavův obraz jakoby předurčoval jeho osud. Je na něm andílek, brodící se až po ramena vodou, mává nad hlavou kyticí polních květin, které za chvíli jako jediné zůstanou na hladině.
0: No, nedá se nic dělat, život jde dál a štafetu musí převzít Cyril, který studuje na umělecko-průmyslové škole v Praze v ateliéru Františka Kysely. Tady si jeho nevšedního nadání všimne slavný malíř Max Švabinský, profesor grafiky a malby na Akademii výtvarných umění.
1: Cyril Bouda musel udělat na velkého mistra skutečně dojem, protože Švabinský dochází do Kyselova ateliéru pravidelně a nikdy se neopomene podívat, na čem právě pracuje mladý Bouda.
0: Jednou ho zastihne při kresbě návrhu na gobelín s dekorativně rozkresleným tygrem. Je jim tak uchvácen, že se Cyrilovým nápadem nechá inspirovat, když později sám tvoří gobelín.

0: V příbězích z kalendáře na dvojce si dnes povídáme o slavném výtvarníkovi Cyrilu Boudovi. Vyrůstal v umělecké rodině s o 3 roky starším bratrem Jaroslavem, který byl možná ještě o chloupek nadanější než on sám. Cyrilovi ale Mikoláš Aleš už jako maličkému předpověděl u kolébky, v podstatě jako sudička, velkou budoucnost. Poté, co jeho bratr Jaroslav tragicky umírá, tak Cyril přebírá uměleckou štafetu v rodině.
1: Dnes budeme v příbězích mluvit o tom, kterak originálním způsobem byl Cyril Bouda přijat na Akademii výtvarných umění. Zamyslíme se nad tím, čím to bylo, že v jeho díle najdeme někdy až bizarní protiklady, a připomeneme unikátní muzikantské sešlosti, kterých se účastnil se svou kouzelnou flétnou. Nenechte si to ujít.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Vstupte do nové sezóny s Českou filharmonií. Na zahajovacích koncertech 1., 2. a 3. září v Rudolfinu zazní první houslový koncert Dmitrije Šostakoviče v podání Keren Gomio a 7. symfonie Antonína Dvořáka. To vše pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Hrdina dnešních příběhů z kalendáře na Dvojce Cyril Bouda v roce 1923 absolvuje umělecko-průmyslovou školu a prahne po dalším vzdělání v oboru kresby a malířství. Jeho okolí ho přesvědčuje, aby se přihlásil na Akademii výtvarných umění, ale má to jeden háček.
1: Je to háček celkem nečekaný i pro vás, kteří dnes pozorně posloucháte. Řekli jsme, že Max Švabinský na oko udržuje s Cyrilovým profesorem Kyselou korektní vztahy, ale ve skutečnosti prý jeho žáky nevidí ve své škole vůbec rád.
0: Cyril se ale nedá odradit, složí si do desek některé své práce a přece jen se ke Švabinskému vydá. Starý Bart vyslechne jeho žádost a nad deskami s pracemi mávne rukou.
1: Počkej, a pošle mladého Boudu rovnou pryč?
0: Naopak, pronese památnou větu. Pane Boudo, vaše práce znám, nic nemusíte předkládat. Jste přijat. A Cyrila Boudu čekají 3 nádherné roky studií pod vedením mistra Švabinského.
1: Ty 3 roky v jeho ateliéru uběhnou jako voda. Ještě co by student, Cyril navrhuje vazby, obálky a ilustrace ke knihám, takže do svého absolutoria vytvoří 30 takových svazků.
0: Nepřeslechla jsem se, 30 knih za 3 roky, To je neuvěřitelná píle.
1: No, tou byl Cyril Bouda proslulý. V pouhých 24 letech získal za své dílo stříbrnou medaili na mezinárodní výstavě knižního díla v Paříži. Stal se specialistou na bibliofilie, krásné v kůži vázané knihy vydávané v malém nákladu.
0: A protože to byl pracovitý a pečlivý Bouda, tak bibliofilie doprovázel nejen originální grafikou, ale k některým navrhoval i vazbu.
1: Když v roce 1939 realizoval svou nejnáročnější zakázku, jakou byl do té doby pověřen, připsal si na svoje konto 220. bibliofilský tisk.
0: Skutečně impozantní. O jaké dílo šlo?
1: Jednalo se o Mědi rytiny pro životopis italského renesančního sochaře Benvenuta Celliniho. Vznikla tak největší česká kniha, ilustrovaná originálními grafikami. Skutečná perla bibliofilie.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Umělecké dílo muže, jehož osudy si dnes v příbězích z kalendáře připomínáme, tedy dílo Cyrila Boudy, je velice rozsáhlé a různorodé. Ilustroval skoro 700 knih, byl autorem 1300 grafických listů, 50 návrhů na poštovní známky a zhruba 350 olejových obrazů.
1: Podle jeho návrhu byla také utkána řada reprezentativních gobelínů a s nadšením spolupracoval s divadly i kresleným filmem.
0: V jeho tvorbě tak často narazíme na bizarní protiklady. Proti sobě stojí Boudou navržené vitrážové okno ve svatovícké katedrále i gobelín s budovatelskou tematikou v pražském sídle ČVUT, na němž si dělník se stavby vedoucím podávají plán a v pozadí jim k tomu statuje míchačka s bagrem.
1: Mimochodem, podobný motiv bychom našli i na bankovce, na které se objímá partizán s rudoarmějcem.
0: Počkej, partizán a rudoarmějec přece byli na staré 50 koruně. To by mě v životě nenapadlo, že tuhle bankovku navrhoval Cyril Bouda.
1: No neboj se, však taky ta bankovka není od něj.
0: Teď se mi, přiznám se, docela ulevilo.
1: Bankovka Cyrila Boudy nebyla nikdy vydána a dnes je sběratelskou raritou. Její použití přicházelo v úvahu od roku 1961 do konce roku 1992 a měla sloužit jako náhradní platidlo pro případ nečekané události, třeba válečného konfliktu anebo politického zvratu.
0: Možná je trochu škoda, že nám ji nevydali do oběhu až po sametové revoluci.
1: No já myslím, že už by to bylo trošku demode, ne? Partizán s rudoarmějcem, s míchačkou za zády a to v době prezidentování Václava Havla.
0: To máš asi pravdu. Mimochodem, pokud jde o Cyrila Boudu, tak se politickým tématům spíše vyhýbal. V roce 1950 ho předsednictvo Národního shromáždění oslovilo kvůli slavnostnímu stvárnění nové ústavy. Cyril Bouda nabídku odmítl, ačkoliv jen návrh písma byl oceněn částkou 70 tisíc korun.
1: Vysoká finanční odměna zjevně nebyla jeho hlavní motivací. Tomu se říká charakter.

0: Cyril Bouda, protagonista dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, měl kromě své práce ještě jednu vášeň, a to byla hudba.
1: Bydlel v barokním domku na úpatí Petřína s kouzelným výhledem na Hradčany a Malou Stranu a na zahradě svého království často muzicíroval se svými přáteli.
0: Hrál na flétnu, pošilhával po ní od dětství, ale naučil se na ní hrát až na prahu padesátky.
1: Zdá se, že nikdy není pozdě. Boudův učitel, profesor Václav Žilka, na něj vzpomínal. Cyril hrál s nasazením, aniž by znal noty. On je nechtěl znát. Místo nich si dosazoval barevné puntíky. Jak prosté, malířské čtení not.
0: Mezi časté hosty na hudebních setkáních u mistra Boudy patřil jeho malostranský soused Josef Kemmer, vášnivý amatérský hráč na violončelo, který měl možnost předvést své umění i na plátně, anebo obrazovce.
1: Ano, například ve filmu Dovolená s andělem, nebo jako všeuměl Bohouš v Milovaných chalupářích.
0: Cyril Bouda a Josef Kemmer byli velcí přátelé a často si jeden druhého dobírali, kdo z nich hraje hůř.
1: No, pravdou je, že Josef Kemmer se veřejných vystoupení až na výjimky neúčastnil, kdežto Cyril Bouda ano.
0: Na jedno takové vystoupení, které se konalo v Chrudimi, profesor Žilka dlouho nemohl zapomenout, cituji. Obecenstvo si myslelo, že jsme přijeli na besedu a hudebníci k tomu zahrají, jenže Cyril Bouda vytáhl flétnu, já si sedl k pianu a spustili jsme. Na několika místech jsme se nepotkali a mě tekl po zádech ledový pot, ale když jsme skončili, diváci začali aplaudovat.
1: Kdo ví, přihlížející nejspíš nabyli dojmu, že se jedná o humoristickou vložku, kterou si mistr Bouda s kolegy pečlivě nacvičil.

0: Mezi výtvarnými umělci měl hrdina dnešních příběhů z kalendáře Cyril Bouda podobné postavení jako skladatel Zdeněk Liška mezi skladateli.
1: Přesně tak, přestože žil v totalitním režimu, svou tvorbou si vydobil takové renomé, že stál nad systémem, který ho respektoval a umožnil mu pracovat jak doma, tak v zahraničí.
0: Uznání se Bouda dočkal velmi záhy. Kromě již zmíněné stříbrné medaile na mezinárodní výstavě knižního umění v Paříži získal řadu prestižních ocenění, mezi jinými například čestné uznání na mezinárodní soutěži v New Yorku.
1: Jen v Československu se dočkal 150 výstav a dalších 50 se jich konalo v jiných zemích.
0: V roce 1954 byl Cyrilu Boudovi udělen titul laureáta státní ceny a o 15 let později, v dubnu 1976, mu prezident Gustáv Husák udělil titul národního umělce.
1: To už se nad československou kulturní obcí stahovaly černé mraky. V lednu 1977 byla zveřejněna Charta 77, která otevřeně kritizovala režim v Československu.
0: Komunistická strana na ní zareagovala takzvanou antichartou, jejímž cílem bylo ukázat názorovou jednotu v umělecké sféře. Pod nátlakem ji podepsali téměř všichni význační umělci, včetně Cyrila Boudy.
1: To mě trochu překvapuje, že to měl zapotřebí. Bylo mu 76 let, jeho sláva přesáhla hranice republiky a režim mu těžko mohl nějak ublížit.
0: Jemu ne, ale jeho syn Jiří, který šel v otcových stopách, by mohl mít problémy. Takže starý pán podepsal.
1: Ale co je jeden podpis vynucený nátlakem a beznadějí proti obrovskému dílu, které nám zanechal?
0: Přesně tak. Cyril Bouda zemřel 29. srpna 1984, i proto jsme si o něm právě dnes na dvojce povídali. Ale jeho výtvarné dílo tu s námi zůstává a stále oslovuje nové generace čtenářů knih jeho skvostnými ilustracemi.
1: Odkaz, který nám zanechal ve své tvorbě, přežívá dodnes a udivuje umělcovou všestranností, pečlivostí, poetikou i osobitým humorem. A hlavně nadčasovostí.
0: Nevím, jak vy, já si píšu poznámku, že mám vyhledat v knihovně ty pražské pověsti a nabídnout je svým menším dětem, aby se zamilovali jako já. Máte-li podobné pnutí, udělejte to a nezapomeňte ani na příští příběhy.
1: Máme také pnutí, těšíme se na příští příběhy. Mějte se krásně, naschledanou.
0: My tu budeme, doufáme, že vy taky.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí nový pořad Výjimečný.
1: Otevíráme galerii současných osobností Česka.
0: Osobností, které se svým talentem, odhodláním i výsledky zařadily ke špičkám ve svém oboru.
1: Výjimečný.
0: Už od 6. září každou neděli po 18. hodině na Dvojce.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ničivá povodeň v Nepálu a Tibetu má už přes 600 obětí. Záchranáři dál hledají pohřešované. Premiér Babiš zdůvodnil plánované snížení podpory v nezaměstnanosti. Tvrdí, že lidé zneužívají dávky. Počasí zítra bude polojasno až oblačno, teploty až 28 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. V Nepálu a Tibetu dál pokračují záchranné práce po ničivé povodni. Středeční neštěstí nepřežilo víc než 600 lidí. Další tisíce úřady pohřešují, jsou mezi nimi i cizinci. Podle Červeného kříže a Červeného půlměsíce katastrofa zasáhla odhadem 93 tisíc lidí.
2: 40-letý Tenzin přišel o bratra, o sestru i o dům nad hlavou. Lidem jako on pomáhají nejen záchranné týmy, ale i tisíce lidí z vesnic, které často leží na dohled od zasažených míst, ale jejich domovy zůstaly nedotčeny. Prioritou je teď zprovoznění cest a silnic a rychlé obnovení telekomunikačních uzlů a spojení. V oblasti středního a severního Nepálu teď každý den prší, protože vrcholí každoroční monzun, ale během dneška záchranné práce nic nepřerušilo. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
0: Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek, tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
3: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
4: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
3: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání potvrzovala.
5: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu, aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
3: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Česko od roku 2020 zaplatilo za vakcíny proti nemoci COVID-19 zhruba 19 miliard korun. Spočítalo to ministerstvo zdravotnictví. Z víc než 40 milionů dodaných dávek se využila necelá polovina. Pro novou očkovací sezonu, která začne v září, bude k dispozici 900 tisíc dávek. Noční ruský útok na vesnici Mila u města Buča nepřežilo nejméně 37 lidí. Desítky dalších, včetně dvou dětí, jsou zraněné, potvrdil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj při záchranných pracích zemřel i starosta zasažené obce. Počet obětí se podle Zelenského může ještě zvýšit.
6: Ruský útok podle Zelenského zasáhl muniční sklad, ve kterém následně explodovaly granáty, miny a drony. Požár a výbuchy poškodili desítky obytných domů a domov pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Podle Zelenského byla munice ve skladu v rozporu s předpisy.
7: Je to strašná situace a strašná nedbalost těch, kteří skladovali výbušniny přímo v blízkosti lidí.
6: Případem už se zabývá ukrajinská prokuratura a další úřady. Zelenský proto očekává, že se o detailech incidentu brzy dozví i ukrajinská veřejnost. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Smetanová prodaná nevěsta dnes rozezní zámecký areál v Litni u Berouna. Koncertní provedení připomene 160 let od premiéry slavné opery. Orchestr a sbor Národního divadla povede jeho šéf-dirigent Robert Jindra. V solových rolích vystoupí Adam Plachetka, Daniel Matoušek nebo Kateřina Kněžíková.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až oblačno, ráno místy i zvětšenou oblačnost. Ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť. Teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30, na horách kolem 19.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Cerhovice. Na 46. kilometru stojí dva karavany ve stoupacím pruhu. Je to v nepřehledném úseku v zatáčce a tak se tam vybočuje. Na tahu 43 mezi Brnem a Svitavami stále ještě pozor mezi Brněncem a Březovou. Záchranáři tam zasahují u převráceného auta. Provoz řídí policisté. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
8: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
3: Jak si hrají čmeláci, čeho se bojí tuhýci a proč je papoušek kakadu velký gurmán? I o tom si dnes budu povídat s Ondřejem Fischerem, který zkoumá chování a rozhodování zvířat, hlavně ptáků. Sám o sobě říká, že je ptačí psycholog. Mě na něm fascinuje, že je přímo chodící sbírkou zajímavostí ze světa zvířat. Takže se už moc těším, co nového se dnes zase dozvím. A probereme třeba i to, že ve vědě neexistují hloupé otázky. Ondro, vítej.
9: Ahoj, moc děkuji za pozvání.
1: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
3: Jak slyšíte, tak my dneska stojíme před ptačí voliérou v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Já vidím několik ptáků, kteří tady tak různě posedávají, pobíhají, koukají na nás, koukají na sebe. Co vidíš ty jako odborník na chování zvířat?
9: Vidím spoustu spokojených kakadů bílých a myslím, že tam jsou i nějaký africký papoušci a myslím si, že jsou tady hodně spokojení a zrovna nám dávají najevo něco o svojí přítomnosti, že tady s náma jsou a poslouchají nás.
3: Jak už jsem zmínila, tak ty jsi tedy něco jako ptačí psycholog. Jak jsi se k výzkumu chování zvířat dostal, protože ty nejsi úplně typický ornitolog?
9: Od dětství mě zajímala příroda, hodně jsem chodil na vycházky s dědou. Potom na gymnáziu se mi hrozně líbila biologie, protože jsme měli fajn učitele. A tak nějak jsem se rozhodl, že biologie je něco, s čím se chci zabývat na vysoké škole. No a potom, když došlo vlastně na výběr bakalářského tématu, tak jsem absolvoval takové to úvodní kolečko s profesorem Frintou, profesorem etologie, který se mě různě vyptával na různá témata, která by mě mohla bavit a já jsem si pořád nebyl schopen vybrat. Ale najednou se rozrazily dveře a přišel můj školitel, pan docent Fuchs, a začal mi vyprávět o chování ptáků a o tom, jaký mají různý nálady, jak se chovají, jak jsou agresivní, co je na nich zajímavého ke zkoumání. A to mě velice jako nadchlo a v tu chvíli jsem ptačí etologii propadnul a i ptačí psychologii, protože to je s tím dost spojený. Studuju to v podstatě i teď během doktorátu. Zabývám se teda tím, jak ptáci přemýšlí, jak se chovají, jak vnímají okolní svět a porovnávám to s dalšími živočichy i s námi lidmi.
3: Mají zvířata emoce? Jak se to zkoumá?
9: To je dobrá otázka. Já určitě nejsem někdo, kdo by měl teď nám všem jasně odpovědět, ano, zvířata mají emoce, ale určitě já i další kolegové si myslíme, že to tak je. A pokud se to týká například strachu, radosti, smutku, bolesti, tak tyhle všechny emoce u zvířat pravidelně pozorujeme a samozřejmě potom je otázka, jestli mají nějaký ty další komplexnější emoce, které třeba pozorujeme u nás lidí, ale určitě ty základní emoce u každého zvířete v podstatě můžeme najít.
1: Žárovky.
8: Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
3: My tu dnes s Ondřejem Fischerem stojíme před ptačí voliérou. Jeden papoušek nás tu pozdravil ahoj a další zvedl na hlavě chocholku. Co přesně to znamená?
9: Vidíme tady velkou skupinu kakadů, velice nadšených a velice komunikativních, který nám dávají najevo, že jsou tady, že jsou tady s námi, že nás poslouchají a vypadají opravdu, že se mají dobře a oni si takhle hrozně nahlas rádi povídají.
3: A třeba ta zvednutá chocholka, co to signalizuje?
9: Zvednutá chocholka většinou nějaký zájem, nějaký vzrušení. Často je to nějaký kontakt právě mezi jednotlivými papoušky, třeba po příletu na nějaký místo se takhle zdraví spolu, že vlastně tu chocholku zvednou a nějakým způsobem dávají si nějaký signál na pozdrav.
3: Co třeba nějaké další emoce? Jak papoušci prožívají lásku? Nebo jak to vy vědci poznáte?
9: To je asi jedna z nejtěžších otázek v etologii zvířat, emoce, láska, protože tu nejsme schopni skoro ani detekovat přesně u lidí. U zvířat je to ještě těžší a u těch papoušků třeba jsme úplně na začátku, takže když vidíme pár papoušků, samce a samici spolu někde na bydílku, tak většinou projev takzvané jako ozobávání peří na hlavě je něco, co si dovolí pouze partneři. Na hlavu jinak si ptáci v podstatě nešahají a můžou se normálně třeba klovat do křídla nebo různě jako do pařádku, ale peří na hlavě, tak to je pouze jenom pro samičku se samcem a je to teda nějaký projev toho svazku a i utužování toho svazku a můžeme to teda nazvat jako nějaký projev lásky, ale samozřejmě na to je ještě dlouhá cesta k výzkumu.
10: Já jsem taky nedávno četla, že někteří papoušci, konkrétně kakadu, jsou taky docela velcí gurmáni.
9: Ano, kolegové v Vídeňské veterinární univerzitě nedávno publikovali studii, která ukazovala, že kakadu gofinovi, velice oblíbený papoušci i do chovů, jsou schopni při konzumaci potravy nějaké části té potravy ponořit do sojového borůvkového jogurtu. Tak to přišlo jako těm vědcům velice podivný, proč zrovna, když jim nabídli náhodou v těch chovech sojový borůvkový jogurt, který jim jako nemůže nějak uškodit, tak jim nabídli třeba i jinou verzi jogurtu nebo třeba jenom vodu a ty papoušty cíleně preferovali vždycky borůvkový sojový jogurt. Namáčeli si do něj nejčastěji těstoviny, nechali je tam vždycky velice dlouho, aby se pěkně ponořili a potom je konzumovali. Takže je to vlastně nějaký první důkaz sofistikované přípravy potravy.
10: Mají k tomu nějaké vědecké vysvětlení, proč to ten papoušek dělá?
9: Může to být opravdu tím, že mu to zlepšuje tu chuť, protože byla vlastně ještě předtím jiná studie, kdy bylo zjištěno, že když papouškům byly předkládány nějaké suchary, tak papoušek si ten suchar vzal, ponořil ho do vody na 20 sekund a pak ho snědl, což bylo potom prokázáno, že je to teda proto, aby se mu to lépe jedlo, aby to bylo snazší, aby to nebylo tak suché pro tu konzumaci, což je tedy považováno, že je to opravdu nějaké ochucování potravy a že ty papoušci si to jako víc užívají, víc jim to chutná, když si to nějak jako připraví.
10: Co jsou další novinky právě na poli té psychologie a emocí u zvířat? Asi všichni známe psí oči, takže určitě ptáci a zvířata umí prožívat smutek, ale co nějaké další emoce?
9: Určitě, jak jsi říkala, smutek je něco, co už považujeme, že když třeba zemře, že jo, nějaké mládě, nějakému jedinci, tak právě vidíme nějaké chování, které je se smutkem spojené, v podstatě jako nějaká forma truchlení, třeba že osahávají to zemřelé mládě nebo u něj prostě stojí v kroužku a v podstatě třeba přestanou konzumovat potravu, takže je to nějaká jako forma truchlení. Ale pozorujeme radost právě jako třeba tady u těchto papoušků, že zvedají tu chocholku a jsou třeba spokojení na jezení. Dále strach, který vlastně já studuju při svém doktorském studiu, to znamená, že pták je třeba schopen různě reagovat na nebezpečí, má nějakou jako míru a intenzitu strachové reakce. Jsou třeba druhy predátorů, které v něm ten strach nevyvolají, chová se úplně jako běžně, ale když mu ukážeme nějaký model, nějakou vycpaninu, něčeho, co je pro něj velmi nebezpečné, tak najednou vidíme, jak ten pták změní chování a schová se někam do křoví.
10: K tvým výzkumům se ještě určitě dostaneme. Mě by ale zajímalo hmyz, protože se dlouho bralo tak, že hmyz nemá žádné emoce, nic necítí, ale nejnovější výzkumy ukazují něco jiného, je to tak?
9: To je strašně zajímavé, vlastně aktuální téma výzkumu, kdy vědci v Anglii zjistili, že čmeláci si hrozně rádi jako hrají, když je pustí do nějaké arény, kde jsou poházené různé míčky, tak čmeláci si samovolně s těmi míčky začnou různě kopat a posouvat si je po té aréně a není to vlastně vůbec motivováno žádnou potravou, žádnou odměnou. A když ten čmelák třeba má na výběr mezi dvouma arénama, jedna aréna je bez míčků a jedna aréna je s míčkama, tak si vybere vždycky radši tu arénu s míčkama, aby tam prostě trávil čas a hrál si různě s těmi předměty. Takže je to nějaký jako první projev hry u hmyzu, což je vlastně docela zajímavý, protože hra samotná u zvířat je strašně studované téma a známe, že jo, hru u mláďat, u mladých štěňat nebo u koťátek, tak právě se zjišťuje, že je to jako chování, které je

0: se mu píchla injekce něčeho, co vlastně působí proti stresu, i například i u lidí, tak v tu chvíli se mu snížily stresové hormony a zase zpátky se vracelo do toho světlého tunelu a už neměl vůbec žádnou obavu. Takže tohle je vlastně jeden jako z experimentů, jak třeba se dají emoce studovat i u takových zvířat, jako jsou bezobratlí, korýši, třeba raci.
1: Vypráví nám ptačí psycholog Ondřej Fischer.
2: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
1: Co se teďka děje?
0: Tak teď tady vidíme skupinu docela spokojených kakadů, kteří nám dávají najevo svou přítomnost svým silným hlasem, což je pro ně velice typické, že oni takhle nahlas spolu komunikují a je to pro ně vlastně přirozený styl komunikace, že si navzájem dávají vědět, že tu jsou, nějakým způsobem se zdraví a podobně, ale co si přesně myslí, to je ještě bohužel velká otázka.
1: Myslíš, že třeba jednou díky umělé inteligenci porozumíme řeči zvířat?
0: Kolegové na tom velice intenzivně pracují, snaží se spolupracovat s umělou inteligencí a snaží třeba jí předložit nějaké nahrávky zvířat a říkají, aby ta inteligence rozpoznala jednotlivé jedince podle hlasu, protože my lidé jsme schopni nějakým delším tréninkem a analýzou ptačího hlasu rozpoznat jednotlivé jedince. A to samé vlastně teď se trénuje umělá inteligence, která to dělá mnohem rychleji, ale tento výzkum je ještě na začátku. Ale v momentě, kdyby umělá inteligence uměla sama rozpoznat podle hlasu jednotlivé jedince, tak by nám to strašně pomohlo a byli bychom pak schopni právě začít jako zkoumat nějakou jako formu ty jejich řeči a podobně, ale stále nejsme ani zdaleka schopni říct, co přesně zvířata myslí tím, když něco třeba křičí a podobně.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: My jsme se teďka o kousek vzdálili a jeden papoušek, mám pocit, jako by nás volal zpátky. Je to možné?
0: Je určitě možné, že tyhle papoušci, jak jsou vlastně tady už docela dlouho, tak jsou oblíbení u lidí a taky mají lidi rádi, protože se tady k ním určitě všichni návštěvníci chovají hezky, takže se hrozně rádi předvádí, nějakým způsobem na lidi volají nebo se různě ukazují a jsou to přece jenom také zvířata, který mají rádi pozornost a jsou rádi středem pozornosti a když se jim věnujeme a třeba na ně různě mluvíme, tak jim to vlastně hrozně dělá dobře, než kdyby se někde jako museli nudit v koutě a být sami. Papoušci jsou extrémně sociální zvířata, kteří jsou celý život vlastně zvyklí žít většinou v hejnech. Závisí to samozřejmě teda na konkrétním druhu, ale zrovna tady ty kakadu jsou opravdu jako hejnový druhy, takže si užívají přítomnost a v tu chvíli asi moc nerozliší, jestli je to další papoušek nebo člověk, protože jsou na nás velice zvyklí, což ale neplatí v divoké přírodě samozřejmě.
1: Ty jsi zmiňoval, že jsou nesmírně inteligentní, tak co o tom víme?
0: V současnosti tenhle ten výzkum je taky na počátku a když se třeba kolegové podívali do mozku papoušku Ara, tak tam našli až 2 miliardy neuronových buněk, základních buněk nervové soustavy, což je ohromné číslo. Pro porovnání slepice má těch neuronálních buněk asi 150 milionů v mozku napočítáno, ale papoušek je schopen až do těch 2 miliard, krkavec třeba přes miliardu, takže krkavcovití a papoušci jsou jedni z nejchytřejších vlastně skupin ptáků na světě a vidíme to i v tom jejich každodenním životě, jak prostě se chovají, jak řeší různě problémy, jak jsou vynalézaví, jsou schopni se naučit spoustu slov, spoustu předmětů používat a podobně.
2: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
1: My jsme právě přešli do skleníku, který připomíná tropický prales a to krásně navazuje na terénní výzkumy chování papoušků v indonéské džungli, kde si strávil více než 3 měsíce. Jaké to bylo? Co jste tam zkoumali?
0: To byla asi jedna z nejlepších etap mého vědeckého života, protože vlastně jsem měl možnost díky Jihočeské univerzitě vyrazit na doktorskou stáž na 3 měsíce s kolegy z veterinární Vídeňské univerzity. Oni tam mají vlastně dlouhodobě výzkumnou stanici na ostrově Tanimbar, což je takový malý ostrov mezi Papuou Novou Gvineou a Austrálií. Tam jsme vlastně 3 měsíce pozorovali hejna místních endemických kakadů gofinových, tedy vzácných papoušků, které tam žijí v hojných počtech. A zkoumali jsme jejich ekologii, zkoumali jsme jejich sociální interakce, ale i třeba, jak vnímají různé nebezpečí, což jsem tam zkoumal hlavně já. Bylo to fascinující vlastně každý den se vydávat do džungle, najít si vždycky nějaký to hejno, pozorovat ho. Potom jsme tam vlastně měli nějaké výzkumné platformy, kam jsme jim

0: házeli potravu, pozorovali jsme, jak se chovají ve skupině a k té platformě jsme jim třeba dávali různé atrapy predátorů, dívali jsme se na to, jak na to reagují, jak vlastně vnímají různé druhy nebezpečí.
1: Pojď nám ještě víc popsat to, jak ty výzkumy probíhají, co k tomu používáte, jestli používáte třeba nějaké moderní technologie, nebo je to opravdu o tom, že sedíte, koukáte a s tuškou a papírem pozorujete?
0: Tak nejtěžší je samozřejmě v džungli ty papoušky najít, ale naštěstí tyhle ty papoušci jsou velice hluční, takže většinou jdeme jako po hlase. A k tomu pozorování samozřejmě používáme dalekohledy, máme nějaké kamery, dokonce i třeba co natáčí ve 4K, máme nějaký nahrávadla hlasu, abychom měli zaznamenané to jejich volání. Potom se třeba používá dron na mapování toho okolí a tvorby terénních map. Samozřejmě máme GPS lokátory, abychom se v džungli nestratili, což je velice snadné. A sebou máme třeba v batohu 3D vytisklého orla jestřábího, protože proč ne? A jedna z výzkumných otázek je, jak třeba právě na místního predátora ty papoušci reagují a podobně. Ale i třeba vyrážíme za místní komunitou, komunikujeme různě s náčelníky těch vesnic a mluvíme vlastně s nimi, proč vstupujeme do toho lesa, proč hledáme ty papoušky, proč je zkoumáme. A opravdu mě jako překvapilo, že ta odezva je strašně fajn, ale není to vlastně zadarmo. Když jsem tam poprvé v životě přijel, tak jsem musel podstoupit takový vstupní rituál, kdy mě vlastně místní stařešina přijal, představil mě místním duchům a ty mě potom dovolili vstoupit do toho pralesa a všichni ty stařešinové z okolní vesnice mě upozorňovali, že kdybych ten vstupní rituál neabsolvoval, tak by mi potom hrozilo třeba nějaké onemocnění, protože ta džungle je vlastně zrádná, je to docela jako nebezpečný prostor a je proto potřeba mít nad sebou ochranou ruku předků těch duchů. Takže to bylo jako hrozně fajn vlastně se o tom s nima bavit a během toho s nima řešit, proč vlastně děláme výzkum na ptácích a tak.
1: Přibliž nám, jak to probíhalo a jak jsi to prožíval ty jako vědec, který většinu života potřebuje empirická data?
0: Antropologie a etologie člověka je mi taky velice blízká. Hrozně rád si jako čtu různé rituály a tradice jiných národů. Tohle jsem bral jako jejich prostě kulturní dědictví, kdy jsme se vlastně posadili do jedné z chyší na kraji džungle a ten určený stařešina k nám promlouval, uváděl nás do děje, představoval nám jednotlivé duchy a pak promlouval i k těm duchům, kterým vlastně vysvětoval, kdo jsem, že jsem přijel z Českých Budějovic, že jsem tady na vědecké stáži, že tady plánuju zkoumat papoušky a potom se ten stařešina vlastně odebral na kraj džungle, kde obětoval pár mincí jako dár vlastně těm předkům a potom se vrátil a řekl mi, že duchové mě přijímají a v tu chvíli jsem mohl vstoupit vlastně do lesa a už jsem byl vlastně chráněný tím kouzlem.
1: Komunikovali jste v angličtině nebo byly tam nějaké bariéry, že jsi musel mít tlumočníka?
0: Je fakt, že indonéský jazyk není úplně jako jednoduchý. Je to vlastně smíšení na těch různých etnických jazyků, kde vlastně na každém ostrově je specifický podjazyk. Kolegové indonésky uměli, takže já jsem vždycky s nima komunikoval anglicky a oni to překládali do indonéštiny, ale sem tam někteří ty vlastně místní anglicky uměli a hlavně teda děti.
1: Dokážeš nám něco říct indonésky?
0: Tak třeba selamat pagi, neboli dobré ráno, nebo kupu kupu, to je v indonéštině motýl a burung kakatua znamená papoušek.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
1: Dnes si povídám s ptačím psychologem Ondřejem Fischerem. Už jsme probrali řadu zajímavostí ze světa zvířat, také jeho výzkumy v indonéské džungli. A nyní bych se chtěla dostat k tvým aktuálním výzkumům. Co přesně zkoumáš?
0: Já zkoumám na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity ptáky, vnímání nebezpečí u ptáků. Takže během svého doktorátu se zabývám ťuhýkem obecným. To je takový hrozně sympatický ptáček s páskou přes oko. Vypadá jako Zoro. A potom síkoru koňadru, to asi všichni posluchači dobře znají. A vlastně zkoumáme to, jak tyhle dva docela rozdílný druhy ptáků reagují na nebezpečí, reagují na různé predátory a jak vlastně vnímají to nebezpečí, jestli má cenu třeba riskovat, jak na to krmítko třeba doletět, jestli má cenu riskovat vlastně hledání té potravy, i když hrozí nebezpečí od predátora. To je v případě té síkory koňadry, ale v případě toho ťuhýka obecného je to zase trošku jiná situace. Zkoumáme situaci, kdy on má mláďata v hnízdě během jeho hnízdní sezóny a před to hnízdo dáme právě nějaký model predátora a díváme se na to, jak ten ťuhýk obecný na toho predátora reaguje. Takže když je tam třeba predátor, který ohrožuje přímo jeho hnízdo a mláďata, tak on se ho snaží velice agresivně fyzicky odehnat, začne ho různě jako napadat zobákem, kolovat, nalétávat na něj, hrozně nahlas varovat, ale když je to třeba predátor, který ohrožuje přímo toho dospělého ťuhýka, tedy toho dospělce, tak ťuhýk se radši schová někam do křoví, vůbec se neukazuje a to vlastně nám dokazuje nějakou jako inteligenci a schopnost toho ptáka zvážit ty rizika, jestli se vyplatí na toho predátora zaútočit a dát vlastně tu svoji kůži v šanc, anebo být někde jako v křoví schovaný a dělat, že tam nejsem a doufat, že ten predátor mě vlastně nespatří. Takže tohle je jedna z těch základních otázek.
1: Může to pomoci třeba k ochraně přírody, nebo proč zkoumáte něco takového?
0: Tahle ta otázka je velice důležitá a podle mě je taky velice zajímavá, protože jde vlastně o to, z jaké perspektivy se na to díváme. Když se na to podíváme jako z perspektivy zvědavého člověka, tak je určitě strašně zajímavý zjišťovat víc a víc informací o našem okolním světě, o zvířatech a podobně. To teda většinou zobrazuje nás vědce, kteří pořád chceme někde jako chodit do džungle a zkoumat další a další informace o zvířatech. Ale pro člověka, který třeba tolik jako věda nezajímá a tolik ho nezajímají ty různé výsledky, tak je to vlastně o nějaké změně náhledu na svět, kdy v tu chvíli, kdy my vlastně dokážeme popsat třeba ty jednotlivé druhy zvířat, jak se chovají, co cítí, jak vnímají okolní svět, tak potom jsme třeba schopni se k ním i lépe chovat. Takže to potom má přímý dopad na ochranu těch jedinců, ale i ochranu na to celého třeba prostředí, že jo, potom začneme chránit třeba džungly nebo další ekosystémy a zachráníme vlastně i sami sebe, což je vlastně docela aktuální téma. Ale kdybych si měl dovolit říct praktické využití tady toho výzkumu, tak když třeba tady ty výsledky, které zkoumáme my s kolegy na Jihočeské univerzitě, přeneseme třeba do laboratoře a podíváme se do ptačího mozku, v tu chvíli vlastně zjistíme, která ptačí centra v tom mozku reagují na další stimuly, na různé nebezpečí a porovnáváme to třeba s mozkovými centry člověka, takže třeba emoční centrum známe u člověka amygdala, tak potom můžeme využít v léčbě psychických poruch člověka i poznatky z té ptačí říše, protože tam to vlastně zkoumáme na více druzích najednou s různými přístupy a můžeme to potom přenést i do lidské medicíny.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
1: Takže síkora nebo papoušek?
0: Papoušek.
1: Při práci hudba nebo ticho?
0: Hudba.
1: Slepice nebo vejce?
0: Slepice.
1: Bilbo nebo Frodo?
0: Bilbo.
1: A proč?
0: Je mi jako bližší tím, že je takový hodně přemýšlivý, hodně takový vyprávěcí typ a Bilbo mi přijde takový jako víc vědecký typ.
2: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
1: Ty se také hodně angažuješ v iniciativě Zeptej se vědce. Co je vaším cílem?
0: To je vlastně skupina hrozně nadšených vědců, už je nás přes 400 a jsme skupina, která odpovídá na otázky veřejnosti. Snažíme se nějakou popularizační formou odpovědět v podstatě na cokoliv, co veřejnost napadne. Projekt založili za covidu 3 kolegyně a rozrostlo se to ze skupiny pár lidí až do mnohastovkového projektu, který má vlastní strukturu, proces nějakých jako recenzí, editory a i další věci. Je to podle mě jako jedna z nejlepších platform popularizace vědy momentálně v České republice.
1: Jste hodně aktivní na sociálních sítích, ale loni jste také vydali knížku, kde je takový výběr těch nejlepších otázek. Je nějaká, která ti utkvěla v paměti?
0: Mě fascinovala naposledy otázka, jestli může být člověk spolknutý velrybou. A vlastně kolegyně z přírodovědecké fakulty na to odpovídala jako odbornice na velryby a bohužel teda musím zklamat posluchače, že velryba nás spolknout nemůže, protože nemá tak velký jícen, ale bylo vtipné, že za pár týdnů od vydání této odpovědi se opravdu na internetu objevilo video, jak nějaký jako kajakář byl spolknut velrybou a pak zase ale byl okamžitě vyplivnut, takže to byl vlastně i ten důkaz, že naše odpověď byla správná.
1: Já mám na tebe ještě úplně poslední otázku, protože ty jsi zarytý fanoušek Tolkiena fantasy, tak kdyby se zasnil a mohl bys změnit jednu věc na vnímání a využití vědy veřejností, co by to bylo?
0: Já bych určitě založil vlastní televizní a rozhlasový kanál, který by byl jenom pro popularizaci vědy, pro různé věkové skupiny a s různými vědci, aby se ta popularizace vědy dostala opravdu do každodenního života člověka, protože si myslím, že je to něco, co je krásné na poslech, vzdělávací, ale může to být i relaxující a má to i prostě zajímavé třeba efekty, když začneme dělat nějaké experimenty, takže to prostě naplňuje všechno, co by tak jako člověk mohl od televize v dnešní době chtít nebo rádia.
1: Říká Ondřej Fischer, který se zabývá chováním zvířat.
0: Děkuju, nashledanou.
1: Mé jméno je Pavla Hubálková a budu se na vás těšit zase příště.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
5: Kdy máme ten abiturientský sraz?
6: Jak máme?
4: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
7: Jsem to já, jak jsem mladá.
8: Rozdílné životy.
9: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
8: Společné vzpomínky.
10: Byla přece ve škole pokladní, ne?
11: A jo, a ty jsi primář.
8: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. V pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
12: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji s mítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
13: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, že začíná kriminálka. Nález zbyté a utýrané ženy na lesní cestě. Musela zemřít jen proto, že sama před pár lety vraždila? Smrt prostitutky a legendární případ takzvaných pomníčků, tedy nevyřešených případů. I tento díl kriminálky připravili autoři Dana a Mirek Vaňurovi.

0: Bylo časné ráno 22. července roku 2002, když se začal odvíjet spletitý případ, který středočeské kriminalisty Michala Mazánka a Jiřího Šnýdra naplno vtáhl do drsné reality světa prostituce. To letní ráno si lesní dělník zkracoval cestu za prací hustým porostem borovicového háje nedaleko Řitky. Když se přiblížil k hlavní silnici, zahlédl na lesní cestě siluetu až příliš připomínající tělo ležící svlečené ženy. O chvíli později s hrůzou pochopil, že neznámá tu svedla marný boj o život a krvavé stopy nejsou jediným důkazem, že šanci zachránit se nedostala.
1: Na jednom místě byl nalezen oděv ženy, tělo bylo nalezeno o x metrů dál a na těle byly zjištěny rozsáhlé poranění od bodných a bodnořezných ran do různých částí těla, zejména do horní části těla, až po oděrky a stopy po přejetí a vlečení autem.
2: Z těch stop potom z pozdějšího ohledání bylo patrný, že ta žena se snažila pachateli utíct, takže různě, jak ji dostihnul, tak ji vyrazil zuby. Byly tam krevní stopy, bodání, na jejím těle pak byly nalezeny i stopy vlastně pneumatiky, takže po nějakým přejetí úplně na začátku bylo její ošacení, takže ona tím lesem vlastně běžela nahá, bosá po té lesní cestě, než ji dostihl.
0: Mechanismus zranění i pravděpodobný průběh útoku neznámého pachatele v zápětí potvrdil i soudní lékař Zdeněk Šňupárek.
3: Ten vlastní útok začal tupým násilím, které bylo vedeno proti obličeji, proti zubům horní i dolní řadě, kde došlo k vylomení nebo vyražení zubů, které byly následně také nalezeny na místě.
4: Tělo bylo nahé, zcela svlečené. Na těle byly patrné stopy poškrcení, stopy po použití bodného nástroje a stopy pneumatik po přejetí. A tomu odpovídaly i odřeniny a hematomy.
0: K brutální vraždě muselo dojít předchozí večer a předběžná doba smrti byla stanovena mezi 10. večerní a půlnocí. Co se na lesním rozcestí muselo odehrát, dokumentovali stopy, které kriminalističtí technici postupně nacházeli na asi 100-metrovém úseku.
3: Pokračovalo to dalším násilím, které bylo pravděpodobně charakteru škrcení pomocí škrtidla, kterým byl zase pravděpodobně provaz, který byl použit. A poslední část toho útoku probíhala vlivem vodnořezného nástroje, tedy nože, který působil proti té polovině hrudníku a břicha, kde bylo nalezeno 12 vodnořezných ran.
2: Tady bylo vidět vlastně, že ten pachatel si to v úzovkách opravdu užíval, ten útok na tu oběť. Různý mechanismy, včetně nějakých hordoušení, nůž, údery, přejetí autem, takže skutečně ten jako si dával záležet.
0: Bývalý středočeský kriminalista Michal Mazánek s obavami mapoval stopy, které o vrahovi prozradili mnohem víc, než by chtěl. Záliba v sadistickém mučení bohužel znamenala, že kráčejí ve stopách sexuálního devianta, který se své zvrácené představy rozhodl realizovat. Jeho oběť, krátce ostříhaná, asi 40-letá blondýna, u sebe neměla doklady a nenašlo se ani jiné vodítko, které by policii přiblížilo k její identitě. Zatímco probíhala analýza veškerých stop z lesní cesty, tým středočeské kriminálky využil pomoc médií a zveřejnil fotografii nalezené oběti. Nakonec se na ně ale usmálo štěstí jinde.
1: V rámci totožňování byly odebrané i daktyloskopické stopy oběti, kdy při porovnání ve sbírkách, které jsou uloženy na Kriminalistickém ústavu Praha, byla zjištěna shoda a vedlo to ke ztotožnění.
2: Tam došlo vlastně ke shodě, protože ona byla v minulosti trestána, takže byla ztotožněna na základě daktylek.
0: 45-letá Ludmila B. z Prahy se do střetu se zákonem dostala kvůli domácímu násilí a potyčce, která měla před lety tragické vyústění.
2: Trestána byla za to, že sama napadla manžela, zautočila na něj. On to nepřežil.
1: V rámci šetření se k její osobě zjistilo, že se jednalo o už ženu v letech, která se živila pouliční prostitucí. Známosti navazovala na ulici, zejména se jednalo o řidiče, který projížděli Myslíkovou ulicí. Samozřejmě bylo prováděno i šetření v oblasti Myslíkovy ulice mezi ostatníma prostitutkama. Vytěžením těchto osob byla potvrzena na 100% totožnost té poškozené.
0: Operativa se soustředila do centra Prahy a na ženu se začala vyptávat ostatních prostitutek v ulici. Zajímal je především večer 21. července.
2: Tam jsme se vlastně dozvěděli, že byla naložena mužem do auta a ten s ní odjel.
1: Oni ho chtěli najít. No, protože je ohrožoval samozřejmě. Teď se to mohlo stát jedný, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, že? Proto byli ochotni pomáhat. Byla ztotožněna osoba další prostitutky, která se vyjadřovala k době, kdy poškozená opouštěla Myslíkovou ulici, vyjádřila se k osobě, se kterou tato poškozená opouštěla Myslíkovou ulici, vyjádřila se k vozidlu.
2: Ta její kolegyně jedna říkala, že by toho muže, který vyzval, aby s ním jela, takže by ho byla schopna poznat a byla tam kombinace toho, že ona popisovala vlastně jeho vizáž, jeho pohyb a jeho řeč, která jí vlastně upoutala. Mluvila o tom, že měl takovej atypický hlas, takový skoro až dětský hlas k té postavě, jakou měl.
0: Zároveň se zjistilo, že pražská policie tou dobou prošetřovala ještě jedno napadení. Případu vraždy se podobalo nejen obětí, což byla i v tomto případě prostitutka, ale i místem činu.
1: V rámci vedeného šetření bylo zjištěno, že v lokalitě, kde byla nalezena tato poškozená, došlo k dalšímu napadení ženy, prostitutky také z Myslíkovy ulice. To šetření potom bylo zaměřené zejména na osoby, které Myslíkovou ulici navštěvovali.
0: Vypadalo to, že oba případy spojuje jeden pachatel. Jak se kriminalisté opakovaně vraceli mezi prostitutky, rostly mezi nimi obavy a postupně začalo vycházet najevo, že obětí neznámého násilníka bude mnohem víc.
2: Měli jsme jednu takovouhle dámu, která provozovala činnost tohle z toho charakteru, která napadená byla zbyta, tý se povedlo z auta utíct a měli jsme ještě jednu, která byla taky hodně dobitá.
0: Jedna z těchto žen se na útočníka dobře vzpomínala a její popis odpovídal popisu muže, který podle její kolegyně zavražděnou Ludmilu odvážel osudný večer z Myslíkovy ulice. Asi 180 cm vysoký muž s klátivou chůzí, tmavými vlasy a kulatým obličejem se zapadlýma očima nebyl v Myslíkově ulici poprvé.
1: V rámci šetření byla vytipována osoba možného pachatele, která se pohybovala jednak v Praze, kde měla příbuzné, u kterých se zdržovala občas, a jednak v jižních Čechách, odkud pocházel. Jednalo se o Pavla S. a k jeho osobě v průběhu šetření bylo zjištěno, že vyhledává, jak to slušně nazvat, bordely, kde měl i několik problémů s prostitutkama a s personálem, protože vyžadoval netradiční praktiky při sexu a podobně. Zjištěné skutečnosti v rámci šetření skutečně napovídaly tomu, že by se mohlo jednat o pachatele toho trestného činu.
0: Vyšetřování podezřelého 29-letého Pavla S. z jihočeského městečka probíhalo zpočátku nenápadně a policie se snažila zjistit o jeho pohybu a minulosti maximum informací. Kriminálka už měla fotografii podezřelého a se svědkyněmi proběhla rekognice, při které měli Pavla S. poznat mezi několika podobnými muži.
2: Rekognice proběhla podle fotek, dělali se samozřejmě i nějaký portréty, jenomže i ten systém je prostě, nebo v té době byl nějakým způsobem limitovaný, jaký obličej se tam dá vymodelovat. Takže říkali, že kdyby to ten pachatel, kdyby ho viděli naživo a zkombinoval se to právě s pohybem a s tím hlasem, že by byli schopni ho identifikovat. Takhle řekli, že to může být on, ale nebyla tam žádná jistota.
0: Výslech Pavla S. středočeskou kriminálku nikam neposunul. Tmavovlasý muž si je měřil pohrdavým pohledem, odpovídal stroze a dával najevo, že spolupracovat nebude. Odmítal, že by s vraždou měl cokoliv společného. Tvrdil, že noc z 21. na 22. července strávil v penzionu nedaleko od Prahy a alibi mu může potvrdit jeho známý i rodina.
2: Samozřejmě se vyhodnocoval jeho mobil, protože on později, když už ale vypovídal týhle věci naší, tak vlastně říkal, že ten den vůbec v Praze nebyl a uváděl všechny možné místa.
1: Popíral to a v podstatě skládaly se dohromady důkazy a skutečnosti, které potvrzovaly jeho pobyt v době spáchání v Praze, jeho pohyb v době spáchání v té Myslíkově ulici. V době, kdy ke spáchání mělo dojít, on vypínal mobilní telefon, tudíž lokalizace končí na určitém místě u jeho příbuzných, pak je přerušená a zase se objevuje po určité době v místě, kde on se zdržuje u příbuzných. On nedokáže vysvětlit, proč má vypnutý telefon, proč ho vypínal, kde se pohyboval.
0: I přes vytrvalé popírání si byli operativci čím dál tím jistější, že právě Pavel S. je vrahem, po kterém pátrají. Žádná ze zajištěných stop se ale nedala použít jako přímý důkaz.
2: Měli jsme výpisy z mobilních telefonů, které prokazovaly, že v Praze v ten den nebo ten večer byl. Měli jsme informace k jeho chování v bordelech, jakým způsobem vlastně tam útočil na ženy. Z místa činu byly dva nedopalky cigaret. Bohužel tam kvůli množství biologického materiálu se nepodařilo udělat genetický profil, ale mohli jsme tam usuzovat na shodu u krevní skupiny.
0: Právě kvůli nedostatku důkazů musel být případ po několika měsících odložen, aniž by byl vrah Ludmily prokazatelně usvědčen. Michal Mazánek a Jiří Šnýdr se k němu ale průběžně vraceli a znovu otevřen bylo v lednu 2003, kdy si ho vzali na starosti takzvané pomníky.
2: Pomníky byl tým, který vlastně vzniknul v 90. Protože tu dobu byl velký počet vražd a vůbec násilných trestní činnosti a v rámci normálního klasického průběhu, já nevím, objasňování se to nezvládalo, takže se vytvořil tým pomníky, který se zpětně vracel k některým vybraným případům, na kterých se dalo prostě pracovat dál.
0: Případ nevyřešené vraždy Ludmily B. byl jasnou volbou už od začátku.
2: Byl specifický tím, že jsme asi měli jistotu, nebo i naši kolegové, kteří to dělali předtím, před pomníkama, že vědí, kdo je pachatelem, ale prostě mu to tehdy nebyli schopni dokázat. Takže my jsme se rozhodli, že ten případ znova otevřeme a zkusíme prostě usvědčit.
0: Se všemi vodítky, která operativci pozbírali, se Michal Mazánek po několika měsících vyšetřování rozhodl k důležitému kroku. V plánu měl znovu uspořádat rekognici, ale tentokrát nejen na základě fotek. Nechá uzavřít celou Myslíkovu ulici a s pomocí kolegyně zavražděné Ludmily, důležité svědkyně z onoho osudného večera, bude doufat v úspěch celého pokusu.
2: Bez provedení nebo bez toho výsledku té rekognice bychom s největší pravděpodobností nepřistoupili k tomu, že bychom ho potom obvinili.
5: Byl to muž ve věku minimálně 25 až 30 let. Vysoký, dá se říct tak o 5 cm, jako paní Ludmila. Tmavé vlasy ustříhané na ježka, posazené v oči více do lebky. Sportovní typ, oblečený do sportovních kalhot, černýho trička, sportovních bot. Klátivá chůze, následovně teda podle řeči jeho vyjadřování prostě neodpovídá jeho stáří.
6: Může to malinko blíž vysvětlit jenom?
5: No, blíže vysvětlit, jeho hlas připomíná spíš věk 14-letého chlapce.
2: Rekognici jsme chystali poměrně dlouho, protože jsme k tomu přistupovali právě s tím, že když se tohle nepovede, tak už toho moc mít nebudeme, takže jsme nechtěli udělat žádnou procesní chybu, žádnou technickou chybu.
0: Bylo naprosto zásadní nasimulovat situaci tak, aby co nejpřesněji připomínala večer před vraždou. Svědkyně zároveň musela počítat s detailním výslechem, který ověří, s jakou jistotou ukáže na muže, který podle ní vyzvedával Ludmilu v Myslíkově ulici.
2: Bylo to léto roku 2003, k tomu útoku došlo v létě ve stejný měsíc, ale roku 2002. Stejná hodina, aby tam bylo stejné osvětlení, stejné rozmístění osob, to znamená, on tehdy v tom roce 2002 měl přecházet celou ulici přes tramvajové koleje směrem ke Křemencové ulici, kde ty dámy stály, a tam měl tu jednu oslovovat. To znamená, i byla to nějaká domluva s pražskýma podnikama, aby na tu dobu zastavili tramvajový provoz, zastavila se tam doprava, zásahová jednotka nám hlídala každý vchod do nějaké ulice, kdyby se náhodou pokusil o útěk všude, protože to bylo léto, turistická sezona, všude spousty cizinců, takže ty koukali, co se to tam bude asi odehrávat, hodně lidí. Takže bylo to docela náročné na přípravu.
1: Jak on, tak figuranti přednášeli určitý daný text, který si pamatovala ta daná prostitutka.
0: Celou rekognici řídil Michal Mazánek a probíhala za přítomnosti soudkyně. Po jedné straně ulice se postavila řada figurantů společně s Pavlem S. Tomu bylo umožněno, aby si mezi muži sám vybral místo v řadě. Všichni byli navíc stejně oblečení, aby se co nejméně odlišovali. Na druhé straně ulice, tak jako před rokem, stála svědkyně. Aby podezřelý Pavel S. netušil, o kterou z lehkých žen půjde, byla skrytá v kukle.
1: Nechtěl se účastnit, nechtěl chodit, nechtěl mluvit. Jí slovně potom napadal. Neviděl jí do tváře, nevěděl, o koho se jedná, zda se jedná o prostitutku nebo obyčejnou osobu, která ho tam viděla, náhodnou osobu, která tam procházela. Bylo použito zákonných prostředků a podmínek k utajení totožnosti hlavní svědkyně.
7: 10.7.2003 v 21 hodin 30 minut je v ulici Myslíkova, Praha 1, pokračováno ve vlastní rekognici ve věci vraždy Ludmily. Figuranti zaujali postavení na pravé straně ulice, poté si podezřelí sám zvolil místo v řadě mezi figuranty a zvolil si i sám číselné označení.
2: Ona byla na místo přivežena v době, kdy už oni tam stáli, aby neviděla, jak se ta řada staví, prostě aby nemohla vůbec dopředu usuzovat na to, koho označovat, neoznačovat.
7: Budeme pokračovat v úkonu. Dobře si ty muže prohlédněte. Nikam nespěcháme, dostatek času.
5: Přesně si stoupneme, kde jsme stáli předtím.
7: Stojíte přesně na tom místě, dobře.
5: Přesně na tom místě, Lída stála tady u toho klandru.
7: Pokud je to třeba, můžeme k těm mužům přistoupit blíže.
5: A oni můžou přijít?
7: Můžete ty muže vyzvat, aby k vám přistoupili. Můžete ty muže vyzvat i k tomu, aby pronesli tu větu, kterou řekl.
2: Sama si ten úkon jakoby řídila, to znamená, že ona vyzvala první osobu, než ta osoba prakticky došla k nám, tak řekla, ať se vrátí, že tento není.
7: Chcete, aby se tento muž označen číslem 4 nějak otočil,
5: ne,
7: vykonal
5: ne,
7: nějaký
5: děkuji,
7: pohyb?
5: Děkuji. Ne.
7: Má pronést větu?
5: Ne, nemusí,
7: není třeba.
5: Není třeba.
7: Vraťte se na své místo.
0: Svědkyně dále figuranty nevyvolávala podle řady, ale hned jako druhého si k sobě přivolala právě podezřelého Pavla S. s číslem 8.
2: Přecházel ulici směrem k ní a ona chtěla, aby řekl jednu konkrétní větu, kterou tenkrát před tím rokem slyšela. To bylo, mám to rád ze předu i ze zadu.
7: Má učinit nějaký pohyb, otočit se, říct větu.
5: Ať to řekne tu větu.
7: Přečtěte větu zde napsanou.
8: Mám to rád ze předu, ze zadu.
7: Má s číslem 8 učinit ještě nějaký jiný pohyb?
9: Ne,
7: otočit se, vrátit se?
9: Může se vrátit.
2: On to řekl tím svým hlasem, který skutečně byl takovej skoro dětský. A ona v tu chvíli zašla reagovat tím způsobem, jakože se zašla úplně psychicky sypat. Tak nějak se tam sunula, podle výlohy bylo vidět, že emočně je to prostě silný pro ní.
7: Co se vám stalo? Můžete se k tomu vyjádřit?
9: To je ono.
7: Můžete to říct ještě jednou?
9: No to je ono.
7: Není vám dobře? Jste si jistá?
9: Jo.
1: A ta daná prostitutka ho podle hlasu jednoznačně označila. Jako muže, který s poškozenou odjel z Myslíkovy ulici v daný den a v danou dobu.
2: On odešel teda zpátky a v podstatě byl zadokumentován výsledek té rekognice s tím, že jednoznačně označila Pavla S. A tím ta rekognice končila. To samozřejmě trvalo poměrně další dobu, než tady o tom mluvím, ale výsledek byl naprosto jednoznačný. Když budeme mluvit o vítězství, tak to byl počátek vítězného tažení.
0: Během následujících dnů byl podezřelý Pavel obviněn z vraždy. I přes jasnou identifikaci očité svědkyně, ale stále vinu popíral.
2: Popíral, že by vůbec se něčeho takového dopustil. Shromažďovali se další a další důkazy, informace, protože on stavěl obhajobu na kontaktu se svými některými známými, takže se to všechno prověřovalo a tak dále. V podstatě se mu celá jeho obhajoba vyvrátila.
0: Přestože Pavel S. argumentoval, že má alibi od svého známého a členů rodiny, ukázalo se, že v kritické době mezi 9. hodinou večerní a ranními hodinami ho ve skutečnosti nikdo neviděl. Tým kriminálky se zároveň zabýval i myšlenkou, jestli Pavel S. nemá na svědomí ještě nějaké další sexuální napadení nebo dokonce vraždu.
2: On vlastně v té sexuální oblasti měl takový sadistický chutě. Objížděl samozřejmě bordely v jižních Čechách a jinde a choval se k těm dámám v některých případech takovým způsobem, že dokonce musela vyhodit ochranka, protože to hraničilo s nějakým ublížením na zdraví, jak se tam choval vůči těm dámám.
0: Sexuální deviace se sadistickým zaměřením je nebezpečná v tom, že nutí agresivního sadistu týrat a znehybnit svou oběť kvůli vlastnímu uspokojení. A charakteristické je pro ně opakování činu. Pavla S. proto středočeská kriminálka zastavila, aniž mohl ve svých útocích pokračovat. Vrah ale i nadále setrval v roli, která se mu osvědčila v minulosti.
1: V průběhu celého vyšetřování se choval klidně, samozřejmě popíral jakoukoliv vinu a trval stále na svém, i přesto, že bylo prokázáno, že se pohyboval na místě, že se jednalo o osobu, která tu prostitutku v Myslíkově ulici naložila a odjela s ní.
2: Dokonce tam bylo naznačovaný něco v tom způsobu, že já jsem té svědkyni dal pokyn, aby označila tu konkrétní osobu. Přehrávali se tam do nekonečna záznamy u soudu z té rekognice, takže všechno to bylo vyvrácené, to poměrně hezky popsáno v rozsudcích. Takže fakt to bylo docela náročný ten úkon takhle udělat.
0: I přes neustálé popírání, že by s vraždou měl jakoukoliv spojitost a snahu jeho advokáta anulovat proces rekognice, spěl Pavel S. k jedinému možnému rozsudku. Vinen.
2: Nikdy v podstatě nepřiznal, že to udělal.
1: Popíral, že by to spáchal. Až do poslední chvíle to popíral.
2: On byl souzen na 14 roků věznice tehdy se zvýšenou ostrahou.
1: Trest, který mu byl uložen, si odpikal. Kromě trestu odnětí svobody mu bylo uloženo i ústavní sexologické léčení, které v průběhu doby na základě rozhodnutí lékařů bylo přeměněno, nebo forma léčby byla přeměněna na ambulantní.
2: Předpokládám, že by pravděpodobně pokračoval dál, protože si tam byla zjištěna nějaká takováhle sexuální porucha nebo choroba, tak by pokračoval dál.
1: Ta intenzita jeho jednání vůči těm prostitutkám nabírala na obrátkách a stupňovala se. Takže není vyloučeno, že kdyby nebyl ztotožněn, kdyby nebyl lidově řečeno chycen, dopustil by se dalšího jednání, které by vedlo k úsmrci.
2: On měl prostě svůj zvláštní svět, pokud se týká sexuality, potřeboval k tomu prostě násilí. Bez toho násilí to pro něj moc neznamenalo, takže ani nějaký jeho partnerský život, prakticky nic moc.
0: Rekognice v takovém rozsahu, v jakém ji tým Michala Mazánka realizoval rok po brutální vraždě prostitutky Ludmily, byla v historii české kriminalistiky naprosto ojedinělá.
2: Někdy jsme tu rekognici tímhle způsobem předtím neskoušeli. Možná kolegové někde, ale neslyšel jsem o tom nikdy. Ale nahrálo nám k tomu i to, že jsme dospěli k tomu, že jsme se k té rekognici dostali prakticky, neříkám, že úplně na den, ale skoro na den. Takže jsme měli úplně shodné podmínky pro to a fakt jsme to udělali na ulici. Já jsem se snažil neudělat žádnou chybu, protože mně nešlo o to, že musí svědkyně na někoho ukázat. Když by to nedopadlo, dobře, bereme to jako určitou prohru, ale takový je prostě život. A někoho obvinit jenom proto, aby jsme měli vyřešený případ, ten nesmysl. Jako. Když bych to tam připustil, že to budeme opakovat, tak už do toho vnáším, dejme tomu, určitou pochybnost. Ne, jednou a dobře. A nebo jednou a špatně.
0: Po uliční prostituce se od přelomu tisíciletí přesunula do masérských salonů a pronajatých bytů. Přesto nevymizela úplně. Stále ale platí, že intimní služby pro anonymní zákazníky v sobě skrývají riziko, které právě sexuální devianty přitahuje.
1: Je to nebezpečné povolání. Navazuje v podstatě známosti s osobama, který vidí poprvé, setká se s nima poprvé, nastoupí s nimi do auta, neví, co to je za člověka, ani si ho prohlídne, nabídne služby, domluví se na taxe a odjedou.

0: Tak to byl další díl populární kriminálky s podtitulem Smrt prostitutky autorů Dany a Mirka Vaňurových. Za mixážním pultem seděl mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si, přátelé, i tento díl můžete znovu poslechnout na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
2: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
1: Taťána Medvecká,
2: František Kinský,
1: Saskia Burešová,
2: Miroslav Hanuš,
1: Lucie Výborná,
2: Jakub Kvášovský,
1: Naďa Konvalinková,
2: Daniel Stach,
1: Jaroslav Svěcený
2: a Martin Mišička.
1: Vyberte absolutního vítěze.
2: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
1: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
2: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
1: chytrý telefon,
2: DAB rádia a další ceny.
1: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz. Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Když před pár týdny vysílala Česká televize francouzský dokumentární film o Deanu Martinovi, nahrál jsem si ho, při první možné příležitosti ho s nadšením zhltnul a přitom jsem si uvědomil, že u nás v klubu Evergreen dlouho nespíval. Ani nepamatuju.
1: A uznejte sami, že to se musí zkrátka napravit. Ve stínu svého úhlavního kamaráda, swingového krále Franka Sinatry, který je naším hostem přeci jen poněkud častěji, by Dean Martin, the king of cool, rozhodně zůstávat neměl.
0: Ano, přesně tak. Jestli byl někdo doopravdy cool, byl to právě Dean. Jak to přeložit do češtiny? No, byl to prostě frajer. The king of cool, král frajerů.
1: A přesně tak by se dnešní setkání na vlnách dvojky mohlo jmenovat. Král frajerů, Dean Martin.
0: Ovšem slovo frajer vnímejte v tom nejlepším slova smyslu.
1: Dokázal spojit dokonalý pěvecký projev, herecký a komediální talent, šarm a nenucenou eleganci v jeden neodolatelný celek.
0: Dámy a pánové, naším dnešním hostem v klubu Evergreen,
1: jedním jediným hostem,
0: bude charismatický Ital z Ohia,
1: zpěvák, herec, bavič a hlavně neodmyslitelný člen legendární partičky The Red Pack,
0: Dean Martin.

Posloucháte Český rozhlas Dvojku, klubem Evergreen vás provázejí zpěváci Jan Smigmátor a Daša a naším vzácným hudebním hostem je dnes muž, který se narodil 7. června

0: synem, hvězdou první velikosti, živil se jako boxer pod jménem Kid Crochet a dokonce pracoval v ilegálním kasínu jako krupiér.
1: Což se mu později v Las Vegas, co by kasinovému baviči určitě hodilo. Po boku Franka Sinatry, Sammyho Davise Juniora a dalších členů slavné krysí smečky se zde stal skutečnou legendou.
0: A teď poslouchejte, jak mu to zpívalo a swingovalo v roce 1960, kdy se ve studiu nahrávací společnosti Capitol potkal s dirigentem, aranžérem a kapelníkem Nelsonem Riddlem a vzniklo naprosto fantastické album This Time I'm Swinging.
1: Zpívá
0: a svým typickým nonchalantním způsobem swinguje
1: Dean Martin.

0: Co mě na Deanovi vždycky fascinovalo, byla ta jeho zdánlivá nenucenost. Ostatně to mě fascinuje dodnes. Působil, jako by se vůbec nesnažil. Všechno mu šlo tak nějak samo. Na pódiu měl často skleničku, vypadal uvolněně, často improvizoval.
1: Ano, pódiová nálepka opilého baviče se stala jeho poznávacím znamením.
0: Ale víš, že to byl často jenom trik. Ta sklenička na pódiu obsahovala většinou jen jablečný džus.
1: Dean byl ve skutečnosti profesionál každým coulem. Frank Sinatra o něm jednou řekl, že to byl nejprofesionálnější kolega, se kterým kdy spolupracoval.
0: Král frajerů, the king of cool, byl prostě mistrem ve vytváření dojmu, že život je jedna velká party.
1: A přesně takové budou i následující minuty v klubu Evergreen.
0: Jistě, protože když posloucháte Deana Martina, nemůžete se nebavit. Jeho písně jsou plné italské vřelosti, romantiky, vtipu a nenuceného šarmu, který nikdy nevyjde z módy.
1: Pokud jde o italské písně, Dean Martin byl mistrem jejich interpretace. Dokonale totiž odrážely jeho kořeny.
0: Není divu, jako malý kluk doma z desek slýchával především Enrica Caruza. K jehož písním a překrásnému belkantu se nadšeně přidávala celá rodina.
1: Víš, že jeho největší hit, italsky působící That's Amore, se původně objevil ve filmu The Caddy z roku 1953, kde si Dean poprvé zahrál se svým prvním pódiovým parťákem Jerry Lewisem a že zmíněná píseň byla dokonce nominována na Oscara?
0: No nejen to, o mnoho let později se znovu proslavila díky filmu Moonstruck se zpěvačkou Cher a hercem Nicolasem Cagem v hlavních rolích.
1: A jako svou znělku si ji pro reklamní spoty vybrali desítky italských restaurací po celém světě.
0: Často prý z jukeboxu hrávala i v Deanově nejoblíbenější restauraci La Familia v Beverly Hills.

0: Ale nezapomeňme ani na jeho hereckou kariéru. Třeba ve filmech jako Rio Bravo po boku Johna Wayna nebo v sérii špionážních komedií s Mattem Helmem ukázal, že je mnohem víc než jen zpěvák.
1: Dean Martin byl výjimečný po všech stránkách, ale jeho hvězdná kariéra odstartovala skutečně až s komikem Jerrym Lewisem.
0: Jejich společná vystupování v klubech bavila publikum 10 let a jejich debut na filmovém plátně v komedii My Friend Irma z roku 1949 udělal s obou hvězdy první velikosti, na které stály dlouhé fronty jak před divadly, koncertními sály, kluby, tak i kiny.
1: Než se jejich cesty v roce 1956 na dlouhá léta rozešly, natočili spolu 16 filmů. Jeden úspěšnější než druhý.
0: Tohle spojení bylo zkrátka trefou do černého a dokonalým strojem na peníze. Dean se navíc ukázal být mnohem všestrannějším umělcem, než si mnozí mysleli.
1: To bez pochyby. Všichni známe jeho nesmrtelné hity jako Volhare, Everybody Loves Somebody, Sway nebo Ain't Get a Kick in the Head. Ale Dean exceloval i jako výtečný moderátor svého vlastního televizního pořadu The Dean Martin Show.
0: Na televizních obrazovkách ho uváděl každý týden po dobu 9 sezon od roku 1965 do 74.
1: Teď si už ale dáme Deana opět jako zpěváka.
0: Na vlnách dvojky vám nabídneme jedny z jeho vůbec posledních studiových nahrávek z roku 1973, 74 a 1983.
1: Hostem klubu Evergreen není nikdo jiný než skutečně cool týpek, zpěvák a herec Dean Martin.

0: Dean Martin, jeden z králů Las Vegas, byl mimořádný v tom, jak široké dokázal oslovit publikum. Jeho písně milovali jak fanoušci jazzu, swingu, country, tak mainstreamoví posluchači.
1: A co je fascinující, přestože byl tak úspěšný, Dean se nikdy nebral příliš vážně. Jeho přátelé říkali, že to byl nesmírně skromný muž, který si šel po natáčení nejradši zahrát golf nebo strávil večer doma s rodinou.
0: Divoké večírky prý nikdy nebyly nic pro něj.
1: Co bylo na Deanově zpěvu tak jedinečné, byla jeho schopnost balancovat mezi ležérním přednesem a precizním frázováním. Nikdy nepřeháněl, vždy působil přirozeně.
0: Na rozdíl od mnoha svých souputníků nepotřeboval dramaticky vytahovat tóny do závratných výšin nebo předvádět pěvecké exibice. Dean Martin byl zkrátka cool i v tom, jak zpíval. Nikdo jiný nebyl jako on.
1: The King of Cool.
0: Král frajerů.
1: Navždy zůstane jednou z největších ikon americké popkultury 20. století.
0: I my se postaráme o to, aby jeho muzika žila dál. A z rozhlasového éteru,
1: minimálně z vysílání klubu Evergreen,
0: nikdy nezmizela.
1: Písně Deana Martina jsou totiž dokonalým příkladem toho, co nazýváme Evergreen.
0: Hudba, která nestárne.
1: Tak zase za týden, přátelé.
0: V klubu Evergreen.
1: Na vlnách dvojky.
0: Těšíme se na vás.
1: Daša
0: a Jan Smigmátor.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Když je vrah mazanější než policie.
2: Snad by mi už někdo konečně mohl říct, proč jste tady. Je mi totiž zima jen tak v pyžamu.
3: Podívejte, potřebujeme každou pomocnou ruku. Víc zatím nemusíte vědět.
0: Musí se do vyšetřování pustit sami občané.
4: Čeká nás fůra práce.
5: Všichni jsme vynervovaní. Vždyť na řadě může být kdokoliv z nás.
2: Hleďte, v těchto věcech se já moc nevyznám. Co taky můžu vědět o nějaké honičce na chlapa? Já se toho zúčastním třeba finančně. Pár dolarů na to věnuju.
0: Smrt. Hororová krimikomedie Woodyho Allena s Josefem Kemrem.
1: V neděli po 20. hodině na dvojce.
6: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný sobotní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude šestá část pohádkového seriálu Pohádky z iglů. No a ve 20 hodin úžasné životy. Hana Zagorová podle Stanislava Hloška. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
7: Ahoj, děti. Už pohodlně ležíte ve svých postýlkách? Možná jste jinde. Třeba na gauči? Nebo v křesle? Ať už jste kdekoliv, právě si k vám našla cestu moje pohádka. Zavřete oči a poslouchejte příběh, který jsem pro vás vybral já. Váš skřítek Hajaja. Ať se vám líbí.

0: Dobrý večer, děti. Žili byli tři bratři. Když dorostli, zatoužili každý po vlastní domácnosti. Je na čase, abychom se oženili, řekl nejstarší. Máš pravdu, bratře, přidali se oba mladší, ale kde vezmeme nevěsty? Půjdeme je hledat, řekl nejstarší. Ano, půjdeme je hledat, souhlasili bratři, ale kam? Tam, kam doletí naše šípy, řekl nejstarší. Zhotovili si nové luky a šípy a vyšli na nejbližší kopec v okolí. První byl na řadě nejstarší bratr. Mocně natáhl tětivu a střelil. Jeho šíp zasvištěl vzduchem a v mžiku se jim ztratil z očí. Vydali se za šípem, šli bez ustání celý den a k večeru před sebou uviděli chatu. Když se přiblížili, vyšlo ven pěkné děvče. Nepřiletěl jsem můj šíp? Zeptal se nejstarší bratr. Ano, našla jsem nějaký šíp. Ukaž nám ho. Dívka se za chvíli vrátila s šípem v ruce. Je to můj šíp, zvolal nejstarší bratr. Zavedl mě k tobě a proto se staneš mojí ženou. Druhého dne se bratři rozloučili. Nejstarší zůstal se svou ženou, oba mladší vyhledali nejbližší návrší. Prostřední bratr řekl, teď jsem na řadě já. Poklekl a zamířil. Šíp se prudce vznesl k obloze a zmizel v dáli. A bratři za ním vykročili. Šli zase celý den a když se schylovalo k večeru, stanuli před osamělou chatou. Vyšla jim vstříc krásná dívka. Nenašla si šíp? Zeptal se prostřední bratr. Našla jsem ho, je můj. Tak jsem tedy tvůj i já a ty budeš moje žena. Ráda, zasmála se dívka. Prostřední bratr zůstal v chatě už navždy a nejmladší se druhý den ráno rozloučil. Vystoupil na nedaleký pahorek, rozhlédl se a pak vystřelil svůj šíp. Leď co nejdál a najdi mi ještě krásnější nevěstu, než jsou ženy mých bratří, křikl za šípem. Sledoval ho, až se mu ztratil z očí a pak za ním vykročil. K polednímu ho cesta dovedla k chatě. U vchodu seděla překrásná dívka a šila. Moje žena bude ze všech nejkrásnější, radoval se nejmladší bratr. Kde je můj šíp? Zvolal nedočkavě. Jaký šíp? Copak jsem můj šíp nepřilétl? Nevím, o čem mluvíš. Měla se stát mou ženou. Já? Divila se dívka. Vždyť já už jsem vdaná. Ale kde je můj šíp? Namítl nejmladší bratr nešťastně. Co já vím? Řekla žena a už si ho nevšímala. Nejmladšímu nezbylo, než jít s nepořízenou dál. Smutně klopítal cestou necestou, až došel k jakési chatrči. Nerozhodně ji obhlížel. Vyšla ven žena, o níž se nedalo říct, že by byla mladá a hezká. Hledáš něco? Zeptala se. Neviděla s náhodou můj šíp? Odpověděla bez zájmu. Náhodou viděla. Kde? Tam, kde bys ho nejméně hledal. A to je kde? Jen se dobře rozhlédni. Ale ať se hoch rozhlížel, jak se rozhlížel, šíp neviděl. Podívej se tam, ukázala mu konečně žena. Konec šípu trčel z prostředka nedalekého jezera. Přines mi ho, řekl mládenec. Dojdi si pro něj sám, řekla žena. Nejmladší z bratrů šel k jezeru. Na břehu se zul a vstoupil do vody. Jak postupoval dopředu, stoupala voda výš, až mu sahala po prsa a potom ke krku. Dál se neodvážil a vrátil se zpátky. Prosím tě, přines mi můj šíp, řekl znovu ženě. Jen si ho přines sám, abys nelitoval. Je tam hluboko, nedosáhnu. Tak dobrá, souhlasila žena. Přinesu ti ho, když si mě vezmeš za ženu. Mladý muž se chvíli rozhlížel a pak řekl, budiš, vezmu si tě. Žena si zula boty a klidně vešla do vody. Sahala jí sotva po kotníky. Přebrodila se do středu jezera, vytáhla šíp a přinesla ho Jinochovi. Nejmladší z bratří ho nedočkavě vytrhl z ruky, otočil se a utíkal pryč. Ale po několika krocích cítil, jak mu nohy těžknou a v zápětí mu pevně srostly se zemí. Žena k němu přišla a výsměšně si ho prohlížela. Chtěl si mě podvést, proto tady budeš takhle stát až do smrti. Jestli předtím se o ní nedalo říct, že je hezká, při těch slovech dočista zošklivěla. Vlasy jí splývaly v hrubých slepených provázcích, oči měla vypoulené a z úst jí trčely vykotlané zuby. Mládenci by se bývala odporem podlomila kolena nebýt toho, že měl nohy stuhlé a pevně srostlé se zemí. Ze všech bratří chtěl nejvíc a teď se musel spokojit s méně než málem. Srdce se mu sevřelo při pomyšlení, že by takhle měl zůstat navždy. Život mu byl rozhodně milejší a proto řekl odevzdaně: rád si tě vezmu za ženu.
1: Jen mě osvoboď.
0: Dobrá, zavrčela žena. Popadla ho za ucho a odvedla si ho do své chatrče. Když byli uvnitř, najednou se proměnila v mladou dívku, která svou krásou mnohonásobně předčila nevěsty jeho starších bratrů. K ošklivosti ji kdysi odsoudil zlý rosomák, jehož odmítla vzít si za muže. Čekala v chatrči, až se objeví mladík, který si ji vyvolí za nevěstu. Jedině tak mohla pominout rosomákova moc. S úžasem hleděl nejmladší z bratrů na svou nevěstu a nechtěl věřit, že ho potkalo takové štěstí. Dobrou noc.
2: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájája.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Přeju příjemný sobotní večer z Dvojky, přátelé. Už za půl hodiny se na vás těší Stanislav Motl v pořadu Stopy, fakta, tajemství. V 21 hodin Václav Kopta ve Zlatých časech, no a ve 22 hodin se uzavře premiérová četba Zatloukání hřebů. Ovšem ze všeho nejdřív nabízíme úžasné životy. Hana Zagorová a Stanislav Hložek, když se poznali, byla ona velkou hvězdou a on do světa showbiznisu teprve nakukoval. Právě díky ní se stal téměř přes noc hvězdou. Společně plnili sály, natáčeli a zpívali jeden hit za druhým. Z kolegů se brzy stali opravdovými přáteli, kteří sdíleli životní radosti i strasti. Teď se dozvíte víc.
3: Úžasné životy.
1: Hana Zagorová podle Stanislava Hložka.
4: Hezký den, milí posluchači, já se jmenuji Standa Hložek. No a dnes právě v tuto chvíli budeme vzpomínat na Hanku Zagorovou, na vzácného to člověka, výborného kamaráda a výborného profíka.

0: Na prvním místě byla ta práce, kterou já do dnešního dne zbožňuji. Opravdu, já stojím na jevišti a jsem strašně šťastná.
1: Ahoj lidi, mírně uštvaný, s kufrem pádlem, s dívkou snů.
2: Všechny písničky, co Hanka zpívala, tak byly nádherný, také díky tomu, jak to zpívala a jak to dokázala.

to, co slyšíte, milí posluchači, to otvíráme dveře do místnosti. Ano, právě teď vcházíme do legendárního hudebního studia A v Karlíně. Ale to studio je nádherný a voní takovým, no je to, má to svoje kouzlo, který se nedá popsat slovy. Já vlastně jsem vyrůstal od malinka v rodině, kde prostě se zpívalo, hrálo, takže jsem byl obklopený muzikou. Vyrůstal jsem v rodinném domku na Moravě. No a já samozřejmě jsem měl neustále při sobě rádio. Písničky jsem nasával, zpíval jsem si je a samozřejmě, že jsem poslouchal i písničky Hanky. A měl jsem takovou úctu k těm zpěvákům a muzikantům. V životě mě nenapadlo, že jako já se budu živit muzikou. Chválili mě, že zpívám a tak dále. Tak jsem jezdil po různých soutěžích. Mluvím o tom, protože vlastně díky těm soutěžím jsem se dostal až k tomu, co mě ovlivnil můj život s Hankou. Já jsem vlastně se dostal v roce 74 mezi 10 začínajících zpěváčků, kteří postoupili do finále soutěže Intertalent. To byl mezinárodní festival. A ta česká štafeta se tomu říká, vypadalo tak, že to bylo 30 koncertů, který doprovázel orchestr Karla Wagnera. A aby lidi přišli, tak tam byla Hanka, jako tehdy už byla zlatá slavice, nebo velká hvězda prostě. Takže vlastně to bylo první setkání. Já skromný kluk z Moravy, z Tydlín, tak jsem měl obrovský respekt. Jsem se jí bál oslovit. Já jsem měl sám, co dělat se sebou, jsem měl trému jako blázen. Hanka byla úžasná, to bylo tak lidský, ta měla srdce na dlaně, prostě nejenom mě, ale všechny přišla povzbudit. Když viděla někoho, kdo se trápí vnitřně, tak uměla ho malinko nakopnout, jako psychicky, což je strašně moc důležitý. A od takové hvězdy pro každého začínajícího zpěváka prostě to je něco k nezaplacení.

No, skončil Intertalent, věděli jsme o sobě. Díky Karlovi jsem šel do armádního uměleckého souboru. A pak, když jsem tam byl, my jsme samozřejmě zpívali vojenské písně, tam byl festival Zlatý palcát v Českých Budějovicích, kde jsme se po roce zase potkali i s Hankou, která tam byla jako host. Seděli jsme u kafíčka a ona už tehdy mi říká: Stando, já mám v plánu, ještě nevím, jak to udělám, ale byla bych ráda, kdyby se mě povedlo k sobě si vzít dva kluky, který by se mnou blbili na jevišti. A kdyby to vyšlo, tak ty bys byl určitě první, kterého bych oslovila. A já říkal, ha, ha, ha. Hanka mi chce udělat radost vojáčkovi, tak samozřejmě mě to potěšilo, ale nebral jsem to vůbec vážně, protože říkal, tak to není možné, to se nemůže stát. No a já jsem potom prostě se vrátil původně do tehdejšího Gottwaldova, osudně zaval do rozhlasu. Mluvím o tom záměrně, protože když jsem měl dovolenou, šel jsem za kolegy do rozhlasu, tak si jenom popovídat na kafíčko, tak říkal, jo, Stando, volali ti tady z Prahy, máš volat ministerstvo spravedlnosti. Tak jsem tam zavolal a ono to bylo fakt, ministerstvo spravedlnosti, kde pracoval tehdejší manažer skupiny Karla Wagnera a Hanky. A řekl, že mě Hanka oslovuje a s Karlem a zvou mě na zkušební nahrávku do Prahy na píseň Diskohrádky. A teď jsem znejistil, jestli jsme to natočili tady. To by byl for.

0: Já si myslím, že velký vliv na to samozřejmě je u všech, hraje rodina. Já jsem poznal Hanšovi rodiče jako skvělý lidi, inteligentní, chytrý, moudrý. Maminka pocházela z takového vznešeného rodu. Pan Zagora byl stavební inženýr. Takže předával ty technické záležitosti Hance. To málo kdo ví, že Hanka vlastně díky tatínkovi rozuměla věcem jako málo která jako žena. No a to bylo podobné u Zagorů jako u Hlošků. Můj tatínek byl taky stavař, maminka byla taky jako učitelka a vlastně velice vlídná a moudrá žena, která hrála divadlo. Hančina maminka tancovala, takže my jsme měli takovýto prostředí blízký a oba Moraváci, oba v září a proto jsme si nějak, začali jsme si být blízcí.
1: Jak když jsem byla malá holka, tak jsem byla přesvědčena o tom, že až jednou budu velká, dospělá, takže něco úžasně velkého a krásného v životě dosáhnu, nebo se mi v životě něco podaří. Dá se říct, že takový ty první předpoklady bych k tomu eventuálně mohla mít, protože se mi skutečně asi do mých 20 let úplně všechno dařilo, na co jsem šáhla a říkala se o mě, že jsem takové to šťastné dítě, které na co šáhne, to umí. A já jsem měla hrozně krásné dětství. Když jsem chodila asi do 4. třídy obecný, tak jsem začala psát básně. Básně asi typu moc špinavý mraveneček upaloval na kopeček. Nicméně jsem z nich měla hroznou radost, dokonce vyšly v nějakém časopise a na konci 4. třídy jsem dostala diplom za sbírku básní, což mě tehdy velmi potěšilo a podnítilo. No a tehdy už mě bylo jasné, že jediným povoláním, které si chci vybrat a které bych chtěla v budoucnu dělat, je herectví. Že bych chtěla být slavnou a hlavně dobrou herečkou.
0: Já když jsem na té štafetě Intertalentu zpíval nějakou svoji písničku s kytarou a Hance se líbila a říkal, Stando, kdyby s náhodou měl nějakou písničku, tak já takovou písničku bych od tebe chtěla. Tak to taky mě jako mile potěšilo. No ona to neměla říkat, jo, protože tím si mě tak jako zavázala, že co jsem zkoušel, tak všechno bylo, jsem říkal, to je blbý, to já nemůžu zahrát. To, no, tak kdyby mi to neřekla, tak bych jako se odvážil, ale já zase nejsem tak silný v kramflecích v těch písních. Já si skládám písničky jenom podle citu a podle nálady, takže jsem se neodvážil potom Hance žádnou dát. Já jsem měl obrovský respekt vůči Hance, protože ona byla opravdu velký profík, byla to velká osobnost. Hanka mě mnohému naučila. Jedna z věcí bylo to, že trvala na tom, že musíme chodit na zkoušky včas. Radši o minutu dřív, když člověk přišel o minutu pozdě, tak už byla naštvaná. Nedej bože, kdyby přišel o 5 minut. Jo. Tak nás učila k tomu, že to je vlastně základ všeho, že když člověk přijde později, tak vlastně si neváží toho, s kým má tu schůzku. Ale tak my jsme se naučili s Petrem, že jsme byli fakt třeba o 5 minut dřív. Jo. A když jsme chodili k ní domů, tam jsme mívali zkoušky, když jsme byli v Praze, tak vlastně skoro každý den. A když jsme byli někde ve světě, tak jsme zkoušeli prostě na hotelích. Vlastně jsme byli vytížení od rána až do večera.

my jsme třeba za rok měli, teď plácnu, ale 350 koncertů. Když to dneska někomu řeknu, nějakému muzikantovi, tak tomu nechce věřit. My jsme byli 5 let jenom spolu. A Hanka říká, jako, že to bylo tak pracovně aktivní, že jí splývají věci. Takže můj domov byl hotel, auto a prostě rodina byla Hanka, Karel, Petr. A kromě těch koncertů jsme třeba točili písničky tady ve studiu A, když se nad tím zamyslím, když jsem se vešel, tak normálně mě ukápla slza. Jsem ji musel zamáčknout, protože jsem tady dlouho nebyl a tady jsem strávil nádherný chvíle. Jo, chtěl jsem taky říct to, že Hanka byla tvrdá šéfová. Když se jí něco nelíbilo, tak řekla, ne, tak to nebude. Ale to bylo právě strašně dobře pro tu naši práci. A Hanka mě přemlouvala, ať jdu na vysoko. A říkám, Hani, já už jsem všechno zapomněl. Říká, to se naučíš, ty nejseš blbej. Jo. Tak vlastně za to, že jsem šel na vysokou a že jsem ji vystudoval, za to může Hanka. O Hance jenom to dobrý se dá povídat. Třeba jak jsme točili seriál Dluhů Hany Zagorové. To prostě to byly už tehdy videoklipy. Co píseň, to nádhera. A to si vymýšlela Hanka. A vymýšlela si takový jako ptákoviny, že nás pověsila s Petrem třeba jako mokrý prádlo, že na šňůru. Ale ta šňůra byla třeba 5 metrů nad zemí. Že? No a to není žádná legrace se udržet. Jako, i když se snažili kameramani to natočit rychle, tak měli co dělat, aby jsme nespadli. Vymýšlela si na nás takové věci, nebo aby jsme tančili kočky. No, to taky byl, jo. Já fotbalista, budu tančit kočku, no, tak dobře, tak jsem to musel překousnout nějak. Jo. Ale točili jsme také jeden krásný pořad pro jednu cestovní kancelář na Maltě. Tak jsme tam seděli sami dva s Hankou v jedné kavárničce, dali jsme si kafíčko a tam byl ten music box a hráli tam jednu nádhernou písničku a Hanka říká, to je píseň, kterou bys měl zpívat. Říkám, to je krásná věc, ale těžká, to já nezaspívám ani, to je kláda. Říká, zaspíváš, prosím tě. Tak mě přemlouvala, já říkám, Hani, dobře, já to zkusím, jo. Ale když mi napíšeš text, tak jo, tak platí, jo. No tak Hanka mi napsala text, nazvala to Za to může déšť, ne já. Ten text je úžasný. To je právě, když člověk má někoho vedle sebe, někoho blízkého, který to umí a zná vás, jo, tak napíše člověku do pusy, jako třeba Zdeněk Borovec, my jsme byli s ním v neustálém kontaktu, anebo Pavel Žák, tak ten psával hlavně pro Hanku a pro Petra Reska tehdy. Nám napsal taky, jako nám napsal holky ze školky. No ale třeba Zdeněk Borovec, ten nám dával do pusy takový nádherný slova. No Hance třeba napsal na tělo, přesně já tu Hanku tam vidím v písnice Náš dům zní smíchem. Jo. A to je právě, že když Hanka někam přišla mezi kamarády, mezi svý, kde se nemusela jako nějak skrývat, tak prostě Hanky bylo plno vždycky. Bylo to krásně. A to je přesně písnička, která je o Hance.

všechny písničky, co Hanka zpívala, byly nádherný. Každá písnička byla trošku jiná. Ona měla ráda Rybičku, Sláva je bál, ale třeba i Černý páv, to napsala text, tak to je taky nádherná písnička, nebo písnička o skupiny Vox od Poláků, kteří s náma spolupracovali jako dlouho. Kostky jsou vrženy.

0: Hanka měla obrovský dar a právě v těch šanzonových písničkách se prostě našla a byla v nich strašně silná, protože ty lidi jí to věřili. Ona to uměla podat tak, že to bylo nádherný, krásný a řečeno srdcem. Hanka to srdíčko měla obrovský. Já jsem říkal, Hani, ty víš tolik věcí, co třeba neví ani moje sestry kolikrát. No a to říkala, ty jsi vlastně moje ségra. Jo. Hanka mě byla za svědka, Štefan byl za svědka mojí ženě. My jsme byli propojení prostě úžasně, my jsme byli vlastně rodina. A samozřejmě, že v těch těžkých chvílích, tak komu se má člověk svěřit, že? Nejdřív jsem se rozvedl, pak mu umřelo miminko a prostě byl jsem úplně v pytli. No, takže mě fakt jako volali, když mě bylo nejhůř. My jsme byli takový kamarádi, že třeba Karel, když měl nějaký problém, tak nás oslovil, Hanku a mě. A to samý Hanka. Tak já jsem věděl, jako, samozřejmě jako Karel i ještě dalších pár lidí, že Hanka to dítě chce. To bylo období, kdy jsme jeli vždycky na nějaký vytipovaný místo, kde byly jako děti odložený, který by mohla třeba Hanka jedno z nich třeba adoptovat. No a ta rodina kolem Hanky, jsme vybrali to dítě, který bylo ideální pro ní. No a ta holčina, která vlastně tomu rozuměla, jo, jak se to dělá jako právnicky, tak ta jej to dítě ukradla vyloženě. No a to byla těžká rána pro Hanku. S tím se nesrovnala nikdy.
1: Jsme zažili s Karlem věci dobré i zlé, což bývá v životě běžné, protože my jsme spolu strávili daleko víc času než se svými partnery, takže my jsme se znali a známe se s Karlem opravdu hrozně dobře. A vždycky, když se něco dělo a věděli jsme, že teď je nějaká situace, která je velmi vážná, tak jsme si vždycky zpívali: kdo pak by se vlka pál, vlka pál, vlka pál, kdo pak by se vlka pál, vlka, vlka pál. A vím, že to nás hrozně rozveselilo. Vždycky jsme si řekli, že vlastně o tak moc nejde, že všechno se dá zvládnout.

Máme těch společných zaplať pánbu hodně a já mám rád úžasný text na písničku Jinak to nejde, to zpíváme. Krásná písnička je máje, to jsou všechno převzatý. Ale originál písnička, která je luxusní, je Můj čas. To je tak silný text, že Hanka se tu písničku, protože ona měla celý život zdravotní nějaký trable, tak se ten text bála zpívat. Jo. Ale jelikož je to titulní píseň seriálu Sanitka, tak vlastně tu písničku zná celý národ, protože se to už reprízovalo mnohokrát. A třeba se stalo, byla Lucerna s Hankou, tak jsme vybírali písničky, které tam dáme. A zrovna šel ten seriál a já říkám, Hani, musíme zpívat Sanitku, to nedá se nic dělat. Říkám, ne, já si to nebudu učit. A říkám, co by ses tam učila, jako, to zpíváme všichni dohromady. Jako, to se nenaučíš jako,

kloku refrén. Neola se vymlouvala, protože fakt se toho textu bála. No a Lucerna bouřila, vyprodaná, nádherná Lucerna. Všechny Lucerny s Hankou byly úžasný, nezapomenutelný. No a samozřejmě Lucerna stála, skandovala, my jsme se loučili a všichni řvali sanitku, sanitku, sanitku. A teď se na to pódium říká, Hani, slyšíš to? Vidíš, kdo měl pravdu?

těch zážitků mám spousty. Jednak koncert v Sopotech, to je nezapomenutelný jako zážitek, jako pracovní, to Hanka říká, takový koncert bych chtěla mít svůj poslední, když by měl být poslední. To jsme tam zbourali absolutně. To šlo živý vysílání do celého Polska, jak televize, tak rozhlas. No. Ale takový ten lidský osobní zážitek mám. Vždycky, když jsme samozřejmě hráli někde tam kolem toho mýho rodného domu v Hulíně, tak vždycky kapelu jsem pozval k nám, za maminkou, za tatínkem. No a u nás se chovali králíci. Takže když bylo taková nějaká slavnostní příležitost, neděle nebo já nevím co, tak tatínek zabil králíka a maminka ho uvařila. Tak přijede Hanka s Karlem, tak maminka udělala králíka. Slavnostní oběd, prostě ano, jako super. No a Hanka se mi to bála říct, to trvalo několik měsíců, říkala, Stando, měla to v sobě a chtěla mi to říct a bylo jí to blbý. Ona mi říkala, Staničku, jo, Staničku, u vás to bylo vždycky hezký a já ti musím něco říct. Já jim všechno, ale jediný, co nejím, je králík. Ale protože ho vařila tvoje maminka, tak jsem kousek snědla, no. To Petra Janu se dělala ze mě srandu, protože my jako gentlemani, že, když Hanka měla mít kufr, tak jsem jí ho vzal, že. No a byli jsme na turné po Polsku a jezdila s náma Petra Janu. A ona už čekala, protože to už byla taková tradice, když jsme už jako měli odejít, tak Hanka volala, Staničku, pojď, máme tady kufr. A Petra Janu dostávala záchvat smíchu, jo. A ona to vždycky řekla prostě tak hezky, milé. No, ale ona občas dokázala dělat drahoty kvůli takovým normálním věcem, prostě, který chlapi nepochopí, jo. No a tak, když dělala drahoty, tak Karel, jo, někdo z muzikantů dělal prostě taky něco podobného, jak Hanka, tak mu říkal, nedělej za gorku, jo. Tak se to nějak ujalo, no.

Štefan říkal, že jsem byl poslední, kdo s ním mluvil, kromě sestřiček a jeho. A Hanka byla bezvadná, slyšel jsem tam jako takovou radost v tom hlase, ale slyšel jsem tam i takovou únavu v tom hlase. Ale řekla, že se těší, že brzy budeme spolu jako zpívat. A říkám, tak Haně, tak nic jiného si nepřeju, jo. A říká, no, budu dělat novou desku, už mám tady pár nových písniček, tak to tady pouštím sestřičkám, všem se to líbí. Říká, Hani, a já ti chci volat, myslím na tebe každý den, ale nechci tě obtěžovat, nevím, kdy ti můžu volat. A Hanka mi říká, Staníčku, ty mě můžeš volat klidně o půlnoci.

Devítinásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou nám v úžasných životech přiblížil její dlouholetý kolega a přítel Stanislav Hložek ve spolupráci s mistrem zvuku Lukášem Vorlem a dramaturgem Janem Hergetem. Pořad natočila Kateřina Kubalová.

0: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: A teď už tu, přátelé, pro vás máme další stopy fakta tajemství. Příběh vzducholodi, která v roce 1928 ztroskotala v Arktidě, je všeobecně známý. Také proto, že členem expedice byl i Čech František Běhounek, který celý příběh popsal například v knize Trosečníci polárního moře. Víme o strádání, kterým byli vystaveni trosečníci na ledové kře. Víme o obrovské mezinárodní solidaritě, kdy nejlepší muži tehdejšího světa byli ochotni pro záchranu trosečníků obětovat i své vlastní životy. O záchraně trosečníků, zejména v době, kdy s nimi nebylo žádné spojení, usilovalo mnoho lidí, včetně radioamatérů a včetně, věřte nebo ne, také jasnovidců, spiritistů i z tehdejšího Československa.
4: Stopy fakta tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Jasnovidná paní Emílie.
5: Je 21. květen 1928. Ze zátoky Kings Bay na Špicberkách startuje vzducholoď Italia. Její parametry, délka 106 metrů. Maximální objem 19 000 metrů krychlových. Maximální rychlost 113 km v hodině. Dne 24. května popolední dosáhla vzducholoď severního pólu. Ovšem vzhledem k nepříznivému počasí se nepodařilo vysadit průzkumné družstvo a vzducholoď se vracela zpátky na základnu. V té době bylo na palubě 16 mužů, včetně velitele Umberta Nobileho. Všichni Italové, kromě švédského meteorologa a fyzika Fina Malmgrena a kromě Čecha Františka Běhounka. Tomu bylo souzeno, aby se stal prvním Čechem, který proletěl nad severním pólem. Jinak jeho úkolem byl výzkum elektřiny a kosmického záření v polárních krajích. Sebou tedy vezl i elektroměr na měření intenzity kosmického záření. Zpáteční cesta se podobala hororu. Mlha, sílící protivítr, námraza. Loď se stávala neovladatelnou a začala klesat. František Běhounek na to vzpomínal.
6: Při návratu ze severní točny se vzducholoď protěžkala, prvně se na ní usadil led a spadla na polární zamrzlé moře. Část posádky zůstala na ledu, část zůstala ve vraku vzducholodi. Ten vrak se potom vzdálil, byl odnesen větrem a už nikdy víc ho nikdo nenašel.
5: Čteme nyní z dnes již legendární knihy Františka Běhounka Trosečníci polárního moře.
4: Muži z kabiny rozeseti po ledě namáhavě se zvedali a setřásali z tváří a šatů sníh. Jen dva z nich zůstali bezmocně ležet, Nobile a Čečiony. Oba měli zlomenou nohu. Vzducholoď s přídí směřující vzhůru těžkopádně stoupala k zamračenému nebi. Její stěny byly zborcené, místo, odkud byla odtržena velitelská kabina, podobalo se rozervané hrudi obrovského ptáka. Na lávce levého motoru stál Arduino nehnutě jako socha. Snad uvažoval, nemá-li se skočit dolů ke svým druhům, ale čas k rozmyšlení byl jen velmi krátký. Vzducholoď rychle stoupala a v několika vteřinách zmizela v mlze, unášejíc sebou 6 mužů.
5: 6 mužů, kteří zůstali ve vzducholodi Italia, mezi nimiž byl i novinář Ugo Lago, nebyli nikdy nalezeni. Jejich osud patří mezi největší záhady příběhu vzducholodi Itália. Zbylé muže, včetně Františka Běhounka, bylo jich 9 a kromě nich také foxtarier Umberta Nobilého, čekal potom strasti plný téměř 2měsíční pobyt na ledové kře. Nacházeli se asi 100 kilometrů od Špicberků. Měli tu prožít měsíce neuvěřitelného strádání. Muži byli zcela odříznutí od světa. Jejich postavení bylo opravdu zoufalé. První naděje svítla poté, co našli přijímací stanici a pak ještě krátkovlnnou vysílačku. Radiotelegrafista Giuseppe Biaggi se okamžitě pustil do práce, aby se pokusil o její zprovoznění. Později se jim podaří najít náhradní elektronku do přijímače. Hledají pak ještě další potřebné součástky, hlavně akumulátory. Plynou první dny, vyslat ale stále nemohou. Jsou úplně odříznutí od světa. Pak konečně přijde den, kdy Biaggi odvysílá první depeši. František Běhounek psal:
4: Morzeovy značky se řadí v jedinou větu. SOS, SOS, Italia Nobile. Výkřik trosečníků o pomoc ten přece zaslechnou a ihned na něj odpovědí, myslí si důvěřivě malá skupina ubohých k smrti unavených mužů. Visí očima na rtech Biaggiho, když přestane tisknout klíč vysílačky a jemně otáčí knoflíkem přijímací stanice, snaže se zachytit odpověď druhů z Čitady Miláno. Ale Biaggi jen kroutí hlavou a smutně odpovídá: Si senta niente, není slyšet nic. Biaggi odložil s nechutí sluchátka, usedl do sněhu a zabořil hlavu do rukou. Až dosud pracoval s neochabující energií, nyní rázem pozbyl naděje.
5: Bez jakéhokoliv spojení zůstanou muži z Itálie téměř 2 týdny. Tisk celého světa přináší znepokojující zprávy. Co je ze vzducholodí Itálie? Je její posádka vůbec ještě naživu? Začínají si organizovat záchranné akce. Pátrat po členech expedice si vydávají a postupně vydají ti nejodvážnější, včetně Roalda Amundsena, tohoto mlčenlivého nora, který v roce 1911 stanul jako úplně první na světě na jižním pólu. Do pátrání se zapojují námořníci, letci a také, věřte nebo ne, spiritisté. Čeští spiritisté. Ledacos o tom ví spisovatel Jiří Kuchař. Při svém bádání vycházel také z knihy Jaromíra Kozáka Spiritismus.
7: Spiritisté byli velice významnou početnou skupinou. V Československu jejich počet odhadoval Tomáš Garrigue Masaryk na téměř 300 tisíc. A když Jaromír Kozák udělal knihu Spiritismus, velice obsažnou a vyčerpávající, tak pod titulem té knihy je zapomenutá klíčová kapitola českých dějin. Centrum jednoho významné bylo v Nové Pace a ještě významnější bylo v Ostravě v Radvanicích, kde měli dokonce spiritisté vlastní dům, dnes tedy k nepoznání představený, a kde se konaly seance.
5: Základem spiritismu, jak se oficiálně uvádí, je víra v posmrtný život a komunikaci s dušemi zemřelých. To vše se děje prostřednictvím člověka, označovaného jako médium. Toto hodnocení je ale velmi omezené. Spiritismus byl rozšířen ve druhé polovině 19. století, zejména v anglosaských zemích. Mezi jeho velké propagátory patřil například slavný otec Sherlocka Holmese Arthur Conan Doyle. Nová vlna zájmu o spiritismus nastala po první světové válce. V současné době je spiritismus rozšířen především v zemích Jižní Ameriky, zejména v Brazílii. A co se týče českého spiritismu, byl rozšířen zejména v oblasti Nové Paky, Jílemnice, Semil a dalších míst. Jiří Kuchař zmínil prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Není tajemstvím, že se o spiritismus zajímal. V knize Jaromíra Kozáka Spiritismus je o tom řada důkazů. Například také citáty z dopisů, které Masaryk spiritistům psal. A třeba také dokument o tom, že v roce 1931 Tomáš Garrigue Masaryk věnoval spiritistickému spolku bratrství v Radvanicích 2000 korun pro vzdělávací účely. Že je to pro někoho dnes překvapivé, nepochopitelné? Problém tkví, podle mého soudu, v tom, že u nás dodnes dost dobře nevíme, co ten spiritismus vlastně opravdu je. Jaromír Kozák ve své knize uvedl.
4: Řekne-li se dnes spiritismus, většině lidí se vybaví představa blouznivců zcela odtržených od reality. Ve skutečnosti tak ovšem spiritismus představovali veřejnosti jeho odpůrci, kteří se jej nikdy nenamáhali poznat. Málo kdo si totiž uvědomuje, že mluvíme-li o spiritismu, je to vždy nemístná zkratka, protože i v jeho rámci existuje řada škol. Pod toto jediné a příliš zobecňující slovo spadá široké spektrum přístupů k duchovnu, sahající od vysoce duchovní úrovně až po mimořádně primitivní a zavržení hodné projevy zneužívání těchto sil. Osudy spiritismu, zejména v našich zemích, byly natolik rozmanité a pohnuté, že je prostě nelze hodnotit šablonovitě a bezmyšlenkovitě.
5: Jiří Kuchař doplňuje.
7: Spiritismus byl skutečně velmi populární a dokonce nacisti nějakou dobu nechali spiritisty být. Po válce druhé potom chvíli spiritismus fungoval vlastně až do 48. roku, pak byla obrovská pauza. Pokud vím teda, tak pod Krkonoší se držel stále. Léčitel Josef Prouza, kterého jsem leta znal, tak ten byl u několika mediálních sezení a ty sezení měly, co mi aspoň říkal, opravdu velice zajímavý průběh. No a za první republiky u nás vycházelo několik časopisů. Rozsaduší byl, to byl Výbor, ale Spiritistická revue nebo Posel záhrobní, byly to měsíčníky. Nebyly jenom o spiritismu, třeba spiritisté byli vegetariáni, takže to byli vlastně první propagátoři vegetariánství u nás.
5: Jak ale pro Bůh mohli spiritisté pomáhat hledat rosečníky vzducholodi Itália? Napadne každého soudného člověka. Vždyť je to nesmysl. Nesmysl možná jen zdánlivě. Opět nechme hovořit Jiřího Kuchaře.
7: Když ztroskotala Itálie, tak to samozřejmě sledoval celý svět a doktor Jezdinský v Nové Pace si to nemohl nechat ujít. On byl jedním z dvou vůdců tamních spiritistů a požádal švadlenu Emílii Skálovou, která byla z Jilemnice, aby vstoupila do kontaktu s doktorem Běhounkem. Takže na vzdálenost, dejme tomu, těsně pod polárním kruhem a Jilemnice se konala čtyřhodinová seance, to znamená její napojení, mentální napojení doktora Běhounka, které vyústilo ve velice zajímavou výpověď.
5: Než si o výpovědi paní Skálové povíme více, zastavme se krátce u osobnosti zmíněného Františka Jezdinského. Byl to profesor z Jilemnice. Byl rovněž autorem několika prací o spiritistech. V Národních listech dokonce uveřejnil pojednání o jasnovidnosti a o svých výzkumech v této oblasti. Jak se dalo čekat, následovaly odmítavé reakce, hlavně ze strany oficiální vědecké obce. Profesor Jezdinský ale se svými experimenty nepřestal a dokonce, jak už víme, jednou takového experimentu chtěl využít k vypátrání a k záchraně trosečníků ze vzducholodi Itália. Právě prostřednictvím vzpomínané Emilie Skálové z Jilemnice. S touto ženou profesor Jezdinský již několik let úspěšně experimentoval. Například v určování vzdálených předmětů a událostí. Paní Skálová se nejprve dostala, jak se říká, do změněného stavu vědomí. V zápětí, jak potvrdil několik svědků, popsala a podrobně průběh celé katastrofy vzducholodi. Mimo jiné uvedla.
8: Doktor Běhounek je zdrav a těší se ze svého zachránění, ale vrátí se domů pozdě. Vidím ho v mlze na ledové kře, a to na kraji propasti. Ale vrátí se zdrav. Jeho radost i já zde pociťuji.
5: Krátce poté zachytil radioamatér Nikolaj Schmidt, učitel z malého městečka Vosněsenské Vochma v severodvinské oblasti, volání trosečníků z Itálie. Záchrana členů Nobelovy expedice a tedy Františka Běhounka také dostala konkrétnější obrysy. Jak se později mělo potvrdit, švadlena z Jilemnice Emilie Skálová věrně popsala prostředí, ve kterém se František Běhounek a jeho přátelé ocitli. V jejím případě však nešlo o spiritismus, jako běžně známe. Hovoří opět Jiří Kuchař.
7: Spiritismus, když vzniknul v Hightsville ve Spojených státech, tak vlastně jeho, jak bych řekl, principem bylo komunikace se záhrobím. A z toho potom vyplynula u těch lidí, takzvaných médií, schopnost všeho možného. Například mediální kresby. Dneska bychom jí mohli říkat třeba automatická kresba v nějakém pohledu. A samozřejmě získávání informací jinou než smyslovou cestou. Parapsychologie proto měla termín, nebo našla termín, informační pole. Rupert Sheldrake, britský vědec, tomu říká morfická pole nebo morfická rezonanční pole. Chce se tím naznačit, že všechny informace, které se dějí teď, které se udály, dokonce některé, které existují ještě v latenci teď a teprve se projeví, jsou k dispozici. Zvlášť nadaným jedincům.
5: Člověka napadá, jaké mohla mít Švadlena Zílemnice, paní Skálová, znalosti o Arktidě a vůbec o polárních krajích. Co vlastně byla ona a jí podobní lidé zač?
7: U těch médií je velice zajímavé, aspoň co Jaromír Kozák tedy uvádí a co jsem měl možnost vidět, že to většinou byli nevzdělaní lidé. Dokonce u těch, kteří kreslili, tak nebyli v normálním stavu schopni nakreslit křivý provázek. Ale v tranzu, to znamená v tomhletom změněném stavu vědomí, naprosto úžasné věci. Samozřejmě tahle ta Švadlena těžko asi měla vůbec, nejspíš uměla číst, ale jako těžko sledovala třeba osud té vzducholodi. Najednou prostě za ní přišel jeden z hlavních českých spiritistických vůdců a řekl, je to takhle. Možná jí dal fotografii, do detailu to nebylo popsané, každopádně výsledek byl takový.
5: O Emily Skálové ještě uslyšíme. Pokračujeme v příběhu trosečníků ze vzducholodi Itália. Nikolaj Schmidt uslyšel volání trosečníků 3. června 1928. Zachránit Nobelého muže jdou švédští, norští, francouzští a sovětští letci. Včetně již zmíněného Roalda Amundsena. Je mu 53 let. Na záchrannou misi se vydá společně s 5 druhy letounu Latan 47. Vyrazí 18. června časně ráno. Poslední zprávu odvysílá posádka letounu v 17.40. Od té doby se už nikdo neozve. Amundsen a další členové posádky zmizí beze stopy. První se k trosečníkům dostane švédský letec Lundborg. Odveze zraněného Umberta Nobelého. Ovšem při návratu k trosečníkům, když se odvez dalšího zraněného, havaruje a musí zůstat s nimi. Zachránit muže ze vzducholodi Itália spěchá rovněž ledoborec Krasín. Plavidlo, které bylo schopné lámat led silnější než 4 metry. Délka lodi 99,80 metrů. Šířka 21,4 metry. Rychlost 15 uzlů. Na jeho palubě je i velitel záchranné výpravy profesor Rudolf Samojlovič. Krasín pluje ve dne v noci, nikdo z posádky neodpočívá. Počasí je krajně nepříznivé. Je 12. červenec, večer. Ubyly téměř 2 měsíce od katastrofy vzducholodi Itália. A Krasín konečně dorazí k trosečníkům. Krátce poté se z telegramu, který pošle profesor František Jezdinský, František Běhonek rozvídá o Švadleně Emilie Skálové. Vypráví o tom také Umberto Nobelemu. Doktor Běhonek pak obratem posílá profesoru Jezdinskému telegram.
4: Vše se shodovalo. Chybí ještě kapitán Sora Sepsi a druhý oddíl posádky Itálie, skupina Alexandriniho. Telegrafujte, jsou-li živí. Nobile čeká netrpělivě vašich zpráv. Pozdravy, Běhounek Nialesund.
5: Běhounkovi, Nobilemu a samozřejmě nejenom jim, ležel stále na srdcích osud druhé nezvěstné části výpravy. Za pár dnů mu prostřednictvím telegramu Emilie Skálová sdělila.
8: Dosud se chvějí hrůzou. Druhý oddíl posádky Itálie byl mrtev dříve, než dopadl na zem. Kapitán Sepsi čeká na svou záchranu podle uhlého ostrova.
5: Kapitán, to byl italský velitel Alpínu Gennaro Sora. Ten se na záchrannou výpravu vydal společně se dvěma druhy a také s přím spřežením. Putovali podél pobřeží severovýchodní země. Záchranná výprava našla 14. července. Pár dnů poté, co Běhounkovi došel výše citovaný telegram. Sora se opravdu nacházel, jak říkala Emilie Skálová, na pobřeží Úhlého ostrova. Ať už to byla náhoda, byla to v každém případě zajímavá informace. Osud druhé Alexandrinyho nezvěstné posádky však už nikdo ověřit nemohl. Takže osud druhé části výpravy zůstává nejasný až do dnešních dnů. Nicméně vize Emilie Skálové i po letech muže lidského skoro až mrazit, opět hovoří Jiří Kuchař.
7: To ještě celá se třesu, nebo tenhle ten druh výpovědi, jako myslím, co jsem měl možnost vidět, chce říct, že ona uvolnila určitou část svého eterického těla, což často způsobuje třes, a z toho samozřejmě, a vlastně, jako bychom řekli, kdyby vás ve spánku navštívil, dejme tomu, dvojník, nebo váš kamarád, nebo někdo, takovýmhle jako způsobem se propojila, i když samozřejmě tenhle ten popis je naprosto nesmyslný, protože nic neříká. To bychom museli být v kůži té švadleny.
5: Běžný člověk si stále klade otázku, jak je tohle možné? Nešlo o podvod? A vůbec, jak pracovní technika, řečeno s nadsázkou, takové paní Skálové vypadala.
7: Jak to dělala Švadlina Skálová, nevím. Ale viděl jsem třeba brněnského parapsychologa a malíře automatické kresby Karla Kožíška, který k napojení potřeboval třeba položit levou ruku, kterou nakreslil na fotografii, a pravou rukou maloval automatickou kresbu. On byl schopen touhle cestou podat informace v podstatě o komkoliv, kdekoliv a kdykoliv. To jsem u něj zažil tolikrát, že vůbec jsem ztratil jakoukoliv pochybnost. Zažil jsem několik telepatických přenosů, to znamená, když bych to mohl předvést, tak třeba ty lidi skutečně jsou jako v koncentraci, jako při meditaci. Zavřené oči většinou, úplné soustředění, ale to, co je na tom klíčové, to mentální, to není vidět. Takže my můžeme dedukovat jenom z toho projevu. A ten v tomto případě byl teda 100%.
5: Dopisy, které si profesor František Jezdínský vyměňoval s Františkem Běhounkem a které ve své knize Jaromír Kozák uveřejnil, svědčí mimo jiné o tom, že doktor Běhounek spiritisty nepodceňoval. Přitom by se dalo říci, že Běhounek byl veskrze pragmatický člověk. V roce 1928, kdy ztroskotala v Dukloť Itálie, mu bylo 30 let. Za sebou ale už měl úctyhodnou vědeckou kariéru. Vystudoval reálné gymnázium v Praze, poté absolvoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde získal v roce 1922 doktorát přírodních věd. V dalších studiích pokračoval na pařížské Sorboně. Díky dvouletému stipendiu se stal žákem dvojnásobné nositelky Nobelovy ceny proslulé Marie Skłodowskiej-Curie, pod jejímž vedením studoval radiologii. Schopnosti Emilie Skálové ocenila rovněž také sestra Františka Běhounka Anna, která byla tehdy na palubě lodi Cita di Milano, té lodi, která ze Špicberku odvážela trosečníky ze vzducholodi Itália. Na lístku, který Anna Běhounková přímo z lodi poslala profesoru Jezdinskému, stálo:
8: Vážený, drahý pane profesore, mnoho díků. Měl jste v každém slově pravdu. Jakmile se vrátíme, podrobně napíši. S projevem nejhlubší úcty, vaše Běhounková.
5: Na lístku byla ještě věta, napsaná přímo Františkem Běhounkem.
4: Děkuji vřele za váš zájem o mne, doktor Běhounek.
5: Dodejme ještě, že profesor Jezdinský se rovněž zajímal o osud nezvěstného Roalda Amundsena. Při dalším experimentu mu Emilie Skálová sdělila, že Amundsen stále ještě žije. Je prý však nemocen a nemůže o sobě dát vědět. Jeho přístroj byl totiž údajně porouchaný. Kolik však na tomhle všem bylo, či nebylo pravdy, už nezjistíme. Osud prvního pokořitele Jižního pólu je až do dnešních dnů obestřený tajemstvím. Bylo objeveno pouze několik předmětů, které, jak se ukázalo, pocházely z Amundsenova letadla. A to bylo všechno. Jaromír Kozák ve své knize uvádí i další případ české jasnovidky, která údajně měla rovněž objevit Nobelého ztracenou výpravu. Šlo o pražskou jasnovidku Bohumilu Šťastnou. Své svědectví uchovala v písemné formě, v podobě pamětí, které se zachovaly až do dnešních dnů.
4: popisuje, jak poté, co se Itálie přestala hlásit, se vydala v astrálním stavu, ona to popisuje jako prostřednictvím duševního zraku, na místo neštěstí. Pozdější svědectví zachránců i zachráněných o událostech i místu mělo její vizi plně potvrdit. Není ovšem známo, zdali se snažila s někým spojit a ohlásit svá zjištění, která by měla vést k objevení trosečníků. Podle jejich zápisů byla její zjištění nesmírně přesná, včetně toho, že se vzducholoď rozlomila na dvě části a tím se i trosečníci rozdělili na dvě části. Toto neměla být první cesta tohoto druhu, kterou paní Šťastná podle vlastního vyjádření podnikla, protože již v roce 1925 měla být v mentálním spojení s Roaldem Amundsenem, když v roce 1925 letěl k severnímu pólu. Její vize měly být potvrzeny korespondencí. Ta se však nezachovala.
5: Toto svědectví samozřejmě nelze brát jako důkaz. Nicméně je zajímavé, že vize již několikrát zmiňované Emilie Skálové z Nové Paky evidentně zaujala Františka Běhounka. Zaujala také generála Umberta Nobleho. To, že v knihách, které později o tehdejších událostech napsali, o českých spiritistech neuvedli jedinou zmínku, je docela pochopitelné. Bez pochyby by se stali terči tehdejší vědecké veřejnosti. Nicméně Jiří Kuchař ještě dodává.
7: Tahle ta událost z června roku 1929 si myslím, že je v dějinách nejen českého spiritismu, ale kdybychom to zobecnili, tak i parapsychologie velice významná proto, že to je skutečně důkaz. Ta Švadlen naprosto jasně popsala, jak vypadal osud té první části, to znamená, když se vzducholoď rozpůlila, jak dopadly ostatní, na dotaz, co je s kapitánem, co je se psy, naprosto přesně byla schopná na tuto obrovskou vzdálenost to jednoznačně popsat. Děkovný Běhounkův dopis a telegram si myslím, že hovoří za všechno.
5: Můžeme si o tomhle všem myslet cokoliv. Nicméně důkazy hovoří jasně. Doktor František Běhounek se spiritisty, kteří usilovali o objasnění jeho osudu v době, kdy byl se svými druhy nezvěstný, měl i po své záchraně těsné kontakty a jednal s nimi s nepředstíranou úctou. Dosud uchované dopisy jsou toho důkazem. Co k tomu ještě říci? Lidé, kteří se tenkrát obětavě a nezištně zapojili do záchranných akcí ve prospěch trosečníků, zaslouží i po letech úctu. Úctu si bezesporu zaslouží třeba i profesor František Jezdinský, Emilie Skálová a jejich přátelé z Podkrkonoší. Lezdo se dnes sice může nad jejich tehdejším počínáním smát, jenomže ti lidé obětavě a nezištně nabízeli to, čemu věřili, a co, jak byli přesvědčeni, ovládali. A to vše proto, aby pomohli uchovat životy těm, kteří se ocitli v těsném dosahu smrti. Co může být na lidském životě ještě vznešenějšího?

0: Tak tedy končí další díl cyklu Stanislava Motla Stopy, fakta, tajemství. Na pořadu dále spolupracovali režisér Vlado Příkazký, mistr zvuku Tomáš Kzelhofer, Jitka Borkovcová a Dan Moravec.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
2: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
1: Taťána Medvecká,
2: František Kinský,
1: Saskia Burešová,
2: Miroslav Hanuš,
1: Lucie Výborná,
2: Jakub Kvášovský,
1: Naďa Konvalinková,
2: Daniel Stach,
1: Jaroslav Svěcený
2: a Martin Mišička.
1: Vyberte absolutního vítěze.
2: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
1: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
2: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
1: chytrý telefon,
2: DAP rádia a další ceny.
1: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz.
3: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Radioservis představuje
5: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Zlaté časy s Václavem Koptou.
6: Krásné dopoledne, moji milí. Pokud jste k rozhlasovým přijímačům dorazili právě v tomto okamžiku, přišli jste v tu nejlepší možnou chvíli, protože začínají zlaté časy. A to je takové slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie a nebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev, holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně a v kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu a v písničkách se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli a jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Kdo ví? Pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, anebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Vítejte ještě jednou ve zlatých časech Václava Kopty. A jak je poslední dobou v tomto pořadu zvykem, o úvodní citát se i tentokrát postaral Tomáš Baťa. Ten řekl, žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Příjemný poslech.

Owl Wilson a Jana Kociánová. Tato dvojice rozjela hudební kolotoč dnešních zlatých časů. Já jsem v minulém díle na tomto místě vzpomínal na Dernieru představení Revizor. Okamžitě se mi vybavila ještě jedna dosti kuriozní vzpomínka, která se váže k tomuto představení. Možná jsem před lety o ní hovořil ve Zlatých časech, pokud ano, tak mi to promiňte, ale to byl tak silný zážitek, že pro nově příchozí si neodpustím na to vzpomenout ještě jednou. Totiž tenkrát jsme byli na jednom z nemnoha zájezdů s tímto představením. Revizor nejezdil moc často po vlastech českých ani moravských a moc jsem se na ten zájezd těšil, ale problém byl v tom, že jsem ten den, kdy se večer konalo představení v Táboře, představení Revizora, tak já jsem ten den začínal natáčet jeden cyklus takové televizní soutěže, kde se protagonisté proměňují v nejrůznější hvězdy světového i našeho showbiznisu. A ten den právě kvůli mému představení, ten natáčecí den byl posunut ještě o 2 hodiny dřív, protože nebylo možné to jinak stihnout a natočit ten první díl, abych já bezpečně mohl dojet na večerní představení do Tábora. Bylo to dosti napjaté, myslím si, že spousta členů štábu i kolegů mě zrovna v lásce neměla, ale nešlo to zařídit jinak, na představení jsem zkrátka odjet musel a tak jsme začínali někdy okolo 5. hodiny raní, protože to líčení v téhle soutěži to dá opravdu každému zabrat. Všechno se stihlo, já vzpomínám, že jsem představoval zpěváka skupiny AC/DC, takže jsem musel vyndavat kontaktní čočky, odbarvit si vlasy. No zkrátka, bylo to tak a měl jsem připraveného řidiče, který se mnou uhánil, doslova uháněl z Prahy do Tábora. A i když se hodně snažil a jeli jsme tak na hraně možností vozu i pravidel, dojeli jsme doslova na poslední chvíli. Já stresy rád nemám a dosti se to podepisuje na mém soustředění a na mé nervozitě. A to víte, takové velké představení poprvé na zájezdě. Zkrátka bylo toho na mě ten den už opravdu hodně a já jsem se tedy připravil na první scénu. Na poslední chvíli jsem si nalepil ty hejtmanské licousy a zapomněl jsem si dát velice důležitou věc do kapsy, a sice dopis, ze kterého hned v té úvodní první scéně dlouze čtu a cituji. Ten text jsem bez dopisu v ruce nebyl schopen divákům přetlumočit, prostě jsem se ho za ty roky nenaučil. Co se jednou na jevišti čte, zůstává čteným a v té paměti to zkrátka uloženo nemáte. A teď já jsem pár vteřin předtím, než se otevřela opona, zjistil, že ten dopis nemám. Vyběhl jsem ho hledat, ale to víte, zákulisí Táborského divadla, to je velice složitý prostor, protože ono to zákulisí je spojeno pro 2 divadla najednou. Totiž ta táborská scéna je výjimečná tím, nebo divadelní budova, že má 2 jeviště. Jedno takové komorní, určitě si vzpomínáte na pořad, možná přijde i Kouzelník, tam se natáčel totiž v tomto krásném historickém divadýlku. A pak je společné zázemí pro tu velkou scénu, trochu modernější, kam se vejde několik set diváků a tam jsme měli tedy hrát toho Revizora a tam na mě čekala spousta diváků a natěšených kolegů. Jenomže já v tom zmatku, v té tmě a v tom stresu jsem sice na poslední chvíli dopis na rekvizitním stole našel, ale už jsem se nestačil vrátit v té tmě a v tom zmatku na správné jeviště, přátelé. A tak se stala vlastně taková historická, velice důležitá epizoda, kdy herec uskutečnil pokus rozjet představení na jiném jevišti, než stáli jeho kolegové. Je to skutečně historický unikát. Já jsem zkrátka jako hejtman vyrazil do toho potemnělého prostoru ten večer jaksi nezabydleného, opuštěného divadýlka Táborského a prožil jsem tak absurdní, zvláštní dadaistický okamžik, kdy v uších zněla scénická krásná hudba Darka Krále, vše bylo tak, jak má, já jsem stál na jevišti, ale okolo mě nestáli mý kolegové, nebyli tam ani diváci, nesvítila na mě žádná světla, jen ta hudba, ticho a naprostý zmatek v hlavě, který se proměnil v takovou zvláštní zenovou nirvánu, kdy už mě vlastně bylo všechno jedno, protože já jsem si začal myslet, že se mi to všechno jen zdá.
K tomu si připojíte těch 10 hodin natáčení, kdy jsem poskakoval jak tajtrlík mezi výbuchy, co by zpěvák skupiny AC/DC. 2 hodiny na to stojíte v prázdném sále Táborského divadla, chystáte se začít větou: pánové, jezle, jede k nám revizor, revizor z Petěrburgu. A on na to nikdo není zvědavý, protože ten večer nikdo nepřišel. No, naštěstí inspicientka si všimla mé slabé chvilky, doběhla pro mě a doslova mě vhodila mezi kolegy, kteří už tak obrazně řečeno šlapali vodu. Dočkali se mě, já jsem naskočil jako dobře zavedený dieselový motor a pomalu se představení rozjelo a myslím, že ten večer jsme potěšili nejenom táborské diváky, ale i sami sebe, že se nám podařilo odehrát toto námi velmi, velmi oblíbené představení. To je zvláštní vzpomínka. Zlaté časy, tudíž dobrá hudba, aspoň doufám. Dámy a pánové, Aretha Franklin.

Už jsem mnohokrát za ta léta, co Zlaté časy pro vás připravuju, mnohokrát jsem zmiňoval, že používám tu možnost vám sdělovat své vzpomínky a tužby jako takovou, já tomu říkám radioterapii. Zkrátka, já si tím vzpomínáním čistím hlavu a vlastně si dělám pořádek v tom, co bylo v mém životě důležité, co stojí za zmínku, co třeba nikoliv. A také, a to považuji za největší benefit mé spolupráce s Českým rozhlasem Dvojka, že získávám ohromný přehled a rozšiřuju si své znalosti v oblasti historie populární, jazzové, zejména československé muziky. A tak, jak se toulám různými archivy, abych pro vás vybral zajímavou hudbu, narazil jsem na originální nahrávku filmové hudby z filmu, který zejména mí rodiče milovali. Ten film se jmenuje Podraz. Občas ho některé televize uvádí. Já vřele doporučuji, je to fantastický film, který nestárne a vůbec se nedivím svým rodičům, že tenkrát, když se to objevilo v kině, tak na tom byli snad pětkrát a všude, kde se Podraz promítal, tak tam byli mí rodiče a jejich přátelé. Oni ten film opravdu milovali a otec, který velmi zdatně hrál na piano, si zamiloval zejména ty nádherné ragtimey. Určitě až vám za chvilku tu skladbu pustím, tak vám okamžitě naskočí titulky toho filmu a celá ta atmosféra. No, Scott Joplin a ten motiv je tak nesmrtelný, že jsem okamžitě si vybavil i ten okamžik, kdy se mně samotnému podařilo tu skladbu zrekonstruovat nejdřív jedním prstem, pak mě otec pomohl s jednoduchou harmonií v levé ruce. V té době jsem ještě vůbec neuměl noty a nechodil jsem snad ani na klavír, ale ten základní motiv toho podrazu to jsem se naučil a dřel jsem to tak strašně dlouho, až jsem to takovým zvláštním, trochu podvodným způsobem zrekonstruoval celé a pochopitelně, že jsem se začal chlubit ve škole o přestávkách. Zejména ve třídě pana učitele Lapky, to byl kantor, který nás učil hudební nauce a ke kterému jsem chodil také do sboru pěveckého. No a tam na tom trochu rozladěném pianinu jsem přehrával, až skoro bych řekl do zblbnutí, tenhle motiv z toho filmu, který tenkrát opravdu frčel. A já jsem, přátelé, poprvé, kolik mi mohlo být, 8-7 let, nevím přesně, možná víc, už to bylo v hlavní budově základní 9leté školy v Sušické ulici, takže řekněme 10letý Venda, pochopil, jakým magickým způsobem funguje hra na klavír na dívčí CDčka. To vám bylo zjištění, řekl bych, pro můj následující život téměř zásadní, protože si toho všimli i starší spolužačky, to už byly, řekněme, z nějaké 8., 9. třídy. Víte, jak to s děvčaty v tomhle věku je, že jsou přece jenom o hodně napřed, před lehce ještě přitroublými mládenci, kteří teprve berou za kliku do zpívání. A ten zvláštní pocit, kdy mě ty holky se začaly tak jako ovíjet okolo toho pianina a padaly takový ty věty, ale on je jako sladký, ono, jak on hraje na to piano. No, já jsem byl kluk jako cukrkandl, to je pravda, ale taky jsem s tím náležitě neuměl zacházet a byl jsem z toho tak vyjevený, z té náhlé vlny dívčí přízně, že jsem z toho skoro nespal. Nicméně jsem si odnesl poprvé díky této hudbě a těmto několika tónům tu zkušenost, že nejkratší cesta do dívčího srdce vede skrze klaviaturu klidně i rozladěného pianina. Tuhle zkušenost jsem si ověřil mnohokrát, nakonec i v časech, kdy jsem si namlouval svou ženu, se kterou prožívám už 43. rok společné cesty životem. Takže, vážení mladí posluchači, jsou-li mezi vámi hoši, kteří se rozhodují, kterak na to jít od lesa, pokud jde o děvčata, vřele doporučuju, abyste se začali věnovat hře na klavír. Má to své kouzlo, má to své výhody, akorát prostě musíte cvičit. Výsledek ale stojí za to. Teď už si pojďme poslechnout ústřední filmovou melodii z filmu Podraz.

Když jsem v úvodu dnešního dílu Zlatých časů citoval Tomáše Baťu, bylo mi úplně jasné, že se ještě na něj v tomto díle dostane. Víte, já to dám trochu do souvislosti. Když jsem před chvílí hovořil o svých začátcích u klavíru a o té své šílené naivitě v těch, řekněme, 10 letech, mě to trvalo poměrně dosti dlouho, než jsem začal rozum brát. Byl jsem dítě velmi naivní, nejisté, vyplašené. Úplně mě děsily jakékoliv změny. Stačila jenom výměna učitelky, suplovaná hodina, případně přechod do jiné třídy. Tyhle drobnosti mě rozhazovaly a měl jsem obrovský problém s přijetím nového kolektivu, neznámého prostředí. Nevím, proč jsem byl takhle disponován. Trošku kladu za vinu svým rodičům, že to bylo způsobeno tím, že jsem jako malý kluk nenavštěvoval žádnou předškolní instituci, jako mám na mysli třeba mateřskou školu, a to mi zkrátka chybilo. Já jsem byl vyplašený i z obyčejného dětského kolektivu, který byl vcelku přátelský, ale víte, dítě, když není připravené, já jsem s tím měl velké problémy vlastně až do dospělosti. Každá změna mě přiváděla do velkých rozpaků a i proto mě tolik imponuje ten odkaz Baťův, protože tak, jak se zabývám jeho životem a jdu poměrně dopodrobna se snažím dopátrat, v čem byly kořeny toho obrovského úspěchu a té houževnatosti, tak jsem ke svému zděšení doslova například zjistil, že už v 16 letech Baťa v časech, které si z dnešního pohodlného života nedovedeme ani představit, odjel tam někde z toho Zlínska do Prahy, přátelé, s kufrem a s nůší, ve které byly boty, no boty takové papuče spíš, a v 16 letech se ocitl v té velké Praze, která žila opravdu jiným způsobem života. Já si to vůbec nedovedu představit, ani v těch 16, myslím sebe. Někdy by otec dal na záda nůši a do druhé ruky kufr a řekl, jeď třeba do Vídně, chlapče, a tam to prodej. Já se obávám, že bych netrefil ani na nádraží, natož abych se zorientoval v tom velkém světě, a tomu malému Tomášovi se to povedlo. Považte, že on okamžitě získal kontakty, obešel si spoustu pražských obchodů a zmapoval rychle situaci, jak se to jeví, kde by byla větší naděje na prodej. On si dokonce v těch 16 letech sjednal provize pro obchodníky, kteří jeho zboží přijali, dali ho za výlohu. A on zjistil, že to je jednodušší, než kdyby chodil na trhy a tam se pokoušel svoje produkty prodávat. Takže on okamžitě zjistil, že tenhle přeprodej, nebo chcete-li provizní prodej, je pro něj výhodnější. Jakýmsi zázrakem prodal úplně veškerý sortiment, který sebou do té Prahy přitáhl. Nejenže se jich 50 zlatek, které si půjčil od otce, zdvojnásobil, ale vracel se s velikým přebytkem financí, s obrovskou zkušeností a se srdcem plným naděje, že změní život nejenom sobě, ale i svému okolí. Já v tom spatřuju právě v těchto okamžicích, kdy se ten 16-letý kluk postaví osudu, nebojí se ani ciziny, ani toho náporu moderního světa. On se tam poprvé setkal například s automobilem a hned věděl, že to je věc, kvůli které chce bojovat za lepší život, protože on byl rozhodnutý pevně si jít za svým a jednou tu fabriku postavit, koupit si také vlastní vůz, kterým bude objíždět své prodejny. A vlastně z toho droboučkého snu se rozvinula ta geniální myšlenka, která dodnes udivuje svojí velikostí, svým přesahem, nadčasovostí, a co budu povídat, stačí zajet se do Zlína podívat na ty klenoty, na to, co stojí dodnes a co všechno Tomáše Baťu přežilo. Jsme ale v hudebním pořadu, nikoli v historickém, tak se omlouvám za to, jak jsem se rozvášnil, nedalo mi to, ale nebojte se, vracíme se zpátky do hudebního programu. Tentokrát to bude Ringo Starr, Oh My My.

Jak už bývá mým zvykem, vždycky ve zlatých časech jeden příběh inspiruje připomenutí toho dalšího. Ještě než se ale k tomu dalšímu baťovskému mikropříběhu dostanu, vám položím otázku. Zažili jste někdy ten strašný pocit, když víte, že máte třeba jenom 5 minut na to, abyste stihli přestup na nějakém mezinárodním letišti z jednoho letadla do druhého? Vzpomínáte si na tu vnitřní paniku, na ten strach z toho, co se mnou bude, když mi to letadlo uletí, když nestihnu obyčejný přestup z rychlíku na nějakou místní linku, nebo když vám prostě ujede autobus. Je to strašlivý, zoufalý pocit, protože člověk má dobrou vůli všechno zvládnout a překonat, ale někdy se ten osud postaví proti vám. Já jsem před mnoha lety zažil šílený pokus o dojezd do Ostravy. Bylo to v den veliké sněhové kalamity, kdy se všechno spiklo proti, no vlastně hlavně proti mně, protože začalo to tím, že jsem ráno nestihl odjezd semaforského autobusu z Václavského náměstí. Zkrátka všude byl sníh a tenkrát jsem se trochu na kamaráda Vláďu Hrabánka zlobil, který věděl, že asi přijdu o něco později, ale zavelel odjezd, ať se tam chlapec dostane jak chce. No, celé divadlo odjelo beze mě a já jsem se ocitl v prekérní situaci. Hrála se Kytice, ve které jsem vystupoval hned v několika rolích, a autobus pomalu se sunul zasněženou dálnicí směrem na Ostravu. Já jsem narychlo přemluvil jednu kamarádku, která mě naložila do své Škody 105 a pokusili jsme se ten autobus stíhat, ale ty sněhové podmínky povětrnostní byly proti tomu a zatímco ten autobus sice pomalu, ale stabilně pokračoval v cestě po zasněžené dálnici, kamarádka to se mnou zapíchla asi 20 kilometrů za Prahu a řekla: "Nezlob se, Vendo, ale tohle by byl ještě větší průšvih než tvoje představení v Ostravě." A vyložila mě u jednoho motoristu, který shodou okolností nedávno schořel, a říkala: "Zavolej panu Suchému, on tě vezme za 2 hodiny, tudy pojede svým autem a tě veme on má určitě lepší pneumatiky." No, nechala to tedy na mě, já jsem se dovolal panu Suchému, byli jsme domluveni, že zhruba za ty 2 hodiny necelé mě tedy nabere na tomto motoristu. Já jsem si dal čaj, seděl jsem tam v klidu, pozoroval jsem ten nekonečný přísun tun sněhu, které se snášely na tu dálnici, která už prakticky nebyla vidět. No a pak už jsem se nedočkal ani pana Suchého, ani žádné jiné další pomoci. Suchý totiž necelý kilometr před tím nešťastným motoristem havaroval, obrátil auto na střechu, nikomu se nic nestalo, ale i tak to bylo velmi tedy dramatické. No a já, aniž bych toto tušil, že došlo k té nehodě, jsem měl pocit, že na mě zapomněl, tak jsem si vzal stopem jsem dojel velmi pomalu do Brna, z Brna jsem pak po dlouhých hodinách, protože ty linky byly spožděné a předspané, jsem se nekonečně dlouho sunul až do Ostravy a přijel jsem někdy okolo 9:30 večer, dávno po začátku představení. Není to hezká vzpomínka, ale přesto jsem si uvědomil, jaké jsem měl štěstí, protože Bůh ví, jestli bych byl připoutaný, tak jako Suchý se svojí spolujezdkyní, já bych seděl vzadu. A zkrátka ty věci dopadly sice zdánlivě špatně, ale více méně lépe, než by se mohlo zdát, protože vždycky hrozí ta horší varianta, když při té nehodě někdo dojde k nějaké újmě. Ale proč jsem o tom vyprávěl, to souvisí s příběhem, který považuji za vyloženě filmový. Je to příběh ze života začátků zlínské továrny Tomáše Bati, ale aby to nebylo zas až tak moc dlouhé to povídání, pojďme si to říct až po písničce. O tu se postará Juliette Gréco. Paris Marlou, aux yeux de fille.

0: Já, když jsem před chvíli vyprávěl o své dramatické cestě za divadelním představením z Prahy do Ostravy, tak jsem si uvědomil, že ten následující příběh, ten je opravdu daleko dramatičtější, a když jsem se s ním poprvé seznámil, došlo mi, že Baťův život byl plný obrazů a scén, které jsou jakoby vystřiženy z nějakého skoro až akčního filmu. Posuďte sami. V době, kdy začala první světová válka a rozjela se ta nekonečná jatka, která potřebovala neustálý přísun nových a nových vojáků, tak v tomto čase se Baťa pokusil o nemožné, a sice za každou cenu získat zakázku k výrobě vojenské obuvy pro rakousko-uherskou armádu v dostatečném počtu, tak aby pokud možno získal práci pro stovky a možná tisíce mladých kluků, rekrutů, kteří by jinak skončili v tom nekonečném masovlínku té první světové války, protože v té době, zejména v Otrokovicích na nádraží, probíhaly obrovské svozy mladých kluků, které nejdříve odvezli do Vídně, tam je vyzbrojili, převlíkli je do uniform a rovnou je vozili na tu haličskou frontu, na ta jatka, a bylo jasné, že pokud Baťa nesežene tu zakázku a tím tedy nezíská práci na výrobu tisíců a tisíců vojenských bagančat, tak všichni tihle kluci ze Zlína by okamžitě rukovali. Takže to znamenalo, že je v sázce opravdu hodně. Kompletně celý Zlín, zejména matky těch mladých kluků, pozorovali tuhle úpornou Baťovu snahu, která byla opravdu jak z nějakého dobrodružného filmu. Baťa na to všechno měl zhruba 70 hodin, aby získal ve Vídni patřičná povolení a tu státní zakázku dostal. Využil všech svých kontaktů, zejména tedy svého tchána, protože ten se byl schopen spojit i s osobním lékařem samotného císaře, a tak za velmi dramatických okolností bylo domluveno, že se Baťa musí okamžitě vydat na cestu. Jenomže vlak do Vídně nestavil v Otrokovicích, ten původní ujel, muselo se tedy dojet, tuším, že až do Hulína, odkud se dalo cestovat do Vídně. Baťa za tím účelem přemluvil kterého upozornil na to, že se jedná o tisíce životů zlínských obuvníků a že jde tedy o všechno a že ten vlak tom Hulíně stihnout zkrátka musí. Ať jede tak, aby tam byli včas. A měli možnost ještě během té dramatické scény, kdy oba stáli, ten Voska s bičem v ruce hnal koně, kteří úplně uštvaní s pěnou u huby a s krvavýma očima se hnali tou krajinou, a Baťa se stopkama nebo s hodinkama v ruce sledoval čas, jestli se mu podaří ten vlak stihnout. To byla vlastně alfa omega úspěchu nebo tragédie těch zlínských kluků, a to mně přijde tak jako silný okamžik a neuvěřitelně velký obraz, který si už sám o sobě zaslouží filmovou podobu, o tom jsem přesvědčen. A i když tedy obětovali zdraví těch koní, podařilo se přesto ten vlak stihnout. Baťa nějakým zázrakem dojel, pak ho čekala ještě jedna dramatická cesta přes celou Vídeň, kdy potřeboval ještě několik dalších razítek. Já to zkrátím, ono to dobře v uvozovkách dopadlo, Baťa tu zakázku získal, zachránil tisíce mladých mužů před jasnou smrtí na jatkách ruské fronty, a tenhle malý zázrak by se nikdy nestal, nebýt té obrovské houževnatosti, té vůle vzdorovat osudu a té strašlivé mašinerii první světové války. Vždycky mě tenhle příběh dojme a přijde mi naprosto neuvěřitelně strhující, zejména tedy ve srovnání s tou mojí trapnou epizodou, s tím, jak jsem stíhal představení v Ostravě. Jsou zkrátka i dramatičtější příběhy než ty moje. A Bohu díky.
1: Zlaté časy s Václavem Koptou.
2: Na Dvojce.

Přátelé, já teď udělám výjimku a i když jsem měl připraveno trochu jiné povídání, aktuálně zařadím informaci o tom, co se odehrálo právě teď, v čase, kdy natáčím tento díl. Je totiž víkend a o víkendu vždy tady pod mými okny, pod tedy okny pracovny mého dědečka, jezdí pravidelně linka K Pražského dopravního podniku a to je vždycky nějaký pěkný historický kousek, který ukazuje Pražanům o víkendu, kterak a čím se vozili v minulosti. A zrovna dneska, a vy jste to možná před chvílí slyšeli v začátku dnešního dílu Zlatých časů, s tím jezdí kolega, který považuje za důležité mi dát najevo, že zrovna dnes jezdí ten legendární 706 RTO, autobus tedy někdy z nějakých 60. 70. let, ten nejhlučnější s tím vůbec nejhlučnějším klaxonem a ten kolega tady prostě od rána troubí. Jede zhruba tak jednou za hodinu a vždycky šíleně troubí. Má radost z toho, že vidí můj domov, vidí tu zastávku ČSAD, která zdobí vchod na náš pozemek a je to kolega, je to kamarád. A i když tím strašně rozčiluje okolí, protože přeci jenom ta Hanspalka v neděli vyžaduje víc klidu a to troubení nepatří úplně k tomu koloritu té vilové čtvrti, já se na něj nezlobím, ale před chvílí, protože už to lezlo i do toho mikrofonu, jsem se rozhodl a spočítal jsem si, že je velmi pravděpodobné, že za chvíli pojede zas, tak jsem tedy narychlo přerušil natáčení a víte, já mám ty uši vycvičený, já ten erťák slyším už asi 2 kilometry pod námi a vím přesně, že za takových 20-30 vteřin bude pod naším domem a že zase bude troubit, tak jsem vypnul nahrávání, běžel jsem tam. Samozřejmě, že jsem si neuvědomil, že mám na sobě ten památný dervišovský župánek, ve kterém jsem poštípán včelami, kdysi tančil téměř nahý tady po zahradě k údivu všech sousedů. Zkrátka můj oblíbený domácí župan, který už opravdu by měl být buď v archivu nebo v peci, tak mě zdobil a já v té touze narychlo přerušit to troubení jsem v tomto, řekl bych, velice odvážném župánku, který už se úplně rozpadá. On je to takový ten froťáček spíš do bazénu a už takových 30 let měl být skutečně někde tedy uskladněn či zpopelněn, tak v tomto župánku jsem byl připraven gesty utlumit troubení toho autobusu, což se mi nepodařilo, protože ta radost toho kolegy autobusáka z toho, že mě vidí na tom balkónu, on se domníval, že naopak požadu oslavu toho společného setkání, no tak troubil v podstatě jako jelen v říji, což tedy vedlo k nelibosti i mé ženy a všech ostatních a já jsem těmi gesty dával najevo nejrůznější pohnutí, ale nic z toho nebylo přečteno jako touha potichu, ba právě naopak byla to výzva k tomu, aby všichni šotoušové, což jsou posedlíci dopravou, kteří jezdí s touto linkou, vytáhli své mobilní telefony a toho divného strýce v rozpadajícím se bílém župánku na balkóně, který tam tančí, si začali natáčet, pak mě někteří poznali, takže fotografie a videa okamžitě sdíleli na svých sociálních sítích. Já jsem se tak zapsal do dějin, zesměšnil jsem se, no a jak jsem právě před chvílí zjistil, už ta fotografie ke mně doputovala. Můj život to je jedna velká autobusová groteska. Nechtěl jsem to, neplánoval jsem to. Měl jsem hovořit o nějakém dalším zajímavém příběhu s Tomášem Baťou a místo toho jsem si odskočil od svého rozhlasového mikrofonu se zase trochu znemožnit, no ale jsem zpátky. Župan je na svém místě, přátelé, a já s velkou rozkoší oznamuji, že jsou před námi ještě 2 skladby tohoto dílu Zlatých časů a nebojte se, na Baťu ani na župan už nedojde. Už je před námi jenom krásná muzika a také za chvíli rozloučení. Tentokrát je to Billy Preston.

A jsme na konci, přátelé. Já už vám stihnu pouze říct, že i za týden se na vás budu těšit a že hudební tečku za dnešním dílem Zlatých časů udělají Marie Rotrová a Karel Černok s písní Pár slov, pár kroků, pár gest. Tak za týden naslyšenou, přátelé.

0: Tak to byl Václav Kopta a jeho Zlaté časy. Poslouchali jste reprízu z 31. srpna roku 2025. No a s Václavem Koptou se potkáte opět zítra dopoledne, krátce po 10. Ovšem dnes už za chvíli tady bude 17. závěrečná část premiérové četby Zatloukání hřebů.
1: Dans l'accueil du temps qui passe, les souvenirs les plus tenaces, ce sont trois notes de musique, entraînant tout mélancolique, de la coqueluche à la retraite.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemný sobotní večer z Dvojky, přátelé. Pokud jste spolu s námi sledovali po 16 večerů hororový psychotriller Zatloukání hřebů, tak předpokládám, že si nenecháte ujít dnešní 17. závěrečnou část. I dnes nám budou číst Luboš Veselý a Romana Videnková.
8: Pokud tyto řádky čtete, pak vězte, že chybějící vytrhané stránky nemá smysl hledat. Leží v jiném světě. Jmenuji se Pavel Březina, aspoň tedy myslím, a popsal jsem je svou snahou uchopit šílenství, které se postupně ovinulo kolem mého života. Nedomnívám se, že odtud uteču. Vlastně jsem si jistý, že pro mě nic mimo tento koridor už neexistuje. Přesto bych za sebou chtěl něco zanechat, a protože nápisy na zdech překonají zdejší erozi reality, nebo jak by se ten pozvolný rozklad dal nazvat, věřím, že také zápisy v deníku by mohly přetrvat. Jestli je bude mít kdo číst, je věc druhá. Když jsem ještě žil, pokoušel jsem se utéct před stoupenci Paimonova kultu. Chtěli mě obětovat králi démonů, aby vyslyšel jejich přání, odpověděl jim na všechny otázky o existenci a zahrnul je poklady. Omámil jsem proto svou ženu, která jim zřejmě celou dobu pomáhala, a vytratil se ven oknem v pracovně. Vyrazil jsem nalehko jen s batohem, v němž byl tento deník a pár nezbytností. Zamířil jsem přes zahradu do polí. No a abych to zkrátil, čekali na mě. Chytili mě a zdrogovali. Svým trapným pokusem o útěk nebudu špinit papír. Když mě vytáhli z kufru, byl jsem přiotrávený výfukovými plyny. Přesto mi bylo jasné, že jsme dojeli na nevelký panelový ostrov uprostřed polí. Ve vzduchu se vznášel smrad vepřínu. Paneláky vrhaly své šedé stíny a okolní beton drásala vegetace. Tak dlouho už jsem na sídlišti 16 nebyl a přesto se vůbec nezměnilo. Spoutaného a zbytého mě provlekli policejními pečetěmi a vytáhli až do horního patra. Tam už byl nachystaný obřad. Svíce, mručení, podivná vůně pálených bylin. V bytě bylo několik lidí, kteří na sobě měli masky. Ne takové, jaké jsem vídal ve snech. Spíše neurčité. Neměli se ničemu podobat. Postrádali smysl. Možná jim ho teprve měl dát Paimon. Nakonec jsem se ocitnul s hřebíkem přiloženým k hlavě oltáře a kladivem v ruce. A pak... Myslím si, že hřeby skutečně jsou kotvami. Možná vstupenkami, to bude ono. Stačilo jeden zatlouct do toho odporného, skrvaveného dřeva a začal hon na mou duši. Nejdřív nenápadný. Tma v zákutích zhoustla, symboly na zdech žhnuly, schodů mezi jednotlivými patry paneláku přibylo. Nikdo mi nebránil v útěku, alespoň ne na první pohled. Realita se kolem mě protahovala, ale já to nechtěl vidět. Připadalo mi, že šílím. Nic z toho přece nemohlo být reálné. Neustále jsem si namlouval, že jsem jen strašně vyčerpaný, že jsem přečetl příliš mnoho internetových blábolů, nastudoval zbytečně moc excentrických akademických prací. Nic z toho přitom nemělo přímou spojitost s tím, co se teď kolem mě dělo. Když mozek nevidí souvislosti, panikaří. Prázdná místa se pokouší vycpat dostupnou vatou. A já své mysli za poslední měsíce života nedal jinou možnost, než všechno kolem mě vysvětlovat prostřednictvím strachu. Zastavil jsem se a podíval se ven z balkonu u schodu. Okolí paneláků ožilo. Oplískané omítky se zacelovaly. Z vepřínu se vytrácela rez. Zásobárna na vodu, dřív zhroucená sama do sebe, se nadmula. Vzduch se vyplnil puchem. Přesně tím, který nejspíš cítila Adéla. Tím, který ji přiměl dávit, zatímco kluci ho vnímali jen jako drobnou nepříjemnost. Možná je to už tehdy mělo varovat. Možná prostě byla citlivější na všechny ty věci, které v sídlišti 16 existovaly. Proměna mě obklopila a odzbrojila. Jako bych se vrátil domů. Zevnitř bytovky jsem slyšel známé štěbetání sousedovic dětí, zpěv mé maminky. Všechno racionální ve mně křičelo, bylo na poplach, že nic z toho není možné. Ale já to najednou nechtěl vidět. Ačkoliv jsem vyběhl ven před panelák, otočil jsem se zpět ke vchodovým dveřím, kde se nově lesklo sklo. Kovové rámy byly čisté, natřené stejnou červení, která zdobila spodní lem domu. Vyčpělou, ošuntělou, ale zároveň tak povědomou. Zmizela grafity, ze schodů se neprášilo a přízemí budovy nebylo zaházené nábytkem. Do osiřelých futer se zapasovaly dveře a já tam stál. Já, blázen, tam stál a myslel si, že jsem doma. Vystoupal jsem do třetího patra, kde jsme kdysi bydleli. Zašátral jsem v kapse po klíči, našel jsem ho. Na jeho hlavičce byl světle modrý rozlišovák. Potáhnul jsem za kliku, protože jinak západka odmítala spolupracovat, a otevřel jsem si. Ještě první krok za prahem jsem vcházel do bytu. Když jsem se ale otočil, abych za sebou zavřel dveře, stál jsem v chodbě. Těší mě pomyšlení, že ti blázni tam venku vůbec nemají ponětí, co dělají. Obětují oltáři lidi, aby se zavděčili démonovi. Nikdo z nich ale neví, co se s námi doopravdy děje. Oni netuší, že končíme tady, v koridoru nicoty, který nás postupně stravuje a kde po Paimonovi není ani vidu, ani slechu. Zajímalo by mě, jak dlouho ještě budou zabíjet a jeden druhého ujišťovat, že díky téhle obětině už se jim konečně splní jejich přání. Že tentokrát už to vážně vyjde.
6: Počáteční pasáže byly srozumitelné. Ty následné už moc ne. Z rostoucího chaosu nakonec tu a tam vyčnívaly jen kusé myšlenky, letmé záblesky uvažování. Ale i těch bylo stále méně. Větou, myslím, že tady umřu, otec popsal celé strany. Některé ve sloupcích, jiné pořádcích. Občas v ní prohodil písmenka. Jindy slova. Jeho písmo se zvětšovalo, kroutilo, smrskávalo a stáčelo. Opakoval tu větu tak dlouho, až přestal pochybovat.
8: Vždycky jsem si myslel, že není důvod obávat se smrti. Člověk prostě zemře a pak už není nic. Netrápí ho, co nestihl, co udělal špatně, co pokazil, co odfláknul, co nechal náhodě, co nevyužil, co promarnil. Netrápí ho lítost, bolest, stesk, osamělost, neférovost, křivdy, zlo, neštěstí, bezútěšnost, marnost. Když je člověk mrtvý, je mrtvý. Můžu ale vůbec v téhle chodbě umřít? Je tohle skutečně existence, která má nějaký konec? Mou neživoucí schránku propalují oči. Ty, za nimiž se podle nápisů na zdech nemám otáčet. Cítím je, vím o nich. Vnímám, že jsem viděn, že jsem pod dohledem. Vím, že čekají, až do nich pohlédnu a dám jim tím pokyn. Řeknu jim, že jsem připraven. Chodba řve jako betonové monstrum, jako obří monolitické bloky hmoty, která mě pozvolna drtí mezi sebou. Dokud jsem žil, smrti jsem se nebál, ale teď, teď, když mi každou sekundou hrozí, mám strach. Jak dlouho dokážu jít kupředu, než mi dojde čas?
6: Dál si číst nedokázala. Otcovo šílenství tě rozdíralo zevnitř a otvíralo dveře všem strachům, které si v sobě dusila. Bála ses, že dopadneš jako on. A v tomto stavu jsem se konečně dostala ke slovu. Nakonec si ale deník znovu otevřela a nalistovala poslední stranu. Stálo tam.
8: Myslím, že jsem ho našel. Ach bože, našel jsem ho.
6: Rukopis byl rozeklaný, slova částečně rozmazaná.
8: Teď už jsem připraven.
6: Zbytek stránky a pět dalších pokrývaly oči. Poslední pár už otec dokreslit nestihl. Po nekonečné době emoční vyprahlosti se tehdy znovu rozplakala. Seděla ve středu chodby a se slzami z tebe pozvolna kanulo uvědomění, že otec našel Michala. Nebýt mě, následovala bys jeho příkladu a pohlédla do tváře zkázy. Ale já s tebou měla jiný plán. Vzpomínáš, čím jsem tě tehdy znovu postavila na nohy? Správně. Řekla jsem ti, že nedaleko před tebou se nacházejí dveře. Že teď už to nemůžeš vzdát. A že to nedlužíš jen sobě, ale také jim. Obzvláště za to poslední prohlášení si mě velmi nenáviděla. Ale měla jsem pravdu. Rozloučila ses tedy s rodinou, vstala si a teď jdeš. Po prvních krocích se koridor pročistil. Oči se zavřely, nápisy vybledly a opadaly. Zůstalo jen temné pulzování stěn. Teď, když už jdeš, musím se ti přiznat. Ty dveře nejsou blízko. Stěží existují a cesta k nim nebude snadná. Promiň. Ano, chápu, že zuříš, ale nenávist je lepší než beznaděj. Schovej si její energii na později. Budeš ji potřebovat. Proč? Víš, chodba má na své obyvatele a jejich odcházení vlastní názor. Je mnohem radši, když si návštěvníci myslí, že je nekonečná. Živí se jejich zoufalstvím. A kdyby každý mohl odejít. Slyšíš ten dřev? To betonové skřípění? Přidej. Jde si pro tebe. Ty se sice ohlédnout nemůžeš, ale já ano. A chtěla bych ti říct, že oči nejsou ta největší hrozba. Mnohem horší je to stvoření, kterému patří. Jeho pohyb je hypnotický. Deformovanými pavoučími končetinami se posouvá hned několika realitami najednou. Neskušenému oku tak připadá, že kmitá a zanechává za sebou uvadající světelnou stopu. Zrychli, utíkej, dohání tě. Jak je to možné, když ses na něj nepodívala? Netuším. Jsem jen hlas ve tvé hlavě, nezapomínej. Třeba se koridor kolem tebe protahuje. Čím déle jdeš, tím delší chodba je. Vysvětlovalo by to, proč je kolem tebe najednou taková zima. I když ty už ji samozřejmě nevnímáš. Dovedla by ses taky představit, že s rostoucí vzdáleností od středu univerza upadá moc pravidel, která tento prostor svazují. A proto je tu šance, že se blížíš k východu. A z toho důvodu se to stvoření za tebou najednou může chovat, jak se mu zlíbí. Cítíš, jak se podlaha otřásá? Jak zdi burácejí pod tlakem jeho pohybu? Už je blízko. Všechno se kolem něj hroutí. Zdi zvětrávají a drolí se. Zem praská a propadá se do prázdna. Každý atom narušeného prostoru stvoření nasává do víru entropie. Je jako černá díra, jejíž horizont událostí brzy lapí taky tebe a pak už nebudeš moct utéct. Píchá tě v boku, já vím. V ústech cítíš pachuť krve. Pálí tě plíce. Loupe ti v kolenou. Drolí se ti paty. Zpomaluješ. Koridor se totiž stahuje kolem tebe. Dřív prostorná chodba se už delší dobu bez tvého vědomí zužuje a teď se tě konečně dotkla. Tvá ramena zabrzdila o temný kámen, který z nich odral kůži. Správně, natoč se bokem. Zkus se do zbývajícího prostoru nacpat. Trocha sedřené pokožky už tě nemusí trápit. Přidej, přitlač. Bojuj s kamenným sevřením, protože jakmile jednou zastavíš, uvízneš. Zdi z tebe pomalu vymačkávají dech. Každý centimetr vpřed tě stojí cáry tkáně a přívaly bolesti. Cítíš, jak tě monstrum začíná stahovat blíž k sobě. Ohlušuje tě svým řevem. Nelíbí se mu, že vzdoruješ. Možná by ses na něj konečně měla podívat. Třeba by tě na místě paralyzoval strach a ukončil tak tvoje utrpení. Ale ty nechceš. Vnímáš dveře a trhlinu v prostoru, která se za nimi nachází. Víš, že jakmile je otevřeš, dokážeš entropii uniknout. Víš? Nebo jen doufáš? Už ti nezbývá moc času. Neohlížej se. Stěny kolem tebe se začínají.

vítření vzduchu. Nevidíš zemi, k níž by se zblížila. Octla ses v absolutní tmě. Zkusíš se pohnout, udělat krok, ale tvá chodidla plavou v prázdnu. Prvních pár chvil si hýčkáš představu, že padáš. Zanedlouho tě ale přepadne nejistota. Co tě tam dole čeká? A můžeš vůbec přežít? Na žádnou z otázek nedovedeš odpovědět a tvá neschopnost v tobě zuřivě kypí. V okolním prázdnu ale není nic, na čem bys vztek mohla vybít. A co hůř? Nevidíš ani sama sebe. Napadne ti, že se ti ve skutečnosti nepodařilo utéct. Monstrum entropie tě pohltilo a rozcupovalo na cáry informací, které už nikdy nikdo nespojí do původního stavu. A ty teď stěží existuješ. Vznášíš se ve váku a jsi jen zbytkový kousek duše, který zůstává po každém z nás. Zkusíš zatnout ruce v pěst. Marně. Tvrdohlavě se pokusíš nahmatat jakoukoliv část svého těla, ale z končetin k tobě neproniká ani impuls zklamání. Pozbyla si schopnosti, které pro tebe celý život byly samozřejmé. Pokoušíš se jednat, jako by k tomu nedošlo, ale selháváš. A nejen, že tě to rozčiluje, ale nemůžeš si pomoct. Cítíš se poníženě. Připadáš si zredukovaná a odmítáš se s tím smířit. Zatínáš svaly. Pokouší se svoje tělo probudit k životu. A čím více snažíš, tím víc tě to děsí. Tvůj pád se komplikuje. Začínáš se otáčet, rotovat, pokouší se o tebe mdloby. Slábneš. Konečně tě dohání hlad, žízeň a únava? Konečně si tvoje tělo uvědomilo, že její navěky nemůže pohánět pouze adrenalin? Konečně se mi přestáváš bránit? Výborně. Dýchej. Zkus to. Natáhni do plic temnotu. Chvíli ji tam podrž. Nebuď malý poslušný mravenec, který slepě pochoduje ve stopě starších. Netoč se pořád dokola ve spirále smrti. Nevydechuj, vydrž to. Zatni zuby. Můžeš? Teď pěsti. Zarý si nechty do kůže. I mravencům se občas stane, že si svou chybu uvědomí a nakonec se vydají správnou cestou. No tak, ještě chvilku. Cítíš, jak ti tečou slzy? Vnímáš to bodání, které postupně probouzí tvé tělo? Otevři oči. Vystav je písečné bouři. Mám pro tebe dvě zprávy. Nejdřív ta dobrá. Povedlo se ti utéct. A teď ta druhá. Ne úplně tam, kam bys chtěla. Bouře cloumá tvým pochudlým torzem. V chodbě jsi to ještě neuvědomila, ale jsi nahá. Co z tebe nestrhali zdi, narušila entropii a odral pád. Písek teď vráží přímo do tvého těla. Zarývá se ti do kůže a razí si skrz ní cestičky. Obrušuje ji. Zbavuje tě rysů a všeho, co tě činilo osobou jménem Emma. Vzpomínáš na ní? Tvé oči krvácejí. Lepí se na ně písek a postupně je pokrývá krustou. Nebojuj s tím. Běž. Budu se dívat za tebe. Netrap se směrem, prostě jdi. Bouře tě navede na severozápad, víc nepotřebuješ. Díky jejím porivům si proklestíš cestu údolím, z něhož zdánlivě náhodně vyrůstají drobné černé monolity, pokryté nečitelnými rytinami. Nezdržuj se. Pokračuj dál úzkou soutěskou zapomnění. Nevnímej kamení, které se ti zařezává do chodidel. Písek krvácení zastaví a možná, ale opravdu jen možná, si najde cestu do tvé krve. Třeba konečně prolnete a přestane na tebe útočit. Jistější ale bude, když se schováš ve stínu zříceniny, kdysi monumentální stavby. Eroze hoduje na těžkých, dříve precizně opracovaných kamenech. Brána leží na zemi kousek od zrezivělých pantů, z nichž se vylomila. Obejdi a vyhni se dírám v mostě, kterými vzhlíží temnota propasti. Hezky krok za krokem vejdi do sálu. Jeho zdi i strop visí ve vzduchu jako vzpomínky. Projdi okolo sloupů, které se rozpadly na jednotlivé kvádry a

0: uvalují se všude okolo. Vnímáš ten chlad stoupající od podlahy? Tohle je místo velkého významu. A ty? Pískem omletá schránka bez jediného původního rysu, by ses před jeho majestátem měla poklonit. Stejně jako tví předchůdci. Jejich štěla strnulá ve věčné modlitbě jsou rozeseta kolem trojce trůnů. Rozhodně se k ním ale nepřidávej. Opatrně je překroč. Přece jen jim projev trochu úcty a jdi dál. Zasloužíš si víc. Proč? Co pak už si nevzpomínáš? Zastav se až před trůny a konečně si vydechni. Vím, že nic nevidíš a už ani neslyšíš. Ztratila si všechny smysly a kupředu tě posouvá pouze důvěra, kterou ke mně chováš. A to je dobře. Ještě chvíli vydrž. Stůj vzpřímená a hrdá. Je to teď zapotřebí jako nikdy předtím. Hlavně se neboj, jsem tu přece s tebou. Výborně, už se to děje. Všiml si tě. S každým pohybem se z jeho těla zvedají oblaka prachu. Tak dávno je tomu, co jej někdo naposledy žádal o audienci. Skoro bych řekla, že je překvapený. Pomalu se vynořuje ze svého spánku, jehož délku lidská mysl není schopna pojmout. A s probouzejícím se vědomím narůstá také jeho moc. Sálem probublává hmyz. Tančí myriády šeptajících hlasů. Skotačí výkřiky. V jeho prázdném pohledu ožívá chaos a míří přímo proti tobě. A ty? Zapomínáš. Stáváš se přesně tou prázdnou nádobou, která se může naplnit příslibem. Tvé důlky bez zraku. Tvé uši bez sluchu. Tvoje tvář bez výrazu. Tvé tělo bez pohlaví. Vstává a pomalu přichází. Vnímáš, jak kolem tebe houstne vzduch. Vevnitř se s tebou točí svět. Dusíš se, ale zároveň jásáš. Podlamují se ti kolena, přesto však neseš tíhu okamžiku. Zvedá k tobě nelidskou dlaň s nepochopitelným množstvím prstů. Vydrž. Nechtem jednoho ze svých ukazováků ti do prázdné tváře ryje sadu znaků. Je ti povědomá, ale nedokážeš si ji s ničím spojit. Takřka nepochybuješ, že už si je někdy předtím viděla. Ale bylo to tak dávno, že na místo vzpomínky zůstal jen pocit. Druhou dlaní si sahá na korunu a vytrhává z ní jeden z hrotů. Podává ti ho. No tak, na co čekáš? Správně. Seber ho a přilož si ho ke tváři. Vtlač jej do krvácejícího masa. Přímo do středu vyrytého sigilu. Nachystej ho a připrav se. Vnímej, jak ti hrot hřebu pod tíhou jeho úderu proniká kůží. Prodírá se masem, probourává se čelní kostí a zajíždí do mozku. Po tváři smazané pískem ti klokotá krev a vsakuje se do pouště. Zatni zuby. Neustupuj. Schovej si svou nenávist a vztek. Brzy budeš moc běsnit. Správně. Hrot už doráží na temeno. Přišel čas, abychom se rozloučili. Slyšíš to? Už ho zase volají. A on tentokrát nespí. Tentokrát už je konečně navštíví. A ty budeš kráčet po jeho boku.
1: Vilém Koubek, Zatloukání hřebů. Končí 17. závěrečná část četby, kterou připravila Marina Feltlová. Účinkovali Luboš Veselý a Romana Videnková. Hudební spolupráce Jakub Rataj, režii měl Vít Wenzl. No a zítra, přátelé, ve 22 hodin nabídneme novou četbu na pokračování, a to v podání Miroslava Moravce. Příběh Parfém zítra večer ve 22 hodin.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači z nočního mikrofóra, které právě teď začalo na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Vás a zdraví Monika Valentová. Dnes jsem si pozvala matku představenou všech kuchařských novicek a noviců, autorku kuchařských bestsellerů, jejichž vlajkovou lodí je kultovní kuchařka pro dceru, foodblogerku a ženu, díky níž já osobně jsem vaření konečně pochopila. A přestala jsem se ho tak strašně bát. Janu Florentínu Pišovou. Dobrý večer.
1: Hezký večer. To jsem opravdu všechno já.
0: To jste opravdu všechno vy a dalo by se pokračovat. Ještě určitě k něčemu dojdeme. Třeba taky golfistka jste, ale k tomu dojdeme později. Jak dlouho ta kuchařka, veleúspěšná kuchařka pro dceru, už vlastně vychází?
1: Já si myslím, že bude mít 18 nebo 19 let.
0: A vlastně bez přestávky, že jo?
1: Ano.
0: A chystá se už nějaké zase další vydání? Já jsem zaregistrovala páté, ale možná, že už je nějaké další?
1: Páté je aktuální. Aha. Mám v přípravě šesté vydání, ale nejsem si tím úplně jistá, jestli té kuchařce trošku nezměnit jméno, protože v době, kdy já jsem tuhletu knížku připravovala, tak jsem se cítila jako ta dcera v kuchyni, která se nenaučila doma vařit, protože měla spoustu jiných zájmů a vlastně jí to do kuchyně nějakým způsobem netáhlo. A měla jsem za to, že je jasně danou úlohou ženy postarat se, co se týká jídla, o celou svou rodinu. Mm-hmm. A od té doby se situace úplně změnila. I mě samotné muselo dojít, že tohleto přesvědčení nebo tohleto nastavení, že zase bylo dáno tou dobou, ve které já jsem vyrostla a tím, co se dělo okolo. A že teď už by to neměla být jenom kuchařka pro dceru, ale vlastně kuchařka pro potomka. Mm-hmm. A hledám správný název.
0: Aha. No vidíte. A zase víte, co se říká, osvědčené značky by se neměly měnit, když něco... To je prostě kultovní.
1: Vím a proto je to, velmi, velmi těžké rozhodnutí, co vlastně s tím názvem. Ten obsah je jasně daný, ten zůstává tak, jak je.
0: Jasně.
1: Ale o tom názvu pochybuju a hledám si k němu cestu.
0: Hmm. Rozumím. Třeba nás něco napadne během vysílání, tak to by byla bomba, to bych měla radost. Tak naším hostem je Jana Florentína Pišová, se kterou můžete pro následující hodinu na Dvojce počítat.

0: Hostem nočního mikrofóra, které právě posloucháte na Dvojce, je autorka kuchařských bestsellerů, blogerka a vlastně i lektorka Jana Florentína Pišová. To možná trošku předbíhám. Já jsem se až dnes dočetla, jak jsem ještě si doplňovala informace o vás, Jano, že jste opravdu nedávno oslavila, jak se říká, významné životní jubileum. Hrozně mě to překvapilo, protože říkala jsem vám, že vypadáte jako teenager. Nicméně prostě oslavila. Obdarovala jste se nějak vy sama sebe? Udělala jste si nějakou radost?
1: No vidíte, neobdarovala. Já jsem byla tak moc obdarovaná zvenčí, že jsem úplně přestala přemýšlet o tom, že bych měla vlastně obdarovat i sama sebe. Ale byla to v podstatě desetidenní nepřetržitá oslava, plná překvapení každý den a jak se říká, že to je významné jubileum, tak pro mě to byl opravdu takový přelomový den, že jsem si říkala, tak a teď je mi 50 a všechno je jinak. A ono nic jinak samozřejmě není, všechno pokračuje dál. Ale přišlo mi to jako takový zlom nebo skok do nějaké další části života a připadalo mi to, že to je vlastně to nejdůležitější jubileum, které člověk může za život zažít. A nevím proč, nemám na to vysvětlení.
0: Není to tou koncovkou sád? Já jsem to tak měla, že to bylo cet dlouho, dlouho a teď už to bude jenom sád. Pak už to může i energie možná. Pak už to bude jenom to 100.
1: Je to možný. Každopádně, když jsem byla malá a někdo slavil 50, tak to byl takový ten zlom, kdy se z něj stával úplně starý člověk.
0: Kmet.
1: Kmet, ano. Se šedivými vlasy a v podstatě druhý den mohl jít do důchodu. Takže jako kdyby to byl konec toho pracovního života. A já si tak samozřejmě vůbec nepřipadám, není to konec ničeho, možná naopak začátek něčeho dalšího. Ale byl to zvláštní den, musela jsem o tom hodně přemýšlet, o tom, kam se budu posunovat dál, nebo co se bude dít dál.
0: Já jsem slyšela takový docela hezký citát, ale nevím, kdo je jeho autorem, že 40 je stáří mládí a 50 je mládí stáří. Takže vlastně jsme teď ještě mladé.
1: To je hezký.
0: No, akorát toho stáří teda, ale budeme se soustředit na to slovo mládí. Pekla jste dort sama sobě, nebo vám ho někdo upek?
1: Nepekla jsem si ho, ani by mi to nepřipadalo příslušný. Vlastně jsem si ho nechala upéct, nebo můj muž mi ho nechal upéct. A měla jsem dort ve tvaru motýla jako překvapení, protože když mi bylo 5, tak jsem taky měla dort ve tvaru motýla. Tak to bylo takový hezký návrat ve vzpomínkách k tomu, co jsem si celý život prohlížela na starých fotkách v albu.
0: A je tam ta 5, že jo?
1: Je
0: a ta
1: 0
0: je bezvýznamná.
1: Ano.
0: Jasně. Byl to dort bezlepkový a bez másla a bez mléka a tak? Asi
1: byl to,
0: ano, že?
1: Byl to dort bezlepkový, ano.
0: Já teď narážím na to, že vy jste se taky relativně nedávno, ale to prosím zarámujte vyčasově, dozvěděla takové dvě neveselé diagnózy. Alergie na lepek, tuším, a kravské mléko. Je to tak?
1: Je to tak. Je to tak. Stalo se to na začátku roku 2023 a úplně nečekaně. Já jsem neměla nejmenší podezření, že by nějaká taková diagnóza mohla přijít. A prostě to vyšlo z nějakých lékařských testů, z odběru krve, protože já jsem celý život trpěla silnou anemií a nedostatkem železa a vyměnila se mi lékařka. A zase jsem si ji stěžovala jako všem předchozím, že pořád mám nedostatek železa, i když prostě beru volně dostupné doplňky. A ona říkala, a nikdo vám nikdy nezjišťoval, kam se vám to železo ztrácí. A říkala, že uděláme základní testy, třeba z nich něco vyjde. No a jeden z těch základních testů byl test na protilátky proti lepku, nebo té bílkovině, kterou obsahuje lepek. Mm-hmm.
0: Takže jste celiak a pak se zjistilo ještě teda na to kravské mléko a výrobky z něj.
1: Ano, to vyšlo jako takový
0: najednou
1: vedlejší výsledek. Já si myslím, že to byla taková přidružená alergie, že už to moje tělo bylo tak vyčerpané tou celiakií celoživotní, že se tam objevila i tady tahleta alergie na mléko, protože já když si teďka vezmu třeba nějaký sýr, tak mi to většinou nevadí.
0: Nicméně říkáte na začátku roku 2023, takže vy jste drahnou dobu žila s těmito alergiemi až intolerancemi, nebo spíš obráceně, to vám muselo být hrozně špatně, ne?
1: No mě právě, že špatně nebylo.
0: Aha.
1: Já si vzpomínám, že jako když malé, mě občas bolelo břicho, takové ty křeče skoro až střevní, ale netrpěla jsem průjmy, netrpěla jsem ničím, co by mohlo naznačovat, že mám v nepořádku právě trávení, a proto se na to nejspíš nepřišlo. Ale teďka, když bych popsala sebe, jak jsem vypadala jako malé dítě a viděl by mě v současné době pediatr jako to malé dítě, tak by ho to napadlo hned.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem byla takové typické dítě celiak, ale v té době se to neřešilo.
0: To znamená neduživé, třeba dá se říct?
1: Neduživé, chudokrevné, nechutenství k jídlu, občasné bolení břicha, myslím si, že by ho to mohlo napadnout.
0: Ještě to vlastně do nějakého preventivního programu teď trošku odbočujeme, ale není zařazeno tady, tak vlastně by bylo dobré aktivně si o to říct, že jo? Ano. Když má člověk, nebo jen tak, prostě i když nemá podezření. No nicméně, co je důležité, vaše kuchařky stojí na české kuchyni, tradiční české kuchyni. Máte tam spoustu másla a mléka a lepku, obilí. No a co to pro vás znamenalo? Mně to připadá, že se úplně všechno prostě převrátilo na ruby.
1: Je to tak. Moje práce byla založená na lepku, na spoustě mléka, mléčných výrobcích, prostě na českých chutích, které tyto suroviny potřebují. A pro mě ten první pocit byl jako odejít do invalidního důchodu. Protože psaní o jídle, psaní o českém jídle, tvoření českých receptů, to byla moje práce. Jsem neměla žádné další zaměstnání, kde bych dělala něco jiného. Takže to bylo opravdu jako, že člověk nemůže přestat dělat ze zdravotních důvodů to, co do té doby dělal.
0: Já rozumím.
1: A těžko jsem se s tím vyrovnávala. Zkoušela jsem ještě nějakou dobu psát recepty, které by tyto suroviny obsahovaly, protože vím, že si můžu věřit, vím, že mé kuchařské schopnosti, schopnosti popsat to jídlo a jeho přípravu jsou dostatečné, takže jsem používala dál tyhle ty suroviny, jenom jsem nemohla to jídlo ochutnat pořádně a mě to vůbec nebavilo. Jakmile člověk nemá zpětnou vazbu, nemůže ochutnat to, co uvaří, tak to byla cesta do pekel. To mě vlastně trápilo ještě víc.
0: No, to věřím. No a teď, dobře, a kdy jste si řekla, tak já do toho invalidního důchodu nepůjdu a pokusím se s tím něco dělat?
1: No, já jsem do něj právě že odešla.
0: Vážně?
1: Protože, nebo v uvozovkách.
0: Zajímalo, jestli na toto vlastně by vám dali invalidní důchod.
1: To si myslím, že ne.
0: A možná byste si to prosadila.
1: Že bych šla dělat nějakou jinou práci, kde ten lepek a mléko není potřeba.
0: Vy jste inženýrka vlastně, že jo?
1: Ano, ano.
0: Byste mohla konečně začít pojišťovat. Tak. A dělat, tak taková nějak byla vaše specializace, ne?
1: Ano, ano, já jsem statisticko-pojistný inženýr vystudovaný, takže...
0: To zní strašně lákavě. Teda pro mě nechci všechny statisticko-pojistné inženýry teď urazit. No ale takže jste do něj jakoby odešla a co se dělo?
1: Já jsem dlouho nechtěla připustit, že přestanu psát svůj blog, který vlastně každý čtvrtek obsahoval nový článek s nějakým novým receptem nebo s nějakými novými návody do kuchyně, do vaření, k tomu, jak si plánovat jídlo, menu, jak správně solit. Prostě takové ty běžné věci, co člověk v kuchyni potřebuje. A můj muž ale viděl, jak se s tím trápím, jak to dělám vlastně nerada, protože tvořím něco, k čemu nemám právě tu zpětnou vazbu. Někdy se dal najít recept, který je přirozeně bezlepkový, protože nepotřebuje žádnou mouku, nebo v něm nebyl žádný mléčný produkt. Ale minimálně polovina receptů tyhle ty suroviny obsahovala a mě to fakt trápilo. A nedělalo se mi to s radostí. A u takové práce člověk nemůže zůstat. To je prostě první krok k nějakému vyhoření nebo znechucení toho, co dělal. A o to jsem nechtěla přijít, o svou lásku k jídlu. A on mi jednoho dne říkal, možná by ses měla zamyslet nad tím, jestli svůj blog neukončit. A já jsem to úplně odmítla, že v žádném případě. Tohle svým čtenářům nemůžu udělat, to se nikdy nestane, já v psaní blogu budu pokračovat dál. No ale čím víc jsem o tom přemýšlela, tím víc mi začalo docházet, že on to viděl dřív než já. Že v tom opravdu nemůžu pokračovat. On viděl, že se trápím dřív, než jsem to viděla já.
0: To tak bývá, že to okolí to vidí dřív, než člověk je ochoten si to připustit. No, skončili jsme teda tenhle vstup poměrně dost depresivně, ale milí posluchači, nebojte, zahrajeme i na veselější notečku. Možná, že už teď posloucháte Český rozhlas Dvojka, Noční mikroforum.

0: Noční mikrofórum.
1: Monika Valentová a její host na dvojce.
2: Dnes se mnou ve studiu sedí Jana Florentýna Pišová, autorka nejen kuchařky pro dceru a nejen stejnojmenného blogu. Jak dlouho ten blog vlastně jste dělala? Tak nějak 10 let určitě, že jo?
3: Já když jsem ho začínala psát, to bylo v dubnu roku 2014, tak jsem si říkala, to by bylo skvělý, kdybych u toho vydržela 10 let. To si vlastně nedovedu představit. A já jsem poslední článek napsala, nebo rozhodla se napsat právě v 10leté výročí toho blogu.
2: Skončili jsme před písničkou u toho, že jste pochopila i vy, že ten blog už dál prostě nemůžete psát, že už nemůže pokračovat. Takže co s ním bude?
3: Tak ono se logicky nabízelo, že budu dál psát o bezlepkových receptech nebo ještě ideálně v kombinaci s nemléčnými recepty, protože po tobě je velká poptávka. A spousta mých čtenářů vlastně zajásalo. To je super, konečně budeme mít od Florentýny recepty, které si nemusíme doma přizpůsobovat našim dietám. A já jsem samozřejmě zkoušela jíst bezlepkově tím stylem, že jsem nahrazovala pšeničnou mouku za mouku bezlepkovou, nebo že jsem mléko nahrazovala nějakým rostlinným mlékem. A v podstatě jsem vařila to, co jsem znala, využívala jsem svoje recepty, svoje postupy, jenom jsem tam zaměňovala tyhle ty suroviny. A místo normálního klasického pečiva jsem si občas koupila bezlepkový pečivo, protože do pečení jsem se moc pouštět zatím nechtěla, šlo mi víc o to běžné jídlo. A mě to vůbec nechutnalo. Já tím, že jsem měla srovnání, jak chutná běžné jídlo, ve kterém je pšeničná mouka, žitná mouka, ječná mouka a k tomu vlastně máslo, mléko, sýry. A teď jsem tam najednou použila náhražky, tak i když jsem trefila třeba konzistenci, prostě to nebylo ono. A co se týká bezlepkového pečiva, které jsem si někde koupila, tak přestože ta chuť je celkem OK, tak jsem měla pocit takového špuntu v žaludku, když jsem to pečivo snědla. Kdyby na to moje tělo nebylo zvyklé a vlastně se mu to ani moc nelíbilo. Takže jsem pochopila, že tudy cesta nepovede. Že nechci jít tudy, abych nahrazovala pšeničnou mouku za bezlepkovou mouku a tak podobně. A že si musím najít jinou cestu. Jenom jsem ještě nevěděla, jakou. Ale díky tomu, že jsem nechtěla jít cestou náhražek, tak jsem ani logicky nemohla produkovat recepty pro další celiaky nebo lidi, kteří drží nemléčnou dietu, protože my vlastně máme zažitý ten názor, že je potřeba tam dostat tu náhražku. A nepřipouštíme jiné řešení.
2: Ano.
3: A já jsem chtěla jiné řešení, jenom jsem ještě nevěděla, jaké.
2: No tak jsem s tím, jsme všichni zvědaví, kudy cesta povede.
3: Cesta vedla do knihkupectví, protože jsem si říkala, nejsem první ani poslední, komu se tohleto stalo. Už to určitě někdo řešil přede mnou. A 100% bude existovat knížka, která řeší bezlepkové a bezmléčné jídlo. Co s tím? Jak si s tím poradit? Chtěla jsem třeba nějaký ukázkový jídelníček na týden, co by se dalo dělat, ať načerpám nějakou inspiraci. A nejdřív jsem šla hledat knížku v češtině do českého knihkupectví a našla jsem knížku, která obsahovala recepty na takový speciální program 30-denní, ten se jmenuje Whole 30, jakoby celých 30. A je to program, který obsahuje spoustu omezení. Nesmíte jíst žádné obiloviny, nesmíte jíst žádné mléčné výrobky, ale nesmíte jíst taky luštěniny, žádné cukry, nic sladkého a žádný alkohol.
2: No teda, takže tomu tam, říkám půst.
3: Ono to mělo své důvody, ta knížka je krásně popsala. Já jsem si říkala, teď nic lepšího tady nevidím, tohle mě zaujalo. Ty recepty logicky obsahovaly spoustu zeleniny, ovoce, kvalitních bílkovin.
2: Vy jste vlastně musela být v takovém tom zmatku a panice, že teď co budete jíst, že jo? Jak budete žít, co budete jíst?
3: No jasně, ano. Jasně. A ani v restauracích se nedalo nikde najíst.
2: Tak to potom chápu, že vlastně tenhle ten program vás trošku vytáhl z té brindy.
3: Ano. Já jsem si říkala, tohle to musím zkusit. A opravdu mě to zaujalo, opravdu mě to namotivovalo a během jednoho dne já jsem se na to připravila, zjistila jsem, co budu potřebovat za potraviny a těch 30 dní jsem vydržela a zjistila jsem, že existuje svět receptů, ve kterých ty obiloviny opravdu nejsou potřeba, mléčné výrobky opravdu nejsou potřeba a přesto nám zbyde krásná, pestrá, dobrá, vyvážená strava.
2: Mm-hmm. Takže vám to chutnalo?
3: Chutnalo mě to.
2: Ale musí se
3: to
2: na
3: dobře.
2: To jinak teda.
3: Ano. Mm-hmm. A víceméně se tohoto směru držím dodnes. Ne tak přísně, protože v rámci těch vyloučených potravin v té knížce je třeba i rýže nebo kukuřice, protože to je zařazeno právě do té škatulky obiloviny. A ty já si zase ráda do svého jídelníčku vrátím. Hmm. Nebo soja je taky vyloučená, ale protože patří do luštěnin a luštěniny taky chci mít ve svém jídelníčku, takže nedržím to tak přísně, ale ukázalo mi to směr.
2: Hmm. Já mám radost a musím ale říct, že jsem trošku asi věřila, že vy s vaším talentem si tu cestu k tomu, aby vám chutnalo i bez mléka a lepku, že si ji najdete. No ale co mi nebozí fanoušci vaši a čtenáři vašich receptů?
3: No, vy musíte věřit tomu, že to jde. A že cesta existuje. A že se nemusí nutně jít cestou na Hražek. A já si samozřejmě občas koupím bezlepkové pečivo, ale stačí mi dva krajíce za celý týden.
2: Hmm.
3: Jenom když si chci dát něco, co si bez pečiva nedovedu představit.
2: Hmm.
3: Třeba chleba se šunkou.
2: Hmm. Rozumím. No, každopádně váš blog tedy končí. Kuchařku s lepkem už psát nebudete, takže co bude dál? Jaké, přišla jste na to vlastně, co budete dělat?
3: Zatím ji psát nebudu, já určitě nechci říkat nikdy.
2: Ano.
3: Nikdy nenapíšu, třeba ještě ano, třeba ještě vznikne nějaký obsah, nenutně knižní, na téma bezlepkové vaření, protože určitě je tato část stravy nedostatečně pokrytá. Mm-hmm. Návody, recepty, postupy, jak se k tomu postavit. A i třeba těch prvních 30 dní poté, co se člověk dozví diagnózu, je důležité nějak uchopit, nechat si poradit, nechat se vést. Takže minimálně na toto období bych chtěla jednou něco připravit.
2: Mm-hmm.
3: Protože vím, co to obnáší. Vím, jak je člověk zmatený, bezradný, jak přijde domů a teď si říká při pohledu dospí, že tak co já všechno musím vyhodit? Jak my to uděláme? Dalším problémem je třeba doma kontaminace při vaření.
2: Mm-hmm.
3: Že si nemůžete ukrojit pečivo na prkínku, kde někdo předtím krájel pečivo s lepkem.
2: Jasně, a vy vlastně jste velká rodina, takže to musí být náročné, ne? Vás je teď v domácnosti kolik? Nebo už méně? Máte už děti dospělé, jste říkala?
3: Ne, já jsem po rozvodu, děti jsou dospělé, já teď žiju s novým partnerem, ale on se v kuchyni pohybuje velmi, hodně často a on se lepku nevyhýbá, takže samozřejmě musí si kvůli mě dát pozor, když vaří pro nás oba, tak nemůže vařit jenom podle sebe a prostě má ta omezení taky díky mně. Takže je to zajímavé to pozorovat, tu dynamiku v kuchyni i v tomto směru.
2: No a teď vy mě tak napínáte, protože jako říkáte, že do invalidního důchodu tedy nejdete, tak pořád se ptám, tohle je tedy hudba budoucnosti nějaké, něco pro celiaky, takže co bude?
3: Ono už je.
2: No.
3: Ono už je. Já jsem ale dlouho jsem přemýšlela o tom, už když jsem psala kuchařky, že bych chtěla mít i nějaký digitální obsah o jídle ve stylu online kurzu třeba. Ale nedovedla jsem si to moc dobře představit, jak by to bylo poskládané, co by tam bylo, jestli bych učila konkrétní recepty, nebo by to mělo nějakou jinou podobu, nebo vlastně co s tím. A teď, když jsem byla v tom bezvládí, když jsem ukončila blog a věděla jsem, že další knížku, kterou jsem měla v plánu napsat, tak už nenapíšu, že to téma najednou nemůžu naplnit, protože to nejde s mými omezeními, tak se vrátila tady ta myšlenka vytvářet nějaký online obsah a pustila jsem se jednoho dne do takového zkušebního, čtyřtýdenního online kurzu na téma jak vařit chytře.
2: No hurá. A podrobnosti já z Jany prostě dostanu hned po písničce.

0: Dnešní mikrofórum.
1: Monika Valentová a její host na Dvojce.
2: Studio Dvojky dnes rozzářila svými, a teď vlastně nevím, jestli to jsou růžové nebo fialové, vlasy. Autorka úspěšných kuchařek a nově i lektorka vaření Jana Florentína Pišová. Proč vlastně ty vlasy, nebo jaká je to barva, jaký to je odstín, nachová?
3: Ona je to růžová na tmavých vlasech, tak to občas místy dělá dojem fialové a tam, kde už mám šediny, tak zůstává ta růžová.
2: Je už to vlastně taková vaše značka, kdy to začalo a proč, mě zajímá?
3: To byla hrozná náhoda. Já jsem chodila ke kadeřnici v Třebíči a jednoho dne ona mi povídala, mám tady takovou hezkou barvu, je červená až do růžová, a já si myslím, že by vám mohla slušet. A já jsem do té doby měla buď takovou tu havraní černou, nebo nějakou tmavě hnědou. A tohle to byl myšlenkový skok úplně směrem, který jsem nečekala.
2: A to vám bylo kolik?
3: No, to mi mohlo být 30 něco.
2: A už jste byla matka?
3: Ano, ano. Ano. To už jsem měla po všech porodech.
2: To už se člověk na všechny červené barvy dívá trošku z jiného úhlu pohledu.
3: Ano, je to pravda. A ona mě přemluvila, i když jsem to odmítla, že ne, že tohle to nebude moje barva, že to nechci ani zkoušet, tak mě přemluvila, že mi udělá pár proužků takhle do ofiny a že když se mi to nebude líbit, tak ještě ten den, že mě s tím nepustí, a že mi to přebarví, že se nemám čeho bát tím pádem, že to vezme na sebe, to riziko. Mm-hmm. Takže mi udělala pár proužků vpředu a byl to velký úspěch, mně se to moc líbilo, byla to příjemná změna. A ona potom příště, když jsem k ní přišla, tak můj požadavek bylo, že těch proužků má být víc a aby mě vlasy ostříhala na mnohem kratší. A takhle začala ta cesta růžové barvy, ten odstín se potom přestal vyrábět úplně. Vlastně z té studené červeno-růžové vznikla jakási červeno-oranžová, takže to už jsem najednou nemohla používat. A hledala jsem nějakou náhradu a našla jsem ji u kadeřnice v Praze. Hmm. A v podstatě tuhle tu růžovou používám už hodně, hodně dlouho. A ještě to nebere konce.
2: Jo, jo, jo, mě to moc baví a sluší vám to. A proč ta Florentína, ještě mi řekněte teda?
3: Florentína je jméno, které já mám v občance. Ale nedostala jsem ho od rodičů, dostala jsem ho od sebe a je to takové jméno, které ke mně přišlo a zžila jsem se s ním natolik, že ho chci mít za vlastní.
2: Mm. Takže tam máte i Janu, i Florentínu v občance. Tak děkuju za vysvětlení, teď už všemu rozumím. Krom toho, co uděláte pro nás, vy jste říkala, že tedy nějaké online kurzy budou čtyřtýdenní nebo něco takového. Co v nich bude?
3: Šlo mi o takovou situaci, která se stává v kuchyni celkem běžně. My totiž, když se učíme vařit, když si skládáme náš vlastní receptový rejstřík, tak sbíráme recepty. Tady ten recept se mi líbí, ten vyzkouším. Jiný recept se mi líbí, vyzkouším. A takto si poskládáme nějakou svoji sbírku. A jakmile ta sbírka už je celkem nasycená, tak my z ní opakujeme stále dokola několik vybraných jídel, až se nakonec zacyklíme. A máme pocit, že vaříme stále dokola, že z toho nevidíme cestu ven. A když si prohlížíme třeba časopis recepty nebo nějaký web s recepty, tak nás ty recepty moc neoslovují.
2: Hmm. Mluvíte o mně a myslím, že nejen o mně.
3: Tak. A prostě někdy se nám stane, že si musíme prohlídnout 100 receptů, než nás jeden jediný zaujme. Hmm. A já vím, jak z té situace ven.
2: Hurá!
3: A právě o tom byl ten kurz, jak z tohoto kolotoče vystoupit, jak se začít dívat na to, co vaříme. Takže to nebylo o receptech, to nebylo o konkrétních jídlech, ale o takové filozofii toho, co dáváme na talíř. Mm-hmm. A ty 4 týdny vlastně byly o tom, jak vařit zdravě, to byl první týden, jak vařit chutně, to byl druhý týden, jak vařit hospodárně, čili efektivně, a jak vařit chytře, protože dnešní doba nám toho nabízí spoustu, co nám může naše vaření usnadnit.
2: Hmm, tak to zní krásně. A potom jste mi, a teď jsem trošku nabrýfovaná už od vás, ale říkala jste mi, že ještě vlastně Byste chtěla nějak nám zprostředkovat takový jakoby soubor vašich kuchařských nabitých znalostí a dovedností, abyste nám to taky v té kuchyni usnadnila? Co
3: ano,
2: to bude?
3: Ano, to, totiž
2: to mě nadchlo.
3: To vzniklo jako takové přirozené pokračování toho kurzu, protože já jsem ho připravovala už s tím, že vím, jaké bude pokračování, jaký je další krok po tom kurzu. A ten kurz, ten první běh mi to potvrdil a dokonce mi ukázal, že ten problém, o kterém jsem věděla, že existuje, je ještě větší, než jsem tušila. A ten problém spočíval v tom, že když se člověk podívá na to, co vaří, a na to, jak by měl vařit víc zdravější jídlo, chutnější, jak do jídla dostat chuť, jak si to usnadnit, ať už z hlediska plánování nebo vaření, tak mu dojde, že cítí takovou jakousi nejistotu, někdy i stres, když je návštěva na cestě, nebo takový vnitřní neklid, že si v kuchyni moc nevěří a že stejně, i když já mu dám nějaké rámcové postupy, jak tu inspiraci získat, tak to stejně nedokáže. A všechno to souvisí s tím, že nemáme pevné základy vaření. Že jsme odkázáni vlastně na ty recepty, ale že často nevíme, proč se to tak vaří, co je tam důležité a že nám chybí taková ta základní kuchařská logika, díky které lze vařit bez receptu.
2: Je pravda, že vlastně jenom, že vám do toho skáču, já taky často si říkám, no tak dobře, tak mám tohle maso, tohle je a já nemám pórek. No tak to dělat nemůžu.
3: Přesně tak. Tak. Ale přitom to není o tom pórku.
2: Ano.
3: Přitom to je o tom, jak si s tím poradit, protože to nejspíš bude zapadat do nějakého univerzálního postupu, třeba na dušené maso. A takový postup má 3 základní kroky plus třeba dodatečné zahuštění a vždycky to můžete udělat. Pokud máte maso, které se dá dusit, vždycky můžete ten postup zopakovat a ochutit si to jakkoliv. S pórkem nebo bez. Tak a já jsem tím pádem viděla při tom prvním běhu kurzu, že tady ta nejistota, tady ten nedostatek kuchařských základů je větší, než jsem si myslela a že to nemůžu nahradit nějakým nebo doplnit nějakým základním kurzem těch postupů, ale že to je práce na mnohem delší dobu, třeba na rok. Aby člověk si opravdu získal v kuchyni víc pochopení pro to, co dělá, pevnější půdu pod nohama a aby začal vařit spontánně, bez ohledu na recepty, které mu někdo dá. A já jsem se tady v té situaci zpátky vrátila zase někam do předchozích roků, o rok nebo o dva dál, kdy mě napadlo, že bych měla jednou, protože mi bude 50, už přemýšlet o tom, co bude mé celoživotní dílo, co bude to nejvíc, co bude ten můj odkaz.
2: Vy se máte, že jste na to přišla.
3: A měla jsem v plánu jednou napsat takovou kuchařku všech kuchařek. Prostě kuchařku, která by obsahovala to nejdůležitější, co se člověk může v kuchyni naučit a co by vlastně měl znát. A já jsem si pro tenhle ten projekt vytvořila takový pracovní název a říkala jsem mu kompendium. Protože kompendium je slovo, které znamená sbírku dosavadních znalostí v nějakém oboru, k nějakému tématu. Takže jsem si říkala, i ta knížka se bude jednou jmenovat kompendium, a bude to opravdu přehled a shrnutí toho nejdůležitějšího, co bychom měli v kuchyni vědět.
2: Jasně.
3: A teď najednou mi to přišlo znovu a říkala jsem si, že to je ten správný název pro ten můj budoucí online obsah, protože já taky tvořím, nebo budu tvořit sbírku těch nejdůležitějších kuchařských znalostí, tak aby byly univerzální. Aby člověk mohl vařit bez receptů, aby věděl, co v kuchyni dělá.
2: To zní úplně luxusně. Být vám, abych si to nechala patentovat? Jestli to tady nebylo a tedy práhnu potom. To se vážně těším. Když jsme tady mluvili vlastně o nějaké image, dejme tomu vás, což ani nebylo zamýšlené z vaší strany. Tak co se týče image jídla, viděla jsem někde fotky, že vy si jídlo snad i fotíte, nebo fotila jste do těch kuchařských knih, ne? Nebo
3: Jenom na blog, do knížek ne. To už je úplně jiná disciplína, kterou já neovládám a nechci se jí ani učit a myslím si, že tu jsou dostateční profíci, takže fotky do knížek mi vždycky fotí tým tří mých oblíbených žen, které se tímto zabývají. A na blog jsem si fotila recepty sama, protože obrazovka toho snese mnohem víc než papír.
2: Hmm. A teď mi ještě vlastně řekněte s ohledem na ty vaše potravinové alergie, tak to kompendium, jaksi se bude, ale bude asi i s moukou a máslem, prostě bude tam klasická česká jížka, anebo už půjdete tou cestou svojí?
3: No a to je právě na tom to nejvíc, že kompendium je celé postavené tak, že může vyhovovat jakýmkoliv potravinovým omezením.
2: Mm-hmm.
3: Takže to je takový soubor všech znalostí a vy, když si z nich odeberete ty, které nemůžete používat, tak to, co zbyde, bude dostatečně funkční celek. Bude v něm všechno, co vás dobře vyživí, zůstane v něm spousta zeleniny, spousta kvalitních bílkovin, budete vědět, co v kuchyni děláte i bez těch, nebo i s ohledem na omezení, která musíte dodržovat.
2: No tak vás čeká, ale Jano, strašná spousta práce.
3: Já jsem myslela, že řeknete Nobelovka.

0: Ještě nějakých 8 minut bude hostem nočního mikrofora na dvojce autorka kuchařek, blogerka a lektorka Jana Florentína Pišová, která nám představila před písničkou projekty, na které se já osobně teda nesmírně těším. Přemýšlela jsem tady o tom během písničky, vlastně jak jste říkala, že ty nedostatky v těch základech vaření jsou hlubší, než jste předpokládala. Tak jsem si říkala, že jestli to není tím, že prostě jsme třeba naše generace neměla tolik komu se dívat pod ruce. Jo, že vlastně ty kuchyňské linky v těch sedmdesátkách byly takové vysoké, člověk tam neviděl, když se přiblížil k pánvi, tak se maminka bála, že se opaří nebo něco. Já osobně jsem se pod ruce moc nedívala. Komu vy jste se dívala pod ruce?
1: Já jsem se dívala pod ruce babičce. Aha. A to mě dost fascinovalo. Ale ono to, že někdo vaří dobře, vaří skvěle, a typicky to byly babičky, tak ještě neznamená, že to umí taky dobře naučit někoho jiného. A to jsou ty klasické příběhy, kdy se zeptáte maminky, babičky,

0: kuchařky, vlastně někoho, o kom víte, že vaří dobře. Mami, jak tohle to děláš? Můžeš mi poradit nebo prozradit tvůj postup? A maminka začne vyprávět, že vezme mouku. No a kolik mouky vezmeš? No přiměřeně, jo, to poznáš.
1: Babička, ano, babička říká, no to uvidíš.
0: Ano, přesně. Ale to
1: co
0: uvidíš.
1: Uvidím?
0: A pak tam přilí mlíko, aby to bylo tak akorát.
1: Tak akorát, ano.
0: A jak to poznám, že to je akorát? A i skvělí kuchaři ne vždy mají ty nástroje nebo schopnosti, jak to naučit někoho jiného. Hmm. Ono se říká, že mistrovství v oboru člověk dosáhne tím, že to, co umí, dokáže předat dalším. Že nejenom, že se dostal na tu úroveň těch svých znalostí a schopností, ale že je umí i předat další nastupující generaci třeba, nebo svým učňům, nebo někomu dalšímu. A to jsou potom opravdoví mistři. A to se nedá čekat od kohokoliv. To vlastně si tak nějak člověk musí sám za sebe rozhodnout, že to chce předávat, že se to chce naučit, že chce mít tuhle tu schopnost. A já jsem chtěla ve svých receptech předávat nejenom jasný návod, jasný postup, tak aby byl pokud možno neskazitelný, aby vylučoval nějakou možnost chyby, ale i aby aspoň trošku každý recept předával, proč se to dělá v tomhletom okamžiku zrovna tak. A jak poznat, že jsem to udělala správně, nebo jak poznat, že jsem sešla z cesty a že se musím třeba kousek vrátit nebo to napravit, než budu pokračovat dalším krokem.
1: To je to, proč jsem vlastně říkala, že jsem vlastně to pochopila díky vám. A to je ten aha moment, který je prostě nesmírně důležitý, protože pak získáte jistotu. Vy už víte, proč s tím kuřetem dělat takhle, přesně, takže už se nebojíte.
0: Tak. A tady ty aha momenty, tady ty všechny proč, jsou teď základem té mé další práce. Vlastně jsou to věci, které jsou z těch receptů zpátky pozbírané do té základní kuchařské znalosti.
1: Co vaše děti, když byly malé, nechala jste je, aby se vám dívaly pod ruce? Snažila jste se naučit něco?
0: Nechala a velice rychle se stávalo, že dokázali vařit podle mých receptů, podle mých kuchařek, hlavně podle té první.
1: Aha. A vaří teď, když už jsou dospělé, tak vaří rády?
0: Vaří rády a nebojí se v kuchyni.
1: A vaří dobře?
0: Myslím si, že ano.
1: Ochutnáváte od nich občas?
0: Občas.
1: Jo. Když jsme spolu telefonovali, tak jste měla za sebou víkendový turnaj v minigolfu.
0: V minigolfu.
1: Mě to hodně překvapilo. Říkala jste, že ho hrajete pár let. Jak jste se potkala s minigolfem?
0: To byla náhoda. Bylo nedělní propršené odpoledne a já jsem měla v plánu ho se svými blízkými strávit na minigolfu venku na Žižkově, na takovém tom hřišti, co je pod věží. A protože bylo ošklivo, tak jsme hledali nějakou alternativu, co by byla pod střechou. A tehdy bylo hřiště v kotvě. Kryté hřiště minigolfové. No a tam jsem se do minigolfu zamilovala a slečna, co byla na obsluze, tak říkala, no a my tu občas míváme první čtvrtek v měsíci klubový turnaj, tak jestli vás to baví, tak se stavte a můžete si zahrát ve skupině a jsou tu i na tom turnaji členové našeho klubu a ti vám případně řeknou, jak se v tom zlepšovat. No a už jsem byla lapená.
1: A proč je minigolf pro vás ten pravý?
0: Minigolf, když jsem ho objevila, tak jsem si říkala, tak tohle je přesně sport pro mě. Na to jsem celý život čekala. Protože tam člověk nepotřebuje žádnou speciální fyzičku a kondičku, nejde tam o sílu, nejde tam o rychlost, nejde tam o vytrvalost. V podstatě je potřeba se naučit jeden jediný minigolfový úder, který je stále stejný. Vyžaduje logiku, což je něco, co miluju, když je někde logika, tak se do toho okamžitě pouštím. A zatímco ve velkém golfu se používá jeden míček a spousta různých holí, tak v minigolfu je to naopak. Je tam jedna hůl a spousta různých míčků, které se chovají jinak. Některé skáčou vysoko, když je hodíte na zem, některé neskáčou vůbec, některé jsou lehké, některé těžší, některé měkké, některé tvrdé a všechny se chovají jinak. A cílem je na každé dráze, na kterou přijdete, vymyslet, jakým míčkem, odkud a kam hrát, abyste na jeden úder ho dostali do jamky.
1: Mě to vlastně tu vaší práci v kuchyni hrozně připomíná. Já tam tu analogii vidím, že nůž máte pořád stejně nabroušený a stejný, ale to maso, které je pod ním, je po každé jiné a vy musíte přijít na to, jak na něj.
0: Je to tak.
1: Je, tak to je krásný. Tohle byla pro mě bohužel poslední odpověď dnešního nočního mikrofora. Dnes se od mikrofonu loučí Monika Valentová a můj dnešní host Jana Florentína Pišová. Moc krát vám děkuju, Jano.
0: Já děkuju.
1: Bylo to krásné, děkuju, že jste přišla.
0: Hezkou noc.
1: Ať se daří.
0: I vám.
1: Ne jen trefovat do jamky, ale i v té kuchyni. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas 2.
0: Rádio, které vás baví.

23 hodiny, 30 minut, 24 vteřiny. Právě skončila repríza nočního mikrofora a před námi sobotně nedělní vydání nočního proudu, pro které se vžilo označení horečka sobotní noci. Jinými slovy, to je ten noční proud, ve kterém se méně mluví a více hraje a většinou ty písničky vyzývají k tanci, takže máte-li doma improvizovaný taneční parket nebo jste někde, kde se tančit dá, tak já vůbec nejsem proti. Ze studia nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje příjemnou horečku sobotní noci Miloš Skálka.

Nech mi svítit světlo, honey, leave a light on for me, a rodačka z Hollywoodu Belinda Carlisle jako rozjezdovka tohoto vydání Nočního proudu. Nech si zdát. To je Verona.

Verona a Nech si zdát. To byla druhá položka tohoto vydání Nočního proudu s podtitulkem Horečka sobotní noci. Americká skupina Toto a dívka jménem Rosanna.

Toto a Rosena v nočním proudu a v tomto okamžiku už se tady chystá kouzelník a jeho kouzlo. No a ten kouzelník se jmenuje Vanastovy věci. Já

charakteristická dikce Roberta Kodyma v Anastovi věci a písnička nazvaná Kouzlo. Aktuální čas 23 hodiny 46 minut 47 vteřin. Dvojka vysílá Noční proud, Simon Le Bon a Duran Duran. Hladový jako vlk, hungry like a wolf.

kapel, který skupina Duran Durana, hladový jako vlk, hungry like a wolf. Snad to není váš případ, protože i když zase na druhou stranu s hladovým žaludkem se lépe tančí.

Kde jsou ty časy? Ptal se Jindra Malík těsně před půlnocí. Před námi poslední písnička této vysílací půl hodinky nočního proudu, potom česká státní hymna, časové znamení, zpravodajská relace, no a nějakých 8-9 minut po půlnoci opět jste zváni do vln nočního proudu a budete-li mít chuť, čas a zájem, tak jsem tady pro vás až do druhé hodiny raní. Poslední písnička této půlhodinky, bohužel už jenom vzpomínka, to je Robert Palmer, který tvrdí, že je závislý na lásce, prostě takový feťák lásky, addicted to love.

0: No a za chviličku vstoupíme do předposledního srpnového dne.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ničivá povodeň v Nepálu a Tibetu má už přes 670 obětí. Záchranáři dál hledají pohřešované. Na Islandu právě skončilo referendum o pokračování vstupních rozhovorů s Evropskou unií. Rychlostní kánoista Martin Fuchsa získal na mistrovství světa stříbro na pětistovce. A dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle přehánky, teploty až 30 stupňů. Je neděle 30. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: V Nepálu a čínském Tibetu dál pokračují záchranné práce po ničivé povodni. Středeční neštěstí nepřežilo nejméně 675 lidí. Úřady pohřešují tisíce dalších, jsou mezi nimi i cizinci. Podle Červeného kříže a Červeného půlměsíce katastrofa zasáhla odhadem 93 tisíce lidí.
3: 40-letý Tenzin přišel o bratra, o sestru i o dům nad hlavou. Lidem jako on pomáhají nejen záchranné týmy, ale i tisíce lidí z vesnic, které často leží na dohled od zasažených míst, ale jejich domovy zůstaly nedotčeny. Prioritou je teď zprovoznění cest a silnic a rychlé obnovení telekomunikačních uzlů a spojení. V oblasti středního a severního Nepálu teď každý den prší, protože vrcholí každoroční monzun, ale záchranné práce nic nepřerušilo. Z Nepálu David Jakš. Radiožurnál.
2: Na Islandu se právě zavřely volební místnosti. Obyvatelé ostrova v referendu rozhodovali, jestli má vláda obnovit přístupové rozhovory s Evropskou unií. Podle volební komise se dá na základě předběžných údajů očekávat vysoká volební účast. Přímo v Reykjavíku referendum sleduje náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký.
4: Tady ve volebním štábu těch, kteří vedli kampaň za obnovení přístupových rozhovorů, je, jak je asi slyšet, zatím poměrně veselo, ale taky tady trochu nervozita. Ono v poslední dnech právě tato strana podle průzkumu ztrácela, i když ty ztráty byly drobné. Teď, když jsou volební místnosti zavřené, začne sčítání, to bude zcela uzavřené až ráno. Hlasy se totiž sčítají nejen na vybraných místech, ale tam se musí převést z jednotlivých volebních místností a na několika místech to přitom bude možné až ráno. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Ukrajinská prokuratura vyšetřuje uskladnění vojenského explozivního materiálu v blízkosti obytné zástavby v obci Mila v Kyjevské oblasti. Sklad obranných sil se v pátek stal terčem ruského útoku. Na místě pak explodovala munice. Zemřelo nejméně 37 lidí a 42 utrpělo zranění. Záchranné složky z okolí evakuovaly skoro 400 obyvatel a uzavřely hlavní silniční spoj mezi Kyjevem a Žitomirem.
5: Mezi oběťmi je i starosta obce Dmitrivska Taras Didič, který na místo dorazil krátce po ruském útoku. Zabila ho jedna z následných detonací. Mezi oběťmi jsou i záchranáři nebo obyvatelé domů pro seniory a lidi s postižením.
6: Očekávám, že se veřejnost dozví detaily co nejrychleji. První úder byl vedený na sklad munice obranných sil, který tam rozhodně neměl být. Explodovaly střely, miny i drony.
5: Řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a připomněl podobný případ, který se stal v červenci v obci Višněve, také nedaleko Kyjeva. Na sociální síti Telegram se objevila videa, jak obyvatelé okolí skladu nacházejí ve svých domech a na svých pozemcích pláště od nábojů nebo i kulometné pásy. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Americký stát Tennessee chce přejmenovat mezinárodní letiště ve městě Nashville po zesnulé zpěvačce Dolly Parton. Oznámil to guvernér Bill Lee. Život hudebnice a rodačky z Tennessee je podle něj s tímto státem navždy spojený.
6: O přejmenování nešvilského mezinárodního letiště na počest Dolly Parton usilovali fanoušci už dřív. V lednu 2025 založili petici. Ta tento týden nazbírala množství nových podpisů. Nashville, který je hlavním městem Tennessee, je často označovaný jako město hudby. Správa letiště by se změnou názvu i svými pravidly pro takové kroky měla zabývat v polovině září. Stávající předpisy totiž podle deníku New York Times zakazují pojmenovávat objekty po osobě, která není mrtvá alespoň 2 roky. Dolly Parton zemřela tento týden. Do paměti hudebních fanoušků se zapsala jako královna country. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek, tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
7: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
8: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
7: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání potvrzovala.
9: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu. Aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
7: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Radiožurnál.
2: Studenti letos poprvé nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední anebo vysokou školu. Od začátku roku mají tuto povinnost pouze školy. Skončil tak postup, kdy změnu měli oznamovat jak studenti, tak i školy.
10: Pojišťovny ale i tak studentům radí, aby si zkontrolovali, jestli škola povinnost splnila.
11: Tuto skutečnost je možné zkontrolovat přímo v aplikaci Moje VZP, případně se zastavit na kterékoliv pobočce.
10: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podle prezidenta svazu pojišťoven Martina Balady se kvůli dřívějšímu postupu stávalo, že změnu pojišťovně nenahlásil nikdo.
12: Počet těch případů nebyl nějak velký, byly to nějaké stovky případů ročně.
10: Studenti pak museli pojistné doplatit. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče se ale povinnost měla přesunout na studenty.
13: Protože si myslím, že by teda jsme měli ty děti, jestli použiju tento termín, vést k odpovědnosti za sebe.
10: Školy musí nově hlásit i ukončení nebo přerušení studia. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Stovky lidí si v sobotu prohlédly uzavřený důl Darkov na Karvinsku. 5,5 roku po ukončení těžby černého uhlí tam státní podnik Diamo pořádal den otevřených dveří.
14: Tati, bylo to tady super nebo ne?
15: Jak by teda, no?
16: Bývalí horníci čelili těžkým otázkám svých dětí a vzpomínali.
15: První šichta moje byla právě tady na důle Darkov. No.
17: Dělal jsem ve funkci strojníka. Havíři nakopali, tak já jsem jim to vyvez nahoru.
16: Mimořádně se dalo dostat i k jámě a nebo do strojovny. Důl Darkov bude patřit k posledním zasypaným na Karvinsku. Podle plánu na přelomu let 2029 a 30 zůstane po něm prázdná plocha. Z Karvinska Martin Knittl, Radiožurnál.
2: Sport. Kanoista Martin Fuchsa má medaili i z druhého závodu na mistrovství světa. Po zlatu na kilometru získal stříbro na pětistovce. Předjel ho jen Brazilec Queiroz. Kanál v Poznani je kanoistům známý častými vlnami. I to Fuchsu ovlivnilo.
18: Vždycky trošku jako snižuje ten můj celkový dojem a výkon, ale třeba medaile super, jsem za ní moc rád, protože pětistovka je prostě jenom takový doplněk pro mě. I přesto jako dokážu na ní být více mistr světa, takže nepředvedu 100% jízdu a stačí to druhé místo, tak je to fajn.
2: Kanoistka Denisa Řáhová byla ve finále na 500 metrů šestá. Je to její nejlepší výsledek kariéry. Kajakář Josef Dostál postoupil do finále pětistovky, stejně jako double kajak Špicar Havel. O medaile se pojede v neděli po 10. hodině dopoledne. A fotbalisté Baníku Ostrava porazili v šestém kole šance ligy Olomouc 1-0. Premiérovou klubovou výhru v historii nejvyšší soutěže slaví Artis Brno, který v Pardubicích vyhrál 2-1. Zbrojovka Brno pak zdolala 3-2 Zlín, který tak dál čeká na první letošní body.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Překážka na D4 a taky na D1 za Ostrovačicemi. Na dálnici D4 pozor za nájezdem ze silnice 20 od Písku směrem na Prahu. Na 85. kilometru D4 leží na vozovce blíže neupřesněný předmět. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 zastavil kamion kvůli poruše. Stojí v zálivu, na místě už je i asistenční služba a hlavně nákladní vozidla mírně vybočují. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna před sjezdem na Břeclav nepřehledněte odstavené osobní auto. Místo už je označené šipkou a kužely, kolem vozidla se ale pohybují lidé. A na dálnici D5 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Plzeň. Mezi Pražským okruhem a odbočkou do Rudné je kvůli údržbě zeleně uzavřený levý pruh. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy s většinou oblačnost a ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30. Tolik hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

Nový den, nové datum, máme neděli 30. srpna 2026 a do neděle vstoupíme písničkou, která je pro neděli jako stvořena, protože se jmenuje Dívka na neděli nebo Nedělní dívka, jak chcete. To je jeden z hitů novovlné druhody, novovlné newyorské skupiny Blondie v čele se zpěvačkou Debbie Harry ze studia Nočního proudu dnes s podtitulkem Horečka sobotní noci přeje předposlední noc srpnového kalendáře ze studia z té hlavní vysílací budovy v Praze na Královských Vinohradech Miloš Skalka.

Do nedělního dne jsme vstoupili stylově písničkou Sunday Girl a za ručičku nás vedla do té neděle zpěvačka skupiny Blondie Debbie Harry.

podstatě seš na tom stejně jako já, pravil Michal Malátný ze zády. Za zády měl samozřejmě skupinu Činasky. Ona je ta pravá, ona je ta jediná. Drobně zvolníme She's the One a Robbie Williams.

Kde ty loňské sněhy? Jsou dvě Terezy, Černechová a Kernlová a Budiší země, Lehká Helena, Zeťová, Black Milk a Sedmkrát. Projdeme se po té sluneční straně ulice Walking on Sunshine. Katrina, narozená jako Katrina Leskanič, americká vokalistka s polskými kořeny a její skupina Waves.

Katrina and the Waves are walking on sunshine. Jak by podle meteorologů mělo dnes vypadat počasí? Stále letní teploty, mělo by být ovšem polojasno, sem tam nějaká ta ale letní přeháňka, teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě 30.

Úvalská skupina Divo Cable a jeden z jejich hitů písnička Čmelák. Aktuální čas 32 minuty po půlnoci 52 vteřiny je neděle 30. srpna 2026 a tvrdě dře na ty penízky, které vydělává She Works Hard for the Money, to je vzpomínka na Donu Summer.

těžce se vydělává na živobytí, she works hard for the money. To byla vzpomínka na druhdy diskotékovou královnu Donu Summer. Polský import před námi ovšem v českém balení a zpěvačka, která od svých 30 let žije v městě na Temží, tedy v Londýně, Jana Kratochvílová a Starý Schenk.

Do Starého Šenku nás právě pozvala Jana Kratochvílová. Další písničku druhdy proslavil jako tklivou, milostnou baladu Elvis Presley. Měl s ním úspěchy na celém světě a posléze v 80. letech tuhle skladbu oblékla do slušivého reggae kabátku anglická skupina UB40.

0: I can't help falling in love with you. Nemůžu si pomoct, ale zamiloval jsem se do tebe z anglického Birminghamu, reggae skupina UB40.
1: Noční prout. Dnes s Milošem Skalkou.

Jiří Štědroň, který je dnes k vidění a ke slyšení především na jevišti divadla Semafor, pakliže nejsou zrovna divadelní prázdniny, které právě v tomto okamžiku končí, a jeho Belinda. Míříme za skupinou Maroon 5. A jedním z velkých hitů téhleté americké skupiny za písničkou Sugar.

Maroon 5 a Sugar v nočním proudu. Zítra je poslední srpnový den tohoto léta, potom už vstoupíme do září. V úterý bude 1. září a děti hubky hajdy do školy.

V září vyvolává filmy Sprázdněné. Kdo pak z nás si vzpomene na to, že se ještě někdy vyvolávaly fotky, dnes už vlastně všichni fotí mobilem nebo digitálními fotoaparáty a nevyvolávají se filmy, kromě pár konzervativních fotografů, kteří tvrdí, že ten film, že to je to pravé.

Dore je její Summertime Sadness, tedy smutek letního času. Snad to s tím smutkem nebude zas až tak vážné. Nicméně velký druhdy americký hitlány Del Rey.

Všechno je jedno, protože je prostě nezávislá. Ondřej Hejma a Žlutý pes. No a my jsme se s touhle písničkou přehoupli do další hodiny nedělního rána. Teď máme 1:04:22. Dvojka vysílá Noční prout a mám pocit, že se mi chce tančit. Mám náladu na tanec. I'm in the mood for dancing, tvrdí skupina The Nolans.

Mám náladu na tancování. I'm in the mood for dancing a irská skupina The Nolans. Jsme-li u toho tancování, tak Věra Špinarová tvrdí, že má ráda boogie.

Písnička, kterou Věra Špinerová převzala od španělské dvojice Baccarano. Vzhledem k tomu, že posloucháte Noční proud, tak si možná někteří pamětníci vzpomenou, že když jsme před léty mnoha vysílávávali Noční proudy ze zahraničí, takže v tom Noční proudu z ostrova Gran Canaria byly hostem právě obě dívky ze skupiny Baccara. Caribbean Queen, to je rodák ze souostroví Trinidad a Tobago, Leslie Sebastian Charles.

Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska za Owenem Paulem, což je, respektive za Paulem Owenem, což je klasický případ toho, čemu se říká zázrak jednoho jediného hitu. Nikdy předtím a nikdy potom žádný hit neměl, ale tenhle stojí za to. Jmenuje se Ty jsi moje oblíbená ztráta času, My Favorite Waste of Time.

Owen Paul a Ty si moje oblíbená ztráta času, You're my favorite waste of time. Nádherný slogan pro písničku, ale tahle je Pink.

Tak to byla naprosto jasná zpráva, jen růžová to může být prostě Pink. 1:24:58 je neděle 30. srpna 2026. Další vzpomínka před námi, a to na Whitney Houston. Moje láska je tvoje láska. My love is your love.

Whitney Houston a v produkci Clive'a Davise, jeden z jejich pozdnějších hitů, a to písnička Moje láska je tvoje láska, My love is your love. Zpěvákům a zpívajícím autorům do hlavy člověk nevidí a čert ví, co se honilo hlavou Ivanu Hlasovi, když se cítil jak Rastaman.

Tak to vidíte, právě nám vyprávil o tom, že byly chvíle, kdy se cítil jak Rastaman Ivan Hlas. Není to legrace, ain't it funny, ptá se J-Lo, tedy Jennifer Lopez.

Pavel Rota, písnička vypůjčená z italské hudební scény od tamního zpívajícího autora Ricarda Foglio a Krásnější než růže. Funkstar Deluxe křísí a vzkřísili k novému životu jeden z velkých hitů krále reggae Boba Marleyho, tak tedy Funkstar Deluxe a Bob Marley, Slunce svítí a to je svatá pravda, Sun is shining.

Když se řekne Bob Marley, tak jako ozvěnou se ozve Jamajka a jamajský rum má také co dočinění s tímto ostrovem. Jamajka rum a Peter Nať.

Tolik Bakara, dívčí španělská dvojka, o které už jsem se dneska zmínil v souvislosti s Věrou Špinarovou a Ďábel tě poslal do Lereda. Jsme ve finále. Janek Levický, budu všechno, co si budeš přát.

Máš to mít, když si to budeš přát. Budu všechno, co si budeš přát. To byl Janek Ledecký. Krátí se nám to. Krátí před námi poslední písnička, ale stanice, kterou posloucháte, tedy dvojka, ta samozřejmě vysílá dál a jen co dozní ta závěrečná písnička, tak vás čeká repríza skvělého seriálu Ondřeje Soukupa Halo Soukup Halo. Mimochodem, jestliže posloucháte tento seriál, tak víte, že Ondřej je vtipný a že to stojí za to. No a dnes večer ve 23 hodiny a 30 minut se do znělky nočního proudu přihlásí kolega Zdeněk Vrba, aby vás převedl z nedělní noci do posledního srpnového rána, to bude pondělí 31. No a potom už vstoupíme do měsíce září. No a poslední písnička je tady před námi, vydáme se za ní do Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska. Skupina James, která vás vyzývá k tomu, hezky si sedni sem vedle mě, sit down next to me, skupina James. A to je pro tuto noc z nočního proudu úplně všechno. Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Haló, Soukup, haló.
3: Haló, Soukup, haló.
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
4: Já vás všichni zdravím, tady je Ondřej Soukup a já jsem se rozhodl, že dneska začnu rovnou nevěrou. Part-time lover, čili milenec na částečný úvazek, dá se to přeložit také jako, dejme tomu, brigádník, což asi není optimální název pro občasného milence nebo milenku. Ale tahle píseň je o nevěrném páru a o intrikách a akcích, které podnikají, aby udrželi svůj poměr v tajnosti. Prostě jsou to milenci na částečný úvazek. Ve dne se tváří jako, že se neznají a v noci, když to vyjde nebo když se to povede, tak se stávají milenci. A ta píseň končí zvratem, když zpěvák zjistí, že i jeho žena má svého milence na částečný úvazek a hraje stejnou hru. No, tuhle tu píseň složil a naspíval Stevie Wonder. A chudák Wonder sám říká, že to zažil, když jim domů volal chlap, který vždy, když vzal telefon on, tak se snažil měnit hlas. Faktem je, že první manželství mu vydrželo jenom 2 roky. Ale díky tomu aspoň měl inspiraci a vznikla tato skvělá píseň, která by bez nevěrnice, kterou měl doma, prostě nebyla. A já si velmi dobře pamatuju, jak se ta píseň objevila někdy kolem roku 85 v médiích, v rádiích a kdy ji všude hráli. A v téhle písni jsem u něj poprvé uslyšel elektrického bubeníka, byla to značka Lindrum. A jeho výrobce, pan Roger Lynn, tehdy řekl, že od něj si koupil teprve 2. přístroj, který on vyrobil. A je fakt, že Wonder byl strašná hračička, on si kupoval do svého studia všechny možný elektrický nástroje. A pamatuju si, že mi tehdy v tom roce 85 se nelíbila barva malého bubínku, který ten Lindra měl a kterou on v té písni použil. Ale víte, ono je to totiž úplně jedno, protože kdyby Stevie Wonder místo toho hrál na prázdnou popelnici, tak by to bylo stejně skvělý. Tak milenci, brigádníci, dejte si pozor, ať nezjistíte, že váš protějšek je taky brigádník, jako tom zpívá Stevie Wonder v písni Part-Time Lover.